0: Ale já, jak jsem si říkal, já jsem si to vůbec neuvědomil, že vlastně už je to tak. Ale když jsem se podíval do zrcadla, tak jsem zjistil, jo, ono to může být i 50. Je to tak, čas neuvěřitelně běží. Jediný, na kom čas nehlodá, je paní doktorka Marie Formáčková.
1: Dobrý den. Ale ne, já jsem zrovna chtěla říct, že ty vypadáš líp než za mlada. My jsme s Petrem stejně starý, on je teda asi o měsíc starší.
0: Ty vypadáš tak dobře, že bych byl tak mlad jako
1: my jsme,
0: ty.
1: My jsme opravdu úplně stejně starý. A
0: stejně mladí.
1: Stejně mladí a já jsem se dívala tuhle na nějaký fotky z té doby a fakt dneska vypadáš čím dál tím mladší. Vypadáš
0: dál,
1: výborně.
0: Ano, jak říkal jeden můj kamarád, ty vypadáš čím dál tím líp, ale čím blíž tím hůř.
1: Jak se říká zase u ženských zezadu liceum, zepředu muzeum, to je zase můj případ, ale se u mě ani liceum není zezadu.
0: Ty mě trochu připomínáš, nevím, proč jsme dneska začali tak smutně, jak vypadáme hrozně. To naši posluchači samozřejmě vůbec nemůžou tušit, nemůžou vědět. Oni si myslí, že, a to si skutečně mnozí myslí, oni tě tak mají rádi, posluchači, jo? A oni říkají, vy máte, pane Petře, takové štěstí, že máte tak milou, úžasnou, a teďko říkají jako štíhlou, nádhernou, modrookou, já nevím, blondýnu, takhle tě mají před sebou. Jenomže ty už dneska z těch televizních obrazovek si tak proflákla, že už tě všichni znají a teď jsem chtěl říct, a přesto tě mají rádi a právě proto tě mají rádi.
1: Ne, to není pravda, neznají. Teď jsem byla 3 dny v Ostrově nad Ohří, kde byl festival dětského filmu a zase mi tam nějaký paní říkali, Ježíš, my posloucháme vás v rádiu a vy jste musela strašně zubnout. Oni jak tady furt všichni říkají, že musí mít 3 židle, abych si mohla sednout. Tak oni vždycky očekávají Sentinel, fakt mi tam připravili na porotu 2 židle, abych se vešla.
0: No, Marie, začali jsme takovým zvláštním způsobem, tak jako vzpomínáme, už jsme se do toho dali pomaličku a já mám jednoho takového docela dobrého přítele, kamaráda, já řeknu celé jeho jméno, no celé, já mu říkám pan, protože my se známe dlouho, ale pořád si vykáme, já k němu chovám neskonalou úctu, protože on umí tenis, zatímco já teda vůbec ne, a on se už asi 20 let snaží naučit mě ten tenis, jmenuje se Šik, pan Šik, a on je takový zvláštní. Po asi 12 letech, co mě tak jako trénoval, tak jsme byli na jednom velkém turnaji, no velkém, no hráli tam takový šaškové jako já a tak. A já jsem říkal, to je pan Šik, můj trenér. A když jsem pak předváděl ty své výkony, tak on si mě vzal stranou a říkal, pan Jančařík, prosím vás, neříkejte o mě, že jsem váš trenér. Mně to nedělá dobré jméno.
1: Odrazuje to klienty.
0: Nebo jednou, jak on dovede vybudovat tu neotřesitelnou úlohu, ta psychologie je tak dobrá, že prostě vám to naleje do hlavy, tak mě zavolal k síti a říkal, pojďte sem. Já jsem si říkal, tak asi mi dá ještě nějakou dobrou radu a půjdeme na to. My jsme se tak jako rozehrávali a on si mě zavolal k síti a říkal, pojďte sem, já vám musím něco říct. Tak jsem přišel a říkal, prosím. On říkal, vy jste nebyl tak špatný, když jsme spolu před 10 lety začínali. Takhle já jsem na tom, no.
1: Ale já mám zase s věkem, já jsem tuhle potkala ze svého spolužáka ze Slovenska a přišli do té restaurace nějaký mý známý a já je představila, říkám, tohle to je můj spolužák a on mi pak říkal, Mara, nehovor, že jsem spolužák, ty vyřezeráš ovela starší jako já.
0: Neuvěřitelné, takhle špatné zacházení tady u nás nikdy samozřejmě nemůžeš zaznamenat. Ale já jsem si řekl, když už teda vzpomínáme, když už jsme takhle v tom věku, tak my bychom si na jeviště, Marie, měli brát jenom samou čerstvou krev. Lidi, kteří mají ještě všechno před sebou.
1: Nám nic jiného nezbývá, protože no. Kdyby to s náma seklo, tak nám aspoň pomůžou.
0: No já nevím, jestli by nám...
1: Vrstevníci už se k nám ani nesklonějí, protože by je vzali záda.
0: Oni by se ještě sklonili, ale už by se zase nenarovnali.
1: Už by se nenarovnali, ano.
0: A já jsem si říkal, Petře, chce to nějakou pohybovou pecku hned na začátek. Tak proto jsem si tě sem zavolal, jo.
1: Dobře, děvče, já mám prasklý meniskus, já dneska můžu i baletit.
0: Prosím tě, Marie, ty máš prasklý meniskus.
1: Já jsem trošičku bourala, ale malonko, jenom do toho jednoho kolena.
0: Ty už jsi zase jako v autě něco provedla s autem?
1: Ale tentokrát jsem vůbec to nebylo, nic to nemělo společného s živou bytostí a přehlídla takový sloupek.
0: A kolik lidí už si tak zajela ve svém životě?
1: Nikoho, já jsem ještě, ježiš, já to musím rychle zaťukat.
0: Na dřevo,
1: já jsem ještě v nikoho fakt nezranila, jo, ale sebe trošičku, tak ten meniskus, tak jak jsem tam měla takhle to koleno, ale to jako...
0: A jak se ti to stalo na nějaký... Víčnělek si narazila, nebo co?
1: Neviděla
0: co
1: jsem ho, já jsem nějak se koukala do zrcátka, jsem se dívala, zdálo se mi, že mám nějak vlasy přeleželý, nebo...
0: A to jsi drobla dopředu nebo dozadu?
1: Dopředu.
0: Dopředu, já myslím,
1: dozadu,
0: že...
1: Dozadu to minule, to jsem vám vyprávěla tady, ne? To byla unikátní havárie, představte si, trošku jsem couvla a couvla jsem do auta za mnou. Ale ten člověk měl jenom můj bílej lak na sobě. Kdyby neměl to auto takový nějaký černý, tak by to ani nebylo vidět. Měl můj bílej lak, jinak nic, ale strašně se rozčiloval, říkal, že tohle teda není možný, že to musíme sepsat. Teď se ukázalo, on to byl policajt, a teď se ukázalo, pane policajte, jestli slyšíte, tak už mám všechno v pořádku, já měla prošlej řidičák, techničák, a v zelený kartě jsem měla špatnou SPZ-ku, protože tehdy zase, jak jsem zajela toho psa, tak mi upadla ta SPZ-ka.
0: Když jsi říkala, že jsi živýmu tvoru neublížila.
1: Ale já mu jenom zlomila nohu tomu psovi. A teď si představte, ale to ještě není celý, tohle jsem měla všechno prošlý. A teď ten člověk to teda jako uplatňoval u té pojišťovny, a teď mi volali z té pojišťovny a říkali mi, poslouchej, a to je poučný, a říkali mi, tady je obrázek, jako jak byla ta situace. A já jsem říkala, no já byla vepředu a on byl vzadu. A oni říkali, no a co, jako se stalo? Já jsem říkala, já jsem trošičku couvala, protože přede mnou taky couvalo auto, tak aby do mě nenarazilo, tak jsem couvala. A to je pravda, to je fakt svatá pravda. A oni říkali, no jo, tak on byl moc blízko. A já jsem říkala, no to teda byl moc blízko. A kdyby mi pučil kapesník, tak ho naslíním a otřu mu to, tu čáru, ale on mi to nedovolil. A oni mu nedali nic.
0: To je neuvěřitelné. Ty jsi přesně ta sorta, já už jsem to tady říkal, když jsem jel sem do divadla Alfa, tak jsem zajíždělo auto, že bude parkovat, zaparkovalo a já jsem kolem toho auta projížděl a to auto najednou začalo couvat.
1: A to jsem nebyla já.
0: To jsi nebyla ty.
1: A to ale, se divím.
0: Ale to auto, já jsem viděl, že couvá, tak jsem ještě rychle přidal, tak mě jenom tak škrtlo. Já jsem zastavil a z toho vylezla dáma, nemlich tak příjemná jako ty. A tak jako, že půjde do toho divadla, šli jsme, já nevím, co to tady hrál divadlo v Davidské nebo něco takového, já jsem se taky těšil samozřejmě. A jak mi prskla do toho auta, já říkám, pardon, asi se trochu žduchla do mého auta. A on říká, no a? Já jsem říkal, no nic, že jste do mě žduchla trošičku. A on říká, ale to vás může napadnout snad, že budu couvat. Tím to skončilo.
1: No ale to by si skoro měl smůlu. Já jsem jednou takhle nacouvala do taxíku a říkám mu, že byste byl takhle malicherný a on byl z toho tak zmatený, že říkal, no tak naschledanou a odjel.
0: Neříkal spíš s Bohem radši, naschledanou. Ať to máme za sebou. Já jsem říkal, že bychom měli na jeviště brát jen ty mladý lidi. Ježišmarja, o tom psovi
1: toho
0: ještě.
1: Toho psa se vám neříkala tady? Tak jedu po Strakonický a teď najednou běhne něco, prostě mi se mi odrazilo od auta. Moje dcera hystericky dělala scény, říkala, ty jsi zajela nádhernýho psa, mozek se rozplesk na naše auto. A museli jsme to celý oběc, tam se dá opravdu až na jižní spojice se obrátit, tak jedeme do protisměru, tam opravdu pes, nebyl to žádný čistokrevný pes, ale měl fakt jenom zlomenou nohu. Navíc patřil bezdomovci, ten neměl ani doklady, ten bezdomovec. Já měl úplně rozsekaný auto. Mně chyběla i značka, ta SPZ-ka, proto mám na té zelené kartě jiný číslo. Prostě tomu psovi se opravdu takřka nic nestalo. Ještě jsem dala panu bezdomovci, jsem dala ještě peníze, aby nechal psovi tu nohu dát do sádry, takže ještě jsem takhle se zachovala. On neměl ani doklady, takže vlastně to nebylo to si na kom co brát, ale tam mám hezkou historku s jedním svým žákem právě, tehdy tu SPZ-ku, to bylo zrovna v době, kdy tam byly hrozný fronty, protože byly nějaký ty auta, jak se museli ty auta registrovat a takový.
0: Ano, ano, a byly s tím problémy veliké.
1: A jeden můj žák, propuštěný na svobodu, mi říká, paní učitelko, já vám to tam odsedím, já jsem zvyklej. A vyseděl mi to.
0: No já spadnu z té stoličky. To je hezký. Já vám to tam odsedím, já jsem zvyklý.
1: Takže jak je dobrý učit ve vězení?
0: To je hezký, já už jsem to tady říkal minule právě, ale to tím chci pozdravovat právě tvoje žáky. Jak mi říkal ten kamarád, jeden ten pán, říkal, Ježíš, Plzeň, to já znám, já jsem to říkal, ale tak mi to přišlo na mysl a ty jsi tady ještě nebyla, tak ti to pro tebe to říkám, jenom pro tebe. A on říká, Plzeň, tam já jsem strávil 10 let. Já říkám, no tak to je paráda, to jí znáte dobře. A on říká, ani ne, já byl jenom na Borech.
1: Ale pozor, teď jeden můj žák napsal knížku, ten sedí právě tady na Borech, protože už zase zavřeli, a napsal knížku a ta knížka bude mít asi za 3 neděle křest. Já tě určitě teda pozvu, kdo budete chtít, tak vás taky pozvu, ale na Bory tady trefíte.
0: To víš, že jo. No jasně. No my se tam, že se tam všichni těšíme, že jo. Fakt byste tam šli? No to jsem na vás zvědav.
1: Tak já řeknu, tam je velký hodně prostoru, já řeknu, že ať to udělají na dvoře a fakt se tam všichni sejdem.
0: No, abych si nebyla dobrým prorokem, jednou se všichni sejdeme na Borech, ale nebude to při tak pěkné příležitosti.
1: Ale Bory jsou jako, ty mají dobrou pověst, jako věznice.
0: Ale no tak to už jsme zase zabředli do takové smutné kapitolky. I když upřímně řečeno, Marie, skutečně všichni tě obdivujeme, všichni tě máme rádi. Akorát nevím, jak je možné, když tak dobře působíš na ty svoje žáky, že říkáš, oni jsou chvíli venku a pak zase už jsou zpátky. To tam chodí zpátky jako kvůli tobě, nebo jak to je?
1: Ne, tak oni nevědí, do jaké dají věznice, ale... Ale některý fakt neumějí žít venku. Ono je to těžký žít venku. My žijeme fakt strašně těžký životy. To je hrozně těžký ten spořádaný život. Tenhle ten zločinecký je mnohem jednodušší. Ale fakt je to pravda. Já když si to tak uvědomím, že vlastně najet na spořádaný život, všechno platit, všechno mít v pořádku, sledovat všechno, ono je to hrozně těžký. Jako nestarat se o nic je daleko jednodušší.
0: Ano. Což mě zase připomíná jednu příhodu, kterou se vám už kdysi vyprávěl, ale to se stalo ne tady u nás, ale myslím, že v Holandsku to bylo a tam kdysi vyhlásili, už jsem to taky říkal, omlouvám se, takovou velkou anketu o nejlepšího chlapa snad roku a skutečně se nám přihlásila spousta velmi zajímavých, šarmantních lidí, kteří dosáhli velkých úspěchů a ovlivnili třeba to Holandsko nějakým způsobem a zanechali velkou stopu, velmi pozitivní stopu a byla to krásná soutěž, ale málem to vyhrál chlapík. Protože oni tam psali do toho listu, který to vyhlásil, takovou svoji charakteristiku a on tam psal skutečně přesně o sobě, že každý den pravidelně vstává, pravidelně si jde lehnout, že 10 let nebyl v hostinci, že 10 let nebyl za děvčaty nikde, že prostě 10 let vede takhle spořádaný život, ale počkejte, až mě pustí.
1: A ten to vyhrál.
0: Málem. No, moji milí, chtěl jsem na jeviště pozvat teď někoho mladého, ale zahledl jsem Vláďu Mertlíka. Tak Vláďo, pojď sem k nám, pojď pozdravit, vypadáš senzačně.
2: Dobrý den, no já jsem si myslel, dvě věci mě zaujaly, teda tři potom, hlavně Marie. První bylo, že si říkal,
0: Marie
2: je jediná, kdo nechátrá. Mám tomu rozumět tak, že já chátrám?
0: No chlapče, nebudem o tom mluvit, chátráš, no.
2: Je teda pravda,
0: ne,
2: že...
0: Ne, naopak.
1: Já už nechátrám, protože proces je dokončen. Já už jsem schátrala.
2: No je pravda, že já musím přiznat, že jsem se změnil, protože já, když jsem byl mladší, tak jsem býval vysoký, štíhlý, kudrnatý blondiák.
0: Takže no chlapče, ale pozor, o tebe je velký zájem, já ti to musím říct.
2: Ano.
0: Já v posledních 3 dnech jsem měl asi 3 nebo 4 telefony, já si vzpomínám zcela určitě, ano, že mi volala třeba Jitka Zelenková a scháněla číslo na Vláďu Mertlíka, tak jsem jí poskytl.
1: A ona se ho chce vzít?
0: Já nevím, zešílela nebo nevím. Pozveme jí sem, ona nám to řekne, vůbec to jsem to nepochopil. Já jsem se
1: ale svatbu na jevišti jsme neměli, dneska bychom jí to mohli mít.
0: Jo, že bychom to... No, Jitka tady není dneska, ale máš pravdu, to bychom mohli zrealizovat, ale potom hned volal pan doktor Cimický.
2: Jo.
0: A tam jsem si říkal, to je asi správně, že tě schání, že je nejvyšší čas.
2: No, to je pravda, scháněli mě,
0: no.
2: No, ale jsem si myslel, že mě zveš na jeviště, když si říkal, že jsem je potřeba, aby přišlo mládí, jako vpřed a tak. Pak jsem si říkal, že to asi nebude na mě, že to je na ty, co přijdou po nás. A pak ale všechno smazala ty mé první dojmy Marie tady svými historkami a zjistil jsem, jaký já jsem jako řidič čučkář teda.
0: Řídil.
2: Opravdu rozumíš tomu, Já jsem nepřejel psa. Já teda mívám problémy, to zase, já tady občas svěřím, že mívám problémy s kázní na silnici. To je jiná věc. Ale že bych takhle byl úspěšný.
1: Víš co, ale vy jste jako chlapi, jste nenormální ve vztahu k autům, vy to furt leštíte, vadí vám každý šrám.
2: No já jsem ten,
1: Já když je těch šrámů strašně moc, já si vždycky koupím tu barvu ve spreji, zastříkám to, teď jsem zrovna stříkala. Protože jsem už měla tu jednu stranu úplně bez barvy. Jako my nehledíme na detaily, ale vy muži, co děláte s autama.
2: Kdyby měli bouračky být vidět na tom, jak to auto vypadá, tak to já teda bourám 3x denně, jo. Takže já rozhodně nejsem ten, který
1: leští. Ale vy
2: leští.
1: Ne, vám vadí každý škrábanec. Tuhle jsem vyjížděla, my jak parkujeme takhle v té ulici.
2: Mám tě vzít ke svýmu autu.
1: A jednoho co byl zaparkovaný vedle mě, tak jsem ho jenom otřela trochu. Co ten vyváděl, jo. Já říkám, co blbne, který to máte jenom odřený, jezdí to tak, o co jde.
2: To já s tebou souhlasím, no.
0: Marie, já se divím.
1: A to dělají jenom muži, ženy tohle fakt nedělají. Já si pamatuju, můj muž jednou jsem taky, a to jsem něco schytala, klíče nebo co, teď jak jsem rejpla takhle po tom autě, protože mi vypadly, on bušil zoufalstvím hlavou o tu kapotu, jo, já do dneška na to nezapomenu.
2: Já mám pocit, že jemu jednou nějak vadilo, si říkala, že něco opravou patou téma, ty si přes něj couvla, je on taky měl nějaký keci, že jo, myslím. Letos se mě povedla věc, která zní až neuvěřitelně, ale skutečně někdy se dějou v životě věci, které vypadají neuvěřitelně a jsou realita. Odjížděli jsme natáčet a odjížděli jsme směrem na sever. Jak známo, někde tam u těch Lovosic, nebo kde končí dálnice, že jo, a začíná tam normální silnice, že to není dodělaný, a tím pádem jsou tam nějaký snížený rychlosti. A mě to nějak uniklo, tak jako tobě unikají některé věci, že ti spadnou vlasy do čela, což u mě nehrozí, ale nicméně mi to uniklo a najednou vidím plácačku, tak si říkám, no jo, tak jako vždycky. A začal se mojí obligátní frází, kterou říkám taky vždycky, že zkrátka říkám tomu policistovi, dřív než cokoliv řek, tak já říkám, dobrý den, dopustil jsem se dopravního zločinu. A oni obvykle říkají takový, jakože ano, jenom přestupek a tak, a já pak mám zase, že přiznání je polehčující okolnost, oni obvykle říkají, že ale zákonitý trest a tak. A tenhle ten, když jsem mu řekl, jestli jsem se dopustil dopravního zločinu, říká, no. A já říkám, jel jsem rychleji, než je v kraji zvykem. A on říká, no spíš to vypadalo, že přistáváte.
0: Vláďa Mertík, děkuju, posaďte se. Což mi připomíná, už jsem to chtěl říct, toho pána, který jel taky poněkud rychleji, porazil tam chodce a ten chodec leží takhle na zemi a ten chlap zastavil, otevřel to auto a jen tak na něj kouká a říká, příště dávejte pozor. A ten chodec, jak tam leží, říká, pro boha, vy budete ještě couvat. Tak já jsem slíbil, že to bude o mládí a přitom jsem vzal starce na jeviště. No, ale já to teď napravím. Teď bych tady potřeboval dámu, která má na starosti 500 tanečnic. Má v Praze 500 tanečníků a tanečnic. No fakt jo, vy se nedívejte, to už vás už se to dvou netýká. Vy jste nějak ožili, jakože byste se přihlásili. Iva Byčišťová, šéfová, majitelka, ředitelka taneční školy. Dobrý den.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Co pak mi neseš?
3: Tak něco přinesli z Getma, vzpomínky.
0: Aha, jen vzpomínky mi zůstanou. Já se na to potom podívám, ano. Já jsem tady tvrdil, že máš na starosti 500 tanečníků a tanečnic. Je to pravda? Co to je za školu?
3: Je to pravda, naše taneční škola se jmenuje AT Studio Domino. Chodí k nám každý rok mezi 400 a 500 tanečníků a z nich asi 150 až 200 soutěží. A zbytek, to jsou nováčci, začátečníci, kteří se učí taky ty základní pohyby a základní kroky.
0: No, jenomže vy už jste tak renomovaná taneční škola, že právě teď asi před 14 dny, nebo jak je to dlouho, možná měsíc, jste se vrátili z mistrovství světa. Jak jste dopadli?
3: My jsme se vrátili z mistrovství světa, kde jsme měli několik želízek v ohni a přivezli jsme zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.
0: A připomeň v této souvislosti ještě jednou, jak se jmenujete, ať to zazní.
3: Tak jmenujeme se AT Studio Domino.
0: AT Studio Domino. AT znamená amatérské taneční?
3: Ne, to se mě všichni ptají, to neznamená, ale my jsme dřív měli kroužky angličtiny a tance, takže A angličtina, to je tanec, teď už děláme jenom tanec.
0: Já vím, že si přivezla několik málo tanečnic sebou. My vám tady bohužel nemůžeme předestřít všechny ty formace, které byly tak úspěšné na mistrovství světa. Ale vzali jsme vždycky jenom kousíček z každé té formace. A teď my to musíme udělat tak, abyste z toho měli něco vy. Tady v sále divadla Alfa, ale aby taky věděli naši posluchači, cože se vlastně bude dít. Takže budeme tady mít teď první, ono to vždycky trvá tak minutku, ani ne, ten vstup, ten taneční, je to taková malá ochutnávka, tak co uvidíme teď a koho uvidíme?
3: No, my na té soutěži mezinárodní a vůbec na všech těch soutěžích máme takové velké představení, 24 dětí pokupě, 7 dětí pokupě, to by se sem nevešlo. A máme k tomu kulisy, rekvizity a vždycky to má nějaký námět, děj a příběh. Ale tady jsme vám přivezli ukázat v těch kostýmech, ve kterých děti tancují, jen takovou upoutávku stylu disco dance.
0: Takže teď půjdeme na diskotéku, prosím vás. Dívejte se dobře, je mi jasné, jak se tak na vás a na nás dívám. Já nevím, jestli by nás ještě vůbec pustili na nějakou diskotéku. Jestli bychom neslyšeli takové to, teď to zrovna běželo zase v televizi, co bychom slyšeli?
4: Vrať se do hrobu.
0: Ano, ano, je to docela možné. A proto jsem rád, že vám mohu zprostředkovat alespoň tenhle zážitek. Kdo začne a čím začne?
3: Oni se představí sami.
5: Uliana Galejeva.
6: Kristýna Brůšková.
3: A holky, proč máte tohleto na sobě?
5: Protože jsme tancovali Asterix a Obelix jako skupinku se 7 lidma.
0: A vy jste dostali nějakou medaili za to, jo? Jaká byla ta medaile?
6: Stříbrná a bronzová.
0: Stříbrná a bronzová. A teď, děvčata, dobře se na ty medaile podívejte. Já je nechám kolovat, takže pravděpodobně, ano, je vidíte pravděpodobně úplně naposledy.
3: Oni byli děti v červnu, oni než museli být na mistrovství republiky, to se konalo v Praze, tam vyhráli, pak jeli na mistrovství Evropy do Polska, tam taky vyhráli, a pak jeli na mistrovství světa do Ostravy, tam taky vyhráli.
0: Tak, a co teď uvidíme? Potlesk, ano, děkuju. To je úžasné, úžasné.
3: Teď uvidíme ukázku Disco Dance Dua.
0: Tak jdeme.

0: Asterix, Obelix. Děkuju, dámy. Děkuju. To je všechny trénuješ ty? Nebo to máš ještě v ruce někoho?
1: Všechny netrénuju. Já už tak skoro netrénuju, protože už jsem stará, už mi bolí záda.
0: Jsme na tom všichni
1: stejně. Ale mám zhruba 15 velmi šikovných trenérů a tady ty úspěchy z toho mistrovství Republiky Evropy a světa, tady tého dětského týmu, má na svědomí Verča Bogdaničová, která je nesmírně šikovná a pracuje s těma šikovnýma dětma u nás.
0: To já znám, to má vždycky obrovské úspěchy, protože já už jsem s vámi pracoval několikrát a jak se řeklo jejich jméno nebo její jméno, tak vždycky všichni vybuchli v jásot, protože to je senzační ženská. Bogdaničová se jmenuje, Verča.
1: Verča Bogdaničová.
0: Dobrý, co uvidíme teď?
1: Teď už uvidíme pouze solisty, protože my bychom se sem opravdu nevešli. Přijde další tanečnice, která se jmenuje?
2: Nikol Balcarová.
1: A ty máš taky nějaký medaile?
2: Jsme byli druhý a třetí.
1: Další slečna z té Asterixové sedmice.
0: Do které třídy chodíš?
2: Já chodím do páté třídy.
0: Držíme palce, jdeme na to.

0: A tak kouká, jestli vrátím tý medaile, nebo nevrátím. Marie, mohla bys to paní doktorce Formáčkové dát na hruď ty medaile? My bychom si ji vyfotografovali. Marie, vem si potom mikrofon a řekni, co tomu říkáš, když vidíš, jak děvčata tančí a jestli ty si třeba někdy taky tančila takhle krásným, jímavým způsobem.
1: Náhodou, ty si vždycky, když potřebuješ nějaký odstrašující případ, tak si vybereš mě. Ale já fakt tančila normálně za mladá. Já jsem dokonce tančila závodně, ale takový ty párový tance, jo. Takže to nebylo vždycky takhle.
0: Ty si hele,
1: to bylo i jiný, já mám dokonce fotku, já vám to ukážu.
0: Dobře.
1: Ale žádnou medaili jsem teda nikdy nedostala, jo.
0: Chyba. To,
1: já jsem akorát medaili dostala za hod kladivem a za vrh granátem.
0: Marie, dobrý.
2: A ty, jak jsi tančila ty párový tance, Maruško? To bylo s Fivingerovou?
1: Jsem měla náhodou docela pohlednýho tanečníka. Jo. Přinesu fotku, příště uvidíme, jo, ale fakt tu si hned dneska dám do tašky, abych nezapomněla. A příště vám to přinesu ukázat, jak jsem tančila.
0: Jestli nám ji přivezeš jako tu bábovku.
1: Čaču, to byla moje silná stránka.
0: Čača? To jsem teda, pozor, to si ještě dáme na závěr, čaču. Dobrý, ale teď pozor, exotika je tady. Hello, madam. Medaile jsou tady, vaše jméno, já jsem Petr.
3: Jennifer Emiko.
0: Jennifer, do you speak English?
3: Yes.
0: Ale já ne. Jennifer, a co takhle česky?
3: Byla jsem taky na mistrovství světa, měli jsme třetí místo a druhé místo.
0: Teda, já ti jedna chci pogratulovat, jako my všichni tady.
4: A Peťo, poznáš, co má Jenny za kostým na sobě?
0: Prosím.
4: Možná koukni se zadu taky.
0: Já nevím, možná Vláďa by ten, to je takový kostymerní člověk, co? Já nevím, no vypadá to barevně krásně, samé flitry.
4: Oni byli totiž druhý, kromě toho Asterixe, tak jsme dělali velkou choreografii, která se jmenovala Pod hladinou. Byla o rybičkách, o potápěči a vlastně Jenny je taková jedna z těch rybiček.
0: Teda, tak pozor, podíváme se na Jennifer jako na rybičku.

0: Teda Jennifer, klobou dolů, úžasné, úžasné. Prosím tě, ale to teda já se musím našim posluchačům svěřit. Ty máš krásně snědou pleť, to ti závidím teda. Opravdu vypadá nádherně, krásné oči. Do které třídy chodíš?
1: Do čtvrté.
0: Čtvrtá třída. A prosím tě, ty jsi se narodila tady u nás v České republice.
1: Ano.
0: Ano, ale nevypadáš na to úplně tak jako, ale vypadáš, jak jsem říkal, velmi půvabně. Ovšem, maminka je teda, jestli se můžu zeptat, jestli mi to chceš říct vůbec, jo. Maminka je Češka.
1: A tatínek je z Nigérie.
0: Panečku z Nigérie. Hele, já ti teda musím říct, že bych byl strašně rád, kdyby si tátu pozdravovala. Jak ty jsi Jennifer, jak se jmenuje táta?
1: John.
0: Pozdravuj Johna. Čau, Jennifer, díky. No a téměř závěr téhle krásné představovačky.
2: Přesně tak, teď tu máme skoro plzeňačku Lucku.
0: Já musím pozdravit, ale to bude asi dědeček tvůj, Vláďa Babnič, že jo?
3: Ano, bude to můj dědeček.
0: Říkáš to tak, než...

0: Že jo? No, ty bláho, to si zkus.
1: Jako děda je proutník, jo.
0: Ale ne. Měl doma pořád samý ženský, bezvadný, bezvadný. Jak on to nese, že jsou okolo něj jenom samý ty dámy, ženy?
2: No tak dobře, jako já nevím, jak se cítí, ale myslím, že to jako bere dobře.
0: Jo, jo, ještě žije?
2: Jo, ještě žije. No,
0: co nám předvedeš? A co to máš za kostým?
2: Já mám kostým tady z Plzně, od Zuzky Černý a předvedu vám svoje solo.
0: Svoje solo, výborně. Ty máš taky medaile. Dala bys si tu medaili za, jako prodala bys to třeba, nebo kdybych chtěl si aspoň jednu nechat, co?
2: No tak já nevím, tak asi ne, protože když je to moje výhra, tak bych si to jako chtěla nechat na památku.
0: Počkej, ale ty... Já jsem myslel jako za dolary třeba.
2: No, možná, jako...
0: Co? Co by si radši, eura nebo dolary?
2: Asi spíš ty dolary, jako no.
0: Jo, ty se v tom nějak vyznáš, jo? Dolárky, dolárky. Kolik by si chtěla za tu jednu dolarů?
2: Já nevím, tak mně by to bylo celkem jedno.
0: Že jo, viď? Jeden dolárek za jednu.
2: Jo.
0: No. Jo, jo, ale můžu ti to splácet, já totiž tolik nemám, víš, jo. Dobrý, děkuji, je bezvadná. Díky moc. A ještě tvoje křestní jméno, to jsem přeslech.
2: Lucie Babničová.

0: Byla to pro mě velká čest setkat se s takovými tanečnicemi. Já vám musím říct ještě jednu věc a to teda se vlastně Ivě Byčišťové musím omluvit, protože vy jste zvyklí na velké plochy. A na těch velkých plochách se proháníte a tam předvádíte, co všechno umíte. A vy jste sem přijeli a vypořádali jste se s tím, že pro vás máme 1,5×2 metry. To je úžasné.
1: Takový překvápko to bylo.
0: No, jste dobrý. No jo, ale měli jsme tady 5 holek. Myslíš, že bychom je dali do jedné lajny a že by aspoň pár taktů udělali jako v 5?
2: Oni tak některé z nich se přestěhovali do juniorů, protože 11 let je taková hraniční mezi dětskou a juniorskou kategorií. A mají každá ta kategorie trošičku jiné, ty taneční vazby. Ale vymysleli jsme nějaký takový malý kousek, který umíme všichni najednou.
0: Tak se do toho dáme a bude to tečka za AT Domino.

0: Já vám děkuju, my jsme se takhle krásně rozleskali, jste úžasní. Prosím vás, takhle to teď vypadá na diskotékách, ale protože Iva říkala, že ona vlastně není vaše trenérka, pojďte takhle do kroužku a zavolejte, ahoj, jak se jmenuje vaše trenérka?
1: Veronka.
0: Tak, aby to slyšela až v té Praze. 3, 4 a...
2: Veronka Bohdaníčová!
0: Díky, mějte se hezky. Děkuju, Iva Vyčištěvá. Děkuju.
3: Medaile,
0: ano.
3: Medaile.
0: Holky, prej, medaile, prosím vás, medaile. Spočítejte si to, jste v Plzni. No. My se s vámi rozloučíme, děkuju. Tak Vláďo, co říkáš?
4: No, krása samozřejmě, ale já jsem zároveň přitom, když jsem to pozoroval, tak jsem si tak přemýšlel o tom, kdybych já provedl třeba ten cvik, který dokázali všechny ty děvčata, že vlastně udělali rozštěp takový ve vzduchu a dopadli do provazu, tak jsem přemýšlel, kam až bych se roztrhl. Jak vysoko.
0: Jak ty bys asi se dostal do toho vzduchu vůbec, prosím tě? To je naprosto nesmyslná úvaha.
4: Do vzduchu se dostanu, teď já pořád ještě umím dvojitýho Hamiltona.
0: Prosím tě, pojď nám to předvez, když jsi tak chytrej, pojď dopředu, tak udělej Hamiltona dvojitýho. Já nevím, co to je dvojitý Hamilton, teda naši posluchači si dneska užijou. Dvojitýho Hamiltona sice uvidí jenom diváci tady v divadle, ale jo, ty se na to slíkáš ještě, aha, ježišmar. Co to bylo? To byl dvojeťák, jo? A neuměl bys to ještě s piruretou, že by si... Marie, to musíš taky něco udělat, teda. Pojď, ale pojď se. Až tě uvidí, já pro tebe mám tanečníka. Já pro tebe, ale nevím, snaž se nějak jako... Tomáši, pojď sem, prosím tě. Tomáš Ringel. Tome, já na tebe sázím. Já musím říct, že pro mě jsi veliký objev. Jsi bezvadný kluk, ale skutečně bezvadný kluk. Tomáš chodí asi do 9.
4: Bába cíli. Utíká.
5: Ne, já fakt, mě to strašně bolí. Já neudělám ani krok.
0: Prosím tě, ty se díváš tak jako, že se tady něco děje na jevišti. Nic se neděje, Tome. Prosím tě, nic se neděje. Už jsi někdy tančil se ženou?
6: No, jenom ve třídě, no, jako.
0: Ve třídě, jo?
4: A už jsi tančil s důchodkyní.
0: Uměl bys si čaču?
6: Ne.
0: Neuměl, jo. A pár třeba aspoň takových jako, já nevím, schoupnout se v bocích a tak, co?
5: Hele, chlapec je slušně vychovaný.
6: Já nechodím na to.
4: Já bych doporučoval Petře Vals, ten je tělo na tělo.
0: Dobře.
4: To se nám chlapec ne, ztratí.
5: Hele,
4: ztratí.
5: Fakt, hele, ne to já opravdu dneska, nechci to na příště, ale příště budeme patančit s Petrem.
0: Ta, to ví, že jo, no. Jo, se mnou jako, aha, no to se máte na co těž, to přijďte. Tak, Tome. Já o tobě musím říct, že už jsem tě slyšel zpívat. Skutečně. A byl jsem překvapen a říkal jsem si, kde se to v tomhle klukovi bere. A v tomhle klukovi se ten zpěv vzal už asi před 5 lety. Ty jsi začal zpívat jako asi 11letý klučina, je to tak?
6: Ne, 9letý.
0: 9letý dokonce. A prý to přišlo jen tak z nenadání, je to tak? Jako najednou jsi si řekl, že budeš zpěvák?
6: No, já jsem se přihlásil do talentové soutěže a tam jsem postoupil do finále a tam to všechno začalo.
0: Kamarády, jenomže prý dokonce tvoji rodiče byli překvapeni, kamže se to hrneš.
6: No, oni to nevěděli, že já jsem z cirkusový rodiny, takže vůbec ve zpěvu, vůbec to prostě je úplně zapomenutý u nás. A jediné já a ještě tak nějak můj strejda dříve zpíval, ale jakože nespíval nikde před lidma, jen tak prostě si zpíval doma, tak asi po něm něco takového jsem odchytil.
0: A ty jsi z cirkusové rodiny, to ti teda... Krásně česky hodně závidím, protože to jsem potom jsem vždycky toužil. To musí být nádherný život, prostě ty maringotky a vždycky v jiném městě. Jo, a teďko já bych vybíral za ty lochnesky a udělal bych vyvolávače a jezdil v těch autíčkách zadarmo bych tam jezdil. Máš takovýhle život?
6: No jako jo, ale jako je to taky hodně velká práce a píle.
0: Vlastně tady mě správně opravují, že jsem tě pasoval mezi, teď jsem tě říct, kolotočáře, a já si jich vážím, mám rád, jsou to bezvadní lidi, ale ty vlastně ne, kolotoč, ne, cirkus, ano. A co dělá maminka v cirkusu teda?
6: Máma je artistka, máma cvičí s obručema a táta, tak to je drezer, kočkovitý šelem.
0: Pozor, takže ty se jich vlastně musíš bát, těch svých rodičů,
5: a
0: protože...
5: A ty tam taky něco děláš?
0: No, ty děláš taky v cirkusu něco?
6: Ne, já jsem dělal o prázdninách, jsem žongloval. A jinak jako chtěl jsem ve 4 letech, jsem chtěl po tátovi tu práci zdědit, ale Pak jsem si řekl, že ne, protože pak se stala jedna taková potička s tím tygrem se mnou, jako tak.
0: Ty jsi se ve čtyřech pral s tygrem?
6: Ne, no, já jsem si ho chtěl pohladit a jako on po mně jako že to.
0: On po tobě rovnou, jo, jo, jo. A dopadlo to dobře, ne?
6: Jo, jo, jo.
0: A co, máš někdy strach o tátu třeba?
6: No jasně, no.
0: Jo, ale táta, ten už to tak nebere, ne?
6: Ne, vůbec.
0: A máma má strach o tátu?
6: No samozřejmě, ale maminka taky samozřejmě, ona vlezla taky mezi lvy, takže oni měli dělat vlastně představení takový, že by měli udělat číslo, že máma by dělala ty obruče uprostřed té klece.
0: Jo, takhle, a kolem ní, že budou ty šelmy a fotry, teda táta je bude jako krotit a ona mezi tím, no to je fantastický, co tomu říkáš, Vláďo?
4: No, je to úžasný, a hlavně jsem si říkal, že tatínkovi, když je drezér kočkovitých šelem, se to může hodit i při komunikaci s maminkou.
0: Já tvoji maminku.
6: Mámu neskrotil.
5: A je tady maminka? Je tady?
0: Počkej, je tady maminka?
5: Tak Vláďa může dneska širsa do držky.
0: Počkej, a je tady někde mezi námi, nebo kde je maminka? V zákulisí. Jejej kote. Víš co? Tak ty začni zpívat a já budu pro tu maminku, ano. A dovlečují se, myslíš, že přijde na jeviště?
6: Nevím, nevím.
0: Moc se jí nechce asi, viď? No, uvidíme. A přátelé, dávejte dobrý pozor, jak se dá zpívat, když chcete, když máte talent, když to milujete a když máte takovéhle velké nadání jako Tomáš Ringel.

0: Tomáš Ringel a jeho maminka Olga Ringelová. Já jí slíbil, že nepůjde na jeviště. Tome, jsi překvapen, že jsme mámu dostali na jeviště?
1: No, to jsem.
0: Že jo, ona je taková svéhlava, že jo. Tak když jako něco řekne, tak prostě na tom trvá, hotovo.
1: Jsem říkal, že táta ji neskrotil.
0: Neskrotil, no.
2: Tremistka teda veliká, no.
0: Vy musíte být ale velmi šťastná a tak jako pyšná, když posloucháte Tomáše.
2: To jsem, hrdá a pyšná to jsem.
0: No a kde se to vzalo v něm?
2: Nevím, po mně to nemá, po manželově to nemá, takže nevím.
0: Tak jako po kom...
2: Nějaký kořeny v jiný generaci, někde nevím, no. Po mně určitě ne a manžel taky ne.
0: Já už bych to nerozebíral, jako... jako, že to prostě...
2: Je své, to jo.
0: No tak jo, to já samozřejmě to vůbec nespochybnuju, ale teď mi řekněte, my jsme se dozvěděli, že jste vlastně slavná cirkusová rodina. To jste taky zdědili tohle řemeslo po někom?
2: Mm-hmm. Ano, zdědili. Naše tradice už je stoletá minimálně. Cirkus Berousek a Kaiser, takže jako cirkus jo, taky. Mm.
0: A vyměnila byste tenhle ten život, jestli třeba kluk nám nezvlčí, ne? Pořád někde jinde a tak?
2: No já bych ho neměnila, ten život. Ale zase ho synovi nepřeju, protože to je hodně těžká práce.
0: Vy jste se s vaším jaksi manželem seznámili jako už cirkusáci v cirkuse, nebo jak tomu vlastně došlo, ať se kluk taky doví, jo? Jak to bylo? Jak ty víš, jak to počít, tak nám řekni svoji verzi a pak se dozvíš, jak to bylo doopravdy.
1: No táta šel do cirkusu Čechy, kde máma byla se svým strejdou, zrovna pracovala, no a táta přišel na představení a viděl tam mámu, jak předváděla obruče a bylo to vlastně zamilovaný na první pohled. Prej,
0: jo, takhle to bylo, takhle romantický. On vás viděl, jak jedete s těma obručema.
2: Byl jsem na představení a tam jsem se mu údajně líbila a pak jsem se potkala až po dvou letech, kde on taky v tom cirkuse vystupoval a já jsem tam šla pouze zaskakovat za jinou artistku a už to bylo.
0: No ale pozor, on dělá tak jako vy taky děláte nebezpečnou věc, dobře, no ale tak jako když vás bouchne v obruč, no tak dobrý,
2: jasně.
0: Jo, ale šelmy jsou šelmy.
2: Ne, manžel, ten se nebojí, ale já se bojím.
0: To já samozřejmě chápu, tak já vám držím palce, abyste se nemusela bát o Tomáše a my vám teď moc zatleskáme, protože jsem rád, že Olga Ringelová přišla na jeviště. Děkuju, Olgo, děkuju. Ahoj. No a Tomáš už je takovej, on už je trochu rozmazlený, protože my jsme ho pozvali a on tady má svého manažera, to je můj kamarád Marian Rindoš. A ten říkal, Petře, prosím tě, ale jenom dvě písničky. A jsem říkal, proč? Protože on má před sebou teď velké věci. Co, tak co tě čeká?
1: No, čeká mě 27. 29. velký koncert. Paní Pilarová bude pořádat koncert 55 let na scéně a já budu její host a za to jí moc děkuju. Opravdu moc děkuju, moc si toho vážím, že mě takhle podporuje a pomáhá mi. A budu s ní zpívat duet Popokate Petal Twist s živým orchestrem a budu já zpívat solovou písničku od Franka Sinatry My Way.
0: To jsem právě slyšel. My Way! Frank Sinatra, kluk to zpívá ve 14 letech. Tak jo, no, chlapče, prý tam bude i Karel Gott. Takže i s Karlem už si tykáte takhle s mistrem?
1: Ne.
0: A můžu ti tykat ještě vůbec já?
1: Jo, jasně.
0: Jo, tak díky, děkuji. No to, prosím tě, a já budu mít brzo 100 let, hele. Jsi bys mě taky přišel, co? Zaspívat Marie mi říjde zatančit. Jakou píseň bys mi tak zaspíval, co? Co bys mi tak...
1: No, klidně to My Way, kdybyste chtěl.
0: My Way, to víš, jo, to bych si dal. Těžká.
3: Tobě by mohl zaspívat Potkal Potkan Potkana.
0: Já tě jednou zabiju, mrtlíku. Zabít někoho takhle v 8 hodin večer, to není žádný zločin. A my se s Tomášem rozloučíme, ale zase jednou písničkou. No, budou to Beatles, nebudou to Beatles, bude to John Lennon, je to tak. A bude to ta nejkrásnější možná, kterou kdy napsal. Nebudu ani říkat jaká, protože já si myslím, no představte si, bude se vám líbit. Tomáš Ringel.

0: Takovýhle potlesk jsem tady nikdy neměl. A nikdy mít nebudu. Jo, to jsem si na sebe ušil bič, řekl jsem dneska na jeviště jenom ty mladý, samozřejmě. Tak hezky tady zůstaneš. Já jsem ten taneční soubor propustil, ty byli moc malý ještě. Ty chodíš normálně, že jo, do školy, co?
1: No jasně, no.
0: Chodíš, do který chodíš teda vlastně?
1: Do devátý.
0: Do devátý třídy. A to chodíš do školy tak různě, ne? Někde třeba 3 měsíce do nějaké školy, pak zase do jiné školy, nebo jak tak cestujete s tím cirkusem ještě, nebo si na jednom místě tě nechali, nebo jak je to s tebou?
1: Ne, no my jsme vždycky, když jsme ještě jezdili, tak naštěstí mám výbornou paní ředitelku, který taky moc děkuju.
2: Jo, podlejzej, nemáš to zapotřebí.
1: Ne, já nepodlejzám to.
0: A jakou paní ředitelku, jako v cirkusu nebo ve škole?
1: Ne, ve škole, která
0: a to je
1: mě
0: taky cirkus.
1: Uvolňuje.
0: A tě uvolňuje, jo?
1: Uvolňuje.
0: Jo,
1: prosím. A oni mě podporuje. A tak jo. Ty fakt děkuju.
0: No a to chodíš pořád do stejné školy teda?
1: Aha.
0: A jak dlouho už tam chodíš do té školy?
1: Normálně od první třídy.
0: Pořád do jedné školy? To jsi nějaký cirkusák, člověče. Pořád do jedné školy, panečku. Takže 9. třída, po 9. třídě kam potom máš namířeno?
1: No chtěl bych na konzervatoř.
0: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. No jo, na konzervatoř, dobře. Tak já ti teď představím 4 asi tak stejně mladé kluky a holky, jako si ty, vlastně jenom jednoho kluka. On se jmenuje taky Tomáš, to je Tomáš. Kačka a
3: Majda.
0: Tak tedy, dámy a pánové, přivítejte v našem neočekávaném dýchánku plzeňskou kapelu, která se jmenuje Jen tak.

0: zelená.
1: Bez rozpaků ze zelená.
0: Ty Tomáši, když už o tom chamelónovi zpíváš, víš o něm vůbec něco?
1: Já takhle rád o něčem, o čem nevím vůbec nic.
0: Tak poslouchej. Chameleon jemenský, neboli Chamelo calyptratus, žije v hornatých oblastech Jemen.
1: No, nepovídej.
0: Má dvě nezávisle na sobě pohyblivé oči, což by se ti asi docela líbilo, protože jedním okem by ses mohl dívat dámě do tváře a druhým na hrudník, takže by ses mohl vymluvit, že se tam vlastně vůbec nedíváš.
1: Nevím teda, za co mě máš. A je to pro něj zábava, když ho jeho potrava nerozezná od okolí a on ji pak lehce skolí, když mu brouk.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál. Příjemný podvečer s Českým rozhlasem Plzeň. Následující hodinka našeho vysílání bude patřit country jízdě speciál. Čeká nás tedy opět po týdnu komentovaný pořad plný české country muziky, to především. Nabídnu vám ale také ukázky americké country. Na úvod se představí v písničce Drahoušek Helena Maršálková společně s Marcelou Voborskou. Zahrají nám také Rangers, nabídnu Mirka Hoffmana se Zelenáči a písničku Oh Lonesome Me zaspívají Nancy Sinatra a Lee Hazlewood.

zlobil. Chatrč svou opevním, vlčici najím. Myslím, že nakonec

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

All Hands and Me zpívali Nancy Sinatra a Lee Hazelwood. Byl to právě tento zpěvák a producent, kdo pomohl k výraznému prosazení dcery slavného otce. Melodii znáte určitě také v české verzi v podání Karla Gotta. V dnešní Country ze speciál jsou už připraveni Taxmeni, Poutníci, zaspívá také Jindra Šťáhlavský a nabídnu vám Moskyty.

A teď alespoň na chvilku pojďme od country. Tenhle hudební žánr nahradíme českým folkem a hned ta první písnička je hodně zajímavá. Své síly totiž spojil folkový AG Fleck a folklorní Hradišťan. Výsledkem je mimo jiné také písnička Husličky. A pak ještě uslyšíte sdružení Žalman a spol a písničku s názvem Odpusť zahrají a zaspívají bratři Nedvědové.

Posloucháte Country Zdu speciál, ve které vám teď nabídnu dvě české country zpěvačky a hned po nich se představí také dvě americké country legendy. Michaela Pávová a Miluška Voborníková, to jsou reprezentantky české country. Tu za oceánskou hudbu budou reprezentovat Waylon Jennings a Gordon Lightfoot.

Zpíval kanadský písničkář Gordon Lightfoot. V Country zde speciál vám dneska ještě nabídnu Petra Kocmana, Michala Tučného a Rudolfa Cortéze. Za týden naslyšenou se těší Petr Vacek.

Jesse James chlapík byl,

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Když jsem o prázdninách natáčel ve Vyšším Brodě přímo u Závišova kříže do Vltavínu, který jste mohli slyšet relativně nedávno, tak mi v jednu chvíli převor Justin řekl, že 10. září pořádají v prostorách kláštera představení nové knihy o Závišově kříži, ať přijedu. A mně bylo v tu chvíli jasné, že se jedná o finále projektu, o kterém jsem věděl od Jiřího Šindeláře ze spolku Naše historie. A protože jsem od Jiřího Šindeláře také věděl, že v roce 2026 uplynulo 80 let od návratu Závišova kříže do Československa po dramatických událostech druhé světové války, 40 let od rozsáhlého restaurování Závišova kříže na Pražském hradě a 10 let od zahájení současné etapy digitalizace a nového nedestruktivního výzkumu této mimořádné památky, tak mi bylo jasné, že se musím sejít právě s Jiřím Šindelářem, vedoucím výzkumného týmu, který má toto všechno na svědomí. Závišův kříž byl při této příležitosti po dlouhých 40 letech znovu otevřen a jeho nitro nově podrobně zdokumentováno. Průzkum přinesl zásadní nové poznatky o podobě a způsobu uložení relikví uvnitř kříže a významně se podařilo zpřesnit také dosavadní informace o jeho hlavní relikvii, dřevu svatého kříže. Co všechno jsme s Jiřím Šindelářem na téma Závišova kříže natočili, to si poslechněte v dnešním Vltavínu.

0: S Jiřím Šindelářem, kterého si asi pravděpodobně nejčastěji spojíte s průzkumem nějaké hrobky. Asi nejznámější, co se týče jižních Čech, jsou průzkumy jeho a jeho týmu v klášteře v Milevsku nebo ve Vyšebrodském klášteře. Sedíme nad rešerší, kterou jsem si nechal částečně díky AI shrnout a vytvořit jako soupis veřejně dostupných zdrojů i s odkazy na internetové stránky, ze kterých čerpala, a uvádí v nich informace o Závišově kříži. U něj jsem byl před několika dny, zblízka jsem si jej prohlédl, ze předu, ze zadu. Vím, že je složený z nějakého základního těla, z přední části, zadní části, podstavce. Vy jste na rozdíl ode mě měl tu možnost si ten Závišův kříž rozebrat a prohlédnout uvnitř a celý ho prozkoumat. A na toto téma teď vychází kniha. Když vám takhle předložím informace, které jsem si sehnal na internetu na téma Závišova kříže a které jsou de facto dnes prezentovány jako pravdivé, mám pravdivé informace?
1: Otázka je, co si budeme představovat pod slovem pravda. Ona to svým způsobem asi pravda bude, protože, jak jste sám naznačil, jsou to informace, které jsou ozdrojované, vychází z nějakých veřejně dostupných zdrojů a jsou to zdroje vážené. Jsou to zdroje jako například informace, které jsou stažené ze stránek Národního památkového ústavu. Závišův kříž je minimálně 100 let zkoumaným objektem. Je to jeden ze tří nejvzácnějších artefaktů, nebo lépe řečeno klenotnických památek v české země. Vedle korunovačních klenotů českých králů a relikviáře svatého Maura opravdu patří do takové neoficiální trojice nejvzácnějších památek. No a tak mu poslední století opravdu byla věnovaná poměrně veliká pozornost. Už v roce 1930 byla vydaná veliká publikace Kříž Závišův, ve které byly shrnuty všechny tehdy dostupné informace o téhleté památce. Je to, bych řekl, dodnes nepřekonaná publikace, z níž mnoho autorů v následujícím století čerpalo. A mezi tím vznikla celá řada odborných studií, mezi tím vznikly i nějaké populárně naučné texty. Ty texty potom byly přebírané i do těch internetových zdrojů, které tady v té rešerši před sebou máme. No a tím, že se za to století tou památkou zabývalo relativně velké množství lidí, ty mnohdy nekriticky přejímaly informace jeden od druhého. Někde se stávalo i to, že jeden autor úplně nedobře porozuměl psanému slovu svých předchůdců. A tak došlo k několika odchylkám od reality, od toho, co skutečně v kříži máme, od toho, co na kříži máme, abych byl i přesný. No a zároveň také docházelo k tomu, že vzhledem k tomu, jak je to významná památka, no tak například mineralogové v minulosti neměli možnosti udělat komplexní průzkum drahokamu. Takže když je třeba dneska v těch veřejných zdrojích napsáno, že na Závišově kříži máme 4 krásné rubíny, no tak my díky novému modernímu výzkumu dneska, který sice byl nedestruktivní, ale za využití těch nejmodernějších technologií 21. století víme, že na Závišově kříži není rubín ani jeden.
0: Takže moment, tady to mám někde sepsané. Někde jsme to tu viděli.
1: No, těch materiálů z veřejně dostupných zdrojů fakt dost.
0: No, já jsem se snažil poctivě přistupovat k přípravě.
1: A my jsme vlastně úplně stejně ten náš výzkum začali taky. Celý výzkum začal před 10 lety, si představte. Před 10 lety začal digitalizací té památky. A protože jsme přišli na spoustu zajímavých věcí, tak jsme mezi tím udělali ještě jednu věc. Stejnou rešerši jako vy, akorát, že vy jste si našel tu rešerši z internetových zdrojů a my jsme poctivě šli a udělali jsme to samý, jako když jsme třeba hledali Rožmberskou hrobku. Víte, nemůžete dát na to, co jeden autor napsal, protože vy nikdy nemůžete obsáhnout to, jestli se autor mýlil, jestli si náhodou něco nevysvětlil ne úplně správně. A tak je třeba nashromáždit vždy vše, co se k té dané věci vztahuje. To znamená dohledat si opravdu vše, co bylo napsáno. Nejít do toho, že najdu tady diplomovou práci na téma Závišův kříž, ve které autor nebo autorka píší a použila jsem tady interní materiály z restaurování kříže v 80. letech, které jsou dneska součástí archivu Pražského hradu. Vy musíte jít a musíte si ty interní materiály z toho Pražského hradu najít také, protože ta autorka vám do té práce diplomové napíše, že je divné, proč restaurátoři v 80. letech neskoumali složení kovů na Závišově kříži. Proč nevíme, jestli je, jak tady píše i vaše rešerše, soška Krista, která je novodobá dneska na Závišově kříži, jestli je pozlacené stříbro nebo ne. Když si totiž půjdete do toho zdroje, tak zjistíte, že ta zkouška Státním ústavem pro drahé kovy byla udělaná a že je to 14-karátové zlato.
0: To znamená, když tady vidím soupis, že třeba na čelní straně mimo jiné 11 safíru, 4 rubíny, 3 spinely, 7 smaragdů, 7 ametistů, 5 chalcedonů a na rubu je dalších 10 safírů, co z toho je pravda?
1: Pravda je tedy to, že nám sedí počet kamenů, že na přední straně je 150 kamenů, to dokázali naši předci spočítat také dobře a dobře se to pamatuje. Už nesouhlasím s počtem perel, protože těch je tam opravdu velké množství.
0: A tady je psáno 208.
1: A já vám přesný počet teď neřeknu, protože ho nevím. Vím, že je to v těchto těch stovkách, ale také vím, že když jsme nově perličky počítali a počítali jsme je právě díky tomu, že mám dneska digitální kopii kříže ve svém počítači, takže já si s ním můžu hrát a můžu ho zkoumat tak, jak to nedokázali ty předchůdci naši. A tak jsme zjistili, že na některou z malých sladkovodních perliček kolem safírů neviděli dobře, protože je skovaná za prostorovým filigránem, takže ten počet v jednotlivých kusech, v jednotkách kusů úplně neodpovídá. No a samozřejmě ten největší rozdíl je potom v určení nějakých kamenů. Naprostá většina z těch 52 na přední straně, nebo 51, je správně. Ale víte, dneska máme možnosti a nedestruktivní přístroje, které dokáží změřit různé fyzikální vlastnosti těch drahokamů. Takže se třeba ukázalo, že, jak je tady napsáno, že máme 4 rubíny krásné na Závišově kříži, tak tam opravdu není ani jediný. Je to veliké překvapení, protože ty kameny opravdu na první pohled jsou krvavě červené nebo jsou zabarvené do těch červených odstínů a tvrdost odpovídá. My víme, že jsou to korundy, tedy předpoklad našich předků o tom, že se jedná o rubiny, vůbec nebyl špatný. Ale když si dneska změříte jejich složení, když zjistíte, že tam nejsou ty prvky, které by rubín měl obsahovat, tak jsme například zjistili, že ty nejkrásnější a nejzajímavější kameny, konkrétně ten jeden, který je centrálně v Závišově kříži uložen a byl považován dlouhá staletí za rubín, tak je safír. A ještě ke všemu ne safír úplně obyčejný. To nové určení pro nás dělal náš kolega a kamarád Jarda Hiršl, jeden z nejlepších gemologů na světě, který se zabývá těmi nejvzácnějšími památkami. No a ten sám řekl tedy, že je to úžasný do růžova zabarvený safír a že barvu, takovouhle barvu safíru si osobně ještě neuvědomuje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes s Jiřím Šindelářem povídáme o posledních průzkumech Závěšova kříže. Velice mě překvapilo teď po té dlouhé době, co jsem Závěšův kříž viděl. Ta zadní strana, té jsem si nikdy příliš nevšímal. To znamená těch emailových maleb svědců, té konstrukce jako takové. A hlavně tam je ozdoba, o které mi převor Justin Berka říkal, že to je snad od někud z Indie. A já nevím, co to je.
1: Pokud se budeme bavit o zadní straně Závěšova kříže, která je, jak sám správně říkáte, naprosto odlišná od té strany čelní, tam těch drahokamů zářivých už není tolik. Je tam pouze 10 modrých kamenů, výlučně safírů, tady se naši předci nespletli a určili naprosto správně. Ale ty kameny nevyčnívají. Oni nejsou tak výrazné jako na té čelní straně. Oni pouze doplňují rytmus té zadní strany a jak jste sám řekl, tak zadní stranu tvoří obrazy svědců. Ty obrazy svědců nejsou jen tak nějaké obrázky namalované, jsou to přihrádkové byzantské emaily. Je to něco, co je výrazně starší, o několik staletí starší, než je konstrukce Závěšova kříže. A jsou to věci, které pochází z té Byzance, je to chápáno jako nějaké byzantské starší umění a nějaká byzantská paměť, která byla druhotně tím zlatníkem do tohohle z toho relikviářového kříže vložená. A ne náhodně. Tyhle ty věci se z Byzance do Evropy dostaly a pro ty lidi ve 13. století, protože někdy v první polovině 13. století byl kříž Závěšův sestaven, nebo ten kříž, který my nazýváme Závěšovým křížem sestaven, no tak v té době už nikdo nic takového, jako jsou tyhle ty barevné přihrádkové emaily, v Evropě neuměl vyrobit. To znamená, že pro tehdejšího zlatníka, pro tehdejší společnost, to byla stejně cenná věc jako ty nejvzácnější drahokamy, které na tom kříži můžeme vidět.
0: To znamená, jako dnes jsou pro nás, dejme tomu, nějaké barokní miniatury a podobně, tak je to úplně ten samý princip.
1: Mohli bychom na tom takhle pohlížet, akorát s tím rozdílem, že my když dneska získáme nějaké renesanční nebo barokní umění, tak žijeme v době, kdy jsme schopni nějakým reverzním inženýrstvím nějak přijít na to, jak ta věc vznikla a vytvořit kopii, relativně věrnou kopii. To je ten rozdíl proti chápání toho středověkého zlatníka, který dostal do ruky ten byzantský přihrádkový email, protože on to vyrobit nedovedl.
0: Počkejte, přihrádkový email, co to znamená přihrádkový?
1: Když se na ty obrázky jednotlivých svědců, na ty kruhové medailony podíváte v detailu, tak vy zjistíte, že to není malba, ale že tam je vyobrazení bysty daného svědce, například svatého Jiří, který je úplně ve vrcholu. A aby to opravdu působilo věrně, tak to musí vypadat jako malba. To znamená, že on má tmavé vlasy, růžovou pleť, zabarvené oči modrou nebo zelenou svatozář. No a to bylo vlastně děláno, takže si představte, že byl relativně silný, tlustý, zlatý plech. Do něj si ten zlatník musel vyříznout nejdřív obrys, jako kdyby bystu toho daného svědce. Podložil tuhle ten vyřízlý plech tenkou zlatou folií, rozklepal si zlaté drátky, vytvořil z nich takové drobné plíšky o výšce nebo chcete-li tloušťce té vyřízlé bysty v tom tlustém plechu. A z těchto těch plíšků si vlastně vyskládal jednotlivé přihrádky uvnitř, proto se tomu říká přihrádkový. On si vytvořil vlastně jakoby jednotlivý přihrádky pro jednotlivé barvy té skloviny toho emailu. No a potom tam brkem, pravděpodobně husím, nasypal takovou kašovitou směs, to byla ta drcená sklovina. Tím vytvořil vlastně barvy v tom budoucím obraze, dal vypálit do pece, zabrousil potom už stejně jako drahokamy a tak vznikl tenhle ten byzantský email.
0: A teď co mě zaujalo jako pozorovatele, který se snaží skutečně jít do detailů, ale nemá ty vaše možnosti, to znamená, nemůže ten kříž rozebrat a nemůže se kouknout dovnitř. Mě velice překvapil pohled z boku, na který se snad asi nikdo nesoustředí. Kdy si vlastně uvědomíte, že to jsou vlastně tři kusy plechu, nebo něčeho takového, když si uvědomíte, že to vlastně ta přední aura, ta ozdoba, ta nádhera těch kamenů v tu chvíli naprosto zmizí. Najednou to vidíte skutečně jako normální kus železa. Když to řeknu úplně zjednodušeně, obroušené od jakýchkoliv emocí. A pak jsem si říkal, no dobře, ale co je tedy uvnitř?
1: Já bych to ještě trošičku upřesnil. Ten pohled z boku je strašně zajímavý, je svým způsobem zavádějící, protože vy tam vidíte opravdu, že to je několik částí složených do sebe, jak říkáte. Ono to je mnohem složitější v tom, že ono nám to ukazuje na to, jak je Závišův kříž mnoha vrstevnatý. Ono to totiž ukazuje na to, jak je technologicky postaven, aby fungoval, aby statika fungovala, aby vše bylo zabezpečeno, aby se to nerozpadlo, když bude používán liturgicky. Nezapomínejme na to, že původně ve středověku byl Závišův kříž křížem procesním, to znamená, že nasazen na vysokou žerď, býval nosen v čele procesí. Máme o tom písemné zprávy. A až mnohem později byl osazen na nějakou nohu, na nějaký podstavec a stal se součástí oltářního příslušenství. Dokonce ten podstavec, který můžete na Závišově kříže vidět dnes, to ani není ten původní, do kterého byl kříž zasazen. Ten je až dílem 19. století, 1840 je na něm rytina, kdy nahradil původní ztracený barokní nohu nebo barokní podstavec, který musel být v roce 1811 odevzdán klášterem úřadům, protože byly takhle zhraňovány drahé kovy z nejrůznějších institucí a klášterů proto, aby byl umořen ten velký habsburský dluh a zabránilo se bankrotu. Takže tehdy přišel Závišův kříž o svoji původní nohu, o svůj původní podstavec a také o svoji původní středověkou sošku ukřižovaného Krista, která byla ze zlata. Tedy dnešní soška Krista, kterou vidíme uprostřed toho kříže a ta noha jsou tedy nové z 19. století a nahradili ty původní ztracené. Jinak je kříž středověký. A i ten středověký kříž, jak sám podotýkáte při pohledu z boku, není z jednoho kusu. Máme nějaké nosné jádro.
0: A to je z čeho?
1: To jádro, které dneska vidíme, je až z 18. století, konkrétně rytina dokládá, že z roku 1775, kdy vzniklo nové nosné stříbrné jádro a dokonce o tom máme písemné záznamy, že proto, že to původní jádro bylo už ve špatném stavu. Veškeré analogie a znalosti zlatnictví, restaurátorů a zlatníků nám říkají, že původní středověký kříž musel být osazen na jádro dřevěné. To se do dnešních dnů nedochovalo a víme tedy, že 1775 je nahrazeno masivním stříbrným a zvenku pozlaceným jádrem. Na tohle to stříbrné jádro potom jsou ze předu i ze zadu takovými nítky nebo drátky místama přichyceny speciální zlaté destičky, proto také můžeme říkat, že Závišův kříž je zlatý, protože opravdu celá ta vnější stěna, kterou můžete obdivovat jak na čelní, tak zadní straně, je opravdu z ryzího zlata, z vysoce ryzostního zlata. A jsou to zlaté destičky, které jsou ozdobeny ještě takzvaným filigránem. To jsou takový, si představte, drobné zavinuté drátky, které vytváří velmi mocný prostorový efekt. Nejsou to už jenom vyleštěné zlaté desky, ale opravdu jsou tam ještě jako drátky, které na zadní straně jsou takové poklidné, jsou to takové vlnky, které jsou ukončeny kuličkou zlatou. Vepředu je ten filigrán mnohem zdobnější, prostorovější. Když se podíváte velmi zblízka, ono to nebude vidět, ani když se dostanete k originálu a úplně k vitríně, proto vznikla ta nová kniha, která ukazuje Závišův kříž z detailů, které byste viděli pouze pod lupou nebo pod mikroskopem. Tak vlastně ten přední filigrán je takový jako bohatý, rozvinutý, jsou tam nejrůznější rostlinné motivy, jsou tam takový šištice, květinky, lístečky. A v podstatě to odkazuje zase symbolicky na logiku celé relikviářové schrány, celého toho kříže, jakožto na dřevo Krista, na Kristův kříž, který je vlastně liturgicky chápán jako nástupce, jako náhrada za ztracený strom života z ráje.

0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S Jiřím Šindelářem v uvozovkách rozebíráme Závišův kříž. Vy jste si ho teda s kolegy rozebrali zvlášť, teď už jsme v našem nahrávacím studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a sedíme nad jednak mojí rešerši, ale také nad vašimi znalostmi a nad knihou, kterou jste právě teď pro tuto příležitost vydali. Zatím jsme probrali přední část a zadní část Závišova kříže a dostali jsme se k té vnitřní konstrukci. Ta mě překvapila svůj, jak bych to řekl, technickou strohostí. Na první pohled nad tím člověk takhle totiž neuvažuje. Když se dívá na Závišův kříž, tak na vás pochopitelně padne množství těch drahokamů, toho zlata, těch perel a tak dál. A vlastně vás vůbec nenapadne v první chvíli, že je něco ještě uvnitř. A když se mluví o tom, že uvnitř je vzácná křesťanská relikvie, část dřeva z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, dá se zaprvé dokázat, že to je skutečně tato relikvie, o jaké se mluví, a za druhé, je tam?
2: No, tak já začnu od úplného začátku, tak jak jste pokládal ty otázky. Ano, my jsme měli tu možnost Závišův kříž po dlouhé době rozebrat a nahlédnout dovnitř. To ale není úplně normální situace. My jsme to udělali v rámci nějaké takzvané restaurátorské kontroly a i tomu předcházela celá řada analýz ve virtuálním světě, na základě kterých my jsme vyslovili nějaké domněnky a nějaké teorie, no a pak jsme je šli ověřovat. Když se budeme bavit o tom, co je uvnitř, tak my vnímáme ten kříž jako masivní kus zářícího zlata ozdobeného drahokamy, jak říkáte. Musíme brát v potaz, že uvnitř toho Závišova kříže je celá řada dutin. Když se podíváte na čelní stranu Závišova kříže, tak první, co vás zaujme, jsou ty velikánské safíry, modré kameny, které jsou na konci každého břevna. Představte si, že tyhle ty veliké modré kameny, které jsou ještě ozdobeny jakýmsi věncem drobných perliček, tak to jsou vlastně víčka, které uzavírají drobné relikviové prostory. To znamená, pod každým tím velkým kamenem se nachází drobná dutina a v té dutině jsou ostatky svatých. Tam jsou další relikvie, je jich víc než 26. Ta hlavní relikvie, která se nachází, je ale v úplném srdci toho kříže, je na křížení vertikálního a spodního horizontálního břevna. Když se díváte zase na přední stranu kříže, tak vlastně je skovaná pod tou soškou zlatého Krista, nebo pod tou zlatou soškou Krista. A tam se opravdu nachází ta relikvie nejsvětější, tedy dřevo z Kristova kříže. A to dřevo z Kristova kříže, když si tady vezmeme vaši rešerši, je tady napsáno poměrně velký kus cedrového dřeva sestavený ze dvou dílů do tvaru latinského kříže. To je informace, která je opravdu celou řadou nejrůznějších studií a publikací takto přebíraná a není správná. A my jsme na to přišli čistě náhodou, protože tato informace, tahle věta, kterou jsem teď z té rešerše přečetl, je navíc ještě mnohdy doplněná o velikosti těch jednotlivých dvou částí dřev. No a my, když jsme šli do staré restaurátorské dokumentace na Pražském hradě, kdy v roce 1985-86 probíhala velká restaurace nebo velké restaurování Závišova kříže, tak jsme procházeli tu kompletní, zatím nepublikovanou dokumentaci a našli jsme tam starou černobílou fotografii, kde byl nějaký dřevěný kříž a u toho byl popisek, toto je fotografie hlavní relikvie ze Závišova kříže, svaté dřevo. A o dvě stránky dál byla druhá černobílá fotografie, tam bylo tvarově podobou úplně jiné dřevo, kříž sestavený ze dvou částí a u toho byl úplně shodný popisek. Toto je hlavní relikvie ze Závišova kříže svaté dřevo. A teď si dáte tyhle ty dvě fotografie vedle sebe a vidíte, že to není otázka nějakého objektivu nebo nasvícení scény. Jsou to prostě regulérně dvě úplně jiné věci, dva úplně rozdílné kříže z jiných kusů dřev. A to nás tedy zarazilo. Musím říct, že za sebe já jsem se v první chvíli polekal, protože jsem říkal, tak to restaurování probíhalo v divokých 80. letech, kdy si tady nikdo těhle věcí

Relikvie je kříž, který je taky z poměrně velkého kusu dřeva, je ale vyřezán z jednoho kusu, je to skutečně dřevo cedrové a je to ta hlavní relikvie. A tahle ta druhá, ta sestavená z těch dvou kusů, tak to je dřevo jiné, nějaké tvrdé, pravděpodobně dub. Ta je různě provrtaná několikrát na různých místech, odlabávaná, ořezávaná. Zkrátka dobře, už na povrchu toho dřeva vidíte, že se k tomu choval někdo tak, jak by se ve středověku ke svaté relikvii tohoto charakteru nechoval. To prostě je nemožné. Co to znamená? Najednou tam máte dvě dřeva, jedno z toho teda musí být tou relikví, a co je to druhé dřevo? No a tak jsme říkali, tak máme nějakou teorii, že tam jsou dvě dřeva. Přemýšleli jsme nad tím, proč tam jsou dvě dřeva a jak to tedy vlastně celé může být. Tu teorii jsme vyslovili, ale aby jsme měli jistotu, tak jsme říkali, tak uděláme restaurátorskou kontrolu po 40 letech, která bude znamenat to nejdůležitější, totiž zjistit, v jakém stavu ten kříž je, jestli tam náhodou není nějaký problém ve statice, jestli praskliny, které vidíme na povrchu, nejsou nějakým zásadním narušením celé té konstrukce a neohrožují památku. A zároveň po 40 letech je nejvyšší čas zkontrolovat organické věci a objekty, které jsou uvnitř. Takže jsme dostali povolení, opravdu jsme mohli otevřít závěšu v kříž. Potvrdili jsme, že opravdu ta práce ve virtuální realitě a to, co děláme třeba i na těch hrobkách, jak jste zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, je vlastně dneska už opravdu čistou vědeckou disciplínou. Že to už není jenom pro nějakou propagaci, představení nějaké památky veřejnosti, ale že opravdu to můžete použít jako vědecký nástroj, protože všechno to, co jsme na základě těch digitálních testů predikovali, se ukázalo být pravdivé a přesně tak je i vnitřní složení všeho, co uvnitř závěšova kříže vidíme. A já to shrnu. Máme tam ne jednu hlavní pašijovou relikvii. My tam máme hned dvě. S tím, že jedna je relikví primární. Je to opravdu tedy to dřevo cedrové, které nás samozřejmě navádí už k tomu Blízkému východu a které by mělo být tou hlavní relikví, tedy částí samotného Kristova kříže. A pak je tam to druhé dřevo. A to druhé dřevo, to je takové spojení příjemného s užitečným. Vrátím se zpátky k tomu, když jsme si povídali o složení Závěšova kříže. O tom, že původní středověký kříž byl osazený na dřevo, které tvořilo původní jádro. Víte, to dřevěné jádro muselo fungovat až do nějakého 18. století, tedy dobře 500 let. 500 let byla do tohoto dřevěného jádra vložena svatá relikvie. Ta někde v tom dřevěném jádře byla uložena a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví. A když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu a muselo být nahrazeno novým, tak oni mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla po 500 let v přímém dotyku se svátostí. To znamená, že oni tu část, kde bylo původně relikvie vložená do dřevěného středověkého jádra, uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který na jednu stranu je druhotnou sekundární relikví Kristova kříže a na druhou stranu ale plní i praktickou funkci, protože ta dutina uvnitř toho stříbrného jádra je poměrně veliká a aby nedošlo náhodou k nějakému uvolnění té relikvie hlavní a tudíž k nějakému jejímu ohrožení a poškození, tak ona, tato sekundární relikvie, to druhé dřevo, plní funkci jakéhosi vyplnění prostoru, adjustuje uvnitř relikvie hlavní, ochraňuje ji a jistí.

0: Já bych se ještě vrátil k otázce o původnosti těch relikví. Vy jste říkal, že jich asi 620 tuším, plus ty dvě, o kterých jsme mluvili. To znamená, když se podívám do té své rešerše, tak to jsou části ostatků svatého Ondřeje, svatého Vavřince, svatého Osvalda a tak dále. Dohledávali jste to?
1: Jsou to drobné kůstky, které jsou zabaleny v historických textiliích. Jsou mladšího data, než je samotný Závišův kříž, to znamená, že tam byly vloženy ve 14., možná některé z nich až v 15. století. Jsou tedy pod těmi velkými safíry na koncích břeven. A není to tak, že by byl jeden ostatek pod každým kamenem, ale když otevřete tu jednu relikviovou schránku pod velkým safírem, tak tam třeba jsou tři, někde třeba i pět drobných ostatků zabalených v balíčcích a ty byly označeny těmi autentikami, to znamená, byly tam popisy gotickým písmem, některé z nich se nepodařilo přečíst, takže my třeba víme, že pod jedním břevnem jsou ostatky svatého Štěpána a svatého Osvalda plus další tři, které se nepodařilo už ve 20. století přečíst. I tak si ale Závišův kříž uchovává jedno velké tajemství, protože, jak jsem řekl, tak tyhle ty relikviové schránky jsou pod koncem každého břevna. Ty byly tedy v 80. letech otevřeny až na jednu jedinou. Na spodní části kříže toho středověkého, tedy pod tím spodním vertikálním břevnem, tam, kde nasedá původní středověký kříž na tu dnešní novodobou nohu nebo podstavec, tak tam se nachází stříbrná schránka, která je ale celá zaletovaná, no a ta nebyla v 80. letech ani v pozdějších dobách otevřená a nevíme, co přesně obsahuje.
0: Co se týče těch dřev, tak potvrzeno je tedy cedrové a novodobější, které se stalo sekundární relikví, jak jste o tom mluvil. A co se týče nějakého konkrétního datového průzkumu, byl provedený?
1: V mnoha publikacích se objevuje informace, že hlavní relikví ze Závišova kříže je cedrové dřevo 2000 let staré. Hledali jsme ve všech informacích, které kdy byly o Závišově kříži napsány a nikde jsme nenašli zdroj této informace. Ten se někde v průběhu 20. možná až 21. století objevil, ale nevíme, odkud pochází. Zkrátka dobře, informaci o tom, že je to 2000 let staré dřevo, v tuhle chvíli nepovažujeme za prokazatelnou. Existuje ta informace, ale nevíme, z čeho vychází a nemáme žádnou informaci o tom, že by byla udělaná jakákoliv datovací analýza.
0: Když jsem se bavil s převorem Justinem Berku na téma Závišova kříže, řekl mi, že klášteru daroval Závišův kříž sám Záviš z Falkensteina, který kříž pravděpodobně vyženil nebo získal věnem při sňatku s královnou nebo vdovou královnou Kunhutou. Je to možné?
1: Je možné, že prostřednictvím Kunhuty se Záviš z Falkensteina ke kříži dostal. My víme, už jenom kvůli té relikvii, o které si tady povídáme, že Záviš z Falkensteina nebyl takovou osobností, aby si mohl něco takového dovolit. On by si pravděpodobně nemohl dovolit takové drahokamy, on by si nemohl dovolit nechat se stavit takhle vzácný kříž z takhle vzácných materiálů. V každém případě by nikdy nedosáhl na ostatek ze svatého kříže. To byla záležitost opravdu panovníků, která jim propůjčovala Kristovu moc na zemi. To znamená, že Záviš z Falkensteina nemohl být objednatelem tohoto díla, ale mohl se k němu dostat prostřednictvím Kunhuty. Nikdy ne tak, že by ho vyženil a že by to získal jako věno. Prostě a jednoduše jenom díky vztahu s královnou Kunhutou, vdovou po Přemyslu Otakarovi, se mohl dostat ke kříži, který tehdy mohl být součástí královského pokladu v Praze. To, jak se to konkrétně stalo, jak se dostal kříž do moci Záviše, to prostě nevíme. Nicméně máme tradici, že tento velmož daroval Vyšebrodskému klášteru Závišův kříž, nebo kříž, který mu dneska říkáme Závišův, právě podle téhle z té tradice, protože písemné prameny o vzniku zakázce vytvoření Závišova kříže nemáme a opravdu to nejstarší, co k tomuto kříži je, tak je svázáno se Závišem z Falkensteina. Tuto tradici o tom, že Záviš v nějaké chvíli měl v moci tento kříž a daroval ho Vyšebrodskému klášteru, tak proti téhle informaci nemáme žádnou indici, nemůžeme ji rozporovat. Všechno tedy ukazuje na to, že k tomuhle tomu aktu takto došlo. Navíc ve Vyšebrodském klášteře není a nikdy nebyl druhý velký zlatý kříž se svatou relikví, aby mohlo dojít k záměně. Tedy opravdu můžeme věřit, že to je ten kříž, který daroval klášteru sám Záviš z Falkensteina. Přes tu Kunhutu, když se k ní ještě vrátíme, my jsme se zabývali otázkou provenience kříže, tedy toho, kdo mohl být objednatelem takové práce a kdo mohl být původním majitelem toho kříže. A za náš tým mohu říct, že na základě studia všech historických pramenů a především díky tomu, že jsme měli možnost se podívat na kříž čistě z řemeslného hlediska, tedy z hlediska zlatníka a restaurátora, tak se přikláníme k tomu názoru, že Závišův kříž je původním korunovačním křížem uherských králů.
0: Říká Jiří Šindelář. Mimochodem, vy jste říkal, nebo bavili jsme se tady z velké části o tom, že všechny ty průzkumy jste shrnuli do knihy. Kdo ji vydává a co to je za knihu?
1: Jak už jsem uvedl na začátku našeho rozhovoru, celý tenhle ten projekt digitalizace a nového výzkumu Závišova kříže začal už před 10 lety v roce 2016. Protahoval až do roku 2026, což je zajímavé, protože k roku 2026 se nám váže hned několik kulatých výročí. Je to přesně 100 let od okamžiku, kdy bylo tehdejším vedením Akademie věd rozhodnuto o tom, že budou vydávány speciální knihy, monografie o těch nejvzácnějších pokladech tehdejšího Československa a Závišův kříž byl první takovou knihou, který tu řadu otevřel. Je to přesně 80 let od okamžiku, kdy se Závišův kříž po peripetiích druhé světové války vrací zpátky do Československa. Je to přesně 40 let od okamžiku, kdy skončilo velké restaurování Závišova kříže v roce 1986 a je to 10 let od toho, kdy byl zahájen ten nový moderní výzkum. Protože těch informací máme hodně o novém určení některých drahokamů, o výjimečnosti perel ze Závišova kříže. Dokonce se nám podařilo určit i provenienci těch kamenů, odkud ty kameny pochází, s tím, že je tam jedna veliká zajímavost a jeden drahokam by mohl být dokonce i český, což by byla veliká výjimečnost. Tak vedle toho máme teda i informace o těch relikvích, o tom vnitřku a o historii, tak jsme to vše zhrnuli do nové monografie, která je stejně výpravná po 100 letech jako ta původní. No a vyšla nebo bude vydaná nová knížka, která se jmenuje Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu, kde jsou všechny tyhle informace zhrnuté, jsou tam výsledky celého toho moderního výzkumu. No a protože navazujeme na tu řadu o relikviáři svatého Maura a o Rožmberské hrobce, tak jsme šli stejnou cestou. Je to tedy luxusní publikace s velkoformátovými fotografiemi od Martina Frouze, kde ukazujeme Závišův kříž v detailech, které návštěvník nikdy před tou vitrínou nemůže vidět a zhlédnout. Malinko odstraňujeme tu mystickou záři drahokamů a zlata proto, aby jsme se podívali na to, jak je kříž sestaven a jak přesně vypadají třeba ty filigránové stonky a jak je to vynutí nádherné a bohaté. No a tak, jak už jsou naši čtenáři zvyklí, tak to bohatě doplňujeme o QR kódy a přesah do virtuální reality. No a těma QR kódama ze stránek knihy se lidé dostanou do toho digitálního světa, kde můžou navštívit, prohlédnout si digitální kopii Závišova kříže, ale i digitální kopii jednotlivých částí ze samotného nitra. Knihy tohodle z toho charakteru, tedy i Závišův kříž, vydáváme v rámci naší nestátní neziskové výzkumné organizace Naše historie.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: A to je z dnešního Vltavínu s Jiřím Šindelářem o Závišově kříži všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Protialkoholní záchytné stanice v Česku evidují asi 80% dlužníků. Vymáhání dluhu je často neúspěšné. Bude oblačno až polojasno v Čechách, místy jasno, na Moravě doznívající déšť, teploty 17 až 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Tripartita má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy před tím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO říká.
2: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
0: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz, například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Znalci by se měli vyjádřit k předchozím posudkům na odsouzeného a k aktuálnímu hodnocení věznice, které oproti dřívěšku vyznělo v neprospěch Navrátila. Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Počet nezodpovědných klientů navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné a například v Ostravě už od něj například ustoupili. Prezident exekutorské komory Jan Mlynárčík dodává.
3: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
0: Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil také americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat americký prezident Donald Trump. Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Očekáváme oblačno až polojasno v Čechách, ráno místy až jasno, výjimečně přeháňky na Moravě a ve Slezsku, ráno a dopoledne zataženo a na jihovýchodě místy doznívající déšť, ráno pak v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně za Bělotínem na kilometru 309 vyšetřují nehodu osobního auta, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehledněte odstavená vozidla před Koberovicemi, na 74. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Další nákladní auto stojí za Jihlavou na kilometru 115, blokuje tam odstavný pruh, hlavně kamiony v místě vybočují, a silnice 13 z Děčína do Liberce je před Českou Kamenicí neprůjezdná. Na konci Mark Vartic zasahují záchranáři u havarované dodávky. Přeji vám šťastnou cestu, teď už Vláďa Slezák a vaše ráno na Dvojce.
5: Hezké dobré ráno všem, co vstáváte s Dvojkou ve čtvrtek 17. září. Naděždám a Naďám přejeme všechno nej a pošleme třeba i lásku v housce. Bude tu Xindl X a Olga Lounová. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno. Posloucháte Dvojku, je 5 hodin a 8 minut. V každé první třídě z 15 a více žáky by měl být od začátku školního roku asistent pedagoga. Ředitelé škol tak po celé prázdniny usilovně scháněli nové pracovníky. O práci se ale často ucházeli lidé s nízkou kvalifikací. Mezi těmi kvalifikovanými o pozici na poloviční úvazek s výdělkem okolo 16 000 korun hrubého totiž velký zájem není. Píše o tom dnešní Právo. Pro chod zdravotnictví je to zcela klíčový dokument, který určuje, kam potečou miliardy v celém systému. Každoročně se kolem něj vedou velké dohady a padají žaloby. Tentokrát bude rozruch ale zřejmě o něco větší. Úhradová vyhláška pro příští rok totiž neříká jen, komu přidá více a komu méně. Chce ale změnit celou mapu poskytované péče. Některé zákroky pošle do regionů, jiné naopak do velkých center. A zcela mění přístup k totálním endoprotézám. Kyčle a kolene. Jejich počet v Česku nadprůměrně roste. Hospodářské noviny mají návrh k dispozici. Velké změny chystá během následujících měsíců Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit. Jednak rozšíří expozici na nábřeží, zároveň ale zruší nevyhovující výstavní prostory v dolní bráně a část exponátů přesune mimo město do Jindřichova Hradce. Po desítkách let fungování mění celou svou koncepci, píše Mladá fronta Dnes. Bolí vás záda, zkuste vyměnit boty. V pracovní obuvi strávíte víc času než v domácích trepkách. Nešetřete na nich a vybírejte pečlivě. I to je článek dnešní Mladé fronty Dnes. My pokračujeme dál, tentokrát tu bude Paul Simon a Art Garfunkel a za chvilku také informace o počasí. Tak hezké dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, prší nám teď aktuálně v Brně, Znojmě nebo třeba v Ostravě a teploty se tam pohybují okolo 15 stupňů Celsia, je tedy poměrně teplo. A naopak na západě, konkrétně třeba v okolí Karlových Varů, se teploty pohybují okolo 9 stupňů. A má se ochladit a odpoledne má být téměř beze srážek, očekáváme oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, výjimečně možnost přehánky, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo. A na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách budou ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 17 až 22 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí. Pokračujeme dalšími písničkami a za chvilku se podíváme do historie dnešního dne.

Na dvojce jsme přidali i skupinu Elán, a to v 5.23. A pokračujeme historickými událostmi dnešního dne, tedy 17. září. A v roce 1630 bylo například založeno americké město Boston. Také bylo celním řádem pro České království v roce 1737 uvaleno vysoké clo na dovoz cizího zboží. Jednalo se o vůbec první ochranu domácí výroby. V Praze byl představen první parní vůz v Čechách vynálezcem Josefem Boškem, psal se rok 1815. V roce 1864 byla vyhlášena veřejná sbírka na opravu pražského orloje. Ten celých 150 let buď nešel, nebo špatně ukazoval čas. Na berlínském filmovém festivalu byl promítán první ozvučený film, to se psal rok 1922. V 34. byla vydána první dlouhohrající deska na 33 otáček za minutu a byla na ní Beethovenova 5. symfonie. Nevšední svatbu na dálku tak tu uskutečnili v Mexiku v roce 1957. Nevěstou byla herečka Sofia Lorenová, ženichem filmový producent Carlo Ponti. Na svatbě nebyli žádní hosté, svatební hostina se nekonala. No a vlastně tam nebyli ani ženich a nevěsta. Oba byli oddáni v nepřítomnosti. Nechali se zastoupit svými právníky. Podíváme se i do roku 1972, kdy měl premiéru seriál Meš. A veřejnosti byl poprvé představen první raketoplán určený pro testování. V roce 1976 byl pojmenován Enterprise. Do provozu byl uveden také první reaktor černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině v roce 1977. Provoz ten byl zastaven 15. prosince, tedy v roce 2009. V roce 2012 byl vyroben poslední vůz Lada s náhodem na zadní kola. Tak to jsou události pro ten dnešní den, teď už Kim Wilde ve vysílání dvojky.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání zpěvačka, skladatelka a zakladatelka kapely Vesna Patricie Kaňuk-Fuchsová. Co ji inspirovalo k refrénu písně Moravo, Moravo? Může někdy trumfnout hit Evy Farné Boky jako skříň? A jak vedení ženské kapely potřeba diplomacie? Nejen na to se zeptám Patricie Kaňuk-Fuchsové, zpěvačky a skladatelky v Radiokafe Vinohradská 12. A pokud vy chcete být u toho, tak si nezapomeňte rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Dobré ráno, je 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny ji dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. Koaliční rada ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou víc než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
0: Počasí.
4: Očekáváme oblačno až polojasno v Čechách, místy i jasno. Na Moravě doznívající déšť, ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
4: V Praze velmi opatrně na jižní spojce za Lanovým mostem ve směru na Barandovský most stojí nákladní auto s upadlým kolem. Je tam neprůjezdný pravý pruh. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova dejte pozor na nehodu za Bělotínem na kilometru 309. Havarovalo osobní auto. Brzdí se na mokré vozovce, v mírné zatáčce kolona se ale netvoří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehledněte odstavené kamiony před Koberovicemi na 74. kilometru a také za Jihlavou na kilometru 115. V obou případech je uzavřený odstavný pruh a na Děčínsku je uzavřena silnice 13 do Liberce. Před Českou Kamenicí zasahují záchranáři u havarované dodávky. Dá se to objet po úzké silnici přes Janskou. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Vláďovi Slezákovi.
5: Dlouhé kolony, ucpané kruhové objezdy a spožděné autobusy. Tak taková je situace v dopravních špičkách na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. Víc si k tomu povíme už za chvíli ve vysílání Dvojky ve čtvrtek 17. září. Naděždám a Naďám přejeme všechno dej k dnešnímu svátku a posíláme další písničku.

0: 5.37 aktuální čas. Autobusy v Jesenici u Prahy by mohly do budoucna jezdit po vyhrazených cestách. Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, tak chce zabránit zpožděním v kolonách. Ty se v obci často tvoří při ranních a odpoledních špičkách. Tak teď víc v reportáži na Dvojce.
1: Ta doprava tady je čím dál tím horší.
2: Petra Bezoušková jezdí autem do Jesenice každý den.
1: Čím dál tím delší kolony, čím dál tím víc aut, je to opravdu strašný.
2: Kde se třeba tvoří nejvíce ty kolony?
1: Kolem kruhových objezdů, potom to zdržuje semafor, ta červená, kousek dál je další červená. Když jedete v pátek z Prahy, tak než sem dojedu, tak to trvá přes hodinu.
2: Dopravní komplikace se tvoří nejčastěji na Budějovické ulici, která je hlavním silničním tahem. Kvůli kolonám mají často zpoždění taky autobusy, popisuje Jana Zítková z nedalekého Jílového.
3: Je to strašný, jsou samý zácpy a přijíždím do Prahy třeba i o 2 hodiny později. Každý den dojíždím do Prahy ráno i odpoledne, takže já skončím třeba ve 3 doma, jsem v 5. A ráno třeba na 8, tak jsem v práci někdy i v 11 hodin až.
2: Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, by chtěla prosadit, aby se některé silnice vyhradily pouze pro autobusy. Popisuje mluvčí organizace Filip Drápal.
4: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům, tak aby ostatní auta buď jezdila po těch obchvatech, anebo měla nějakou alternativní trasu.
2: Zmírnit provoz by mohla také nová dálnice D3, která povede z Prahy do jižních Čech a do Rakouska. Zlepšení očekává například Sandra Slabá.
5: Sice s tím, jako, protože bydlím tady kousek ve vesnici, jako, nejsme s tím, že nám tam bude jako, stavět dálnici, ale jako, ulehčí to té dopravě 100%. No.
2: Se stavbou dálnice naopak není spokojená další místní obyvatelka Kristýna Lišková.
6: Máme pastviny se zvířatama v Lukách pod Medníkem a nelíbí se nám to prostě. Je to tam krásný a teď to najednou prostě celý rozsekají. No. Už to rozsekávají. Neuděláme s tím nic.
2: Dálnice se u Jesenice napojí na Pražský okruh. Silničáři podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla postaví křižovatku tak, aby se omezil hluk.
7: Budou využity protihlukové stěny a valy. Nikoliv, že by tady byla kompletně zahloubena a že by šlo o tunelový nebo do země zapuštěný mimo úrovňový úzel. Pokud jde o dálnici D3 středními Čechami, předpokládané náklady jsou někde kolem 16 miliard korun a uvedení do provozu by vycházelo na rok 2032.
2: Dálnici D3 ve středních Čechách začnou dělníci stavět v roce 2028. Z Jesenice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Vláďa Slezák a Vaše ráno
1: na dvojce.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
2: Očekáváme oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, výjimečně možnost přehánky, na Moravě a ve Slezsku ráno a odpoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Tak dáš mi.
1: Posloucháte Dvojku, 10 minut nám zbývá do 6. hodiny raní a ještě by vás mohla potěšit třeba Halina Pavlovská. Tak tady je jedna speciální záležitost.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Existuje krásná historka o Viktoru Eaglovi. Když v roce 1862 vyšli jeho Býtníci, chtěl prý vědět, jak si kniha vede. Vydavateli údajně poslal jediný znak. Otazník. Vydavatel odpověděl jediným znakem. Vykřičníkem. Já, když jsem začala chodit s mým manželem, tak jsem se po Eaglovi bezděčně opičila. Odjela jsem s rodiči na hory a svému milému jsem odtamtud poslala pohled. Strašně jsem se mořila s tím, co mu mám napsat. To, že na něj myslím, mi připadalo evidentní, proto jsem ten pohled koupila a proto ho posílám. Na vyznání tehdy ještě bylo brzo. Každá věta mi připadala banální a zbytečná. A tak jsem na pohled napsala jen miláčkovou adresu a své jméno. Tehdy prý můj budoucí muž pochopil, že jsem jiná než ostatní. Zamiloval se do mě a žili jsme pak šťastně až do jeho smrti. Říkám vám to proto, že 17. září je dnem psaní dopisů. Takže neleňte a pište. Víc vám řeknu příště.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: A kdybyste náhodou nechtěli napsat třeba dopis, můžete vyrazit třeba na houby prírostou. Další aktuální informace pro tuto chvíli. A nebo třeba můžete poslouchat blízká setkání dnes v radiokafé Patricie Kaňok-Fuchsová, zpěvačka, skladatelka, frontmenka kapely Vesna. Vláďa Slezák se loučí, přeje krásný dobrý den. Posíláme slunečný rob.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
5: Ne, nemůžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni, dělej, vypadni.
6: Takhle jo.
5: Měl by ses probrat a říct promiň. Já ty jsi primář.
4: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvice.
5: Bez byla? Fuj, já jsem se lakla.
7: Asi jsem se zamilovala.
8: Co si tam píšeš pořád?
4: Tomu bys nerozuměla.
9: Na tělo. Premiérový díl zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Šest hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší, může za to horké léto. Bude oblačno až polojasno, na Moravě doznívající déšť, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Koaliční rada dnes bude znovu projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výše zadlužování se ale nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla, šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
11: Vnímáme postoje, zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
10: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Koaliční lídři by měli probírat i to, kdy zařadí na jednání sněmovny plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky v Karlových Varech. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
12: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
13: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
12: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
13: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
14: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
13: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
10: Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily také problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou také v Záporoží. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce z domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
10: Mělo by být oblačno až polojasno, v Čechách místy i jasno, na Moravě doznívající déšť, teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
2: Doprava.
10: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za benzinkou Střechov ve stoupání, na kilometru 53 jde chodec. A ještě plzeňská dálnice D5 z Plzně směrem do Prahy na 28. kilometru v nájezdu ze Zděc na dálnici stojí kamion. Půlkou návěsu tam zasahuje do jízdního pruhu tak opatrně. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce už je připraven Dalibor, Regina a Jakub. Začíná ranní dvojka.
2: Startuje ranní dvojka.
6: Hezké dobré ráno, 10. čtvrtek 17. září. Je 6 hodin 4 minuty a ranní dvojka je tady. Regina, Jakub, Dalibor, dobrý den.
7: Ahoj. Dobré ráno.
6: Ahoj. Já jsem tady našel na stolku, vypadá to jak cigareta, nevím, co to je. To hrozný.
15: Není to do uší plastifon, to mi nedávej ani.
6: Strašně děkuji. Já to tady nechal. No, mám pro vás na dnešní den poměrně dost pozitivní energie.
7: No to je dobře.
6: Jo, tak snad se to přes ty mikrofony a přes celou tu elektroniku k vám domů dostane, protože i ten ranní špek je takovej milej, miloučkej. Může být takový jenom miloučkej.
15: Jo.
7: No.
6: Fakt to není nic takovýho. Nějak jsem si říkal, že bych vlastně, že to je i můj pocit vůči vám.
15: To je hezký. Já jsem přinesl i miloučkého banánka.
6: Jo, dobře.
7: Ten je taky
15: malinký, frustráček.
6: Jana Kratochvílová naspívala písničku Milování za svítání. A myslím si, že špek je tam ukryt.
7: Já se stydím.
6: Není to úplně, Milování, ano, ve smyslu.
15: Je to třeba pohlazení, něco jiného.
6: Počkej, to je jedna ze zásadních nápověd. Ano. Jseš dobrý. Tak jo, pojďme na to.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Tak a je to tady. Písnička vás doufám inspirovala, Jakubovo pohlazení taky. Já jsem, dalo by se říct, tvoje sestra, taková, jo, ale až to budete vědět, tak to nevykřikněte, abychom si s tím ještě mohli nějak hrát. Představte si, že to slovo je v prvním, ve druhém, ve třetím, ve čtvrtém, v pátém i v šestém pádě jednotného čísla stejné.
2: A není to teda nějaké citoslovce nebo nějaký halo nebo něco takového?
1: Ne. Ne. Ne, ne, ne. Není to žádné citoslovce, i když...
3: Jauweis.
1: Za určité... Jauweis to zrovna
2: není. Hladíš mě moc.
3: Hladíš mě moc, Jauweis.
1: Myslím si, že když se to zrealizuje, tak se neozve Jauweis.
3: Teď se začíná stydit já.
1: No ne, jo. Je to taková lehkost bytí. Je to přivítání i rozloučení. Je to taková jemnost. Je to málo, není to moc. A vesměs to
3: slychám často.
1: Osobu, tady Martina píše, že to je obětí.
2: No, není,
3: taky
2: obětí.
3: Jsem si myslím, že to je obětí. No.
1: Není to obětí, i když dejme tomu, že obětí je součástí. Je to taková jemnost. Taková jenom... Jo, není to...
3: Co jsi dělal včera
2: právě
3: při pochoutce?
1: No dobře, tak jako jsem chtěl... No... Je to jako a není to bubu, jo? Je to spíš
3: jako...
1: Další tady jsou typy mazlení. Mazlení to už je moc. Mazlení je moc. Jo? To, je to takové jenom... Pusinkování, tady se nám to trošku jsme zdětinštěli všichni, ale vlastně to je skoro ono, ale pusinkování je trošku průběhový čas.
3: Jo.
1: Mně jde o jeden akt. Ale pusinkování. Tohle slovo jsem nepoužil snad nikdy v životě.
3: Já jsem tam měl to...
1: To hlazení, no. Ano. Ne, ty seš jako blízko.
3: To nebudu říkat asi, ne?
1: Tak to napiš. Milí posluchači, myslím, že to znáte.
3: No ale to nebude ono, že jo?
1: Je to takové...
3: Jestli to není hlazení, tak...
1: Pohlazení... To není.
3: Že ten průběhový si říkal...
1: Je to trošku archaický,
3: aha,
1: ale...
3: Aha, to nebude.
1: Ale maličko...
2: A tohle taky
1: ty máš
2: asi.
1: Pohlazení, něžnost, ale to ení je dobrý. To ení...
3: Ale to něžnění. Až do šestého pádu.
1: Něžnění. Totiž takhle, ještě je to, že je to... řekl bych, že mezi mladými se to nepoužívá, že to je spíš jako obecně vnímáno v takové té naší generaci, nebo třeba u babiček, jo. Dejme tomu.
3: Jo, osahávání.
1: Ne.
3: Ty, ale my kroužíme kolem, víš, jak perfektní. Supy.
1: Já
3: si myslím, že jo, no.
1: Ano.
2: Ani šmajchlování. To
3: ale to jdeš správně s tím archaismem.
2: No právě.
1: No to už ne,
3: není moc, to už to není ne. Moc jako jemný, ne? To už není ne. S jemnocitem. V kabinetě.
1: Jirka Mištera tady má laškování.
2: Aha.
1: No, taky ne. Takhle.
3: Co je výrazu,
1: jeden, je to vlastně akt, který...

0: Který se třeba
1: ani
0: jako loučíte, nebo je to takový...
1: Loučíme se oblékáním, ne?
0: Oblékání, ano, tak oblékání to taky beru. To
1: ale ty zase říkáš, to je vlastně průběhový, to je no, špatně. To musí být...
0: Ono totiž přesto, že to je ení, tak je to jenom myšleno jako jeden ten akt. Že oblékání...
1: Vábení a tak by to... Na...
0: Vábení. Tak hezky se otvíráte, to se mi líbí. Babička, možná...
1: No tak babička to už je pletení u krbu, že?
0: To asi taky ne. Je to velmi jemné. Ale vy jste teda řekli úplně všechno, co se dá vzájemně dělat. Kromě toho jednoho, kde vy máte laškování... pamatujete si, jak se vítal a loučil Brežněv?
1: No,
0: tak to bylo, to je ono, ale je to strašně moc teda, jako to strašně přeháněl, bych řekl.
1: Třikrát, ne?
0: No.
2: Volizování.
1: No, ono to skoro tak vypadalo. Ale, tyjo, tak...
0: Ještě tady je tulení, tak je hezký.
1: Ale tohle předchází tomu tulení. Ty jsi říkal, že ne, že to objímání už je moc.
0: Ne, objímání... Ne. Objímání je vlastně součástí. Asi teda. I když podle toho, jak ty zase bereš objímání, no. Nebo obětí.
1: No, ne, jako objímání, že jo.
0: Asi je pravda, že k tomu je nutné nějaké jako...
1: Jako sevření.
0: No, ano. Ano. Ale teda ty věci, co říkala Regina, to mě teda překvapuje.
1: Šmajchlování, myslím.
0: Včera si taky tady rozháněla prostě různé věci.
2: Já ne, to Jakub prý.
0: Do výtahu a tak. No nic, tak...
1: Když to, aby se omluvila.
0: Tak si dáme písničku.
1: Takže solí rány.
0: Písničku. Dvojka, zavináč, rozhlas.cz. A já si myslím, že to fakt víte.
1: Kdo to říká, ten to je. Pod nosem si maluje.
0: Tomu se to rýmuje. I swear by the moon and the stars in the sky. Je to jak včera.
1: My jsme vyjmenovali všechny možný.
0: No ano. A to je zvláštní. Já myslím, že víte, co to je.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Já myslím, že nám to krásně vychází. 6 hodin 21 minuta ve čtvrtek 17. září se nám do ranního Špeku schovalo. 3, 2, 1. No?
2: Líba?
1: Ne, ne.
2: Líbání ne.
1: Ještě ne.
2: Políbek,
1: je to... No?
3: Políbení.
2: Políbení.
1: Políbení.
2: Se zalíbením.
3: Ruky je, políbení.
1: Je to políbení. Během písničky tady padaly, milí posluchači, já vám to řeknu otevřeně, výrazy, zejména tedy Regina. Došlo to i do cicmání, což mě teda přijde opravdu už hraniční. Ale abych to tedy řekl, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál je políbení a instrumentál je políbením. Asi, že jo? I když je otázka, protože jestli to je jednotné číslo nebo množné, není úplně z toho jasné. Význam, tedy podle internetu, je dotknutí mírně či více otevřenými ústy rtů jiné osoby. Dotknutí.
3: Takže to ruky políbení teda není políbení, když to musí být rtů. Rty rtů.
1: Rtů jiné osoby.
2: To je ruky cicmání.
1: Ano,
3: to je ruky cicmání.
2: Hele, a nebylo by v množném čísle teda políbení my?
1: Ano, je. Je.
2: Je.
1: Ano.
2: Políbení.
1: Políbení my.
2: Že jo, těmi ano. Políbení.
1: Hmm. Ale to se takhle asi nepoužívá, že jo. No. Ale říkám, že to políbení není to políbek, že jo, není to ten průběhový čas, je to myšleno jako, že to je ten dotek, jenom takový ten jemný dotek.
2: Tak řeknu rovnou, že to je hudlan.
3: No, a je to.
1: Podle mě hudlan je ten Brežněv, si myslím.
2: Jo, tři hudlaní.
1: To byl strašný hudlan. Ale teď jak to museli dělat povinně, vy tom jsou šílený.
2: No, ten Brežněv vypadá, že se na to vždycky těšil.
1: No to jo, no, samozřejmě.
3: Chytil tu hlavu.
2: No právě, on je chytal. Ano, on je chytal.
1: No, a on
2: úplně... Důkaz nadřazenosti.
1: On byl takový pořez, jakože no. To byl jako chlap, že jo, takže...
2: Hlavně...
1: Tam si neměl šanci jako uhnout. No tak...
2: Nebylo mu vidět do očí, že?
1: Perfektní obočí, že jo.
2: Bylo vidět, co si myslí. Tak je to líbání, no, víš, šest pát, no a tak...
1: Marie, hurá, tak jsem to uhodla. Perfektní. Ranní políbení. Já jsem chtěl něco hezkého. Jsme měli tu nostalgii, víš. A takové ty pěkné věci. No,
2: no máme tu nové výrazy. Nebo nové lísání. Potažmo kočkování. Psal Standa ještě před výsledkem.
1: Kočkování.
3: Už jsem poslala všechno, co mi na rozum přišlo, a tak si ještě počkám. Políbení, napsala Alena.
2: Počkej, Maruška, ale ty Marušce věříš, to je v pořádku, že Maruška nenapsala správnou odpověď, ta napsala jenom hurá, tak jsem to uhádla.
1: No jasně, a já jí věřím.
2: No to je dobře.
1: Maruško, tak Míša píše, dobré ráno, dvojtrojko. Dnes jsem si vás zapnula později, takže jsem nejdřív typovala obětí, ale teď je mi to jasné, je to políbení. Než to napíšu, tak už to určitě vyhlásíte. No vyšlo to s odřenýma ušima, perfektní, Míšo.
3: Napadlo mě něžnění, zdravím všechny, Zuzana ze Zlína.
1: Dobrý. Mm-hmm. No je to Eni.
2: No, tady je taky Květa z Prahy, políbení napsala. Asi jich tady bude hodně těch polibků, políbení.
1: Tohle je dobrý. Píše Jana, dozrávající ročník 70. Krásné ráno do dvojky, milá trojko. Čtvrteční ráno začíná moc pěkně. Pokud to není Techtle nechtěl, tak zkouším líbání, muckování, obejmutí, miliskování, až jsem se dostala k políbení. Hubanec z Brna posílá Jana.
2: Hubanec z Brna.
1: Hubanec. Ale mně se líbí to Techtle nechtěl.
2: No, Techtle nechtěl je dobrý.
3: To si zase přepsal možná, víš, nějaký ten...
1: Jo, asi je to...
2: Ale je to teda fantastické.
1: Techtle nechtěl, že jo.
2: Ale Josef napsal... Joska Zbořil napsal, dobré ráno dvojko, Brežněv, ten se loučil Francouzákem.
1: Jo,
2: ale dnes je to, myslím, políbení.
1: Já jsem se bál, že to někdo z vás napíše.
3: To vaše Ení vede jednoznačně ke vzoru stavení. Bohužel jsem nechytla úvodní nápovědy, ale to, co jsem stihla, mě poslalo k miliskování. Fuj, vidím toho Brežněva s Husákem, ble, lída.
2: Ale no, ten jako hnul brvou, myslím, více do posluchačkám a posluchačům. Kateřina napsala, tak teď jsem vás sice zaplá, zkouším po nápovědi olizování Brežněva.
1: Já jsem to s tím Brežněvem asi neměl připomínat.
2: To je políbení, no.
1: Markéta 77 napsala, není to přitisknutí, to taky hezký slovo, přitisknutí.
3: Že by políbení, jdu políbit rodinu a fičím do práce, krásný den všem, Gabča.
1: To je takový to, jak jsem říkal, jako loučení, že jo, taky ten políbení, no.
3: No, ale to asi taková to jako archaičtější ano, věc, ano, no.
2: Obětí, políbek, Toník Svěrkou z Karlových Varů píší.
1: A napsala Libuše Zeblunková, neuhádla jsem to, nevadí, zítra je taky den.
2: To je
1: no, jasně.
2: Mazlení.
1: Jo, mazlení.
2: Špek byl vymazlený, Dalibore.
1: Vymazlený.
2: No, Kamča Martinovská.
3: Co třeba políbení? Dneska si musím počkat na rozluštění, zbytek dospěchám pak. Jarmila.
1: To je hezký. Dobré jitro, že bych byl dnes nepolíben, to se říká, že seš tím tématem nepolíben.
2: Ano.
1: Viď? Děkujeme za připomenutí. Michal 77, věrný posluchač.
2: Mám tady další výraz od Ivči, ročník 68, že by to bylo ňuchňání.
3: A taky se říká, že políbení od můzy, ne?
2: Víš, ano, Rašeku, ano, přece... ano, políbila ho
1: to můzu. Je právě nepolíben.
2: Zůstal nápad.
1: Můzou, ano,
3: ano,
1: můza
3: tě. Přesně tak.
4: Když se to takhle říká po každý.
3: No,
2: někdo je políben, někdo ne.
1: Zaš vtipnejte.

0: Meteor
1: na dvojce.
2: Bude na měsíci katapult, kam létají čápy a lze vydržet 5 let ohladu?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Dobré ráno, je 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda Andreje Babiše plánuje rozpočet schvalovat na svém příštím řádném zasedání v pondělí 21. září. Poté ho dostane k projednání sněmovna. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka nyní ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Na současnou úroveň bankovní rada zvýšila základní úrokovou sazbu v červnu. Odpoledne se znovu sejde vyšetřovací komise sněmovny ke kauze Dozimetr. Naposledy se komise sešla před 2 týdny a vrchní státní zastupitelství, které případ dozoruje, ji odmítlo vydat vyšetřovací spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci dostali a nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Komise proto podle svého předsedy Jindřicha Rajchla za SPD nestihne předložit své závěry do března příštího roku, jak měla původně v plánu. V Rakousku se dnes setkají předsedové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavním tématem jednání má být rozšiřování Evropské unie a migrace. Českou republiku bude až do zítřka zastupovat Tomio Okamura z SPD. Schůzky takzvaného slavkovského formátu se dnes zúčastní také představitelé Itálie. Fotbalisté Slavie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Hattrick si připsal jejich kapitán Ivan Šranc. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice rozdrtili Táborsko 5-0. A z výher se radovali také fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků Artisu a Zbrojovky.
0: Počasí.
3: Očekáváme oblačno až polojasno, v Čechách místy i jasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy doznívající déšť. Ráno v Čechách ojediněle také mlhy. Teploty dnes 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
0: Doprava.
3: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov pozor před Plzní. Před sjezdem na Ejpovice stojí kamion, je to zhruba na 65. kilometru. A na D5 se pozor také na příjezdu do Prahy z Plzně na 6,5. kilometru. Na konci stání stojí osobní auto s kamionem. Ve stoupacím pruhu už tam jsou policisté a brzdí se. Tak opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím ranní dvojce.
4: 6:33, milí posluchači, moc děkujem za to naše vzájemné ranní políbení, takové jenom jemné, takový jemný dotek ústy nebo rty, ale je pravda, že ten Brežněv, ten sehrál svůj roli.
5: No ale píše Simona, že to je políbení, dcera žije s Francouzem a každé vítání je se třemi polibky na tvář.
6: To je pravda.
5: My s kamarádkami praktikujeme 2 polibky.
4: Fakt?
6: To je pravda, to Francouzi dělají, no, 3x. Mm-hmm.
5: V průjezdu.
6: Kdekoliv. Zdravím, Vojko, políbení, hezký den, Martina. Tak mě bavíte opravdu moc, těším se na reakce posluchačů, to bude něco. Já jsem pro políbení, Kateřina z Vyššího Brodu a ještě Irena, dnes je to políbení, je to tak. No, samé dámy.
4: Ano, a napsal Zdeně.

0: 24 toho času český Šternberg. Tak zdravíme do českého Šternberga.
1: Tak teda, moc... Dalibore, vy dnes kroužíte na tenkém ledě takhle po ránu. Dnešní špek, že by bylo políbení, posílám pozdravy a i s políbením na tvářičky. Pavla z Pardubic, krásný ročník 1983.
0: Je pravda, že jsem kroužil.
2: No Milenka, na, jo, ne.
0: Aha,
2: počkej, počkej, počkej.
0: Budem ještě
2: je, Libuška tak... napsala obětí, ale s jo, e.
0: Jo, jasně. To je jí, e.
2: No.
0: No.
1: My taky budeme objíždět brno, ne?
0: Teď mě to došlo.
2: Ano, přesně tak.
1: Co? Ne, ne.
2: Je třeba objímat, že jo.

0: 6 hodin 39 minut a já bych zareagoval na jednu prosbu jedné posluchačky, která psala, už se těším na reakce ostatních posluchačů, protože jsou moc hezké, hledali jsme políbení. A napsala Jana, souputnice Daliborova ročníku. Dnes jsem neuhodla, ustrnula jsem na laskání, potom potažmo výskání ve vlasech. A pozor, tam je výskání ve vlasech je pové měkké i a v případě, že chcete, tak je tam tvrdé i. Že jo, výskot.
1: Je to tak?
0: A ty jsi použil ještě během zpráv Denisy Žižkové, protože mi dnes nás čeká obětí Brna, protože jedeme do Kroměříže a musíme se vyhnout tomu zacpanému Brnu, tak nás čeká obětí. A ty jsi říkal, že máš udělanou svačinu a že máš dvě houštky?
1: Houštky, no, dvě houštky zapečené.
0: A vy říkáte v Rychnově na Kněžnou houštka?
1: Mhm. No ne, všichni.
0: Já si myslím, že houšť.
1: Všichni ne.
0: Všichni ne. Jenom jeden. Aha. A ty jsi tam často lezl do houští.
1: Ale ne, to, jako, to asi mám po babičce, ta říkala houštka.
0: To je hezký.
1: Pojďte, je namazaná houštka.
0: To je krásné, to se mi líbí. No a potom je tady ještě velmi zvláštní slovo. To jsem teda neslyšel nikdy, to píše Petr 58. Nevím, jestli už to tady nebylo, ale u nás celkem používá jako pocochnění, nebo pocochnit.
1: Jo, počochnit, myslím.
2: Počochni taky znám.
1: Čochnit, no. Víš, co v tom čochní?
0: Počochnit.
2: Počochnit,
1: nebo čochtá, no.
0: Neslyšel. No čochtan, to jo, ale...
1: Čochtan, jo, čochtat, něco jiného. Počochnit. No, počochnit. Pavlínka ze Zlínka, ze Zlína.
0: Takhle, my dneska jedeme do Zlínka, to je pravda.
1: Jedeme, ano, ano.
2: Tak se tam těšíme.
1: Ta šla rovnou na věc.
0: Pavlínko, jestli byste ve Zlínku na nás počkala. My tam budeme asi v 5 odpoledne.
1: Ta napsala rovnou milování.
0: Zasvítání.
1: Asi zasvítání.
0: Jo, jo, no to byla ta písnička, že jo, Jany Kratochvílové. Jo, častější, pozor, ve Francii píše, častější jsou dva polibky na tvář, na jihu jsou tři. Aha. A podle toho, zda se začíná pravou či levou tvář, poznáte, odkud člověk je, že to je věda dokonce ve Francii.
2: No tak to já bych se asi nikdy s nikým nepřivítala. Já nevím, kde je vpravo a kde je vlevo, takže to, já než bych rozhodla, tak by byl ten člověk pryč.
0: Aha. A ještě Lída se ptá, jak je to s tím francouzským polibkem třikrát a dost? Jenom jestli to prý chápu správně. No já vlastně nevím, to je takové to, je to vyložení jako polibek, nebo je to, když že se ty tváře,
2: jenom se dotknu, a jenom ty děláš takový to, jako do vzduchu.
1: Do vzduchu, no. No. To je škoda energie. Radka, ročník 70, dobré ráno, milá dvojko. Když ne obětí, může to být tady je napsal přítulní. Možná přitulení.
0: Přitulení asi.
1: A přítul, to je svízel přítula, ne?
2: Jo, to je pravda. To je
1: to, ten... co se vám lepí na oděv, když jdete.
2: Takový plevel. Přírody.
0: Jo, jo, to je pravda. To je
1: přítulný
0: přítula,
1: plevel, no. Viď?
2: A bylo jedno květinářství v Libni, v Praze, a to se taky tak jmenovalo.
1: Přítula?
2: Moc hezký svízel přítula.
0: Aha. To je dobrý.
2: Moc hezký kytky.
0: A je tady připomínka bratrů Ebenů, Vítek z Pardubic, že mají na své desce křížovku a jedna z otázek je Brežněv s Husákem. Jo, mají bratři Ebeni. Odpověď je odsumlaní. Kluci, taky si hrajou s češtinou hezky.
1: To je taková ta situace, kdy se přesně po tomto aktu otřeš, že jo, radši kapesníkem tu tvář, když jsi podsumlaný. No. Sladká náruč. Jarka píše.
0: Jo, a houštka je kolej v Brandýse nad Labem. Pájet to je no to je pedagogická, nebo jak je to?
2: Jo, pedagogická,
0: ne, že,
2: škola.
0: Škola, nějaká. Že jo. Tak se jmenuje houštka, ta kolej. Podívej se na to.
1: Tak tam chudáci studenti nemají navíc, že jo, než na
0: houštku. Než na jednu navazenou ne, houštku,
1: ano,
0: myslíš?
1: Ne, než na jednu houštku.
0: Co já bych za ní dal?
1: Laskání.
0: Krása, nádhera. Tak to máme takový jemný ráno.

0: Včera jsem seděla vedle pana profesora Doudleby v kině. A velmi by mě zajímalo, proč někdo kýchá tak hlasitě a s křikem. A otravuje tím ostatní, ještě roznáší bacily. Děkuji, vaše věrná posluchačka Smrkana Vostrá.
1: To by mě ale teda taky moc zajímalo.
0: Že proč někdo kýchá hlasitě,
2: dobré ráno.
0: Tak někdo opravdu kýchá, že udělá jenom jako...
1: Takový pčík.
0: Někdo řekne pčík dokonce.
1: Někdo
0: ale...
2: Asi záleží, jak moc máte podrážděný nosohrta.
0: Ještě jednou, Reginko, nám to ukáže. Jo, takhle.
2: Slyším úplně svého strýce.
3: Já mám ještě tohle, ale já jdu dál
2: mikrofonu. Ano.
3: Já mám tohle.
2: Ano.
1: Ještě, že jsi poodešel.
2: No, ale tak o tom se vlastně budeme bavit, protože... To jste, paní Smrkano, neseděla
0: já
2: ještě?
0: Já se moc omlouvám, mě teď přišli vynadat z Radiožurnálu, že jsem jim narušil vysílání.
2: Rozumím. Promiňte. Hlavně ten koberec byste měla si vysušit, ale... jinak, paní Smrkano, to jste neseděla vedle Marunky, tu dokonce si myslivci berou během honu kachen jako plašičku, protože tady si pčikne, tak zbudí rákosnička, to hejno se rozletí. No, mimochodem, ten její projev zaznamenali seismologové až u Kavkazu, takže opravdu jsou různé druhy a intenzity těch kýchanců a pčíkanců. No, ale ono to je na první pohled tak vlastně obyčejné hepčí, nebo aspoň se to tak popisuje ve skutečnosti, ale je to vlastně malá biologická exploze, kterou řídí pochopitelně mozek, svaly a ten nervový systém. No a člověk při ní v podstatě dostane z nosu příkaz, něco nám tam vlezlo, vyhoď to.
0: Pane profesore, dokonce jsem slyšel, že prý není možné u toho kýchnutí mít otevřené oči. Že to je ten reflex.
2: Ano, no, je že by tak... vám občas třeba to vaše kýchnutí teďka na chodbě, kdy jste... přerušil vysílání Žurnálu, tak to by člověku mohlo vypadnout i oko, nejedno.
0: No. No, ale že to je prý tak silný jev, respektive proces?
2: No, to podráždění v nose zachytí nervová zakončení, informace pak letí do toho mozkového kmene a ten spustí celý ten program, člověk se nadechne, svaly se připraví, na okamžik vznikne přetlak, no a pak ten prásk.
0: Jenom, pane profesore, náš kavárník Jiří Mištera vám připravil kapučíno, ale abyste nekýchal, tak tam nemáte
2: skořici. Moc krát děkuji, zapamatoval jste si to dobře, Marišo.
0: Ta ve vás evokuje... Ano, je to náš kavárník Jiří Mariša.
2: No, ten vzduch při takovémhle pčíknutí nebo kýchnutí vyletí rychlostí kolem 80 km za hodinu. Ono se zdá, že to moc není, ale
0: to je hodně.
2: Je to docela dost. Ale ona přichází zajímavější věc a to ten zvuk, to samotné kýchnutí nemusí být nějak dramatické, ale může vzniknout takové tichý pčík. Jenže když se do celé té operace zapojí hrtan a hlasivky, no tak to kýchnutí dostane tu zvukovou stopu a tady se lidstvo rozdělilo na ty dva základní druhy. První člověk kýchnutí diskrétně zpracuje, jo, to je ten pčík, nikdo nic neví, no a druhý člověk se nadechne, napne celé tělo a během následující vteřiny to zní, jako kdyby před domem třeba startoval dieselový motor bez výzvuku. Jo, to je ten hápčí. No a v kanceláři se pak zastaví tiskárna, kolega upustí šálek s kávou, to se opravdu stát může, někdo vypadne z okna. No a rozdíly v tom samotném proudění vzduchu nejsou nějak zásadní, ta část rozdílu je prostě v tom, že člověk s tím kýchnutím člověk udělá, jak ho zpracuje. Ale já se dostanu velmi rychle ke kategorii lidí, kteří se snaží to kýchnutí potlačit tak důkladně, že ono to pak vypadá, jako by se ta jejich hlava stala karikaturou. Zrudnou, nafouknou se jim tváře, trošku jim vylezou oči, uši se tak jako naklopí zvláštně a ta tvář někdy vypadá jak basetí kůže, taková hodně povyslá. Povolená, povyslá. Mm-hmm. Aha. No a najednou mozek řekne, už na to kašlu a nic se nestane. A to je ten moment, určitě to znáte, že to podráždění jde až do té fáze před kýchnutí a pak se nic nestane.
0: Máte pravdu.
2: To je velmi otravné. A pak třeba...
0: Pro koho?
2: Pro toho člověka, pro toho autora, skoro kýchu.
0: To je takzvaný skoro kých.
2: A nic se nestane a najednou během vteřiny, kdy to nečekáte, tak to přijde a rozvolní se záclony.
0: Takže vlastně lepší je ten skoro kých dokončit.
2: No, ale ono to nikdy nejde. Ten mozek mu to zakáže. Nebo vám to zakáže, že jo?
0: Ne.
2: No, takže ten mozek pouze vyhodnotil situaci, že to ještě k tomu kýchnutí jako není, jo? Že to není...
1: Že to za to nestojí.
2: Že to za to nestojí, přesně tak. Ale teď se dostávám zároveň k tomu nezastavovat to kýchnutí.
0: No, protože ono to za to stojí, i když to někdy bolí, že jo?
2: Přesně tak, já to zastavování toho kýchnutí, to raději přežijte tu trapnou chvíli třeba s bublinou u nosu, když už si kýchnete, není to nic moc, já vím,
0: protuskáte
2: spolu cestujícího, ale naštvaného, že jo, pak mokrou trvalou, ale vy, když zastavíte to kýchnutí, tak ten tlak v těle se zvedne 5x až 24x, jako obrovský tlak. Co se může stát? Uši. Tlak se tlačí přes tu eustachovou trubici, může protrhnout ušní bubínek nebo způsobit závratě. To znamená, když by třeba jeřábník zastavil kýchnutí, tak mu hrozí pád z toho jeřábu, zamotá se mu hlava a jsme bez jeřábníka. Cévy a oči. Může dojít k popraskání žilek v očích nebo i v nose. No a hrdlo, tam jsou zaznamenány i případy, kdy ten tlak doslova natrhl hrtan nebo průdušnici.
0: A neměl bych při tom skoro kýchu třeba, nevím, praštit do zdi nebo něco tady, jo? Nebo kolegu,
2: třeba na louce.
0: Nebo inzultovat kolegu.
2: Jako, že když máte poblíž zeď, to chce si nosit svoji zeď. To je, jako to doporučuji, ale no, nebo do něčeho bouchnout, myslíte.
0: No, jako, že bych tu energii zase uvolnit, protože ano, máte pravdu, že se zpravidla tyto stavy stávají na louce. Jinde.
2: Bohužel i v tramvaji. A
0: tam nebývá zeď. Nebývá zeď. A zase v tramvaji tam je všechno blízko, že jo?
2: Já si myslím, že gentleman, ale i dáma by měli mít připravený kapesníček pro tyto případy a rychle ho použít, mít ho někde po ruce a opravdu uvolnit se, pčíknout tak, jak mozek káže.
0: A teď co to kýchnutí, třeba když, jak jsme nosili roušky v době covidu?
2: To se mi stalo několikrát.
0: Tak si kýcháte sám do sebe, že jo, vlastně?
2: No, v létě obzvlášť, to se vám pak přilepí zpět a ta rouška nejde strhnout z tváře. Vyměnit roušku rozhodně, ale tak do roušky se, co chcete, co byste s tím dělali jiného?
0: Ne, tomu rozumím, ale jestli to není pro náš organismus vlastně nebezpečné, že, protože to kýchnutí v principu, to je v podstatě postaveno na tom, že já něco předávám okolí, nějakou myšlenku.
2: Ale když máte roušku, Adamovou rouchu.
0: Já jsem se myslím, že po louce chodím zásadně v Adamově rouše, pane profesore. Naschledanou.
2: S pánem Bobem.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání zpěvačka, skladatelka a zakladatelka kapely Vesna Patricie Kaňuk-Fuchsová. Co ji inspirovalo k refrénu písně Moravo, Moravo? Může někdy trumfnout hit Evy Farné Boky jako skříň? A jak vedení ženské kapely potřeba diplomacie? Nejen na to se zeptám Patricie Kaňuk-Fuchsové, zpěvačky a skladatelky v Radiokafe Vinohradská 12. A pokud vy chcete být u toho, tak si nezapomeňte rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Šéfka Evropské komise von der Leyenová představí návrh zákazu sociálních sítí pro děti. Do kin vstupuje Bára Basiková, časozběrný dokument Heleny Třeštíkové mapuje život známé zpěvačky. Dnes má být oblačno až polojasno, na Moravě doznívající déšť, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu.
4: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměly mít na sociální sítě přístup vůbec. U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Policie pustila tři lidi, které v úterý zadržela kvůli kauze v ústřední vojenské nemocnici. Vojenská policie je podezírá z rozsáhlé hospodářské kriminality. Pověřování veřejných zakázek nemocnice podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice a nejde o vojáky z povolání. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj proto ustoupili. Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
5: Máma? Máma zpívá.
6: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvaččina soukromí.
7: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
6: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
8: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
6: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Očekáváme oblačno až polojasno v Čechách ráno, místy až jasno, výjimečně přeháňky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy doznívající déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozor v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na začátku omezení zhruba na 58. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Ve směru z Brna do Ostravy pozor z Bystřete za sjezdem na Ivanovice na Hané na kilometru 238 havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu. Na krajnici se pohybují policisté a v Praze je už teď velmi ucpaná jižní spojka a Štěrboholská spojka směr Bar. Barandovský most, je to kvůli nehodě na jižní spojce u nájezdu ze Zahradního města. Blokovaný je tam pravý jízdní pruh. Kolona se táhne už od Hradecké dálnice. Zdržíte se už teď asi 40 minut. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
10: To byla Denisa Žižková, děkujeme pěkně. 7 hodin 5 minut. Teď tady pro vás budeme mít téma takové na první pohled, když byste si přečetli jenom titulek, tak je to vlastně vtipná věc, že cukrová vata vám pomůže s akné.
11: No nedává to nějak moc asi smysl.
10: Ale vy jste se tady o tom bavili s Jakubem, že existují různé cukrové peelingy, nebo nejenom cukrové, ale ten peeling je přece postaven na tom, že něco drhne, ne?
11: No, myslím si, že to je, jako, když si do mídla nasypeš krystalový cukr, ne, a pak si s tím šmudláš v obličeji, tak to samozřejmě trošku jako poškrábe ty odumřelé buňky.
10: Jsem zvědav.
11: Ale tohle asi bude něco trošku jiného.
10: Josef Kluge prostě využije cukrovou vatu k čemukoliv. Ale máme tady ještě reakce na kýchnutí. Je to velmi nepříjemné, když člověk řídí. Slunce vám pošimrá přes čelní sklo, nebo vás pošimrá, a pak to přijde. Na několik desetin sekundy se vám zavřou oči a to opravdu nemám rád. Napsal Milan 1970 a ještě k těm nezvyklým slovům. Jeden můj kamarád, delší dobu rozvedený, mi představoval svou novou partnerku a při představování neřekl, to je moje přítelkyně, ale to je moje přítulkyně. A to je, myslím, moc hezké a výstižné slovo, napsal Milan. A vlastně to je pravda.
11: Ano, psal ještě Markéta k tomu kýchání, že když nesete třeba mísu plnou polévky na stůl a chce se vám kýchnout, nebo jinou situaci, kdy si kýchnutí opravdu nemůžete dovolit, v tom případě pomáhá jedině přisát si jazyk na patro. Od té doby, kdy se to Markéta dozvěděla, to dělám někdy, někdy se to povede, někdy je kýchnutí tak hrozné, že se lekne i náš pes. Ale to jsem ještě neskoušela, tenhle trik, jazyk přitlačit na patro.
10: To právě přemýšlím tím.
11: Ale vzpomínám si, že školnice Šárka u chlapců ve školce říkala, že když se vám děti chce kýchnout a nemáte kapesník, nic jako jiného po ruce, tak nejlepší je vlastně skrýt tu tvář do předloktí.
10: No.
11: A no, tam to vlastně jak utlumíš, tak nic nerozprskneš a tak.
10: No to nám radili i zase, že jo, v tom období, zvláštně, že vždycky do toho, no ano, to je pravda. Ještě tady máme, prosím vás, políbení a taky je, synonymum je pocel, že jo, pocelovat. Mm-hmm. Asi to vychází buď z polštiny, myslím. Ve filmu Zlaté dno použil Vlasta Burian při vítání s dámou výraz ruky cel. To je hezký. Mm. Tak jo, tak pojďme na chviličku na vodu s Jiřím Kornem.
11: Pak na tu cukrovou vatu.
10: A pak na tu cukrovou vatu.
11: Jsem nesmírně zvědavá, o co jde.
10: Brněnští vědci to vyvinuli.
11: Tak vidíš.

0: V 7 hodin 10 minut vám odkryjeme to tajemství, protože možná jste nevěděli, já třeba jsem to vůbec netušil, že akné trápí v dospívání 85% lidí. A máme pro ně dobrou zprávu. Brněnští vědci vyvinuli speciální vlákna proti akné. Detaily zná, jak jinak, Josef Kluge. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Ta inspirace prý byla u cukrové vaty, Josefe?
1: Je to přesně tak, dá se to srovnat. Cukrová vata inspirovala vědce z brněnského výzkumného institutu SEJTEC Vysokého učení technického k vývoji speciálně upravených celulózových vláken a ta potlačují akné. Měla by pomoci při vývoji účinnějších pleťových masek určených právě k jeho léčbě. Vlákna si přitom uchovávají vysokou účinnost a to bez přídavků jakýchkoliv aditiv, která jsou běžná v komerčních přípravcích. Materiál obsahuje přesně to, co je potřeba pro účinný boj s akné. Žádné zbytečné materiály navíc. To neříkám já, ale to říká Martina Říhová, právě ze SEJTEC Vysokého učení technického, která vedla tento výzkum. Vědci mikrovlákna testovali více než rok, což teď otevírá dveře k jejich dalšímu výzkumu a vývoji a možnému budoucímu využití v praxi. A jak už bylo řečeno na začátku, akné trápí v dospívání až 85% lidí a u mnohých přetrvává i do dospělosti. Výraznější projevy mohou negativně ovlivnit sebevědomí pacientů. To je, myslím, docela důležitá věc. A léčba akné je přitom stále poměrně náročná, složitá. Některé dostupné prostředky sice pomáhají současně, ale pokožku vysušují a dráždí. A to by se teď s touto novou věcí mohlo změnit.
0: No a teď jak? Jak vlákna proti akné fungují?
1: Tak pokusím se to popsat. Nový materiál tvoří mikrovlákna z celulózy, jsou obohacená o oxid zinečnatý, která jsou následně upravená kyslíkovým plazmatem. Oxid se postupně uvolňuje do pokožky, působí antibakteriálně a omezuje množení bakterií právě spojených se vznikem akné. Do budoucna by stejný princip mohl najít využití taky při léčbě dalších kožních onemocnění, jako je atopická dermatitida, tedy atopický ekzém. Vlákna mohou být nejen součástí pleťových masek pro léčbu akné, ale i náplastí pro ošetření menších postižených míst nebo obvazů vhodných naopak na větší nemocné postižené plochy naší kůže.
0: No, na začátku jsme ale říkali, že se vlákna proti akné podobají cukrové vatě. Ty jsi říkal celulóza, rozumím tomu, ale ta cukrová vata, to je v podstatě ono?
1: Konečně jdeme k té cukrové vatě. Vědci vytvořili vlákna prostřednictvím takzvaného odstředivého zvlákňování. A stejný fyzikální princip se využívá právě i při výrobě cukrové vaty, jak to známe třeba z pouti. Místo cukru ale vznikají v tomto případě jemná polymerní vlákna. Průlomová byla kombinace metody zvané vapor phase infiltration, která, jak už jsem říkal před chvílí, vlákna obohacuje o oxid zinečnatý s následným ošetřením kyslíkovým plazmatem a to povrch vláken mírně naruší a umožní, aby se při kontaktu s vodou uvolňovaly účinné látky a pomohly léčit nemocnou pleť. Už jsem zmínil vědkyni Martinu Říhovou, ta se výzkumu této věci, léčby akné, věnuje už 7 let. Výsledky výzkumu s kolegy publikovala i ve vědeckém magazínu Small, který patří mezi přední světová periodika zaměřená na nanomateriály a nanotechnologie, čili velký úspěch, řekl bych, brněnských vědců.
0: No a kdy se tato nová látka nebo ten princip dostane k prvním pacientům?
1: To je zásadní otázka, odpověď na ní je ale složitější. Než se ten nový materiál dostane do běžné praxe, čeká ho ještě biologické testování a následně klinické studie, které ověří jeho bezpečnost i účinnost při léčbě pacientů. Každopádně je to skvělý příslib do budoucna. A jak už jsem říkal, skvělá práce vědců, snad to nebude příliš dlouho trvat.
0: No, budeme se těšit, protože i my v určitém věku, který prostě je takový, jaký je, máme občas problém třeba s jedním nějakým elementem, takže trošku cukrové vatičky se bude hodit. Děkujeme, Josefe.
1: Rádo se stalo, hezké ráno.
0: To byl Josef Kluge, no a v návaznosti na ranní políbení a i možná na toto téma, abyste se uklidnili, že je všechno v pořádku, si dáme písničku, která se jmenuje Kiss Me.

0: 7 hodin, 19 minut, máme už na talíři připraven retrokousek, na tom pomyslném talíři, protože dnes se budeme věnovat takové pochutině, která je letitá a my ještě hledáme v historických análech a v knihovnách vlastně, kdy to všechno začalo. Já jenom dám jedno takové, takovou jako malou nápovědu, je to SM.
1: No, to může být cokoliv.
0: Pozor, to je pravda.
2: A jo, to...
0: Tady se nedá nic říct.
1: Protože myslíš jako sádlo a máslo.
0: Ano, ano, sádlo a máslo.
1: Takové retro potraviny.
2: Sádro máslo.
0: Tohle je taky retro.

0: Ano, to SM, jak jsem naznačoval, prosím, není žádné hanlivé označení čehokoliv, ale je to sušené maso.
1: Ano.
0: A přišli jsme na to velmi jednoduše, protože Jakub to má rád.
1: Prosím tě, to jsem si koupil asi po půl roce, ale...
0: Ale jo, ale...
1: Prostě jsem na něj dostal chuť,
0: ale to v pořádku, je to, jak se říká teďko moderně, čistý protein, že jo?
1: Ano.
0: Myslím, že my, když jsme jeli Route 66 tenkrát s Tuldou Brouskem, tak jsme jí celou žili jenom na tom sušeném, protože v té Americe to je...
1: No, no je, je.
0: Plně jako jiná záležitost. Ale jak je to staré, to retro?
1: No, údajně už v Mezopotámii sušili maso. Ale to maso nejdříve zbavili teda tuku.
0: A to, že to je z Mezopotámie, vypadá, že docela dobře.
1: Že jo, víš, je to trošku možná zelená, ale takže 3000 let před naším letopočtem, co jsem se dozvěděl tady z Wikipedie. A oni ho dříve vařili, pak ho očistili, ještě vysušili, pak ho nakládali do sezamového oleje a pak ho znova sušili. A takhle se uchovalo to maso třeba i půl roku. Vydrželo
0: čerstvé. A teď si představ, že na Moravě to sušili ještě daleko dřív, jenom tomu říkají jinak.
2: Co myslíš, klobásy?
0: No,
1: jo. To je pravda, že Morava je kousek od Mezopotámie, takže i datově. No a pak, prosím vás, pak Řekové se snažili, stejně tak Indiáni, ale Indiáni neznali sůl, to znamená, že oni nakládali s ovocem. Že ten cukr taky konzervoval, to jsem se dozvěděl.
0: No, protože tam je asi nutný ten konzervant, ne? Ono by to jinak schnilo.
1: Přesně tak.
0: Čeho,
1: a hlavně by se tam dařilo bakteriím a tak dále. A v Jižní Africe, tam ho zase, tam dělali teda lamí maso, antilopí anebo pštrosí. A tam ho nakládali spolu s koriandrem. Naložili třeba na týden, pak ho vysušili a ten koriandr zjistili aspoň věci někdy v roce 2017, že ten koriandr má výborné antibakteriální účinky a že těch 12 nejhorších bakterií ten koriandr dokáže zničit.
0: Tak proto na mě bakterie nejdou.
1: Protože miluješ koriandr. No a pak samozřejmě Španělé, no a Italové, tak prosciutto známe, že jo?
0: No, to je vlastně
1: ono. Vlastně se suší, to se suší rok a půl. Zhruba v nějakých stabilních klimatických podmínkách a tak dále.
2: Ale jak to jako nepěkně vlastně vypadá, že někdy některé italské restaurace to mají jako dekoraci. Že vlastně
0: banjo.
2: Visí to no, ta noha.
0: Banjo.
1: Jo, ta noha.
0: No to je banjo, si tomu říkám.
2: Ale pak jak je to nakrájené, krásně, no tak je, to talíř, tak to je něco jiného. To vůbec nevypadá, že to je ono.
1: No tohle vlastně jerky maso, ono to vypadá, když se, já nevím, uštíplo kus lega. No to je taky jako plátek, no. Když je to prostě, ale chutná výborně. A tady teda mimochodem toto maso, co jsem teďka jedl, je taky bez solí, bez konzervantů.
0: No jenom, a čím je to teda?
1: Sušené, vzduchem,
0: jo,
1: studeným
0: úplně
1: vzduchem.
0: Jenom...
1: Ano, jenom masíčko. Jenom masíčko. A používají se nějaké asi dusičnany na to sušení.
0: A potom je ještě jedna velmi důležitá věc, že když necháte dostatečně dlouho otevřené pomazánkové máslo v lednici.
1: No, to je taky retro.
0: To bylo u nás v kanceláři, včera byla akce a...
1: A žerve ještě.
0: A žerve,
1: tam měli dva původce toho odéru.
0: To bylo něco neuvěřitelné.
1: To bylo.
0: Ne,
1: to
0: mám
1: i z černá, že?
0: No my jsme pořád nevěděli, co kdokoliv u nás otevře lednici, tak to vypadalo... Že měl nějaké starosti.
2: No to dokonce i když byla už lednice zavřená. Já jsem přišla do kanceláře, Dalibor už tam hodinu seděl a říkám, ty jsi otevíral lednici.
1: No on se tam ten smrad se do lednice nevrátí. To je jasný.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Návrh státního rozpočtu na příští rok dnes ráno znovu projedná koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo deficit 389 miliard korun, to se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří chtějí s hnutím ANO jednat o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, následně ho dostanou k projednání poslanci. Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Od sazeb se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před dvěma týdny ji dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. Hokejová Sparta vyhrála v Tip Sport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se do čela tabulky. Ve zbylých duelech Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3. Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení. Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4.
4: Počasí.
3: Dnes by mělo být oblačno až polojasno v Čechách, ráno i jasno na Moravě doznívající déšť, teploty 17 až 22 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 12.
4: Doprava.
3: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz, brzdí se kousek za sjezdem na Domašov na 169. kilometru a nesouvislá kolona se sune až do Brna k omezení. V Ostravě je hodně ucpaná Rudná ulice směrem z Havířova na Porubu kolem Nové Hutě, hořelo tam osobní auto, na místě jsou stále hasiči a jede se tam pomalu. A na silnici 3 z Benešova do Prahy popojíždí tradiční ranní kolona před Mirošovicemi, aktuálně je to na 10 až 15 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Na Dvojce pokračuje Dalibor, Regina a Jakub.
5: Hezké dobré ráno. Tak přátelé, teď vám něco nabídnu. Přeplavat z Albánie na Korfu, to už je dnes tradice. Znamená to nejenom sportovní výzvu, ale především pomoc Jónskému moři. Ještě před několika desítkami let, ale lidé stejnou cestu plavali v noci a s nasazením života za svobodou. Více si k tomuto tématu řekneme s Pavlou Smetanovou, naší spolupracovnicí, nejenom tedy v Řecku, ale hlavně na ostrově Korfu. Tak jo, přeji vám krásné dobré ráno s poslechem Českého rozhlasu Dvojka. A tohle je Janek Ledecký, který bude zpívat právě teď.

0: sobotu 12. září se více než stovka plavců vydala z albánského Ksamilu přes Jonské moře na Korfu. 3-kilometrová trasa má kromě sportovního a charitativního rozměru také silný historický význam. Za komunistického režimu se právě přes tuto úžinu pokoušeli Albánci uprchnout na svobodu a někteří za svůj útěk zaplatili životem. Dnes se stejná cesta plave na jejich připomínku a zároveň na podporu ochrany Jonského moře. Více o celé akci ví a nám řekne Pavla Smetanová z ostrova Korfu. Pavlo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Dnes je přeplavání z Albánie na Korfu organizovaná sportovní akce, ale tahle trasa má poměrně dramatickou historii. Co se tu dělo za minulého režimu?
1: To je fakt zajímavé, protože když se díváte dnes z Korfu na Albánii a mnozí možná z posluchačů v Albánii byli, vím, že tam byl Kuba nedávno dokonce, tak je to dneska taková oblíbená destinace turistická a vlastně vám přijde neuvěřitelné, že ještě před pár desítkami let to byl úplně jiný svět, protože Albánie, vlastně ono se o tom málo ví, žila pod velmi tvrdou diktaturou Envera Hoxhy od druhé světové války až do roku 1991. A opravdu to byl nejtvrdší režim v Evropě a Albánie byla zcela izolovaná a ty hranice byly velmi přísně střežené. No a právě moře mezi Albánií a Korfu bylo pro některé lidi cestou ke svobodě, protože se ho pokoušeli přeplavat v noci, někteří se přidržovali nějakých pneumatik nebo prostě nějakých improvizovaných plováků nebo předmětů. A oni riskovali nejen utonutí, ale také zatčení nebo dokonce střelbu pohraničníků. Takže jsou opravdu doložené případy lidí, kteří byli při pokusu o útěk chyceni a skončili na dlouhé roky ve vězení nebo v pracovním táboře. No a samozřejmě existují příběhy těch, kteří skutečně doplavali až na Korfu. Já jsem se s jedním takovým jednou seznámila, ale to je zase na jiné vyprávění. Ona je to taková fakticky dlouhá, smutná kapitola, kterou chci jen krátce připomenout a koho by zajímala více, tak mohou doporučit třeba výbornou knihu jedné polské novinářky, ta kniha se jmenuje Bláto sladší než med a opravdu je fascinující. Ale teď zpět k tomu plavání. Slyšíme se?
0: Jo, slyšíme, ano, ano.
1: Jo, dobrý, tam je takový ticho podezřelé na druhé straně.
0: My jsme měli nějaký technický problém, já jsem tady trošku si musel hrát se zvukovým zařízením.
1: A slyšeli jste mě, ale.
2: Jo, ano, slyšeli jste. A já tě napjatě poslouchám.
0: Ano.
1: Výborně. No, takže právě dnes, když přes stejné moře, vlastně koukněte se, když tak na mapu rychle, prostě, nebo pro vás, co neví, jak je Korfu neuvěřitelně blízko od Albánie, to vypadá vlastně z dálky, jako kdyby bylo to skoro spojené, no tak ta nej, nej,

0: nejužší úžina má 3 kilometry. No a vlastně, když přes to stejné moře plave více než 100 lidí dobrovolně za doprovodu lodí a kajaků, je v tom takový kontrast, protože to vlastně stejné moře, stejné dva břehy, ale úplně jiný svět a hlavně ta svoboda. Mně právě tenhle pocit líčila moje každodenní spoluplavkyně od větrného mlýna Sofie, která tam v sobotu byla a právě se zúčastnila toho plavání a říkala, že to byl neuvěřitelně emocionální zážitek, zvlášť když tedy znáte tuhle historii a historii té úžiny.
1: No pojďte nám to trošku ještě lépe popsat, nebo více možná hlouběji i z pohledu tedy toho moře Albania to Corfu Swim. Kdo se ho tedy hlavně účastní a jak je to náročné, jestli tam jsou třeba vlny, nebo protože víme, že třeba překonat kanál La Manche není úplně legrace.
0: Jako musím tedy podotknout, že opravdu letos je neuvěřitelně teplé moře, ještě pořád teď má asi 26 stupňů, jo. Ale právě letos se plavalo nedávno, před pár dny 12. září, to bylo minulou sobotu a byl to už 9. ročník. Přihlásilo se tam asi přes 100 plavců z více než 20 zemí. A zajímavé je, že to nejsou žádní jakoby profesionální dálkoví plavci, i takoví se tam najdou, ale jsou to lidé všech věkových kategorií a různých plaveckých úrovní. Ten první ročník se konal v roce 2014 a to absolvovalo jenom 9 lidí, protože se o tom nevědělo. Mně právě ta Sofia říkala, že zápisně stojí 200 eur a všechna ta plavecká místa, to bylo 100 míst, byla vyprodaná během 24 hodin, takže potom se nějaká přidávala a údajně nakonec plavalo asi 130 lidí. No a vypadalo to právě tak, že oni asi v 6 ráno odjeli ti všichni plavci z Korfu do Albánie lodí a startovali u Ksamilu a odtud plavali právě tu úžinu zhruba ty 3 kilometry přes ten korfský průliv do Agios Stefanos, to je severovýchod Korfu a je to ale, i když to vypadá kousíček, tak je to otevřené moře, jsou tam proudy, vítr, lodní provoz, takže ta bezpečnost je samozřejmě zásadní. Ty plavce doprovázejí kajaky, bezpečnostní čluny a celé to hlídá námořní policie. A ta organizace je opravdu poměrně náročná. Také například, co by člověka nenapadlo, nejdřív se musí projít celnicí po cestě tam, protože Albánie není v Evropské unii ani v Schengenu. A když mi Sofia, i když tady Sofia mi vyprávěla, že jim akorát sebrali pasy a potom jim je zase vrátili po skončení celé té akce. No a limit na to přeplavání, protože oni opravdu trénovali, nebo tahle prostě moje známá, tak ta trénovala, prostě zkoušela si stopovat, jak dlouho jí budou trvat 3 kilometry a říkala, že jí to trvá asi 3 hodiny, ale ten limit byl 2 hodiny, takže účastníci dostali taková čísla na ramena a oranžové plováky a podmínkou bylo, že musí vždy plavat minimálně ve dvojici. No a nejrychlejší plavec to přeplaval za 40 minut a ten, kdo to do těch 2 hodin nestihl, tak ho prostě posadili na loď a přivezli zpátky tedy na Korfu ke břehu. No a ještě jedna věc, právě on to není závod, to smyslem není být první na Korfu, ale tu cestu zvládnout a upozornit vlastně na tady tu nadaci a získat peníze pro dobrou věc.
1: No a teď, kolik se podařilo vybrat a konkrétně na jakou dobrou věc se ty peníze použijí?
0: No, to je dobrá otázka. Mě ta čísla překvapila, protože letošní cíl byl vybrat 30 tisíc liber. Já za chvíličku vysvětlím, proč liber, ale teď už je na účtu asi přes 60 tisíc liber. To je tedy v přepočtu asi 1,5 milionu a ta sbírka ještě není uzavřená. Tohle celé vymysleli 2 Angličané, kteří mají korfské kořeny a ty peníze jdou na ochranu Jonského moře prostřednictvím nadace Jonian Environment Foundation a podporují se například projekty na sledování, ochranu delfínů, ochranu středomořských tuleňů, podmořských luk Posidonie nebo ekologické vzdělávání dětí na Jonských ostrovech, to je tady opravdu nutně potřeba, ale třeba také na odstraňování odpadků z mořského dna a starých rybářských sítí, které, to by člověka vlastně vůbec nenapadlo, ty mohou opravdu ohrozit život mořských želv a jiných živočichů, kteří se do nich chytí. No a jak už jsem zmínila, byl to 9. ročník, ale ta akce vznikla poprvé v roce 2014 a teď už za tu dobu své existence získala asi přes 200 tisíc eur, ale je hrozná škoda, že má velmi malou publicitu. Vezměte si, že já prostě, která tady žiju, tak jsem se o ní dozvěděla až teď po těch x letech při 9. ročníku. A ani by se to nestalo, kdybych ráno při plavání prostě nezbírala drby od místních a novinky, co se děje. Takže mně se to hrozně líbí a líbí se mi právě na tom ta proměna významu té trasy, že když si lidé plavali z Albánie na Korfu, protože se snažili zachránit sami sebe a dnes plavou svobodně a snaží se tím pomoct zachránit moře které oba ty břehy a ty země spojuje.
1: Já ještě dodám jenom aktuální e-mail. Pavel Zvíškova 1962 nám napsal, Pavlo. Já jsem kdysi plaval z Acharavy, si to čtu správně, kousek do moře, abych viděl všechny útesy Korfu. Trochu jsem to přetáhl, dostal jsem se až do albánského prostoru, lítal nade mnou vrtulník. Na pláži na mě čekal velmi nervózní mladý laskavý policajt, který mi mluvil do duše a líčil mi, co vše mi hrozilo. Slíbil jsem mu, že už tam nikdy plavat nebudu, že další den jdeme domů. Ulevilo se mu, žádná pokuta nebyla.
0: No tak to je teda dobrá historka, tak to pána odvážného zdravím, ale právě zároveň jsem chtěla upozornit, že kdyby nějakého dobrého plavce napadlo, že by si zaplaval do Albánie nebo kamkoliv jinam, třeba tady z Korfu na ostrovek Vidos a tak, nedělejte to, protože vám hrozí, teď už vám tam nehrozí žádné pohraniční kontroly, ale samozřejmě vám hrozí spousta nebezpečí, protože tam jezdí ty obrovské trajekty z Itálie do Řecka a ty vás prostě v tom moře nevidí, nebo v podstatě i motorový člun vás nevidí. A spousta neštěstí se takhle na moři, na otevřeném moři děje. Takže to rozhodně nedělejte. A kdybyste se chtěli přihlásit na plavání z Albánie na Korfu, tak když tak příští rok zase v září.
1: Perfektní, budeme na to myslet. Děkujeme, mějte se moc hezky.
0: Mějte se hezky, hezký den.
1: To byla Pavla Smetanová z ostrova Korfu. To je klasika, ne? To je taková parádní melodie tohle. Já to mám tak strašně rád.
2: Taková ještě letní,
1: víš? To se rovnou rozjede.
2: Elánu.
1: Movie star. No to my nejsme.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, to je otázka. A my to potřebujeme hodně vědět, protože my už dnes vyrážíme do Kroměříže. A kromě...
3: Říže.
2: Budeme potřebovat ještě počasí.
3: Já mám s sebou hodně oblečení, protože jsem nevěděla, jestli si mám vzít tričko s krátkým, s dlouhým rukávem, legíny pod sukni, nebo ne, takže mám všechno.
4: To jsi udělala dobře.
2: A to jsme rádi, ale... že ještě, nechceš ještě říct nějaký detaily, co máš?
3: Ale myslím, může to vybalit ten kufr tady klidně.
4: Myslím si, že tolik toho potřebovat nebudeš naštěstí. Já to počasí sleduji, obzvlášť tedy ten Zlínský kraj, Kroměříž, a je to čím dál lepší. Takže kromě toho, že vám tam přivezeme dobrou náladu, tak si myslím, že vám tam přivezeme i hezké počasí. Ale teď to tak nevypadá, protože ta východní část už vlastně od Pardubického kraje, takhle jako diagonálně i od Vysočiny, tak je zatažená obloha ještě s doznívajícími srážkami, zatímco ten západ, i když to tam většinou tak nebývá, tak je jasný nebo polojasný a ty teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia. Ten den bude ale malinko teplejší, 17 až 22 na horách kolem 12 a ještě se mohou výjimečně objevit nějaké přehánky na Moravě a ve Slezsku. K večeru nebo během odpoledne už se i ta oblačnost roztrhá na Moravě i ve Slezsku a budete tam mít hezky. A ten zítřek má být podobný jako dnešní den, 18 až 23 stupňů, ale s tím rozdílem, že odpoledne se výjimečně vyskytnou přehánky zase na západě, aby bylo zalito. Takže dnes bude zalito na Moravě ve Slezsku, zítra na západě Čech a ve středních Čechách. A koukal jsem na tu Kroměříž a tam by snad ty teploty měly vystoupat až ke 24 stupňům. A to se týká soboty, prosím vás. A ta by měla být převážně slunečná nejen v Kroměříži, ale na většině území. Neděle už si myslím, že bude víc zatažená a také se už ochladí.
3: A noci nebudou chladné?
4: Prosím tě, ta noc ze soboty na neděli obzvlášť, až k 5 stupňům Celsia. Jinak mezi 12 až 8 stupňů. Takže malinko chladnější bude a v tom příštím týdnu i ty dny budou malinko chladnější. Kolem 20 zpočátku a pak už maxima kolem 18 stupňů. Ale já ještě doufám v nějaké menší výkyvy, takové ty pozitivní, že bychom mohli ještě ke konci příštího týdne, to už já vím, že předcházím hodně, ale mohli bychom naměřit až ke 23 stupňům. Takže to září bude jako docela tak.
3: Takže k konci toho příštího týdne, kdy budeme mít počátky,
4: to budou počátky ještě, to by mohlo být ještě počátky konců hezkého počasí.
2: A teď ještě v rychlosti k sušenému masu, které tady Jakub ochutnal přesně před 30 minutami. Mluvili jsme o tom, hovořili jsme o historii sušeného masa, obecně o sušení. A přišel nám Jára. Sušené maso? Jo, zkoušel jsem ho jíst a chutnalo to jako kůže z boty.
4: Tak to záleží asi na tom,
2: když už maso na přírodno, tak tatarák. Doma udělaný výborný tatarák s několika opečenými topinkami, je to asi nejlepší, co může být, a tečka. Jo, a zapomněl jsem ještě, prosím, hodně česneku. Měl. Ale kůže z boty,
4: no to záleží. No.
2: To asi záleží, je to pravda.
4: Jo, jak se usuší, co je to, jestli je kvalitní to maso, asi ne. Pokud tam zůstane nějaká ta svalovinka nebo tkáň, tak ono je pak takové přežvíkavé.
2: A dělají ho také často ochucené, že jo? Tam bývají různá koření.
4: Papriku používají, kmín používají, některé je dokonce z chili.
2: Pálivé.
4: Papričku, pálivé.
3: Myslím, že s pepřem se taky dělává, ano. To je taky dobrý.
4: A některé na sladko, s tím ovocem, tak jak to, ano. Tak to dělali Indiáni. Ano, dobře si to pamatuješ.
3: No, taky mají.
2: Já jsem tě poslouchal.
4: Máš paměť, ty kluku.
3: A to sušené maso mají rádi taky pejsci.
2: Fakt.
3: No, já kupuju sušenou, to vypadá, jmenuje se to mini steak, a opravdu je to taková placička, která vypadá jako zmenšený miniaturní úplně stejčíček, tak to je takový, to je jedna věc, pak máme ještě třeba kachní sušené maso.
4: No, na to my nemáme.
3: A teď
4: máme granule, to jsou piliny s křupkama. A s kůžema.
2: A jenom to poleju to nějakou vyvařenou vodou z kůží, no, to je pravda. To mají úkal, tady samozřejmě.
4: No jo, to,
2: tady se jí.
4: Hele, nepojdem na oběd ke Květoně.
2: Asi myslím, jo. Že
4: pes se má líp než my.
3: Já bych taky někdy chtěla být svůj pes.
2: No. Co ty mu vaříš?
4: To nemá. Miska krevety, víš.
2: No jasně. Myslím, že zítra je tam tuňák na lístku.

0: Moci bez nemoci.
1: Absolutní novinku v řešení rakoviny dělohy přinese Moci bez nemoci s příběhem paní Lucie.
2: Jestli bude u mě nová metoda úspěšná, jsem nevěděla ještě v momentě, kdy jsem šla na operační sál. To, že to dobře dopadlo, jsem se dozvěděla až po probuzení z narkózy.
1: Laparoskopická operace dělohy bez jizev na břiše bude naším tématem.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Brno daruje Jihomoravskému kraji pozemky v městské části Ivanovice. Vznikne tam centrum pro lidi s autismem. Očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě doznívající déšť, teploty 17 až 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad tím sejdou zřejmě naposledy před tím, než by ho v pondělí měla finálně projednávat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
6: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu anebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
5: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Jihomoravský kraj vybuduje v brněnské části Ivanovice centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Město mu na něj daruje pozemky, schválili to brněnští zastupitelé. Jedná se o nevyužívanou plochu mezi ulicemi Hradecká a Černohorská v hodnotě víc než 26 milionů korun. Stavbou zařízení kraj reaguje na rostoucí počet lidí s touto poruchou a chce jim zajistit lepší dostupnost služeb. Pokračuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
7: Ono to zařízení bude intenzivně sloužit veřejnému zájmu a také mnoha lidem s poruchou autistického spektra a také jejich rodinám v Brně. Proto vnímáme jako důležité poskytnout kraji podporu, a to pomocí tohoto bezúplatného daru.
5: Podle darovací smlouvy musí kraj městu doložit smlouvu o výstavbě nejpozději do konce roku 2031. Centrum pak musí provozovat minimálně 20 let. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů Celsia, od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr ukáže až 22 stupňů, zítra během víkendu ještě o stupeň víc. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. Na západě a severu republiky tak může být maximálně jen kolem 20 stupňů. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů. Prezident Spojených států Donald Trump plánuje příští týden jednat o dalších krocích ve válce proti Íránu. S lídry zemí Perského zálivu se chce podle serveru Axios setkat na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovoru mají podle webu být americké návrhy na poválečnou strategii na Blízkém východě. Washington zároveň zabránil tomu, aby se Valného shromáždění zúčastnil palestinský prezident Mahmud Abbas. Trumpova administrativa prodloužila sankce, které odmítají udělení víz představitelům palestinské samosprávy. Českou delegaci v New Yorku příští týden povede prezident Petr Pavel. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Dnes má být oblačno až polojasno, v Čechách ráno i jasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy doznívající déšť. Teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
0: Doprava.
5: V Praze připomínáme velmi ucpanou Štěrboholskou a jižní spojku směrem na Barandovský most. Za Lanovým mostem u sjezdu na Zahradní město brzy ráno upadlo kolo u kamionu, do toho pak narazilo další auto. Blokují pravý pruh, kolona se táhne už z Černého mostu ze sjezdu z dálnice D10 a zdržíte se až hodinu. Ucpávají se kvůli tomu i další místa. Silný provoz je na příjezdech do Brna, na D1, jak z Prahy, tak od Vyškova se zdržíte před omezením osobním autem asi 20 minut. A na silnici 35 na příjezdech do Liberce je silný provoz, projíždí se omezením, delší je kolona směrem z Prahy asi na 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje Ranní dvojka.
8: Jsme tady a za chviličku vás pozveme s Alicí Arnovou do kina. A ještě tady máme návaznost na ochutnání toho masa, kdy nám napsal jeden náš posluchač, že to chutnalo jak bota nebo co?
9: Kůže z boty nebo co? Nebo?
8: A z jakých bot ten pán ochutnal, prosím? Zdraví se, ptá se paní Mira, jestli jako dámské nebo pánské. Jste fakt vtipný. Že to chutnalo jak jazyk, že jo, tam se říká přece tomu. Jazyk, ne? Má bota, má jazyk.
9: Jak když víkáš no. Jazyk od boty.
10: Když se říká, že to je jako podešev, ne?
8: Jo, a jo, ještě. To maso je jak podešev.
9: Jo,
8: to se tuhé. Říká.
10: Jo, to je ještě lepší.
8: To stuhne, tá, ne? Ne, krkovice ti nestuhne, ale stuhne...
10: Když podle je třeba hovězí maso, ne?
8: Tak to nějak stvrdne.
10: No stvrdne, musíš to pak dělat 3 hodiny.
8: A i ta vepřová pečeně, ta se musí nějak umět udělat, viď? Že jo?
10: No.
8: Ty ano. To neděláváš?
10: Někdy.
8: Jo, ty panenku, viď? Svíčko.
10: Ta je mě koučka.
8: Já.
9: To stuhnu já vždycky v prodejně.
8: No já.
9: Ty ceny.
10: To mám taky jednou za rok.
9: No určitě. No.
8: Jo.
9: Jenom pes má krevety.
8: Prý. No někdy.

0: Tak to byl Tom Petty, Learning to Fly. Taková věc, kterou se asi nikdy nenaučíme. Nenaučíme se létat. Ale já vítám tady Alici Aronovou, která doslova přiletěla do studia s úsměvem na rtu. Byť tedy se budeme bavit o syrovém dramatu ze 17. století s názvem Roze, které Rakousko vysílá do boje o Oscara za nejlepší mezinárodní film. O čem vypráví a asi má šanci na to Oscarové klání, protože vy jste tak nadšená tím filmem. Teď jsem prozradil všechno.
1: V úvodu hned vše. Ano. Dobré ráno. Já jsem nadšená a já si myslím, že tenhle ten ojedinělý počin, až bych řekla s krásnou metráží, 94 minut, tak to je taky radost. Šance rozhodně má. A je to vlastně drama, jak zaznělo, syrové, které se odehrává po bouřlivých časech 30-leté války. Na venkově uprostřed přírody se zjeví v odlehlé německé vesnici tajemný voják, který tvrdí, že je dědicem dávno opuštěných pozemků, a protože má ty potřebné papíry k vyřízení dědictví, tak rozpadlý statek je jeho. A začne se o hospodářství zdárně starat. No, ale voják, a to je to téma toho filmu, skrývá určité tajemství, do vesnice dorazil pod cizí identitou, vydává se za opačné pohlaví. Hlavní hrdina prostě není muž, ale žena, a volba mužského těla nebo ta hra na muže, kterou my celou dobu sledujeme, identita muže, vlastně pro hlavní hrdinku Roze znamená svobodu, finanční nezávislost i vzdělání, protože se může najednou jako žena začít i vzdělávat, což v té době ženy nesměly, až do okamžiku, kdy samozřejmě vesničané začnou jí podezírat.
0: Já jsem se v tom trochu teda ztratil, ale počkejte. Natočil to režisér, rakouský režisér Markus Schleinza, dlouholetý spolupracovník Michaela Hanekeho, a v podobném duchu jeho filmu natočil minimalistický černobílý příběh o přežití, důvěře i tajemství, které musí být utajeno. Než nám to ještě jednou teda řeknete znova, tak nám představte toho tvůrce.
1: Ten tvůrce je velice zajímavý, že právě léta spolupracoval tady s významným rakouským oceňovaným filmařem Michalem Hanekem. My známe třeba jeho Bílou stuhu, to je oceněný Oscarový film. No a vlastně jak Bílá stuha, tak Roze, oba dva to jsou černobílé, historické filmy, a to, co je na těch filmech pozoruhodné a proto podle mě strhávají publikum, ono je také mysteriózní vyprávění. Jož zároveň oba dva filmy byly kronikou německé vesnice, kde vlastně vidíme v té vesnici takovou tu přísnou hierarchii, násilí, pochybnou morálku, svět těch silných, autoritativních mužů. Oproti tomu ženy jsou vlastně v téhle době samozřejmě zcela bez práv, bez možnosti volby. Za ženy v domácnosti rozhodují muži. Takže to jenom jako to, že tady tento režisér spolupracoval s Hanekem, a oba filmy, a proto je toto zjevení, o kterém tady mluvíme, vlastně vybočují z té běžné současné filmové produkce a vlastně audiovizuálně jde opravdu o strhující film.
0: Hlavní roli stvárnila hvězda evropského formátu německá herečka Sandra Hüller, která za svůj výkon na Berlinále si odnesla stříbrného medvěda za nejlepší herecký výkon. A teď asi právem. A ona je ten voják teda?
1: Ano, ona je ten hlavní hrdina. Takže vlastně, když vy se podíváte na plakát filmu, tak tam uvidíte zjizveného muže, neboli to je Sandra Hüller, 48-letá, dneska opravdu, jak zaznělo, je to hvězda evropského formátu. Ona má v průměru ročně dva filmy a vždycky to jsou filmy, které jdou do Cannes, které jdou nominovány, jsou na Oscara. Já tam připomenu Tony Erdmann, Zóna zájmu, Sisi a já, Anatomie pádu. My budeme příští měsíc hovořit o filmu Domovina, kde ona také zase hraje hlavní roli, takže ta pestrost těch hereckých rolí, a zde ještě v tomto filmu díky té jizvě, díky tomu zohavení, ona je vlastně zcela k nepoznání. Takže a přitom je herecky střídmá, ona je psychologicky přesná, s citem pro detail, vývoj postavy, ona pracuje bez takových těch okázalých hereckých gest a předvádí prostě opět bravurní herecký výkon. A tady bych ještě použila její citaci, kdy ona popisovala vlastně, proč vzala tenhle ten film režiséra a scenáristy Markuse Schleinsnera. Ona říkala, jsou to vynikající tvůrci, cituji, kteří napsali scénář, jenž je básní. Postava Rose je natolik komplexní a silná, plná rozporů a zároveň dojemná, proto jsem ji chtěla poznat a porozumět jí. Jazyk, kterým ve filmu mluvíme, pro mě představoval výzvu, nepodobá se totiž ničemu, co jsem kdy předtím četla. Také ráda pracuji s celým tělem, což právě v případě Rose bylo velmi důležité. Uvedla Sandra Hüller, konec citace. A vlastně tam chci říct, že ještě zaznělo, on je to báseň, takže vlastně vyslyšíte starou němčinu, takže v tom je to úplně neuvěřitelné a všechny ty složky sedí. Takže nelekejte se, i když jsem řekla černobílý film, to nevadí, protože opravdu to má neuvěřitelné tempo, gradace, je to vlastně příběh aktuální, je to příběh o hledání identity ženy i vlastně v současné společnosti.
0: Já jsem se podíval na plakát k tomu filmu, milí posluchači, abych vám to tady popsal, tam je opravdu zizvený muž.
1: Ano.
0: A pak jsem napsal Sandra Hiller do vyhledávače a to je hrozně pěkná ženská. A
1: sympatická, usměvavá. Přesně tak, blondýnka, modrooká, pronikavý zrak, ano, je to tak, no. Tak to je zase umění, umět se přetvořit i znetvořit k nepoznání a jak ona říkala, byla to pro ní výzva a pro nás opravdu ten film je zjevení, takže já už chápu, proč vyvolával ty velké ohlasy, ne na Karlovarském festivalu, kde byl uveden předpremiéře a naštěstí vstupuje právě tedy dnes do české distribuce. A pro mě ten film je takový, jak bych řekla, jako atmosférický, hypnotický, vizuálně syrový, jak zaznělo černobílý a velmi samozřejmě aktuální z hlediska postavení ženy a ve společnosti a mě připomněl staré filmy Ingmara Bergmana, Pramen Panny, připomněl mi Františka Vláčila, Markétu Lazarovou, takže všichni, kdo máte rádi tato vyprávění, tak rozhodně Roze je nutno vidět.
0: Já mám chuť se vás zeptat, ale to by, a nechci to vědět, ale jak to dopadne.
1: Ne, to právě nemůžeme říct. No, a tam právě musím říct, že já jsem prozradila, že hlavní hrdinka je žena, není muž. Jsem si říkala, jako nakolik se to smí prozradit, ale ten divák vlastně to ví od samého začátku a tam naopak je tolik překvapení, co se jí nejdříve jako muži stane, včetně boje s medvědem, jsme v tom 17. století v hlubokých lesích v Německu a potom bohužel samozřejmě tam stane ještě určitá tragédie, už jako ženě. Takže je to opravdu velmi napínavé, syrové.
0: Od Alice Aronové. Děkujeme.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: taková písnička, protože to nevzdám, ona je tedy napsána, nebo byla napsána něčemu úplně jinému, ale přece jenom příběh člověka, který to nevzdává, je silný vždy.
1: Tři tečky raní dvojky.
0: A já bych z těch tří teček udělal jednu velkou mohu.
2: Vyprávěj.
0: Tak, bude to trošku jako subjektivní, ne pohled, ale subjektivní téma, ale myslím si, že jméno Maxe Verstappena, neříkám, že zná celý svět, ale asi víte, kdo to je. Pro ty, kteří nevědí, je to závodník, který primárně tedy závodí ve Formuli 1, nikde jinde ne, ale jeho talent je obrovský a už dokazuje, že talent je spojen s obrovským srdcem. Ten chlapík byl na začátku vnímán jako takový hejsek, byl to jeden z nejmladších vítězů velké ceny Formule 1, tak ale v současné době ukazuje, že má opravdu závodnické srdce. A nevím, jestli jste slyšeli o tom, co na něj upekli.
2: Včera.
0: A co vymysleli.
2: Mm-hmm.
0: Ty to víš celé.
2: Jo.
0: Ty to nevíš.
3: Nevím.
0: Milí posluchači, pro vás, pro všichni, kteří ví, tak se omlouvám, ale vymysleli závod v motokárách. Všechny motokáry jsou stejné. Je jich 100 na startovním roštu. V Silverstoneu v Británii postavili, namotali tam takový okruh. V podstatě s motokárou může v podstatě jezdit každý bez licence, to není žádný profesionální závod. A přihlásilo se tam 100 lidí, 100 závodníků, kteří se normálně kvalifikovali, to znamená potom startovali tak, jak v motoristickém sportu to bývá. Kdo to kolo zajel nejrychleji, startoval jako první. Max Verstappen měl dané místo od začátku. Startoval poslední. Měl 30 kol na to, aby je všechny předjel. Pouhých 30, i když ten okruh byl docela namotaný. Mělo to ještě různé jako fígle, že oni mohli použít takzvanou zkratku v první polovině závodu, v prvních 15 kolech ji mohli použít. Max Verstappen ne. Ten jí směl použít až potom. A princip toho závodu byl jednoduchý. Koho předjede, tak ten odstoupí. A já jsem se na to díval, existuje taková krásná tabulka a říkal jsem si, no tak jasně, ta převaha těch rukou je obrovská, že jo? Protože, jak se mezi závodníky říká, ten mezikus mezi volantem a sedačkou, ten za to vždycky může. Jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Všichni se na to strašně těšili a rozjelo se to. Bylo tam nějaké zaškolení, Arvid Lindblad, což je současný závodník Formule 1, všem jako všechno vysvětlil. Byl tam mimochodem i český zástupce, influencer Jan Liška, taky se tam kvalifikoval, závodil. No, jak dlouho si myslíte, že to trvalo, ten závod?
4: No 30 kol.
0: Počkej, no jasně, trvalo. Tak, teď cituji. Při dramatickém startu plném strkanic a roztočených vozů se Verstappen dostal na 37. místo. Při startu z tého místa byl 37. prosím. Na trati byla vyhlášena žlutá fáze, byl restart. Žlutá fáze nesmí se předjíždět, jde se pomalu. Verstappen se dal do práce. Každý jezdec, kterého Verstappen předjel, byl eliminován. Startovní pole rychle prořídlo. Ve třetím kole se dostal do první třicítky, v dalším kole už byl ve dvacítce. Na čelo ztrácel 17 sekund. V šestém kole zůstal na trati 10 jezdců a rozestupy se natáhly. Jo, už tam byli asi profíci, že jo. Nakonec na trati zůstali kromě Verstappena jenom 3. Nějaká jména, která neznáme. Jezdci mohli jednou za závod využít tu zkratku, takže na prvním místě dojel Max Verstappen po 14 kolech.
4: Jo, takže netrvalo 30 kol. Ten závod teda.
0: Ne, já to spíš říkám, že to je jako hezký příběh, protože určitě si všichni s ním rádi zazávodili, ale ne o to, že samozřejmě on je předjede všechny a může mít zavázaný oči. Jo. O to vůbec vlastně nejde. Mně jde o tu radost, kterou ten člověk rozdává tomu okolí, protože to je jedno, jestli tě předjel v druhém nebo ve třetím kole, nebo ve čtvrtém, nebo v pátém, ale prostě si jel vedle něj.
4: Ale to je dobrý nápad, jako PR.
0: Je to fakt krásný for, jako moc hezký to je, jo. Dokonce měl sluchátka a mohl komunikovat se všemi jezdci.
2: Mm-hmm.
0: Jo, že třeba teď za tebou jedu.
4: Uhni.
0: No.
2: asi, ahoj, asi můžeš jít na svačinu.
4: Uhni brzdo.
0: No, je to, myslím, že ten kluk je prostě strašně fajn.
4: No je talentovaný určitě. Ale rozmluvil se trošku, ty jsi taky říkal, že během rozhovoru poskytl maximálně 5 slov.
0: No, to bych řekl, že je pořád stejný. No tak jest, tak jsem vás chtěl jenom inspirovat.
4: Až pojedeme tady po dálnici, tak eliminovat ostatní jezdce, není problém.
0: Prosím vás, jestli byste nám uhli, my jedeme do Kroměříže. Tak se moc těšíme, zítra jenom čistě technicky budeme už vysílat z místa, konkrétně ze zlínského studia, ale pro vás se vlastně nic nezmění, budeme vysílat úplně standardní program, bude tam retrokousek, bude tam ranní Špeka, bude tam všechno, bude tam Regina, Jakub a samozřejmě Dalibor. Mějte se krásně, naschledanou.
4: Těšíme se na vás. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good fun.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
3: Jak to vidí?
4: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Zůstanou základní úrokové sazby i po dnešním jednání Bankovní rady Centrální banky beze změny. Co by mohlo zvýšit inflaci? Jak jsme na tom s nezaměstnaností? Kam zamíří ceny ropy? Jaká bude ekonomická spolupráce Evropy a Kanady a jak si může Unie uchovat konkurenceschopnost a nezávislost na Číně? O tom se chystáme mluvit s profesorem Richardem Hindlsem, emeritním rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
6: Souhlasíte s odhadem expertů, že Bankovní rada České národní banky dnes ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%?
7: Ano, ten názor je poměrně silný v ekonomické veřejnosti a celkem tomu odpovídá i ekonomická situace. I když ty inflační tlaky tam jsou, ty nepochybně v těch budoucích obdobích ještě jsou letos 2 měnově politická zasedání, jedno myslím 5. listopadu a jedno 17. prosince, pokud si to dobře pamatuji.
6: Takže mohla by se případně sazba zvýšit?
7: Já si myslím, že do konce roku mohla, neříkám, že se tak stane, ale ty inflační taky tam jsou, není to vyloučeno. Samozřejmě pro růst ekonomiky to dobrá zpráva není, protože každý růst sazeb a zdražování peněz vlastně zpomaluje ekonomiku. Náš ekonomický růst je takový, docela to jde, abych to řekl lidově, ale mohlo by to být i lepší. Asi bychom to potřebovali o něco lepší, ale pořád jsme nad průměrem Evropy. Těch inflačních tlaků je tam celá řada, kromě těch tradičních typu prostě problémy s bytovou politikou, nájmy, vlastnické bydlení, problémy se službami, ve kterých stále pokulháváme, prostě nemáme dost řemeslníků a tak dále, tak v těchto věcech už je to trvalka. Do toho se nám letos přidal Blízký východ, když to mám říct jedním slovem. No ale pak si myslím, že je tam taková nášlapná mina, to jsou potraviny, protože ty vlastně dneska drží inflaci dole, drží dole docela nízko, protože když se podíváme, že seženete máslo někde kolem třeba 20 korun, litr mléka 8 korun, 10 korun, vejce, vzpomeňme si, kde to bylo před 2-3 lety, kdy jsme byli cukr stál, já nevím, 70 korun, tak tohle všechno už je za námi, to máslo, mléko, maso jsou velmi nízko, ale já si myslím, že tenhle ten rezervoár pro nízkou inflaci se vyčerpal a že to budou právě potraviny asi, které začnou zvedat tu míru inflace výše. Samozřejmě k tomu se přidává už zmíněný Blízký východ, on už to vlastně není úplně jenom Hormuz. Dneska jsem viděl, že se zase dali hodně do pohybu Hutijové, takže to je vlastně takový ten od Saúdské Arábie na východ, oni si tam prostě vyřizují nějaké účty, Hutijové se dají v zásadě považovat za něco, co je vyzbrojováno Iránem, takže se trochu připojili k té kampani, která na tom Hormuzském průlivu je, ale ohrožují ten další průliv, který tam je. No a pak si myslím, že ty ceny paliv, energií, ropy, prostě ohrožuje i ta válka Ukrajina, Rusko, protože Rusko vlastně z toho, že dřív měl obrovské zásoby ropy, nebo má je furt, ale tím, že jsou napadány jejich rafinérie a obráceně také na Ukrajině, tak se vlastně Rusko stává paradoxně trošku dovozcem, protože ono v tuhle chvíli ty rafinérské produkty nemá. Takže paradoxně i Rusko zatěžuje tu energetickou soustavu hledáním svých zdrojů pro svoje ropné produkty.
6: Teď aktuálně ale ceny ropy klesají, alespoň tedy včera to tak bylo, přispívá k tomu zpráva, že Saudská Arábie nabízí dodatečné dodávky přes Oman. Myslíte, že je to jenom výjimečný výkyv dolů?
7: Po dnešku si to myslím, protože vlastně se stala teď terčem, nebo taková ta kampaň pokračuje ze spoda Jemeny pod Saudskou Arábií, pokračuje vlastně ta kampaň proti Saudské Arábii. Navíc ty výroky se denně mění, jednou je to tak, po druhé je to tak, to jednání asi zamrzlo v tuhletu chvíli. Jak to vypadá vojensky, si asi netroufá už dneska vůbec nikdo říct, takže z tohohle pohledu si myslím, že to určitě vyřešeno není. Navíc se blíží zimní sezóna, nebo aspoň teda v Evropě, nebo na severní polokouli, kdy bude potřeba topit, kdy bude potřeba také do průmyslu dostat zase znovu energie a tak dále. To znamená, že tady to riziko samozřejmě, a když si k tomu připočteme potraviny, tak se, a to dneska potraviny představují zhruba 17-18% spotřebního koše, potraviny a nápoje tedy, tak se dostáváme do situace, že ta míra inflace je nějakým způsobem vlastně na začátku svého růstu, ty 2% plus minus, které máme teďko, to asi možná nevydrží, takže dneska si myslím, když se vrátím k tomu, co se

0: Vede to k nedostatku pracovní síly, i když se to trošku změnilo. Zvyšuje to tak na růst mest, na odborové vyjednávání, na kolektivní smlouvy a tak dále. Čili zvyšuje to tlak na růst mest a samozřejmě růst mest a příliv peněz do oběhu může pochopitelně vyvolat také inflační taky, i když si nemyslím, že míra nezaměstnanosti nebo nezaměstnanost jako fenomén bude tím hlavním tahounem, co by třeba Českou národní banku vedlo ke zvýšení úrokové sazby, i když si nemyslím, že o víc než 0,25, ale dneska to nebude.
1: Teplo podle teplárenské společnosti v příštím roce je zdraží. Proč a jak moc?
0: Tak to všechno souvisí s energiemi. Samozřejmě to teplo vzniká různě. Může vznikat z plynových, může vznikat z parních elektráren, může vznikat z uhelných elektráren, ale nebo tepláren, ale prostě energie jdou nahoru. Bohužel se to opakuje před... Nebude to, aspoň doufám já, že to nebude tak jako v roce 2022-2023, ale energie nahoru jdou. Zatím není vidět úplně to světlo na konci tunelu, že by se ten liev zastavil, a tak se může stát pochopitelně, že i to teplo bude součástí toho, co... I když jsem slyšel, že některé teplárny říkají, že letos ještě nezdraží, zdraží za rok.
1: No a jakou roli teď hrají ceny zemního plynu, protože i ty by mohly přispět k vyšším cenám elektřiny?
0: Když se dostali nahoru rychleji než ropa, než některé další produkty, to si myslím, navíc jejich zásoby tenčí. Prostě ta logistika, nejenom v tom, co se kde vytěží, ale také logistika, ty, řekněme, ta transferová místa jsou velmi ohrožena dneska ve světě. Takže pochopitelně nejenom ten nedostatek možná zemního plynu nebo těch příslušných energií, ale také problémy s logistikou můžou víc tomu, že se to tak stane, a zemní plyn je, myslím, nejvýše za poslední 4 roky, takže to problém asi je.
1: Evropská centrální banka před týdnem podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Proč?
0: Dneska zvýšil také FED, jak jsem si všiml, když jsem šel sem, to znamená ve Spojených státech, kde se míra inflace pohybuje nad 3%, se tak děje. Když se podívám na evropskou inflaci, ona je vyšší než u nás. Teď tady nebudeme řešit problém, co je harmonizovaný index cenový a co jsou ty národní indexy, ale míra inflace je v Evropě vyšší než u nás, to znamená, že Evropská centrální banka přitopila nebo pustila trošku plyn směrem nahoru. Na druhé straně si uvědomíme, že třeba rozdíl mezi úrokovou sazbou u nás, která je 3,75, a tím, co dělá ECB v eurozóně, je prakticky 1,5 bodu. Takže je to poměrně velký rozdíl na to, že ty míry inflace, pokud se budeme dívat na harmonizovaný cenový index, tak od sebe zase vzdálené nejsou. Ten harmonizovaný index, či ten společný nebo jednocený pro celou Evropskou unii, je u nás vyšší než ten, který máme jako národní. Takže Evropská centrální banka také tuší. Rizika tuší je FED, jak jsem si dneska ráno všiml ve zprávách, tak ty důvody jsou přibližně stejné, i když asi ve Spojených státech to nebude tolik těmi potravinami jako více energie. My Spojené státy také začínají trpět na nedostatek energií a ropy. Tak z tohohle pohledu si myslím, že ty inflační tlaky jsou asi různé, na co se ptáte, ale jsou. A to je to, proč ty banky přistupují k tomuhle kroku.
1: Ostatně představitelé ECB předpokládají, že úroky porostou ještě letos, že možná k tomu příštímu zvýšení by mohlo jít už v říjnu. Je to podle vás pravděpodobné?
0: No, je to přesně to, co jsem říkal o tom, co se může stát u nás těch zbývajících dvouměnově politických zasedáních na začátku listopadu a polovině prosince. Možné to je, samozřejmě těžko se to predikuje, protože nikdo neví, co se dneska v tom světě děje. Ten svět je tak, řekněme, jako v pohybu, pokud to řeknu hodně eufemisticky, tak je hodně v pohybu, až příliš, možná na můj vkus trošku, tak z tohohle pohledu to pochopitelně ty obavy ekonomů nebo bankéřů vyvolávat může, a to, na co jste se ptal, ten krok ke zvýšení sazeb, to asi logiku má.
1: Možná je překvapivé, že podle Mezinárodního měnového fondu globální hospodářství nečekaně dobře zvládá ten energetický šok způsobený konfliktem na Blízkém východě. Myslíte si to taky?
0: Jo, tak když se řekne celosvětové hospodářství, to je strašně široký pojem. Když si vezmeme Evropu, vezmeme si samozřejmě Čínu, která je dneska asi hlavním tahounem ekonomického růstu ve světě, i když už také ne v těch číslech, jako bylo třeba před 5 lety. Když se podíváme na Spojené státy, na Jižní Ameriku, která si hraje takovou svou vlastní energetickou politiku, protože je to úplně jiný světadíl, tak z tohohle pohledu prostě ty věci možné jsou, a to zvládnutí energetiky je velmi odlišné v jednotlivých částech světa. Vůbec se třeba nemluví o Austrálii, prostě a podobně. Málo se mluví o problémech v Jižní Americe, oni tam asi v tom rozsahu úplně nejsou,

0: trápí se Evropa, tak to prostě je a už to tak trvá 4-5 let.
1: Hned se k Evropě vrátíme, ale světová ekonomika v letošním roce podle Mezinárodního měnového fondu zůstává na cestě k dosažení zhruba 3% růstu. Je to střízlivý odhad?
0: Je to určitě střízlivý odhad, když se podíváme na Čínu, která je nad tím, když se podíváme na Brazílii, prostě to jsou velké státy, které také relativně rostou rychle z nízkého základu. Pořád se, my jsme zvykli se poměřovat těm evropským číslům nebo americkým číslům, ale tyhle ty země mají obrovský růst a obrovský potenciál a čínská ekonomika zřejmě brzy bude zemí číslo jedna z hlediska objemu ekonomiky, nikoli na hlavu, ale z hlediska objemu asi bude hlavní ekonomikou, tak to prostě je a jestliže Čína produkuje dneska tempa někde kolem 4, možná i 5%, tak asi jo.
1: Je dobře, že to je hlavní zaklínadlo ekonomů, ten růst. Neměli bychom uvažovat taky o udržitelnosti?
0: No, on to není jenom udržitelnost, ale taky životní úroveň. To už se tak jako velmi často tady, my jsme si zvykli na tu zjednodušenou poučku, roste nám HDP, klesá nám HDP. HDP příliš nevyjadřuje to, co jak žijeme, co je vlastně našimi prioritami, jakou máme vlastně, jaký máme přístup k životu, je to číslo. Je to číslo velmi komplikovaně získá celosvětově velmi dobře srovnatelné díky národnímu účetnictví, ale málo to vypovídá o tom, co se děje. Já si pamatuju, že jsem u toho tenkrát na tom zahájení byl v Paříži, nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz a francouzská vláda tehdy rozhodli, že se pokusí vytvořit nějakou studii, která ukáže vlastně nakolik růst nebo pokles nebo prostě změny v růstu hrubého domácího produktu vážou na životní úroveň.
1: Na kvalitu to, života.
0: Našeho života, na kvalitu našeho života. Neskončilo to dobře, byl to prezident Sarkozy tenkrát, který inicioval, já jsem na tom zasedání byl, bylo to s velkou slávou. O dva roky později jsem tam byl také, kdy tam přišli vlastně prezentovat výsledky a bylo to tristní. Ne, že by se neudělala ta práce, Joseph Stiglitz je renomovaný ekonom, ale prostě ono to úplně nejde. To prostě hrubý domácí produkt a systém národního účetnictví je jedna věc a kvalita našeho života je věc druhá. To propojení se úplně nedá udělat a není to nic špatného, tak to prostě ty fenomény v ekonomii jsou.
1: Hostem je dnes ekonom profesor Richard Hintls.
2: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
1: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v září stabilizovala, sice se zvýšila, ale méně než se čekalo. Co z toho podle vás plyne?
0: Německo má problémy, které jsou poměrně, řekněme, způsobeny větším množstvím příčin. Když jsme se před chvilinkou bavili o plynu a o ropě a o energetických zdrojích, německá ekonomika je energeticky velmi náročná. Dlouhou dobu žila z levného plynu z Ruska. To byla vazba, která byla v evropské ekonomice a vlastně v celosvětové ekonomice velmi silná. Tato vazba padla. Německo je pořád takovým tím zdrojem chemického průmyslu, těžkého průmyslu, automobilového průmyslu a něco se zadrhlo. Zadrhl se automobilový průmysl, protože dneska vlastně v podstatě Čína ohrožuje nebo ohrožuje, prostě ovládá svět. Uvádí se, že čínský automobilový průmysl, který ještě před 10 lety, si troufnu říct, možná před 15, byl v plenkách, dneska produkuje velmi kvalitní vozy, které dokáží konkurovat evropským trhům. Dnes se odhaduje, že podíl na celosvětové výrobě čínských automobilů je kolem 30%, čili třetina. Zatímco u evropských automobilech, nechme jenom Volkswagen, ale máme další automobilky ve světě i v Německu, tak poklesl na nějakou šestinu. Takže vlastně dneska čínská produkce aut je výrazně vyšší než evropská, nebavme se jenom o Německu. Do toho si přidejme, řekněme, energetickou náročnost a teď nechme stranou ten plyn z Ruska, ale energetickou náročnost Německa. A já jsem se díval do národních účtů Německa. Oni v podstatě neroste míra investic. To investování, zejména do moderních technologií v Německu je, neříkám, že stagnuje, to si netroufnu říct, ale podíváme, že se naplně, říká se tomu hmotné zdroje investic nebo hrubá tvorba fixního kapitálu vůči hrubému domácímu produktu, Německo moc neroste. To znamená, že pořád řeší tu svoji vysokou náročnost energetickou, Jejich vlajková loď automobilový průmysl teďko trošinku je v defenzívě a asi to tak na nějakou dobu zůstane a tím pádem vlastně Německo není už takovým tím tahonem, pořád je to největší evropská ekonomika, čtvrtá, pátá na světě, nebo možná třetí, velmi vyspělá prostě, ale není tam všechno, jak bylo dřív.
1: No, odborníci prý jsou ohledně oživení německé ekonomiky opatrní optimisté, tak já nevím, vy taky.
0: No, já nevím, když se člověk podívá zpátky, tak nechme teď covid, ale když se člověk podívá zpátky 10 let, tak německá ekonomika se s tímhletím problémem potýká poměrně dlouho. Já si vzpomínám na období před covidem, kdy také příliš nerostla, ale podařilo se jí velmi výrazně zlepšit své veřejné finance. Tenkrát zadlužení Německa vůči hrubému domácímu produktu bylo někde kolem 80% a poměrně rychle se jim to srazilo, podařilo srazit na tu maastrichtskou hranici 60%. Pak přišel covid, energetika, krize v dodavatelských řetězích a už jsme byli zase zpátky, ale už tenkrát na německá ekonomika dokázala tohleto snížení, řekněme zadlužení, přestože neměla, kdo ví, jak vysoký růst, mělo třeba výrazně nižší, než jsme ho měli v té době my. Takže já jsem optimista, neoptimista, ještě před čtvrt rokem třeba index nákupních manažerů nevypadal moc optimisticky v Německu, tak ta čísla se samozřejmě mění, čtvrtletí je v ekonomii poměrně dlouhá doba, ale nevím, uvidím. Zatím je to pořád taková ta zelená nula. Z hlediska růstu HDP, když se o tom bavíme.
1: Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně a obchodní deficit, který se dostal do zlomového bodu. To prohlásila včera předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v tom svém každoročním projevu o stavu Evropské unie. Jak to bude chtít dosáhnout?
0: Já se přiznám, že jsem to docela sledoval včera a že jsem z toho trošku na rozpacích. Bylo to takové to trošku je třeba. Měli bychom. Moc jsem tam konkrétního neslyšel, samozřejmě neslyšel jsem ten projev celý, ale v médiích i v zahraničních se toho objevilo hodně, ještě dneska ráno to vlastně je pořád prezentováno. Není mi z toho patrno úplně jak. Je to takový ten projev o stavu Unie v uvozovkách, ve kterém se taky nemusí úplně říkat všechno, co se bude dělat a jak se to bude dělat, ale trochu jsem tam z toho nevyporozuměl, co by se mělo dít. Pravdou je, že dneska ty světové mocnosti, řekněme, ty dva hlavní póly v ekonomice jsou Čína a Spojené státy. Není to Evropa, přestože má víc obyvatel Evropská unie než Spojené státy, mají jich méně než Čína. Není to Evropa, je to Spojené státy. To vymezování se vůči Číně je pochopitelně možná trošku problém. Čína také hraje svoji celní válku, což cítíme na tom, že se nedaří vyvážet některé věci do Číny v potravinách a jsme na začátku v té debatě, kde jsme byli, protože ten přebytek potravin snižuje ceny v Evropě a jedním z důvodů jsou čínská cla na třeba evropské maso a tak dále, takže se masem zaplavuje dánské maso, španělské maso, možná i německé maso a snižuje to ceny. Nicméně z toho, abych se vrátil k tomu, co se včera odehrálo, jsem z toho byl tak trošku měli bychom, jak jste říkal, nebo je třeba. Vůbec jsem nepochopil, co to mělo být s tím článkem 4 o kolektivní nebo možnosti vyjednávání o kolektivní obraně, tak jsem nepochopil, tak je na to nebo není na to, bude nové na to v rámci Evropy, nebo je to takový blok vůči tomu, co dělá americká administrativa. Trošku jsem z toho nebyl moudrý, se přiznám.
1: Podle serveru Politico von der Leyenová zaskočila země Evropské unie slovy o přidruženém členství Kanady. Jakou by mohlo mít podobu a co by to Evropanům přineslo?
0: Já vůbec nevím, jestli takový institut existuje, tím, že tam přijel kanadský premiér, tak viděli jsme.
1: Je to novinka.
0: Zachytil jsem, než jsem ráno odcházel sem, že okamžitě reagoval prezident Trump, který opět vytáhl svoji vlajkovou loď, to jsou cla.
1: Že řekl, pohrozil, že je to akt nepřátelství
0: a pohrozil Kanadě vysokými cly, tak to zas nebude úplně mít dobrý dopad na akciové trhy prostě a na situaci, byť třeba jenom přechodně. Já nevím, co je přidružené členství, neslyšel jsem to nikdy, že by někdo byl. Je to určitý takový možná vzkaz do Spojených států, do Washingtonu. Možná je to nějaká snaha rozšířit Evropskou unii, která má dost svých problémů, tak já nevím, co to je.
1: No ale myslím, že ekonomická dohoda nebo obchodní dohoda už existuje a navíc jsou různé dvoustranné smlouvy, čili ono to, ekonomický smysl by to dávalo.
0: Asi by to dávalo, ekonomika Kanady je velmi vyspělá na to, že Kanada nemá doví kolik obyvatel, je to obrovská země s obrovskými možnostmi, nerostné bohatství prostě a tak dále, takže Kanada je hráč. Je hráč samozřejmě ve stínu Spojených států, ale víme, jak ty dohody jsou někdy komplikované, jak jsou na dlouhou tráť a nevím, taky je tam ta vzdálenost trošku mezi Evropou, ono samozřejmě ta, řekněme, gravitační síla toho, kde jste a kde chcete prodávat, také hraje roli, je to přes oceán. Tak nevím, ale trošku jsem z toho včera nebyl úplně moudrý.
1: Dnes má návrh státního rozpočtu projednat tripartita a znovu koaliční rada. Co o těch jednání lze očekávat?
0: Hodně slov. Málo výsledků, bych tak si troufil odhadnout na ta situace. Dneska asi není nikdo, kdo by byl spokojen s tím saldem 389 miliard. Ti jedni říkají, že to prostě jinak bez toho nejde, ti druzí říkají, že je to špatně, ale neříkají nic, co by se s tím dalo udělat a ono toho také moc takhle v krátké době udělat nejde. Takže nevím, tripartita bojuje proti, řekněme, snížení sociálních dávek, proti snížení podpory v nezaměstnanosti, prostě proti sociálním aspektům toho, nebo tak, jak je rozpočet této chvíli nastaven, ještě nebyl ani ve vládě, nebo nebyl schválen ve vládě, tak odbory bojují za sebe, ale ona je ta situace taková, že všichni jedním dechem říkají, snižují ten deficit, ale ať se to nedotkne mě. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to jednání nejenom dnešní tripartita, ale i ta koaliční schůzka, řekněme, celý ten další proces, který provede nakonec definitivní podobě státního rozpočtu, toho příliš nepřinese. To saldo těch 389 proponovaných miliard se asi trošku sníží, ale budou to, nevím, jednotky, 20 miliard, nevím.
1: Tak třeba opoziční starostové a nezávislí tvrdí, že zrušením populistických dárečků by se ten deficit snížil třeba o 50, možná 70 miliard. Co si o to myslí?
0: No, pořád se bavíme o výdajové stránce. Jo, to je vlastně, když se vrátím k té tripartitě, tak i tripartita prohlásila, že vlastně škrty na té výdajové stránce tuhle situaci nevyřeší. Čím dál tím silnějším hlasem zaznívá, že prostě bez celkové reformy, a už to dneska říká spoustu ekonomů, i spoustu daňové politiku, reformy. Daňové, ale teď nemyslím jenom daně, a nemyslím jenom daně z příjmu osob, třeba nebo právnických, nebo fyzických, ale to máte také odvody sociální, zdravotní, nemocenská a tak dále. Bez celkové revize tohodle toho systému si myslím, že to nepůjde. K tomu je potřeba vůle, odvaha, ta tady chybí, protože to možná může být poukázka na porážku ve volbách, ale já si myslím, že k té situaci to pomalu směřuje a že je jenom otázka času, kdy se najde někdo hrdinský a k tomuhle kroku přistoupí. Když se podíváme na naše, řekněme, celkové daňové a odvodové zatížení je nižší než je průměr, ne výrazně, ale je nižší. Nechci teď připomínat třeba severské země, protože zase jich Evropy má úplně jiný režim a dluhovou pást a tak dále, ale myslím si, že to směřuje postup a ten názor sílí. Směřuje to k tomu, že se do toho bude muset hrábnout, vzít tušku, gumu a papír, abych tak řekla, začít počítat.
1: No, možná už to zaznělo, že vláda má rozpočet schválit teď v pondělí.
0: Myslím, že v pondělí.
1: A už taky jsme řekli, že proti tomu vysokému schodku protestovaly i ty menší koaliční strany. Tuším, že SPD teď požaduje nějakých 7,5 dolů z rozpočtu obrany. V jaké podobě tedy čekáte, že bude ten rozpočet schválen? Vy jste řekl, že možná o pár miliard
0: se sníží. Asi tak, bych to viděl, tak 389 to nakonec možná nebude, tak to bude 365, nebo nevím, to mě nikdo nebere teďko za slovo, ale prostě to, co my bychom potřebovali, je skutečně významný zásah a každá úprava v tom rozpočtu, a teď to neberu politicky, protože to především v tuhle chvíli politický boj, ale každá úprava toho rozpočtu vyžaduje úpravy na výdajové i na příjmové straně a to bez určité odvahy nepůjde, protože i škrtání výdajů má své limity a stejně tak vlastně růst příjmů, to znamená změny možná daňového základu nebo daňových pravidel, vyžadují určitou odvahu a také určitý čas, protože ty daně se nemůžou měnit každý týden, to vyžaduje také nějakou přípravu. Říká se, že ten poměr je tak třeba 40-60 příjmy výdaje, jako jenom z té výdajové strany to nebude a všechno to, na co se setkal dneska tripartita, pondělní zasedání vlády, dnešní koaliční rada, je pořád o těch výdajích, není to o příjmech.
1: Naším hostem byl bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Rindls. Moc děkuju. Naschledanou.
0: Krásný den, děkuju také.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dnes se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. U Slapské přehrady pokračuje záchranný sběr škeblí kvůli nízké hladině vody. Dobrovolnicích zatím nazbírali přes 5 000. Dnes má být oblačno až polojasno, na Moravě dopoledne déšť, teploty až 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Odpoledne se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kvůli kauze je před soudem 6 lidí.
4: Naposledy se komise sešla před 2 týdny. Výrazně ale ve vyšetřování nepokročila. Vrchní státní zastupitelství, které Dozimetr dozoruje, jí totiž odmítlo vydat soudní spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Šéf komise Jindřich Reichl za SPD řekl, že chce kvůli tomu navrhnout úpravu trestního řádu. Původně chtěla komise své závěry předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. Mezi obžalovanými je třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Rédl. Všech 6 stíhaných vinu odmítá. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5 000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
5: Je to velmi jednoduché. Když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
6: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
7: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
6: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Dělníci opraví Husovo náměstí v Rakovníku. V části u kostela svatého Bartoloměje například vymění dlažbu, odpadkové koše, lavičky i světla. Nová má být také dešťová kanalizace a vodovod. Radnice má od roku 2024 hotovou projektovou dokumentaci. Za práce podle odhadu zaplatí necelých 21 milionů korun. Útok ukrajinského dronu v ruském městě Jaroslavl poškodil ropnou rafinerii a způsobil požár. Na Telegramu to uvedl regionální gubernátor Michail Jevrajev s tím, že plameny se hasičům podařilo uhasit. Kyjev udeřil i přes pondělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Ani jedna strana tuto dohodu ale nepotvrdila. Údery na ropné cíle podle Trumpa vedou k nedostatku paliva, což má podle něj negativní dopady pro celý svět.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Očekáváme oblačno až polojasno na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy doznívající déšť, teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
3: Doprava.
2: V Praze připomínáme ucpanou východní Štěrboholskou a jižní spojku směrem na Barandovský most. U sjezdu na Zahradní město likvidují následky ranní nehody kamionu a osobního auta. Fronta je dlouhá už z dálnice D10. Kolony jsou v Praze i jinde, třeba na příjezdu po plzeňské dálnici do Prahy. Pomalu se jede už ze 7. kilometru až na okruh k Ořechu. A z Břevnova z Patočkovy ulice teď nevjedete do Blanky kvůli technické závadě. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony v omezení za Poděbrady, v omezení zhruba na 28. kilometru v levém protisměrném pruhu stojí auto, tvoří se tam kolona, do omezení proto najíždějte do pravého pruhu. Přeji vám šťastnou cestu, u mikrofonu už je Šárka Volemanová a Jirka Holoubek, začínají Dva na dvojce.
8: Je to tak opět v klasické sestavě, protože moje milá kolegyně Šárka se přestěhovala po 10 dnech z báječného pobytu na Sicílii zase sem do domácích luhů a hájů. Vítám tě tady.
9: Pěkně ti děkuju, abych pravdu řekla, jsem velmi ráda, že jsem zpátky. Byl to velký adrenalin a velký zážitek.
8: To cestování, tedy cestování taky samozřejmě, ale to stěhování jsem zmínil naprosto záměrně, protože stěhování bude ústředním tématem našeho dnešního setkání.
9: Lepší vyhořet, než se stěhovat, takový je titulek toho našeho dnešního setkání a jsme moc zvědavé na všechny vaše postřehy, příběhy a zkušenosti v první společné hodině. Mimochodem, i dnes budeme plnit jedno přání, které my budeme mít, tedy předpokládám, na vás.
8: To se ještě ukáže.
9: To se ukáže?
8: V průběhu příštích minut.
9: Že by nějaké překvapení po tu dobu, co
8: máme
9: tady
8: jedno velmi aktuální přání, které tedy bez prodlení hned zařadíme do vysílání.
9: Dobře.
8: To koukáš.
9: To koukám.
8: Tak za chvíli o stěhování. Proč jsme si vybrali tohle téma právě dnes, to také řekneme. Hezký den.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A jak jsme pověděli, tak také učiníme, pojďme na to stěhování. V Kanadě či Americe se lidé stěhují průměrně 12krát za život, nejčastěji za prací nebo z rodinných důvodů.
3: No a u nás je to diametrálně odlišná situace. Snad i proto, že naše země je mnohonásobně menší, se průměrný Čech stěhuje prý pouze 3krát za život.
2: Ještě méně stěhovaví jsou v Itálii, Španělsku, Řecku nebo Chorvatsku. Tam se obvykle stěhují jen jednou nebo dvakrát a právě stěhování bychom rádi věnovali naše dnešní dopolední setkání.
3: A jedno konkrétní stěhování nás inspirovalo, i když v tomto případě nejde o lidi, nýbrž o budovu. Asi 2000 Japonců se totiž před několika dny zapojilo do akce, která byla součástí už řadu let trvajících oprav hradního areálu poškozeného při zemětřesení.
2: Dobrovolníci se chopili dlouhých lan, zabrali a přesunuli 360 tun vážící hradní věž postupně o 2 metry. Jde jen o malý krůček na naplánované 70-metrové trase, ale v tomto případě šlo spíš o výraz úcty významné památce.
3: Takže ta práce bude pokračovat, no a člověka přitom hned napadne jedno podobné legendární stěhování z roku 1975, proběhlo u nás. Po kolejích se přesouval kostel na Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Mostě, však jsme si to loni při tom kulatém výročí připomínali. No a tehdy celý kostel musel urazit 841 metr.
2: A i když nemusíme tahat budovy na laně, stěhování je vždycky poměrně náročná disciplína, tak tedy zavzpomínejte prosím dnes s námi.
3: A napište nám o tom, kolikrát jste se v životě stěhovali, jestli pak se vejdete do toho průměru těch 3 stěhování do roka, tedy za život u nás.
2: Ano, jestli je to vzpomínka děsivá nebo úsměvná, nebo čeká vás ještě nějaké stěhování.
3: A povězte, když budete mít chvilku, byl by to velký oříšek přestěhovat se dnes, anebo toho vlastně ke stěhování zase tolik nemáte.
2: Tak nám o tom všem napište, 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: je mi nejlíp.
1: Stěhování a zjišťování, jestli platí, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. My k tomu zjištění dojdeme na základě vašich zpráv, které nám budete o stěhování posílat, a na základě vzpomínek. Samozřejmě, že i my se můžeme pozastavit nad tím, jestli se vejdeme do toho českého průměru stěhování zhruba 3x za život. Bylo to víc, Šárko?
2: No, já si myslím, že já jsem se stěhovala tak třeba 13x za život.
1: Takhle.
2: Ano.
1: Dobře, a tak nepočítejme ta malá stěhování, jako když je člověku 22, 23 a 20 a má dvě tašky a jde.
2: No takhle, já jsem se stěhovala především právě v tom věku, kdy jsem přišla z Přelouče sem do Prahy a bydlela jsem po pronájmech. Nejdřív, když nebylo tolik peněz, tak jsme bydleli prostě v partičce.
1: No, rozumím,
2: pak se člověk stěhuje už sám do nějakého svého bydlení.
1: Ale to máš pořád těch pár tašek, že jo? To není takový
2: pořád drama. Máš pár tašek, ale i si člověk uvědomí v tento okamžik, že si myslí, že toho má daleko méně, než ve skutečnosti je, když se to potom balí a musí se to stěhovat. Pravdou je, že to velké stěhování, no to bylo snad asi jenom 3x v životě, že to bylo s nábytkem a tak. Já se nerada stěhuju, ne z toho důvodu, že bych nějak lpěla na místě, ve kterém žiju, ale právě proto, že to je moc věcí, které musíš ale zabalit. No, je to hrozně komplikované a já nejsem příliš praktická, takže pak nic nemůžu najít dlouho. No, řeknu ti, jsem ráda, že to snad v dohledné době nebude na programu dne.
1: Dáša například píše a píše z Děčína. Za život jsem se stěhovala celkem 5x, naposledy téměř před 8 lety, a doufám, že to bylo naposled, i když nikdy neříkej nikdy.
2: Je to tak a přidává se i Eva z Českého ráje. Dobré dopoledne. Měli jsme to štěstí, že jsme se vždy stěhovali z menšího do většího. Dnes už naše věci budou stěhovat až naše děti. Doufám, že budeme mít čas ještě něco přidat, a popravdě vůbec jim to nezávidím.
1: O stěhování dnes s vámi a za chvíli také s naším hostem.
2: A se naším hostem, tak to bude vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Mluvit s námi bude pan profesor Martin Ouředníček.
1: Už za chvíli.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2x2.

0: My si dnes povídáme o stěhování a už nám píšete svoje zkušenosti. Stěhování zdar, píše Jana. Stěhovala jsem se 13krát a to nepočítám cestu z porodnice do Mladějovic. V mém skore je započítáno i to mimo republiku a v zahraničí. No a nakonec jsem skončila zase v těch Mladějovicích. Jedno mě určitě ještě čeká, ale jsem výborný balič, píše Jana.
1: Tak teď už věřím, že tam je stěhování zdar, ne stěhování zmar třeba. Ale když je to takhle zakončeno pěkně s výborným baličem, tak je to povzbudivé. My jsme slíbili povídání s naším hostem a k tomu právě teď dojde. S námi je pan profesor Martin Ouředníček, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pane profesore, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Pane profesore, z jakých důvodů se u nás lidé nejčastěji stěhují?
2: Tak ty důvody stěhování už zhruba 20 let Český statistický úřad nesleduje, ale myslím si, že se příliš nemění a obecně vždy vedly tuhletu statistiku bytové důvody. V tom se ale skrývají, jak jste o tom hovořili i spolu, vlastně ty malé důvody, dejme tomu rodinné, sňatek, rozvod, narození dítěte a tak dál. A vlastně to stěhování na tu dlouhou vzdálenost, tam jsou ty ekonomické důvody, ty jsou mnohem méně četné. No a pak následuje teprve zdravotní nebo environmentální důvody.
1: Často se mluví o tom, že my Češi jsme například zvyklí na vlastnické bydlení, také o tom, že se stěhujeme poměrně málo, mluvili jsme o tom průměru 3x za život. Může to být i tím, že naše země je opravdu malá a ty dojezdové vzdálenosti jsou vlastně snesitelné, pokud nejezdíme z Karlových Varů do Frýdku Místku?
2: No, máte pravdu. A když v tom sčítání lidu, kde vlastně zjišťujeme třeba do jížku, tak jsou často překvapivé dojezdy na denní bázi, třeba i do Bruselu, nebo do opravdu přes celou republiku.
1: Na denní bázi ale do Bruselu někdo jezdí?
2: Aspoň to tak deklaruje. Ale obecně Češi se málo stěhují. Ta statistika, kterou máte, se dá doplnit ještě jinou. Například tak intenzitou vlastně meziobecní migrace a tam skutečně máme jedny z nejnižších čísel v celé Evropské unii a skutečně několikanásobně nižší než v Americe, ale vlastně po tom snížení té intenzity v 90. letech, kdy se téměř nestavily byty, dneska jsme na celkem jako vysoké intenzitě, která se rovná zhruba 70. letům, takže opět trošku se zvyšuje.
0: Říká vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pan profesor Martin Ouředníček, který si s námi povídá. Pane profesore, dá se povědět, které části naší republiky trpí tím, že se z nich lidé stěhují pryč?
2: No, ta mapa do roku 2021 byla jasná a vlastně dneska do značné míry ukrajinská migrace udělala ze všech regionů České republiky vlastně pozitivní, že mají pozitivní migrační saldo, ale pokud bychom vycházeli bez, dejme tomu, té zahraniční migrace, tak jsou zde vnitřní periferie daleko od regionů nebo regionálních center, a samozřejmě i ty hraniční oblasti, tak ty jsou dlouhodobě od 60. let vlastně depopulační, ale překvapivě i některé části třeba vnitřních měst, centra měst, objevili bychom samozřejmě oblasti, které mají velkou fluktuaci, že se lidé stěhují tam a zase zpátky, což možná může někdy být horší, než když mírně ubývá, dejme tomu, menší městečko.
1: Otázka na závěr, stejná na vás jako na naše posluchače. Kolikrát jste se za život stěhoval vy, jestli jste pod, v průměru nebo nad tím průměrem a jestli, jak psala naše posluchačka, jste dobrý balič?
0: A jak to snášíte, pane profesore?
2: No, popravdě jsem v tom průměru, stěhoval jsem se 3x, počítal jsem si to a jednou si to nepamatuju, protože mi byl jeden rok a stěhoval jsem se z Pražských Košíř, pak poměrně dlouho jsem bydlel na Novodvorské, 7 let vlastně na Vinohradech a teď jsem tady vlastně za Prahou a to stěhování nikdy vlastně nebylo nějak velké, protože jsem se stěhoval vždycky z menšího do většího, takže jsme pobrali skoro všechno, co jsme mohli a z garzonky na Vinohradech do domu tady vedle Úval, to bylo celkem jednoduché.
1: Teď jste říkal vedle Úval, tak to jste vlastně odpověděl na moji závěrečnou otázku. Já jsem se chtěl zeptat na ten směr mimo Prahu, tedy jestli ráno stojíte ve šňůře na silnici se mnou nebo se Šárkou. Tak se Šárkou.
2: Já ale jezdím nejčastěji vlakem.
1: Schůval vlakem, to je skvělé.
0: Snad tak jednou budeme jezdit i my. No tak uvidíme. Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pan profesor Martin Ouředníček, společně s námi v povídání na dvojce. Děkujeme za to, ať se vám daří.
2: Jo, vám taky. Naschledanou, mějte se pěkně.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: O stěhování dnes společně s vámi a děkujeme za všechny zprávy, kterých chodí velké množství. Tady je zajímavá zpráva od Ivety. Stěhovali jsme se s dítětem z 16 metrů čtverečních do 240 metrů čtverečních. Tam přišlo druhé dítě. A teď jsme sami dva. Další stěhování nechávám na osudu. Já si ani nedokážu představit 240 metrů čtverečních. To tam tak člověk jako bloudí.
1: Ano, taky čeká,
0: co je za kterým rohem.
1: Koho potká.
0: Koho potká.
1: Nebo místnosti, třeba, že vůbec nikoho nepotká.
0: Tak, místnosti, ve kterých už leta nebyl.
1: Je to tak. No tak děkujeme za vaše zprávy a zkušenosti se stěhováním. Mimochodem, my jsme teď našli možná jedno místo, do kterého není radno se za určitých okolností stěhovat.
0: A tím místem je americký stát Missouri. Protože tam jedna dáma, a to je ta zpráva, která nás zaujala, nemůže uvěřit tomu, že úřady ji vyhrožují soudem za to, že sousedům připravuje snídaně. Prý to nesmí dělat a ta dáma se dokonce bojí, že by mohla skončit až ve vězení.
1: Je to tak a teď se možná stejně jako my ptáte, my jsme to měli před chvílí, proč
0: zatím,
1: by nemohla dělat
0: hygiena.
1: Ten dobrý skutek. No pozor, její kuchyně prý nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky a tam tkví jádro toho celého problému.
0: No a teď to je zajímavá věc, protože jestli je pravda to, že ty snídaně dělá zdarma,
1: ano,
0: tak to není komerční věc, že to není biznis, prostě jim to jako rozdává, tak to se nedivím, že ta dáma je zaskočená a sousedí určitě taky a teď jsou bez snídaní.
1: Co z toho plyne, že dneškem končí to, že ti každý den 7 let, co se spolu potkáváme, dělám snídaně, nebudu to dělat, abych z toho neměla potíže.
0: A je to škoda, že to přišlo zrovna dnes, protože jsem se chystal, že od příštího týdne to na dalších 7 let vezmu já. No a jak vidíš, nejde to.
1: Vidíš, pechvogel.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
5: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
3: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
5: 666. Úžasné, pane doktore.
6: Neuvěřitelné.
3: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Ještě jednou ke stěhování a k vašim zprávám, nikoliv naposledy, protože do 10. hodiny je ještě nějaký čas, ale za chviličku nás čeká také něco jiného. Ale ta zpráva, kterou jsem si vybral pro tuto chvíli, je od naší posluchačky, která se nepodepsala, což nevadí. Stěhovala jsem se 3x, tedy zapadá do toho průměru, a se mnou i velká dubová skříň, která nešla rozebrat. Po druhém stěhování už mi bráchové nepomohli a chtěli ji rozštípat, protože se nevešla do výtahu. A stěhovala jsem se ze 7. patra. Děkujeme i za tuhle zprávu. Mě to připomnělo stěhování piana, které jsme takhle s bratrem rozštípali před 14 dny, kdy on říkal, no to už jako nemusíš vzdychat, bylo jako prakticky nepoužitelné, ale někdo mi říkal, no tak to někomu jako nabídni a tak. A ta představa jenom toho, že bychom to zase někam jako táhli, ale to piano už nestálo.
1: No, muzikant promluvil.
0: Ani za opravu. No protože investice, i kdybych to někomu věnoval, tak se mu spíš pomstím, než cokoliv jiného, než by to piano zprovoznil.
1: Takový krásný hudební nástroj.
0: Tak možná, no, to je jedno. 2x2.
2: Vaše přání na naši hlavu.
0: Ano, necháme ty myšlenky plynout.
1: Jsem někam zase zpátky, máváš nade mnou rukou.
0: Jinými směry, ano. Je tady přání.
1: Ano, a ty jsi říkal, že se to vlastně trošičku proměnilo, než to, co jsem čekala. Dneska máme tedy přání, které jsme zařadili přednostně, protože cítíme, že tíha jeho naplnění je veliká a že to prostě spěchá.
0: Po nějakém čase opět budeme někoho hledat. Napsala nám paní Miluše. Od chvíle, kdy jste posluchačům dali naději splněného přání, tak bojuji s myšlenkou vás požádat o pomoc. My jsme rádi, Miluše, že jste ten boj vyhrála a že jste to udělala. Rádi bychom si popovídali se spolužačkami ze základní školy. Máme však mezi sebou příkop 62 let a také jaro 68 plus následující roky a ty naše osudy hodně ovlivnily.
1: Tak a teď důležité informace, prosím tedy poslouchejte. Chodili jsme do základní 9leté školy Vršovická 48, říkalo se jí Fajglovka a ulice se tenkrát jmenovala třída SNB. Dneska je tam hotelová škola. Do první třídy jsme šli v roce 1955 a dokončili jsme 9. třídu v roce 1964. Bylo nám sladkých 15 let a rozlétli jsme se dál za svými sny.
0: No ale spolužečkám se nepodařilo kontaktovat dvě sestry, ty se přestěhovaly a chodily s námi poslední 2 roky a o koho jde, to jsou ty dámy, které hledáme. Eva Zvěřinová, narozená v prosinci 48 a Štěpánka, narozená v prosinci 49. Přesně rok od sebe, ano. Protože my tady máme i to, že to bylo 28. prosince. Takže Eva Zvěřinová a Štěpánka Zvěřinová, které bydleli na adrese Klouži 13 ve Vršovicích, měli bratry Ladislava, Jana, Petra a Pavla, tak to jsou ty dvě hledané dámy.
1: A potom ještě taková douška, velmi sympatická, poslední roky se scházíme každého půl roku a rádi bychom přivítali mezi sebou i Evu a Štěpánku.
0: Milá Evo, milá Štěpánko, pokud nás slyšíte obě nebo jedna, anebo pokud nás slyší někdo, kdo vás zná, dejte o sobě vědět, ať se můžete sejít se svými spolužačkami paní Miluší i těmi dalšími.

0: Když se člověk stěhuje, hodilo by se být čaroděj a udělat to všechno mávnutím kouzelné hůlky. To by byla nádhera, ale je to jinak a o stěhování si dnes povídáme. Usnadněno to je také v případě, pokud jste stejně jako naše posluchačka, která píše: stěhovala jsem se jedenkrát před 50 lety. Jsem konzervativní. Jeden muž, jedno zaměstnání, jedna banka, jeden mobil, jedna pojišťovna, stejné kamarádky, no prostě konzervativec. Až to někdy škodí.
1: Přidal se také Martin, zdravím všechny na dvojce, narodil jsem se v domě přes 500 metrů plochy s hektarovou zahradou, pak se matka s námi odstěhovala, bydleli jsme různě po malých bytech a teď v mých 50 jsme si s partnerkou pořídili dům 260 metrů čtverečních, mně se to zdá malý, píše Martin.

0: A než my se přestěhujeme z 9. hodiny do 10., tak ještě jednou stěhování od vás napsala Hanka, kterou stěhování čeká. Stěhovat se budu do 5 let, bude to podruhé. Pravidelně vyhazuji nepotřebné, nechci se z toho zbláznit, ale třeba knížky z dětství nikomu nedám, takže i nějaké ty krámy si sebou otáhnu, napsala Hanka.
1: A my vám děkujeme za to, že jste s námi byli v první společné hodině a moc si přejeme, aby to tak zůstalo i v té druhé. Budeme se věnovat našemu zdraví. Tématem naší dnešní poradny bude screening kolorektálního karcinomu, tak si to určitě nenechte ujít. Důležité informace.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronika stále hledá opravdovou lásku a její deník je přitom.
2: No jo, Veronika. Její srdce je proděravělé marností, ale stále se drží.
1: Ale ví opravdu, koho hledá?
3: Měl by mít modrý oči třeba.
2: To je jasný.
3: Měl by být inteligentní, to určitě.
0: Láska je dobrý matroš. Druhý díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Zrušení poplatku za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě dopoledne ještě zataženo, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré dopoledne, na dvojce začínají zprávy s Denisou Žižkovou. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body. Třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
5: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
4: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Policie evakuuje stovky pacientů z hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místo dorazí psovodi se psy na vyhledávání výbušnin. Francie prodlouží do konce prosince pomoc profesím zasaženým růstem cen pohonných hmot. Informoval o tom server francouzského rozhlasu s odvoláním na zdroje z vlády Sebastiana Lecornyho. Levnější naftu budou mít zemědělci, firmy podnikající ve stavebnictví nebo rybáři.
6: Zatímco zemědělcům zůstane pomoc v přepočtu asi 4 koruny na litr nafty, rybářům se zvýší na 7 korun. Rybáři v uplynulých dnech na protest zablokovali vjezdy do několika ropných areálů na jihu Francie a trajektu soukromé společnosti zabránili v cestě na Korziku. Ceny nafty podle rybářů rostou tak rychle, že už se rybolov nevyplácí. Na sociálních sítích se taky kvůli cenám pohonných hmot objevily výzvy k masovým demonstracím. Na 17. října je údajně plánují žluté vesty. Podle lidí spojených s hnutím, ale žluté vesty žádné protesty neplánují. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Hokejisté Hradce Králové v prvním kole Tipsport Extraligy zvítězili v Pardubicích 5-3. Sparta vyhrála na ledě Olomouce 5-2. Kladno ve Vítkovicích 4-3 a Mladá Boleslav na stadionu Českých Budějovic 3-2 v prodloužení. Litvínov doma porazil Kometu Brno 2-1 a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes by mělo být oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky na Moravě a ve Slezsku, dopoledne ještě zataženo s místy doznívajícím deštěm. Teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kolona aktuálně od 177. kilometru až k omezení v Brně. Na silnici 33 na příjezdu do Náchoda z Hradce Králové postojíte v koloně až na kruhový objezd v Náchodě. Je to silným provozem. A v Praze v Cínovecké vzniká kolona už těsně za sjezdem na Čakovice. Vleče se pak jak Libereckou k Blance, tak i k Belskou dolů do Hloubětína a dál Novopatskou až k Černému mostu. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračují dva na dvojce.
7: A to poradnou. O prevenci mluvíme u nás v dopoledním vysílání často a věnovat se jí budeme i v příštích minutách. Čeká nás poradna zdravotnická.
8: Je to tak, screening kolorektálního karcinomu naším dnešním tématem. V kolika letech doporučují odborníci absolvovat první preventivní kolonoskopii, jak se zbavit zbytečného strachu z tohoto vyšetření. Samozřejmě další důležité položky v naší dnešní poradně a otázky i na našeho hosta. Zbyde čas i na ty vaše ve druhé a třetí části. Teď máme 5:05 a my dva vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A jak jsme prozradili už před chvílí, screening kolorektálního karcinomu. To je téma následujících minut pro dnešní poradnu a naším hostem je pan docent Štěpán Suchánek, vedoucí lékař oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice v Praze a odborný garant pro oblast screeningu kolorektálního karcinomu. Pane docente, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
3: Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce a musíme samozřejmě začít tím vysvětlením. Co to vlastně je kolorektální karcinom? O jaké onemocnění jde?
2: Kolorektální karcinom je zhoubné onemocnění, nebo můžeme říci i malignita, nebo zhoubný nádor, který vychází z tlustého střeva a konečníku.
1: My jsme se dozvěděli, pokud máme správnou informaci, že za posledních 25 let se u nás podařilo snížit úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku zhruba o polovinu, což vypadá jako velký úspěch. Co za ním stojí?
2: Je to tak, máte pravdu. A vlastně od roku 2000, kdy byl zahájen národní program screeningu kolorektálního karcinomu, tak vlastně proběhlo mnoho změn. My jsme začínali vlastně s jednoduchým testem na okultní krvácení, to je takové to psaníčko, kde vlastně se odebíraly vzorky stolice, dělali to praktičtí lékaři. A za těch 25 let se stalo mnoho změn. My jsme vyvinuli, máme databázy všech výkonů, přidali jsme kolonoskopy, čili vyšetření tlustého střeva končíkovou hadičkou. Dále se vlastně snažíme modernizovat ty různé testy a jak jste řekli, tak za těch 25 let se snížila úmrtnost roční o 50%, ale zároveň se snížil i výskyt o 30%.
3: Pane docente, my jsme řekli, že vlastně téma naší dnešní poradny je screening. Pojďme se chviličku u něj zastavit, kdo má na něj nárok a vlastně kdybychom si na to měli začít hledět, že bychom měli na takové vyšetření jít.
2: Dlouhou dobu ten screening, což je vlastně prevence, tak na to měli nárok vlastně každý od 50 let věku bez nějaké horní věkové hranice, ale v tomto roce, v roce 2026, došlo k významné změně, že jsme upravili tu věkovou hranici na 45 až 74 let a má vlastně na to nárok každý muž a každá žena v tomto věku. A zejména pokud jsou bezpříznakoví, to znamená, že vlastně je nic netrápí, co je spojené s tímto onemocněním.
1: Proč ke snížení té hranice vlastně došlo, když jsme si před chvílí poslechli, že o 25% se snížila úmrtnost a dokonce o 30% výskyt? Byl k tomu nějaký důvod, anebo je to prostě jenom proto, že je to lepší pro nás, pro všechny?
2: Ne, bylo k tomu několik důvodů. My jsme to vyjednávali relativně dlouho, máme proto různé důvodové zprávy a vlastně ta čísla. A ono se ukázalo, že se snižuje ten výskyt u těch starších osob, ale zároveň se v našich epidemiologických ukazatelích ukazuje, že v té mladší skupině, zejména 45 a 49, ten nádor je stále vysoký a tam se nesnižuje, takže tam nezasáhl ten screening, takže tím pádem a to tak je. Ale není to zkušenost naše jenom, je to zkušenost celosvětová a ve Spojených státech například už je to několik let, kdy ta věková hranice je posunuta. A ještě jedna věc taková, a řekl bych velmi negativní, je, že pokud se ten nádor u těchto mladších osob najde, tak většinou a se na něj přijde pozdě a už spíš pokročilejším stádiu.
3: Děkujeme, to byla první sada informací. My si dnes povídáme o screeningu kolorektálního karcinomu. Pokračovat v tom budeme ve druhé části poradny s prostorem pro vaši otázku. Pokud se chcete na něco zeptat, tu možnost máte 702-222-220. Číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
0: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny screening kolorektálního karcinomu s námi ve studiu vedoucí lékař oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice v Praze a odborný garant pro oblast screeningu kolorektálního karcinomu, pan docent Štěpán Suchánek.
3: Za chvíli se, pane docente, dostaneme k prvním posluchačským dotazům, ale teď to klíčové, na co si myslím, neustále narážíte. Proč se nebát jít na tohle vyšetření, anebo případně rozptylte nějak obavy těch, kteří se obávají?
4: No, je potřeba říci, že my máme vlastně dva testy, kterými to děláme. První je ten test na to okultní skryté krvácení, což je vlastně odběr stolice a dělá se to vlastně cestou hlavně praktických lékařů. A to je relativně jednoduché, takže to určitě, pokud někdo se obává té koloskopie, tak aspoň toto by bylo dobré, kdyby absolvoval. Ale samozřejmě nejlepší je jít na to koloskopické vyšetření. To se dělá takovou hadičkou, kdy vlastně na konci je kamera a my vlastně jako celé to tlusté střevo. S čím já se setkávám, jsou zhruba asi čtyři věci. Ty pacienti se stydí, první věc, pak dále se obávají, že vlastně nedokážou vypít tu přípravu střevní, což může být u někoho limitace. Další je, že je to bude bolet a poslední, že jim můžeme říct vlastně nějakou špatnou zprávu. Takže to je vlastně jako na nás, aby my jsme s nimi vždycky vedli ten rozhovor, buď my jako endoskopisté a nebo praktičtí lékaři a tyto obavy rozptýlili. Co se týká té vlastně mé části přímo té kolonoskopické, tak tam je potřeba říct jednu věc, že v naprosté většině my ta vyšetření provádíme v takzvaném uspání. Jo? My tomu říkáme premedikace, analgosedace, to jsou různé prostě názvy, ale spočívá to v tom, že vlastně aplikujeme léky a do žíly, takové jako injekce, to nebolí, to je v podstatě v pohodě a poté ty pacienti vlastně většinou to naprosto buď si pospávají, nebo to prospí a ta moje zkušenost je ta, že nevím, 98% pacientů řekne, že nakonec to jakoby jako hrozné, jak si mysleli. Jo? Mm-hmm. Takže dá se s tím pracovat. Samozřejmě může se stát i někdy, že to nejde, ale v ten moment prostě zkušený endoskopista to přeruší a vlastně objedná se vyšetření s tím anesteziologem, kde už pak je to zase úplně o jiném tomu spání.
2: Mm-hmm. Musím tedy připojit vlastní zkušenost, všechny ty obavy jsem měla, které jste tady zmínil, mám za sebou takové vyšetření a prospala jsem to, vůbec nic nepamatuju.
3: Je to pravda, čárka z toho přišla, ono to není tak dlouho, pane docente,
2: ano.
3: A vypadalo to, jak když byla na Bahamách, takhle byla nadšená.
2: Ano.
4: Tak já myslím, že teď jsme udělali maximum pro to, aby jsme rozptýlili ty obavy.
2: Ano, je to pravda.
3: A je pravda, že poté, co se stejným zážitkem přišla čárka i moje žena, a opravdu to není tak dávno, několik týdnů, tak já jsem se přestal obávat.
2: No hlavně, aby si se objednali,
3: Jiří. Jo, to je ta druhá věc.
4: Víte co, ale ještě je potřeba říct, vlastně ta poslední obava je, že něco najdeme. Tady je si potřeba uvědomit, že ta koloskopie je geniální v tom, že když vy vlastně uděláte to vyšetření a my nehledáme jenom polypy, my nehledáme jenom nádory, my hledáme i ty polypy, ty přednádorová stádia a jakmile my tam jsme, tak je rovnou odstraníme a vlastně celý ten problém je vyřešen. K tomu vývoji toho nádoru vlastně ani nedojde. Jo? Takže
3: I to odstranění je
4: bezbolestné. Přesně, ano, a to je taky bezbolestné.
2: Uh-huh. Ještě možná třeba dodat informace v momentě, kdy člověk podstoupí takové preventivní vyšetření, ať už odstraníte polypy, nebo zjistíte, že tam vlastně není nic, co by ohrožovalo náš život. Za jak dlouho jít znovu na takové vyšetření, respektive jak dlouho budeme mít klid, že se nic zlého nemůže stát?
4: To je další věc, která jakoby alespoň trochu je příznivá, tady co se týká tohoto nádoru, že on se vyvíjí velice dlouho. Ví se, že to je 10 let, některé studie říkají až 15 let, takže když ta koloskopie je negativní a je dobře provedená, pacient je dobře připraven, všechno bylo dobře vidět, tak se doporučuje další za 10 let. V momentě, že my tam najdeme nějaký polyp, tak záleží, kolik těch polypů je, jak jsou velké a jak dopadne ten výsledek histologického vyšetření a podle toho to může být opět za 10 let, pokud je to takové nevýznamné, pokud je to středně významné, jak je to za 3 roky a pokud už tam najdeme nějaký nádor, tak pak se rozhodneme po jako rozhovoru s tím pacientem, jak postupujeme, jestli uděláme operaci endoskopickou, chirurgickou, anebo jestli pak už je potřeba prostě nějaká další onkologická léčba.
3: Ptá se náš posluchač Jaromír a to já netuším, typuji, že ani Šárka, ale vy to budete vědět. Mluvili jsme o té posunuté spodní hranici věku a Jaromír se ptá opačně, proč je ponovu nárok na kolonoskopické vyšetření limitován 74 lety věku?
4: Ano, to je velmi dobrá otázka, častá otázka. Je to z několika důvodů. My jsme ten design upravovali tak, aby odpovídal vlastně evropským zkušenostem. My jsme byli jediná země, která neměla ten horní limit. Druhá věc je ta, že ta koloskopie nese i jako malinké, ale určité prostě riziko, které se zvyšuje s věkem. Jo? Takže je potřeba si uvědomit, že ta prevence, ten screening je určen asymptomatickým jedincům, jak se říká, odborně někomu, kdo je vlastně zdravý a nemá žádné příznaky. Takže my se snažíme, aby vlastně ten přínos byl vždycky větší než to riziko pro toho pacienta. A starší pacienti užívají i nějaké jiné léky, třeba na ředění krve, tak tam se to riziko zvyšuje. Ale tady vždycky já říkám, a to je strašně důležité, že tady se bavíme o prevenci, ale v momentě, kdy prostě ten pacient má nějaké obtíže, jsou tři takové nejčastější příznaky. Je to krvácení z konečníku nebo viditelné na stolici, dále je to chudokrevnost neboli anémie a pak nějaké nevysvětlitelné hubnutí. Když cokoliv z toho se prostě objeví, je potřeba jít za praktickým lékařem a ta koloskopie se dělá jakoby, tam ten věk není limitem, tam prostě záleží na tom, jak je ten pacient fit.
2: Mm-hmm. Důležitým upozorněním končíme druhou část naší dnešní poradny. Před námi ještě jedna, pořád ještě s prostorem třeba pro váš telefonický dotaz, číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Screening kolorektálního karcinomu a otázky s tím související, to je téma dnešní poradny s panem docentem Štěpánem Suchánkem.
3: A samozřejmě dle předpokladu spousta posluchačských dotazů. Eva nám napsala: dobré dopoledne, dalo by se kolonoskopické vyšetření nahradit jinými metodami, třeba CTčkem nebo magnetickou rezonanci. Eva se ptá, protože píše, mám operovaný konečník pro prolaps, protože část třeba byla poškozená, bylo mi 12 cm odstraněno, a pak ještě pod otázka, nebo bych měla častěji chodit na tu kolonoskopii, ptá se Eva.
4: No tak to je několik otázek, tak začal bych těmi metodami. Vlastně ve světě existuje několik metod, my používáme ty takzvané toxy, ty testy na okultní krvácení, máme kolonoskopy, ale třeba ve Spojených státech se užívá právě i vyšetření kolonickou kapslí, což je věc, kterou my tady v rámci studií jsme taky ve vojenské nemocnici dělali. Dále určitě tam je běžně takzvaná CT kolografie, to znamená, že se dělá CT a zobrazí se celé to střevo. Magnetická rezonance se nepoužívá standardně v rámci teda té prevence, ale teď je třeba i takové jako velmi moderní testy se zkoušejí, a to je, že se zkoumá, jestli není nějaká jakoby jako DNA ve stolici a nebo i v krvi, jo? Ale to je všechno takové jako experimentální. Nejdále bych řekl, že asi ta virtuální prostě a kolonoskopie. No, co se týká toho stavu po operaci, tak to většinou není nějaká kontraindikace, není to problém k té koloskopii, pokud tam není nějaké prostě zúžení. Možná paradoxně, když je to střevo kratší, tak o to je to vyšetření jednodušší, protože máte vlastně jako méně toho střeva. A třetí otázka je, to jsou určité prostě takzvané dispenzární programy, u koho to dělat častěji. Jo. Myslím, že pokud to byla vlastně jako jaká nezhubná příčina, jako prolaps, tak tam to riziko se nezvyšuje. To riziko se zvyšuje, pokud někdo už měl nějaké polypy a ty polypy byly větší, nebo on sám měl nádor, někdo v rodině měl nádor, jo, nebo prostě je z rodiny s nějakým jako vyšším genetickým záchytem. Čili na to jsou jasná prostě doporučení odborných společností, u koho dělat ty koloskopie častěji. A to už se ale ještě zase připomínám, to už se nebavíme o screeningu, o té prevenci, no. Jakoby prostě populační, jakoby celorepublikové by se dalo říct, ale už po nějakých prostě jako osob nebo pacientů prostě
2: jsou
4: konkrétní.
2: Individuální záležitosti. Na závěr poradny dva telefonické dotazy. Pokud to jen trošku půjde, poprosíme o stručnost. Vítáme prvního volajícího. Dobrý den.
5: Jana, posluchačka Jana, dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Chci se zeptat, je mi 68 let, pravidelně chodím na při preventivní prohlídce na tu odběr ze stolice, což mám vždycky negativní. Nemám genetické zatížení. Je nutné jít na kolonoskopii?
4: Nutné to určitě není, je určitě v pořádku prostě jít touto cestou prostě těch testů ze stolice. Ta koloskopie, to víme, ta je prostě jakoby přesnější, jak jsem říkal, může se tam něco odhalit, ale pokud se dělají opakovaně tyto testy, tak je to taky v pořádku.
3: Děkujeme za odpověď a poslední dotaz někoho z našich posluchačů. Hezké dopoledne i vám, dobrý den.
6: Dobrý den, Kučerová. Já jsem chtěla jenom říct, já jsem před 10 lety byla operovaná právě pro karcinom tlustého střeva. Přišlo na to náhodou při tom testu a pak jsem měla chemoterapii. Děkuju vinohradským doktorům za dobrou, protože je to 10 let, co mám po operaci a je mi 85 let. Takže i v těch 75 letech, jako jsem na kolonoskopii, pak jsem jich měla.
3: Ano, děkujeme. Máte nějakou otázku, nebo to byl telefonát a poděkování?
6: Nikdo kolonoskopie nebojí.
3: Ano, hezká tečka za dnešní poradnou a doporučení i od naší posluchačky. Pan docent Štěpán Suchánek byl naším hostem v poradně. My děkujeme za ty důležité informace a přejeme vám hodně zdraví.
4: Děkuji a pěkný den a taky přeji hodně zdraví.
2: A ať se nikdo nebojí.
4: Přesně.

0: Před tradiční procházkou po červeném koberci ještě pozvánka ke kávě o čtvrté.
1: Je to tak, české risotto a italské risotto mají společnou především rýži. Výsledkem jejich přípravy by měl ale být úplně jiný pokrm. V čem se liší a proč je pro správné risotto tak důležitý druh rýže a dodržení receptu, jak docílit jeho typické krémovitosti a proč se na závěr přidává máslo a parmezán, o tom všem dnes odpoledne. Čemu se směješ v kávě o čtvrté? Hostem bude autorka kuchařek Šárka Erb-Škachová a moderovat bude Tereza Stýblová. No,
0: já se usmívám tomu, že především bych řekl, že české risotto a italské risotto jsou úplně jiná jídla.
1: Ano, pohled Jiřího Holoubka na kávu o čtvrté. Ty si to určitě poslechneš, viď?
0: Já si to poslechnu, ale také si poslechnu to, co se bude dít za pár minut a to bude Aleš Cibulka se svým červeným kobercem a velmi speciálním a vzácným hostem.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme 19. září.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
1: Těšíme se nesmírně na dnešní červený koberec, stejně tak jako na Aleše Cibulku. Aleš, hezké dopoledne.
2: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
1: Čtvrteční procházka po červeném koberci tradičně patří filmovým premiérám a nejinak tomu bude i dnes.
3: Dnes ovšem výjimečně jenom jedna jediná premiéra bude tématem červeného koberce. My jsme se dokonce díky Alešově péči a kontaktům propojili s hlavní protagonistkou, která si červených koberců v poslední době musí tedy užívat. Aleši, řekni nám víc.
2: Do kin se dneska konečně dostává dlouho očekávaný časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové O Báře Basikové. Já už jsem vám tady v naší rubrice o tomhle filmu hned po premiéře nadšeně vyprávěl. Dneska konečně vstupuje do distribuce. No a já ve vysílání vítám naši někdejší dvojkovou kolegyni, hlavní hrdinku dokumentu Báru Basikovou. Baruško, hezké dobré dopoledne, vítej na dvojce.
4: Dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
1: Hezké dopoledne, my taky.
3: A gratulujeme.
1: A těšíme se do kina.
4: Děkuju moc.
2: Já už jsem ti udělal na vlnách dvojky reklamu, ale prozraď mi prosím tě jednu věc. Premiéra v Lucerně promítalo se s tvým koncertem v Hradci v Praze. Podle mě ty musíš žít poslední dny jako v mlžném oparu, přijímáš gratulace, obdiv.
4: Ano.
2: Co prožíváš v těch posledních dnech, prosím tebe?
4: Prožívám něco neuvěřitelného a myslela jsem si, že už mě tohle nikdy nepotká, protože takovýhle halo bylo naposled, myslím, v roce 1994, když jsme poprvé uvedli českou verzi rokové opery Jesus Christ Superstar v divadle Spirála na výstavišti. Ale to zdaleka nebyl internet a nebyly všechny ty platformy jako dnes. Protože já opravdu od června téměř denně dávám rozhovory do všech možných rádí, televizí, časopisů, novin a všech prostě serverů a tak dále, točím podcasty a ono to pořád kulminuje a spíš to přibývá, než aby to ubývalo, ale jsem za to strašně ráda a ten ohlas na ten film je neuvěřitelný.
2: Mm-hmm. Ty jsi kdysi řekla, že tvojí biblí je autobiografie Adiny Mandlové, dneska už se tomu směju. Vy jste v tom podobné, ta vaše otevřenost, naprostá otevřenost, jaká je nejčastější odezva, otázka, je něco, co se opakuje tak často, až tě to zaráží po shlednutí filmu?
4: No, zaprvé všechny ohlasy jsou teda kladné, to mě šokuje, že nikdo ještě po shlednutí filmu neřekl, že to byla blbost, nebo že se na to nedá koukat. Naopak za mnou chodí lidé, hlavně tedy ženy, ale i muži, že jim to pomohlo, že je to inspirovalo, že jim to otevřelo oči a že obdivují tu autenticitu, že třeba mě nikdy moc neposlouchali, nebo dokonce přijdou i tací, kteří mi rovnou řeknou, že mě neměli rádi, ale teď mě už rádi mají.
2: Víš co, ta věc, kterou jsem ti psal hned po shlédnutí toho filmu, většina lidí, herců, zpěváků, jak se zapne kamera, tak jakoby začnou hrát, předstírat, cizelovat. Ty jsi tohohle naprosto zproštěná. Mluvila jsi o tom, že vlastně Helena, když ti těch 40 let, kdy tě sledovala, pustila, nenechala si žádnou scénu vyhodit. Nechala jsi to, jak to bylo teď po několikátém shlédnutí. Není tam přeci jenom věta, víš, jako pohled, nebo třeba jeden záběr, který tě štve a říkáš si, tohle jsem tam sakra rád nemusel, nebo pořád si stojíš za svým, že to tak mělo být?
4: No tam těch věcí, které mě štvou, je mnohem víc a samozřejmě. A nejradši bych byla, kdyby se mi to vůbec jako v životě nestalo, ale to nejde, prostě takhle to bylo, takový můj život byl, nebo teda ještě pořád je a prostě z života se taky věci už vystřihnout nedají. A já myslím, že každý člověk má prostě v životě situace, kdy je šťastný, anebo naopak nešťastný. Každý člověk si zažil pády i vzlety, prostě do života to patří a já jsem fakt ten film nechala takhle nedotčený, aby byl ucelený, aby byl pravdivý.
3: Aleši, jestli dovolíš, já bych měl drobnou otázku a nevím vlastně, jestli už někde padla, ale Báro, pokračujete v tom natáčení?
4: Ne.
3: Jsem si říkal, jestli za dalších 30 let třeba, nebo, tak jako byly manželské etýdy po 10, 15, 20, 30 letech, tak jestli třeba ještě 10, 15 let jako nepřihodíte.
4: Ne, zatím nepokračujeme. Já myslím, že paní režisérka a celý tým, hlavně teda střih Adéla Špaljová a vůbec ta postprodukce jako byla dost náročná a dostali si s tím filmem práci. Jakože 2 roky opravdu po natočení to stříhali a nasazovali hudbu a prostě všechno možný. Takže já si myslím, že mě teď mají už asi plný zuby. A že by ještě teďka jsme pokračovali. Ptají se nás na to lidi, ale nevíme. Já si myslím, že nejlepším se má přestat.
1: Báru, já mám teda taky zase ještě jednu otázku, no, Aleše, promiň.
4: Máte taky ženu ke slovu.
1: Ano, děkuji pěkně, že jsi se mě zastala. A prosím, moje otázka je tady na snadě. Obrovský klobouk dolů a poklonu, protože já vlastně celou dobu přemýšlím nad tím, že ty jsi neskutečná hrdinka v tom, že jsi dala v šanc svůj život, aniž by si věděla na začátku, jak se vlastně bude odvíjet. Já tě za to neskutečným způsobem obdivuju. Kde jsi sebrala tu odvahu a vlastně se ptám na to, o čem jsi přemýšlela, když jsi na to kývla, protože jsi prostě nemohla vědět, do čeho jdeš.
4: Jasně. No tak pro mě první záruka byla paní režisérka, protože Helena Třeštíková není jen vynikající dokumentaristka, skutečně profesionál a skutečně ikona teda českého dokumentu, ale je to tady velmi citlivý, empatický člověk, nesmírně taktní, ohleduplný a vlastně když s ní natáčím, tak nemám pocit, že bych natáčela film, ale prostě si povídám s blízkým člověkem, kterému se můžu svěřit a který mě vyslechne a ona umí naslouchat, nehodnotí, nekritizuje a všechny ty informace poskládá prostě tak nějak jako lidsky. Nikdy je nezneužila, nezdeformovala. Prostě věděla jsem, že jako s ní se mi bude hezky točit a to se potvrdilo. No a co ten život přinese, to jsme nevěděli ani jedna, ani druhá a já jsem tak nějak si říkala, no prostě budem točit, co život přinese a pak se uvidí.
1: Jsi frajerka.
2: Jo, podepisuju a na úplný závěr možná, když jsme to přirovnávali těm manželským etydám, tam už Helena Třeštíková potom přešla na ratolestí těch původních, že, sledovatelů sledujících. Takže já si myslím, že paní Helena Třeštíková teď bude točit o synovi Teodorovi, který na premiéře ukázal, že je ještě upřímnější než jeho maminka, protože to byl vítěz té premiéry, víc bych to nerozpitvával.
4: To bych tady prosím vás nepřipomínala, protože mě teda dostal taky, protože když se ho na to ptali už předtím, jak se hodnotí v tom filmu, tak on řekl, já jsem byl hrozný, něco jako ve smyslu šmejt nebo zmetek. Hajzlik.
2: Jasně.
4: A já mu říkala, prosím tě, kdyby se ti na to zase zeptali, tak tohle slovo neříkni nějaký jiný ve smyslu, ale jako mírnější. A on řekl ještě peprnější.
2: No, podívej, poslech maminku, třeba mu to tak nepřipadá, ale to, jak odboural i tebe a celý ten sál, tak ten byl vítěz toho večera, promiň. Ano, děkujeme ještě jednou za pozvání. Spy na Vavřínech udělal si ohromný kus práce a myslím velmi záslužný. Teď mluvím i za chlapy.
3: Báro, hezký den, díky a naslyšenou.
1: Měj se hezké, co daří.
4: Děkuji vám všem, naslyšenou, nashledanou.
2: Děkujem, pusu, ahoj, díky.
3: Aleši, pár vteřin posledních, a to sice rozhlasová roučou, rozhlas jede za vámi. Dnes někam míříte, kam to bude?
2: Ano, po 25. Ivančice a společně s námi Honza Rosák a zpívat bude.
3: To už jste byli 24krát v Ivančicích?
2: Ne, 24krát někde, teď je to po 25. v Ivančicích.
1: Dávej si na holoubka pozor, ano.
2: Ne, já vím, to je vidět, že on ještě jediný nebyl na koloskopii.
3: Aleš Cibulka, děkujeme pěkně a šťastnou cestu do Ivančic.
2: Hezký den, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: A dámy i pány, teď pozve Šárka Volemanová k dalšímu vydání pořadu Moci bez nemoci.
1: Ano, a další velmi důležité téma, především pro nás, pro ženy, další díl pořadu Moci bez nemoci totiž nabídne příběh Lucie, která byla diagnostikována rakovina dělohy a podstoupila absolutní novinkovou laparoskopickou operaci, po které nemá žádné jizvy na břiše a ta jí poskytla návrat zpátky do kvalitního života. Úžasný další příběh s dobrým koncem, s nadějí na život a další možností, novinkovou možností medicíny. Určitě si to poslechněte, stojí to za to dnes po 18. hodině Moci bez nemoci.
0: Zůstaňte s Dvojkou, ale i za pár minut, tedy po 11., protože tady budou další blízká setkání Terezy Kostkové živě z Radio Café. Kdo bude hostem?
1: Jejím hostem se stane skladatelka, textařka, zpěvačka kapely Vesna Patricie Kaňok-Fuxová.
0: My děkujeme za dnešní dopolední společnost a už teď se těšíme na tu zítřejší. V pátek mezi 9. a 11. tady opět budou a rádi se s vámi setkají na vlnách Dvojky. Dva na Dvojce, tedy Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.
0: Mějte se hezky.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Andrej Babiš navrhl vznik společné evropské protiraketové obrany. Člověkem způsobená změna klimatu měla podíl na zářijové tragédii v Nepálu. Uvádí to mezinárodní vědecká analýza. Bude polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Dvojky a Denisa Žižková. Premiér Andrej Babiš z ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Označil ho jako Europatriot. Řekl to na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a také by pomohl českému obrannému průmyslu. Systémy Patriot patří mezi nejúspěšnější prostředky proti ruským balistickým střelám Iskander nebo Kinžal. Předseda české vlády na summitu zároveň vyzval k mírovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Evropu skritizoval za nedostatečný důraz na mír v současné bezpečnostní debatě. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas 55 korun. Navrhovaný schodek 389 miliard korun klesne o jednotky miliard. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítlo, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu, jak před jednáním koalice zmiňoval šéf SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice o rozpočtu rozhoduje chaoticky.
2: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Obyvatele Mladé Boleslavy se mohou dnes seznámit s návrhy na budoucí využití vodárenské věže v centru města. Akce začne o 16:30 ve venkovních prostorách Podstupenského pramene a městské vinice v Ptácké ulici. Prezentovat své vize budou autoři tří návrhů. Magistrát plánuje proměnit nevyužívanou technickou památku v kulturní centrum nebo místo pro setkávání. Na vrcholu věže by pak byla prosklená vyhlídková plošina. Člověkem způsobená změna klimatu pomohla vytvořit podmínky, které vedly k srpnové katastrofě v Nepálu s víc než 13 potvrzenými oběťmi. Takový je závěr analýzy mezinárodního týmu víc než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem.
3: Kolaps masy ledu a kamení na severu Nepálu způsobilo více geologických i klimatických faktorů. Na většinu z nich měly vliv právě i dopady změny klimatu, uvádí analýza organizace World Weather Attribution. Nepál zažil letos nejteplejší letní měsíce v měřené historii. Oteplování způsobené hlavně fosilními palivy navíc ledovce destabilizuje dlouhodobě. Čára stálého mrazu se v této oblasti každých 10 let posouvá asi o 100 metrů výše. To vše podle vědců přispělo k srpnové tragédii a ukazuje to, že adaptace na změnu klimatu tu má své limity a že je potřeba i rychle snižovat emise, tedy hlavně ukončit spalování uhlí, ropy a plynu. Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna z Prahy, hlavně kamiony v pravém pruhu a to už od 175. kilometru. Je to nesouvislá frontáž k omezení v Brně. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Přímo v Praze je stále hodně plná Kbelská, Novopatská, východní část okruhu, následně i Štěrboholská spojka za Europark. Jsou to hlavně kamiony jedoucí ze severu. A v průmyslové směrem z Hostivaře do Hloubětína opatrně u Fashion Areny, zasahují tam u nehody, jede se pouze jedním pruhem. kruhem. V koloně se budete sunout okolo 10 minut. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už jsou tu blízká setkání s Terezou Kostkovou.
5: Ve velmi šumící a plné kavárně Radio Café Vinohradská 12 dnes blízká setkání, čtvrtek, tak kde jinde. No já to mám tady dnes ale také plné, tu svoji stranu. Na mé straně býváme vždycky jenom dva nebo dvě a teď je tady Holek. No tak jasně, když si pozvete kapelu Vesna, respektive pozvete si skladatelku, textařku Patricii Kaňok, no tak se mohlo mě napadnout, že nedorazí úplně sama, ale přesto tady nejsou všechny.
6: A to ještě dvě chybí,
5: takže, tak kdo tu je a kdo tu není, Táťo?
6: Máme tu Markétku, která hraje na bicí, jsem tady já, a Oleska, která hraje na klávesi, a potom ještě zdravíme na dálku naší Teresku, ta je basistka a právě před 14 dny porodila, tak jsme jí dali trochu oddych před Fórum Karlín, a pak ještě Bára Juránková, to je huslistka.
5: To vlastně takové možná také symbolické pro ženskou kapelu, že jak si ji provázejí taková ta ženská témata.
6: Všechna. Hodně a zjišťujeme, že čím dál víc.
5: Jaká všechna ženská témata už tam prošla a bylo nějaké, které ohrozilo někdy jaksi náladu v té kapele, nemyslím tu kapelu, tak od roku 2017, takže tam myslím tolik ohrožení ještě být nemohlo, ale přeci jen.
6: Já myslím, že spoustu vtipných situací jsme třeba zažili, když jsme začínali a jezdili jsme na ty výjezdy, že jo, na ty koncerty, tak se u nás dost často střídali řidiči a my jsme si říkali, ale potom jeden zůstal nějakou chvíli a my jsme si říkali, wow, ale my jsme zjistili časem, že on je jako napůl hluchý. Takže to byl, to je taková vtipná historka, ale paradoxně, čím jsme starší, tak teď mám pocit, že už jako hodně témat máme probraných a že teď už se jako rozkecává u nás spíš řidič a zvukař, takže se dozvídáme zase víc věcí z toho mužského světa.
5: Ano, a také jste už přesně došli do toho věku, kdy se právě rodí a kojí a jsou miminka a děti a rozrůstá se kapela tímto směrem. Takhle hluší, doufám, vy na dvojce ani tady v kavárně nebudete, protože holky budou samozřejmě i zpívat. Dnes blízké setkání s Patricí Kaňok na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
7: Mám prostě

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Předpokládám, že je už jenom málo lidí, kteří by si kladli otázku, proč blízké setkání s Patricí Kaňok. Začínáme, bo otvíráme právě písničkou Evy Farné Boky jako skříň, ale přesto nemusíme všichni vidět všechno a já vám to ráda řeknu, že zpěvačka, skladatelka a zakladatelka ženské kapely Vesna, kterou jsme už částečně celou a fyzicky některou část tady představili v úvodu, je také textařka, skvělá textařka a právě mimo jiné i této slavné písničky. Patricie, my si všechno ostatní řekneme spolu, nemusím říkat dlouhý výčet věcí, ale zapomněli jsme na jedno podstatné, ne, nezapomněli, nechali jsme si to na teď. Krásné dopoledne.
3: Zdravím vás všechny.
2: Pochopitelně, že musíme malinko tohle téma otevřít, vůbec téma textu pro druhé lidi. Textovat sama pro sebe, pro svou kapelu a textovat pro druhé může být poměrně velký rozdíl. Byla nějakým způsobem těžší, náročnější, komplikovanější, právě vyslyšená písnička Boky jako skříň, anebo když zavolala Lucka Bílá?
3: No, já když jsem psala tu píseň pro Evu Farnou, tak jsem vůbec nevěděla, že bude pro Evu Farnou. Já jsem tehdy studovala, kromě teda Karlovy univerzity a zpěvu, tak jsem ještě studovala do toho textařinu a scénaristiku. A ten text vlastně vznikl v rámci těch hodin tam a já jsem to pak zpívala na večírku, kam jsem zvala různé i známé osobnosti, Eva to tam slyšela a já si myslím, že kdyby za mnou Eva přišla a řekla, tak dáme si teď kafíčko a já bych chtěla takový song, víš, jako občas se do mě opírají ty novináři, tak něco vtipného, tak já bych to možná nikdy nenapsala. A protože samozřejmě, když třeba s Lucí Bílou se známe už nějakou dobu a jsme na sebe, že jo, nacítěné a trošku vím, co se jí honí hlavou nebo jak se cítí a tak, tak člověk tu píseň tvoří stejně, jako by šel šaty na míru. Takže se podívá na toho člověka, řekne si, kde podtrhnout, jaké křivky podtrhnout a jak tu píseň ušít tak, aby mu slušela. Ale myslím si, že ty Boky jako skříň, kdybych to zadání měla, tak je asi takhle nikdy nenapíšu.
2: Je to, co jsme si tu říkali, že tam není kalkul, není tam vlastně nebo hledání někoho, nebo já nevím, zalíbit se, trefit se, vyhovět přání, to jsou chválihodné věci, ale mohly by zabránit třeba vzniku tak dobrého textu.
3: Je to tak a dost často, i když píšu jako písničky pro sebe nebo pro Vesnu, tak třeba konkrétně u My Sister's Crown, což je v zahraničí
2: Eurovize,
3: naše
2: ano.
3: Nejznámější píseň, nebo u písničky Moravo, což je zase v Čechách u nás nejznámější píseň. Já si opravdu pamatuju, že když jsem to dopsala, tak jsem jako psala a volala klukům do studia, poslala jsem jim to a říkám, tak já teda nevím, jestli jsem se úplně nezbláznila už. No, ale pak člověk to pošle ven a nějak, jak se člověk jako odváže a moc nad tím nepřemýšlí, tak
2: nekontroluje, jde za tu hranu, možná nějakého očekávání, tak vlastně to je to ono.
3: Nebát se.
2: Páťo, šijete? Že jste to přirovnala k šití na míru? Umíte jako něco, tak máte tam ten folklor, tu lidovku v těch kořenech?
3: Bohužel ne. Moje babička, ke které teda já, nebo hodně na ní často myslím, protože ona mě k tomu folkloru přivedla, nevědomky, a ta teda šila celý život, byla jako švadlena, ale já bych knoflík nezašila, já jenom velmi často používám metafory.
2: Tak to jako textařka a jaksi vystudovaná scénáristka potřebujete. Já jsem ráda, že jsme se dotkli toho tématu, té babičky, protože jedna z mých prvních otázek byla, stejně jsme začali jinak, jestli jste někdy na sobě měla kroj. No a když vás vidím, tak se ptát nemusím. Vy vlastně máte takový rokovo-moderní kroj 21. století v Praze v blízkých setkáních, tak tohle se dá jako, neříkejte prosím vás značky a krámy, jenom mě zajímá, kde se to dá sehnat.
3: Já to pak pošlu do SMSky, ty značky a krámy. Ne, nicméně jsme ženská kapela, takže ta vizuální stránka věci je pro nás důležitá. I máme jako blízký vztah k výtvarnému umění a myslím, že to je vidět i na těch klipech. A kroj, paradoxně, ta moje babička a když se sešla celá moje moravská rodina, tak tam se fakt neřešilo, co kdo měl na sobě, tam se prostě juchalo, tam začala hrát cymbálovka a juchalo se v džínech a v tričkách, ale ke kroji jsem se dostala až skrze Vesnu. Nicméně máme také velmi vtipné historky z kroji.
2: My je chceme.
3: My jsme si už bohužel naštvali pár opravdu tradičních folkloristů, protože jako dostat se do kroje, a ještě teďka, každý ten kroj má podle toho regionu svá specifika. A teď je to prostě podobné, jako když sem k nám přijdou třeba turisti do Prahy a teď se radujou, že jsou v těch Čechách, tak my prostě jsme se radovali, že jsme v těch krojích, a stalo se nám, že když jsme přijížděli na českého Slavíka, tak prostě do auta jsme se všechny nevešli, takže jsme si tam trošku ten kroj přisedli, no a to se prostě nemá. Takže jsme se poučili a...
2: Ano, ale chybami se člověk učí drobnými takovými to nešvary, a já myslím, že všechny folkloristy si naopak získáte a udobříte v následujících minutách okamžitě, když vystřihneme nějakou vaší živou písničku tady v Radio Café. Jste pro? A jste pro, že bychom si takhle v 11.15 nalili čistého vínečka?
3: Jdeme na to.
2: Tak kapela Vesna, Patricie Kaňuk. A dám část z kapely Vesna.

0: Česká kapely Vesna. To je vidět na lidech, je to cítit na úspěchu vaší kapely, je to vidět teď tady v Radio Café. Prostě to pořád rezonuje, ta lidová tvorba, ten folklor, jakkoliv přetavený, posunutý, vyvinutý s tou dobou. Čím to je? Co to je? Co to tam zůstává? Co máme chuť v té tradici předávat?
1: Nás to pořád překvapuje a když jsme začínali, tak jsme hodně často hráli na pódiu desku Pátá bohyně, což byla úplně prvotina, byla nahrána s Českým rozhlasem, ty písničky jsou tam víc takové zasněné a až jako mýtické, bych řekla, a jsou teda velmi folklorní. A já jsem si právě myslela, že to bude oslovovat starší generaci, ale časem jsme zjistili, že i my k tomu folkloru máme fakt jako blízko a jenom jsme se rozhodli to zmodernizovat. A přijde mi, že se v tom tak člověk uvolní, že ten folklor nebo ta tradice je něco, co si nemusíme vysvětlovat. Není to něco, co se učíme, ale něco, co nasáváme. Já jsem třeba poslouchala, když jsem studovala jazzový zpěv, tak jsem poslouchala všechny různé jazzové interprety kvůli té škole, ale pak jsem začala skládat tyhle písně a já jsem se to vůbec nemusela učit, protože prostě jsem to úplně přirozeně nasávala a takže si myslím, že to hovoří přímo ze srdce k srdci.
0: Taková přímočarost opravdu, možná to je to slovo ze srdce k srdci, že to jde přímo vlastně na komoru, že taky se přece říká, že zpívat lidovou píseň je skutečně vlastně nejtěžší, že jako někde
1: tam
0: něco zakřičet nebo tak, ale jenom zaspívat jenom čistou lidovku je najednou jako vlastně umění.
1: Možná kdybych použila tu metaforu, tak je to podobné jako když když je třeba nějaká krásná dívka, ani nemusí být namalovaná, ale prostě je spokojená a šťastná a nemusí, jenom se prostě směje a řekneme si, to je krásná holka a potom je to ten rozdíl jako přesně v tom městě, teď se snažíme neustále dokonalost a to a make-up a tahle
0: styl,
1: vrstva
0: a co se nosí,
1: a tahle řasenka a ale vlastně něco, já mám vždycky pocit, že jako čím blíž jsme té přirozenosti, tak tím jako je nám líp v tom, no, jako lidem.
0: Můžeme, Páťo, zaspomínat ještě víc na vaši babičku? Můžeme nějak jako přitáhnout, co je to na ní nezapomenutelné? Čím byla jako jiná, inspirativní? Možná inspirovala některými těmi větami? Jako tam až někdy přijde, když citujete někoho přímo takové.
1: Já jsem inspirovaná právě její postavou, tak jsem napsala i celou knihu Pátá bohyně, která doprovází tu desku a pro mě ta...
0: Teda babička je Pátá bohyně.
1: No, v podstatě jo, ano. Ale zároveň ta hlavní hrdinka té knížky, ta knížka je pro dospívající dívky a právě člověk je tam provázen těmi slovanskými mýty a různými archetypy, protože my jako ženy, že jo, tak nerodíme se jako ženy, prostě nejdřív je tam opravdu hodně těch proměn v tom našem životě. Ta dívka přichází menstruace, potom milenka, že jo, třeba přichází rozkoš, potom matka, přichází porod, potom vlastně stařena v té lidové jako mytologii, tak přichází zase nějaká moudrost nebo menopauza pro ženy. A
0: Teský moudrost nebo menopauza, já tomu začnu říkat moudrost asi od teďka. Tak mě zatím nepřišla moudrost, vám chci říct.
1: Nás to taky ještě čeká. ale že mně se právě líbí, že jako ta starší žena, že třeba v tom narrativu dnešní doby, že všichni si přejeme za každou cenu být jako mladí a prostě, ale ty starší ženy v sobě měly právě ty zkušenosti a taky měly tu obrovskou krásu a předávaly ty zkušenosti. A pro mě ta babička byla obrovsky pozitivní člověk. Že já jsem jako nikdy nezažila, že by si stěžovala, že to je krásná energie mít jako do života tu odvahu. A i když se věci třeba kazí a život nám hází klacky pod nohy, tak mít v sobě takový ten moravský kořínek a prostě vždycky tam najít nějaký ten humor, humor a i být s tou rodinou, být s těmi nejbližšími.
0: Morava je velká, kde přesně babička, kam patřila přesně?
1: Valašsko, Rožnost pod Radoštěm.
0: A no, já mluvím v minulém čase, ale je babička na živu?
1: Je na živu,
0: taky zdravíme, jsem nechtěla dotknout, abych
1: ne,
0: se...
1: Já tak si myslím, krát,
0: že odkud nás poslouchá.
1: Ona by nás možná ani v tuhle chvíli nevnímala, protože už na tom není úplně nejlíp, ale jezdím za ní, takže se pořád vítáme.
0: To je hezký. No a zastihla nějaký koncert, když byla babička třeba ve větší kondici, tak jestli slyšela ty věci?
1: Zastihla a právě ona se s ničím moc jako nemazala, že to nebyla žádná eterická víla, takže já si pamatuju, že jsme vystupovali přímo ve Valašském muzeu a já teď z toho pódia jako jí posílala ty pozdravy a ona... Ale dí, však to je dobré. ale má na mě pyšná.
0: Jsem moc ráda, že jsme jí mohli věnovat takovýto čas. Moc pozdravujeme, pokud nás poslouchá a věřím, že nějakým způsobem určitě slyší. Tak jo, tak si pojďme chvíličku zahrát a budeme pokračovat v blízkém setkání s Patricí Kaňuk na Dvojce za malou chviličku.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: vysílání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Dnes je mým hostem Patricie Kaňok a kapela Vesna, skupina Vesna. Já myslím, že to tu tolikrát zaznělo. A tak krásně, Patricie, se z toho říkala, ten jaksi téma ženy. A vy jste ta ženská kapela. Tak pojďme se ještě vrátit k tomu, co jsme pak nedopovídali. Tady máme čerstvou maminku v porodnici. Vy jste maminka, taky vlastně relativně čerstvě, pořád vzhledem k věku. Tak jak moc to všechno se změnilo příchodem všech těch dalších holčiček do vaší ženské kapely?
3: Tak je to jednak obrovská logistika v rámci toho koncertního vystoupení. A potom je to taky ten vnitřní přerod, který se samozřejmě promítá třeba i do té osobnosti. A já jsem třeba, jako můj příběh je takový, že já jsem opravdu se bála být maminka, protože ono mnohdy i člověk na sítích slyší tu frustraci, nevyspání nebo třeba nějaké problémy s kojením. A já jsem prostě měla opravdu pocit, že to mateřství bude nějaký mordor a že jsem se to snažila tak jako co nejvíc oddálit. Kdo ví, jestli vůbec dobrý, tak baví mě tady kapela a ona i ta společnost, že jo, člověka tlačí trošku do toho, že teda splň si ten svůj sen, jdi si za tím snem a teď člověk má pocit, že to dítě, ten sen bude nějak jako, jo, že to nějak překazí, brzdí, že to nejde, něco, ano, nejde dohromady, ano. Nebo dost často i ženy, které jsou aktivní, tak najednou jsou maminky a teď najednou 3 roky mateřská, jo, že v Čechách prostě pořád je to tak nějak v té společnosti, že teda 3 roky prostě pro tu ženu napůl jako končí ten život, jo. A já jsem třeba zjistila, že to mateřství je úplně krásná a nádherná věc a že je to obrovsky naplňující, že nic s tím nekončí, že všechno začíná, že to dostává úplně jiné barvy, že mě třeba i hormonálně podle mě jako se změnilo mi jako tělo k lepšímu, jo? Že možná až teďka, když zpětně se třeba vrátím, tak já jsem opravdu mívala obrovsky, ale obrovsky bolestivé menstruace. Opravdu jsem s tím jako nedokázala bez léku jako fungovat. A po tom porodu já jsem úplně jako v klidu a já si říkám, tak když teda ženy tímhletím procházely, dřív teda mnohem dřív, že jo, než my dneska kolikrát tu porodnost posunujeme až k té 30 a nad, tak já si vlastně říkám, možná ta příroda věděla, proč jako si tímhle projít a opravdu cítím takovou velkou spokojenost a i bych řekla jako vyrovnanost díky té dcerce.
2: To je krásný, co jste řekla. Já to jenom podepisuju. Je to nádherný. Ta změna, o které mluvíte, vy osobně jste ji, Páťo, pocítila v textech, začala jste psát třeba jiné texty, jinak myslet, o něčem jiném psát, ať už tematicky nebo jiná forma, nebo třeba ve zpěvu, v barvě hlasu. Protože tím, že jste studovala zpěv, tak můžete poznat, co ten nástroj váš hudební umí a čím je třeba nový.
3: To jsem cítila hodně přímo ten první rok po porodu, že já jsem ani neměla nějaký čas na to se rozespívávat, jo, já jsem měla v mobilu vyloženě napsané časy kojení, to pak jsem věděla vždycky, že musím aspoň na chvilku na zvukovou zkoušku, ale já jsem si během toho porodu sáhla do takových míst, kde jsem vůbec netušila, že mám sílu. Že potom fakt jako na podu jsem třeba, když jsem ten den třeba byla nevyspaná, jo, protože ne vždycky to vyšlo, že přijdu na koncert a teď je jako naspáno. Ne, to se většinou nedařilo, ale já jsem začala z toho těla, jak jsem jako poznala to tělo, tak úplně z nových míst brát jako energii a i nově s tím tělem pracovat. A doteďka třeba moje učitelka zpěvu občas třeba říká, teď to pojď to vytáhnout z paty, jo? A ty to třeba pár takových fíglů, nebo pošli ten zvuk, jako kdyby zběžkovala tamhle dozadu, jo, aby člověk to nedržel u sebe, tu rezonanci toho.
2: Také ty metafory vlastně u zpěvu pomáhají, když jsme u toho jenom u textování.
3: No jasně, to je velká psychologie, jako tam stačí, když člověku je dobře uvolněný, tak najednou třeba ve sprše, že jo, se zpívá, každý je ve sprše Beyoncé, ale potom třeba v momentě, kdy nějaká nervozitka tréma nebo tak, tak najednou ten hlas se třeba začne jako, jo, že se tak jako zcvrkne,
2: sevře, stáhne
3: a teď různě napětí, takže začala jsem mít nové, bohatší tělesné prožitky spojené s tím zpěvem.
2: Jak máte teď vlastně staré děťátko?
3: Rok a tři čtvrtě.
2: Takže to, a to už tak jako asi zpíváte něco, si broukáte, ne, ta hudba tam už začíná asi prolínat do běžného života. Nebo?
3: Moje dcerka to velmi rychle pochopila a vždycky říká, mamika, la la la. Když jedu třeba na koncert a je s ní právě partner nebo třeba babička, tak vždycky ví, že mamika, la la la.
2: Máte hodně teď těch koncertů, myslím teď, než se dostaneme do Fóra Karlín, opravdu velká věc, která vás čeká, to si nechávám samostatně, ale kolik kolem toho je, anebo to muselo jít trošku stranou, když se chystá jako velký koncert?
3: No zrovna jsem přemýšlela nad tím, že náš manažer byl velmi ambiciozní před Fórem Karlín a že teď jsme opravdu měli, vím, že teď třeba bylo 9 dní, kdy v těch 9 dnech jsme měli 6 koncertů a já jsem ještě měla jedno natáčení a to už jsem si říkala, to už fakt bylo takový jako na krev, ale teď všechno se uklidní, vinobraní hezky skončí, my budeme mít radost a budeme mít měsíc na to připravit Fórum Karlín, odfrknout si, být s rodinama a pak v plný síle vystoupit.
2: My za chviličku vlastně už si tomu dělám takový, jako už, jak po té dráze běžkařské, už tam malinko jako najíždím, protože budu po vás chtít za malou chvíli písničku Moravo. Další obrovský hit, jak jste sami říkali, že vlastně tady u nás asi největší, nejslavnější, i když teď
3: u
2: asi
3: nás v Praze.
2: V Praze, ale asi mu šlape na paty vínečko, si myslím, jako nový single, ale určitě Morava musí zaznít. Tak jak moc ta je, jako, protože to zní podobně, jo, že vybíráme Moravo vínečko, to vypadá, že se pořád držíme v jedný stodole, jo? Tak jenom jak moc je pro vás vnitřně jiná, v čem všem je jiná, jak nám se zdá podobná?
3: No, ty ses ještě ptala trochu na tu tvorbu a tam si taky myslím, že já po té, co opravdu člověk je třeba přes den jako s tím dítětem a pískoviště a tak, tak potom já jsem si opravdu tak strašně užívala, že jsem třeba v 8 večer zmizla, odjela jsem si do kanceláře mýho táty, tam jsem se zašila, zamkla jsem se a začala jsem tam skládat. A ty písničky mám pocit, že teď ty nové písničky, co píšu, tak se do nich odrazila větší radost, větší možná i chuť být jako spolu, a protože každý má v dnešní době starosti, každý má v dnešní době dny, kde se prostě cítí na prd, ale ty koncerty jsou skvělé v tom, jakmile zazní ten folklor, že nám všem hej, a to si myslím, že má vínečko i Morava, že to má, mají v tomhle podobnou esenci, i když Morava je o takovém sebevědomí dívky, která se přistěhuje do města, a vínečko je o lásce.
2: Tak pojďme si dát Moravo o sebevědomí ve městě.
0: Moci bez nemoci.
1: Absolutní novinku v řešení rakoviny dělohy přinese Moci bez nemoci s příběhem paní Lucie.
4: Jestli bude u mě nová metoda úspěšná, jsem nevěděla ještě v momentě, kdy jsem šla na operační sál. To, že to dobře dopadlo, jsem se dozvěděla až po probuzení z narkózy.
1: Laparoskopická operace dělohy bez jizev na břiše bude naším tématem.
0: Moci bez nemoci.
5: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
6: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
7: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
6: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
7: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala lidské otázky.

0: předpokládám, že i tahle píseň podání Patricie Kaňok a dívek z kapely Vesna, které jsou našimi dnešními hosty v Radio Café Vinohradská 12, zazní ve Fóru Karlín. Moravo i vínečko, jenom to...
1: To musí, 100%.
0: To všechno musí. Já si pořád ještě to odsouvám, vlastně tuhletu akci, která se blíží. Ať proberem ty nové věci, vínečko byl nový singl, ale pak tam byl v červnu nový, tuším 19. s Benem Kristovem. Taky vlastně pěkná věc a jak vás tady poslouchám, tak vlastně moderní mladá žena, reagujete na dobu, která je, stavíte se jí nebo naopak jí projevujete, tak tam taky možná je to takový docela moderní postoj na výběr manžela. Děláte konkurs na ženích a to taky asi dřív třeba na Moravě nebývalo.
1: Tak
0: dnes, když možná jo a nevíme to.
1: Dneska to nahradil Tinder, ale jo, právě mě, já jsem tak jako přemýšlela, protože už jsem napsala hodně těch písniček, tak jsem přemýšlela, co všechno do toho repertoáru, co bychom ještě mohli obsáhnout. A samozřejmě obrovské téma ve folkloru, svatba. A teďka dost často tam byly taky ty písničky jako ne, já se ženit nechci, já ještě chci k muzice a tohle. A jak kdyby se automaticky počítalo, že každá dívka prostě nemá co na práci a že celý den prostě sedí, čeká, teď já nevím, ještě vyšívá a teď jako ten ženich přijde a má teda najednou prostě přijde to štěstí, že teda s ním přijde štěstí.
0: A automaticky, ona má automaticky chtít za tím, co on se rozhodoval.
1: Každá no, pohádka, že jo, prostě čeká a pak všechny podvědomě od malička, že jo, čekáme na toho prince, na toho rytíře, jenomže ono mnohdy v dnešní době ty rytíři už neví, jak se ty trny sekají, že jo.
0: Vy jste fakt vtipná. Vy je nešetříte. No a o tom je, ano, mimo jiné, i tato píseň, teď ji zpívat nebudem, na koncertě bude určitě taky, ale když už jsme teda u toho, tak když jste musela přehodnotit jako pocit mateřství, nebo vztah k pocitu z mateřství a takhle jste ho krásně přehodnotila s malou holčičkou. Tak jak to máte se svatbou obecně? Jaký máte vztah k této instituci manželství? Se ptám mladé generace. Já dvakrát, takže já o tom něco jako, vím.
1: Já jsem jako ten typ, že já si myslím, že u mě se rodiče báli, jestli já se jako někdy provdám, protože jsem ráda upřímná. A neumím...
0: Skvělý důvod. Naši se báli, jestli se provdám, protože jsem upřímná. Z čeho jasně vyplývá, že se má lhát v manželství, předpokládám.
1: No ne, tak občas si myslím, že to je taky ten jako šestý smysl, který jako spousta žen má a já třeba se ho musím takhle uměle jako doučovat. Kdybyste někdo měli doučování, tak dejte vědět. Ne, prostě... Já mám to štěstí, že můj muž tenhle ten algoritmus nějak narušil a že jsem potkala člověka, vedle kterého se cítím svobodná a který mi tu svobodu dopřává a spojuje nás jako něco úplně jiného, nějaké porozumění a tak, takže mám jako štěstí, ale dlouho jsem si myslela, že se tomu vyhnu, ale došla řada i na mě.
0: To je krásné, že jste to přehodnotila k takovým těm původním vlastně hodnotám, to je nádherné. Já jsem se o tom Benovi Kristovovi zmínila, protože mám pocit, mám-li dobré informace, že nápad na tento song vznikl, nebo na to, že to bude s ním, tak nějak na nějakých kempech vlastně těch, kde vy vlastně teda učíte jako textařinu, učíte psát texty, nebo jak
1: ne,
0: to
1: ne,
0: mám
1: ne.
0: Chápat?
1: Songwriting camp. To bych si úplně nedovolila, protože já ty songwriting campy pořádám každý rok a já tam zvu profesionály, producenty, textaře, skladatele, ale zvu tam i svoje kamarády, známé osobnosti, umělce, zpěváky a vznikne takový třídenní camp, kde každý den se sejde zpěvák, producent, textář a ještě skladatel a dohromady za celý ten den mají vytvořit jednu písničku. A tam vznikl původní nápad na píseň Já si tě brát nebudu a potom jsme do toho přizvali Bena a už se zbytek dopsal. Ale na těch songwriting campech vznikají různé zajímavé písničky a třeba možná budou posluchači znát píseň Adonis a Emy Drobné, rituál, tak ta byla velmi hraná a to třeba vzniklo právě na Songwriting Campu.
0: Já se totiž možná natvrdla, protože se omluvám, se zeptám úplně nějak pitomně, ale já se jako kemp představuju jako, že jedou že dáme děti někam do kempu. Jako je to tak, nebo se scházejí děti dospělí?
1: My dáváme dospělí do kempu.
0: No, tam nejsou žádný děti. To si já to představuji, že jste učíte nějaký děti psát texty. Já se
1: takže děti necháváme doma.
0: Doma a dospělí jdou do kempu.
1: Dospělí, přesně tak.
0: A zpívá se tam dosto vínečko.
1: Na tábor. Po večerech samozřejmě trošku rozproudit inspiraci, ale jako letos jsme tam měli i třeba Reného Danga, Greje, kapelu Gufrau, a takže je to taková táborová zábava z umělecké branže.
0: To zní nádherně, já myslím, že to je krásná předehra právě k tomu, k čemu se chystáme, hlavně kapela Vesna se chystá ke svému velkému koncertu, tak o něm si budeme s Patricí Kaňok povídat za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Patricie Kaňok je mým dnešním hostem. Není tu sama, samozřejmě část kapely Vesna pro vás, kteří jste si naladili Dvojku později. Tak se dozvíte vlastně velkou, je to velká věc, co vás čeká to Fórum Karlín pro vás? Jak to prožíváte vnitřně? No holky, teď jsem vás měla zabírat na detail všechny. To byl pohled. Tak doslov.
3: Je to velká věc. Je to velká věc. My jsme největší věc, co jsme zažili, byla Eurovize a to pro nás bylo, že jsme z takového okresního přeboru najednou byli na olympiádě a museli jsme během pár měsíců se naučit prostě jako tančit, zpívat do toho a ještě mít dostatek odvahy na to vystoupit před 220 miliony lidmi. Jako na našich koncertech bylo 220 lidí, to bylo v pohodě, ale 220 milionů lidí. No, moje máma řekla, když byla v Liverpoolu, že by na takový podium v životě nevlezla a že by jenom, jakmile by jí vzali do sálu, tak by hledala exit. Takže byly to trochu nervy. A to Fórum Karlín, já cítím, že to je pro nás taky nějaký zlom a spolupracujeme se stejnou režisérkou a choreografkou Zuzanou Akopian Veselou, jako jsme spolupracovali na Eurovizi. Chceme do toho dát samozřejmě všechno. Možná fanoušci to ví a cítí to, takže už ty lístky vykoupili. Já jsem tam si naplánovala, že tam budu mít takový molo a že budu chodit za lidma a volala jsem manažerovi a on říkal, no ale tam ono to je úplně plný, tam se žádný molo nevejde. Říkám, jak jako nevejde? Já tam chci prostě chodit mezi těma lidma, jak to dělá Martina Pádla, jak to tady dělá Káťa Tichá, všechny mé kamarádky, že jo? A on, no prostě je to úplně plný. No tak jsme se rozhodli přidat druhý termín. A já doufám...
2: Ale s molem.
3: Já
2: s
3: doufám, jo. Já doufám, že tam to molo budu mít po druhý.
2: Ten je kdy, ten termín?
3: To je 11. května, protože právě ten první koncert je 3 měsíce předem vyprodal, což jsme vůbec nečekali, jsme za to obrovsky vděčné, je to pro nás motor, tak jsme přidali ještě 11.
2: Tak,
3: května.
2: Tak já jsem si až říkala, abychom o tom nemluvili marně, když je vyprodáno, tak není, že 11. května tedy bude Vesna na mole.
3: A budeme spouštět snad na mole, ne? Na mole. A spouštíme v pondělí prodej. Takže to je takový to chvění a ty motýlci, co všechno nás čeká, co se chystá.
2: Může se těšit na nějaký fakt zajímavý vizuál, to znamená zase ten folklor, všechno to, co je s vámi spojené. Můžete se s tím pohrát? Je to možná i věc, že si člověk může trošku rozjet fantazii a své metafory naplno na tom jevišti?
3: Ano, určitě. A my teda to nebudeme prozrazovat, protože v tom překvapení spočívá to kouzlo, ale bude to opravdu pestré, budeme se ohlížet za všemi našimi třemi, nejen deskami a budeme tam mít také nějaké hosty a taky mají opět stejnou ambici, že mě chtějí naučit tancovat, tak uvidíme. Ty to znáš asi ze Stardance a já to teďka poznám následující měsíc.
2: Já musím říct, že mě to hrozně hřeje, že jako mladá žena, že jsme si vlastně už potykali, takže já, ahoj. Já ne, má, mě to strašně těší, já to jenom zveřejňuju. Děkuju, mě to je velmi milé a já to přijímám, takže jen taky ahoj. Takže ahoj holky. No ale ty si tím pádem naznačila, říkáš, že ambice naučit mě tancovat znamená to, že je to pro tebe trochu prekérnější oblast než tvůj nádherný zpěv a skládání hudby?
3: 100%, protože tím, jak zpíváme, tak já už tam mám ty pohyby a teď prostě vím, jo, teď přijde vysoký tón, tak teď si tady kleknu na ty kolena, uděláme na sebe nějaký gesto a včera mi zrovna posílala choreografka, že 6 tanečníků, že nevadí ti, když tě takhle zvednou nahoru, takhle tě budou nosit tím fórem, budeš se tam takhle točit a dáme ti asi port, abys mohla hýbat rukama, já úplně, jo, to zvládnu. Takže si na sebe šijeme asi trochu bič, ale myslím si, že ten život se má žít naplno a že ty výzvy jsou fajn a půjdeme do toho s radostí a s odvahou.
2: Já musím říct, že jsem se tady vlastně za dnešek spoustu věcí naučila, dozvěděla. Je to nesmírně inspirativní mluvit s někým mladým, kdo takhle vidí svět a nově, a možná nově vidí svět a dostává se k tomu starému a původnímu, jako je hezký vztah s mužem, mateřství, texty, Morava, přímočarost od srdce k srdci. Tak takové pro mě bylo blízké setkání s vámi, holky, ať se vám daří všem. Ani nedošlo na rozhovor s vámi, holky, vůbec jsme to nestihli. Vadí, Market?
1: Rozhodně nevadí. Já jsem totiž známá tím, že já vždycky vyblekotám něco nesouvislého. A už máme pár historek, které už mi předhazují holky, takže já už radši končím.
2: Ne, tohle bylo zcela plynulé, závěrem se to krásně povedlo, tak jenom ať neošidíme ještě vás. Jak se vám líbilo dnes u nás kavárně?
4: To krásné, inspirující. Ne, tak Patrice například pro mě je úplně jako inspirující v tom, ohledně mateřství a tak dále, že vlastně ukázalo, že přesně nemusíme se toho bát a tak.
2: No. Jestli je inspirující, takže se můžeme dočkat dalšího miminka, no tak už jste na to připravený, holky.
3: Ono, u ženský kapely je to trošku jako, když si koupíš novou kabelku a pak přijdeš za kámoškama a všichni, je to hezký, já chci taky.
2: To je krásné, že děti vnímáte jako novou, krásnou, luxusní kabelku. S tím bych se rozloučila a krásný den. Patricie Kaňová, naším dnešním hostem na Dvojce. Mějte se hezky.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Hudba.
1: Já jsem se pro hudbu narodil.
0: Tanec. Divadlo.
2: Tak jdem.
0: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
2: Je to dobrý.
0: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
3: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
3: Premiér Babiš opět vyzval ke vzniku společného evropského systému protiraketové obrany. Prezident Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích a bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj měl být evropským příspěvkem Severoatlantické alianci.
5: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly sami, nebo by podle Babiše mohly získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
6: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas.
3: Pobyt v protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10, ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim navíc zvyšují i ztráty.
7: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
8: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
7: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba 1/3, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
9: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
7: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
10: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
11: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
10: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
11: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
12: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
11: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
13: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 12. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách. Přechodně zataženo, během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky a večer bude oblačnost ubývat. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
4: Doprava.
3: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je silný provoz, kamiony zastavují na kilometru 179 a jedou až do omezení na kilometr 196. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz, brzdí se na 9. kilometru u sjezdu na Kralupy v obou pruzích. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně jsou kolony, hlavně kamionů, popojíždějí z 10. kilometru od sjezdu na Loděnici. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Hlavní zprávy teď končí, no a u mikrofonu už je Jitka Asterová.
14: Ano, jsem tady a moc jsem se na vás těšila, přeji vám krásné čtvrteční poledne. Je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok, dnes máme krásné datum 17. září, tak to se doslova nabízí numerická nápověda. Po sečtení všech čísel z roku, který dnes budete tipovat, nám vychází liché číslo. No a dávám vzpomínku, co mě napadlo jako první. V našem roce jsem si nechala odbarvit své už dost tak zničené vlasy na hodně světlou blond. Proč? No, chtěla jsem vypadat jako Iveta Bartošová, což se mi nepovedlo. Iveta Bartošová byla v našem roce neskutečně krásná a úspěšná. Byla stříbrná zlatá slavice, tedy stříbrná slavice v anketě Zlatý slavík. Začala spolupracovat s orchestrem Ládi Štajdla a vyšlo jí první sólové album, ze kterého si teď zahrajeme písničku. No a vy si zkuste tipnout rok, takže SMSky posílejte na známé číslo 702-222-220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
13: na Dvojce.

0: Tak pojďme na vaše tipy. Jana, ta typuje rok 1998, Renča typuje rok 1987 a do třetice dáme Michala, který typuje podle Ivety Bartošové rok 1986. V naší republice byla otevřena v našem roce první prodejna počítačů. Takže logicky doba, do které vás dneska zavedu, byla vlastně plná podivných slov. Tato slova používali ve svých televizních komentářích v Československé televizi. Tato se používala robotizace, automatizace, elektronizace.
1: Spálená ulice číslo 23 v Praze dnes dopoledne. Bylo tady otevřeno středisko služeb pražských domácích potřeb. Přeloženo do srozumitelnější řeči, první specializovaná prodejna mikropočítačů u nás.
0: Teď jste slyšeli úvod reportáže Večerních aktualit, ve které jsme se dozvěděli, že se v Československu otevřela první specializovaná prodejna počítačů. A v našem roce byl závodem Didaktik Skalica představen také československý počítač, který se inspiroval slavným 8-bajtovým počítačem Sinclair ZX Spectrum. A jak se jmenoval?
1: Chceme-li se podrobněji podívat, co středisko nabízí, pak to může být ku příkladu Didaktik Gamma, což je poměrně věrná obdoba známého mikropočítače Sinclair Spectrum.
0: No a v té době samozřejmě zazněla také častá obvyklá otázka. Bude ho dostatek a stihnete to do letošních Vánoc?
2: Já sám i všetci moji spolupracovníci jsme pevně přesvědčeni, že už na tohoto ročnom vianočnom trhu počítač uvidíme.
1: Kolik bude stát?
2: Nebude stát více jako 6000 korun za kus.
0: Jestli tomu tak skutečně bylo, to říct nedokážu, ale třeba je mezi vámi někdo, kdo si ho pořídil, tak mi o tom můžete napsat. To já jsem utrácela v našem roce peníze spíš za CDčka, konkrétně za CD od Mikea Oldfielda, kterého si teď pustíme. No a vy během písničky můžete posílat své tipy s krátkou vzpomínkou.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Takže děkuji moc, že mi posíláte také SMSky. Jako první dorazila od neznámého autora, který typuje rok 1974. Udává, že to je datum jeho narození. Václav z Ostravy Poruby, který píše během naší hry i několikrát, tak dnes napsal zatím jenom dvakrát. Úvodní tip byl rok 2007 a potom snížil na rok 1991. A já dám teď velikou nápovědu, především pro kuřáky, nebo pro bývalé kuřáky. Kutnohorskému státnímu podniku Tabák se totiž podařilo uzavřít licenční dohodu s americkou společností Philip Morris. No a výsledkem byla výroba její tehdy nejslavnější značky Marlboro, přímo v Československu. Ano, Marlboro v měkkém balení se u nás začalo vyrábět právě v našem roce, a já si vzpomínám, že krabička stála 20 korun. No, my jsme si mohli v našem roce vybírat i z dalších zahraničních značek, jako třeba Camel, nebo také byly k dostání zlaté Benson & Hedges, no a nebo výrazně silné bezfiltrové Chesterfieldky. Tak z těchto tří značek, které jsem jmenovala, jsem preferovala zlaté Benson & Hedges. Takže vzpomínáte si, kdy byly u nás na trhu Marlboro cigarety v měkkém balení. Teď si pustíme zlatou slavici z našeho roku, kterou byla Petra Janů. No a vy během písničky můžete nejenom psát, ale také telefonovat sem přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Tak na kolikátý rok jsme si dnes posvítili v naší hře Byl jednou jeden rok na dvojce? Na to se zeptám Martina, kterého mám teď na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se, Martine? Halo?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já se domnívám, že se jedná o rok 1986, protože jsem chodil na střední průmyslovou školu elektrotechnickou na Příkopě 11 a v té době si pamatuju speciálně logou hvězdu.
0: Já se strašně omlouvám, takže slyšela jsem rok 1986, jinak naše spojení se nějak tak jako přerušuje, takže já se moc omlouvám, ale budu se s váma muset rozloučit, protože opravdu není moc slyšet, takže pakliže slyšíte vy mě, tak já vám mávám a zatím naslyšenou. Tak a půjdeme se podívat teďko na vaše e-maily. Nebo takže, já moc zdravím Ninu, která si chválí chrapláček Bonnie Tyler a podle její písně a numerické nápovědy typuje rok 1987. Dále zdravím Dášu, která typuje rok 1983 a píše, bylo mi 13 let a chodila jsem do 8. třídy, takže krásné dětství a příprava na střední školu. No a teď si dáme Whitney Houston.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Tak v klikatém roce jsme poprvé slyšeli tuto krásnou píseň v podání Whitney Houston, která právě teď dozněla. Na to se teď zeptám paní Marie, kterou mám na telefonu a kterou moc zdravím. Marie, dobrý den.
1: Tušku, já taky zdravím z Olomouce.
0: Tak já mávám do Olomouce, do krásného města. Marie, tak jaký máte typ vy?
1: Tak já bych to typla podle Ivetky Bartošové 86.
0: Ano, dobře. Vy jste byla na světě v tom roce?
1: Jo, já jsem 49.
0: O, tak to zníte opravdu dobře.
1: Takže já už jsem měla holku, teda to nejstarší, takže ta už byla jako starší, pak jsem měla ještě kluka holku. Mm-hmm. A ta prostě Ivetku Bartošovou úplně zbožňovala. A já taky.
0: Takže to je jasné, takže podle ní se orientujete. Vás si tak jakoby typuji, schválně si mi to vyjde na dálku, jako nekuřačku. Je to tak?
1: Je.
0: No, vidíte to, protože nemáte takový nízko posazený hlas poznamenaný těmi cigaretami jako já. Takže vy si asi nepamatujete, že v našem roce začaly u nás vyrábět měkké Marlboro za 20 korun. Ale takže podle té Ivety soudíte, že to je rok
1: 1986, no ale podle těch počítačů, takže já nevím teda, kdy byly otevřeny, ale já když jsem byla na internátě, tak já jsem dělala sdělovací zabezpečovací techniku a měli jsme tam 10 holek, který se učili pro Vítkov jako opravářky počítačích strojů.
0: Aha.
1: Pro pošty.
0: Ano. A
1: takže ale nevím, kdy byla otevřená potom normálně prodejna, to nevím. Ale podle té Ivetky bych typovala 86.
0: Já vám moc krát děkuju. Rádio slyším, až jsem. Příště, až mi budete volat, teď jsem to řekla pozdě, tak si ho slumte, protože jo, tam byl takový malilinký hal. Maruško, já vám moc děkuji, ještě jednou mávám do Olomouce a mějte se moc krásně.
1: Mí taky, Tuško.
0: Naslyšenou někdy. A teď zdravím Viktora na A6, který podle Ivety Bartošové si myslí, že dnes hledáme rok 1985. Píše, byl jsem na vojně, na cimře s klukem, s kamarádem Petra Sepešiho. Já si myslím, že bychom si mohli teď udělat takové malé shrnutí. My si dnes připomínáme rok, kdy byla otevřena první prodejna počítačů, a kdy se u nás začínají v licenci vyrábět cigarety Marlboro. Teď budou následovat dvě písničky a odstartuje to skvělá Hana Hegerová.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
5: Na dvojce.

0: Vyšehrad byl jednou jeden rok, je zhruba v polovině, čekají nás ještě dvě nápovědy, udělám takovou malinkou rekapitulaci. Dnes typujete opravdu, dnes jste velkorysí ve svém rozmezí od roku 1974 až do roku 2007. Teď moc zdravím Kamču, která typuje podle mých nápověd rok 1987, píše krásných 18 let, čerstvý řidičák a svět byl jenom můj. Příští týden se uvidíme v pátek v Nymburce. Ano, moc se na vás těším. Budeme tam s holkama, s Lindou a se Sandrou, se Sirénama. Takže v pořadí třetí nápověda. Vzpomínáte si v metrech na turnikety? Tam se hodila koruna, turniket se otevřel a vpustil vás dovnitř. To v našem roce už byly místo turniketů automaty na lístky. A nebyly to jediné automaty, které byly ve vestibulech stanic dostupné. Přibývaly také telefonní automaty a i ty byly na mince. No a čeho byl nakonec v našem roce nedostatek? No právě těch mincí, nejčastěji právě těch korunových. A tak v obchodech v okolí stanic metra lidé ve velkém žádali rozměnit mince. Reportáž o tom dokonce natočila také tehdejší Československá televize v obchodech v okolí stanic metra a přímo ve vestibulech.
1: Dobrý den, mohu se vás na něco zeptat. Jak to vypadá? Jedno z nejčastějších přání zákazníků se týká rozměňování peněz. Je to pravda?
2: Ano, 300 až 400 denně. To se tak nedá odhadnout, ale to je nejméně.
0: Tento stav se samozřejmě prodavačům a prodavačkám v okolí příliš nezamlouval. Tady je dobová výpověď jedné z nich.
2: No a to není možný, protože ty koruny nemáme a my jsme tady na prodávání a ne na měnění.
0: Tak teď si pustíme Petra Nadě a Jožo Ráže, jejich velký hit Psisa bráňa útokom. No a teď mi můžete nejenom psát své tipy, ale také telefonovat přímo sem do studia. Telefonní číslo sem je pořád stejné, 22 155 25 a 25.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám. SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Takže skáčí tady poslední finální vaše tipy. Rok 1985 od neznámého autora. Hynek mi poslal tip rok 1979 a poslední tip je rok 1999, také se dotyčná nepodepsal. Ale já mám teď na telefonu Jiřího, kterého moc zdravím a jsem zvědavá, jaký tip bude mít on. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko. Tady je Jirka z Brna.
0: Zdravím do Brna.
1: Myslím, že to byl rok 1988 podle Ivety Bartošové.
0: Dobře, i ta muzika vám do toho roku spadá?
1: Spadá.
0: A co?
1: Já jsem tenkrát 26, 27 roků.
0: Ano, takže to budou asi bohaté vzpomínky.
1: Vlastně 37.
0: Byl jste v té době zadaný? Šťastně?
1: No, už jsem byl ženatý po druhý.
0: No tak to jste šikovný. A to bylo vaše finále, nebo jste potom ještě...
1: No myslím, prosím, to je moje finále, mám 5 vnuček.
0: Jo, no tak to je nádherné, ty vám určitě dělají radost.
1: Určitě jo.
0: No takže Jiří, já si teda píšu váš tip, zdravím do Brna a mějte se moc a moc hezky. Někdy
1: mějte
0: naslyšenou.
1: A pěkný den.
0: Děkuju moc a teď si dáme Kylie Minogue.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: herečka Kylie Minogue, která v našem roce, který si dnes spolu připomínáme, byla také herečka, hrála v populárním australském seriálu Neighbours. No a naspívala také tuto píseň, což je cover verze písně The Locomotion, a ta jí velice proslavila, odstartovala její veleúspěšnou hudební kariéru. Já moc zdravím Hanku do Loděnice, která dle Ivetky Bartošové typuje rok 1987. Píše, bylo mi 31 let a měla jsem dvouletého syna. No a teď následuje poslední nápověda v pořadí. V lednu námi hledaného roku začal v rámci vysílání Zelené vlny fungovat předchůdce dnešního RDS, systém ARI, automatické rozhlasové informace. Šířený byl na stanici Hvězda z vybraných vysílačů Cukrák, Kojál a Kamzík. Novinku posluchačům tehdy přesně vysvětlili inženýři.
1: Úkolem dopravního rozhlasu je umožnit řidiči motorového vozidla například zcela automatické naladění rozhlasového přijímače na vysílač dopravního rozhlasu a zajistit tak příjem důležitých informací o dopravní situaci. Třeba i v těch případech, kdy si řidič právě přehrává kazetu na přehrávači, který je tedy součástí autorádia, nebo když má poslech svého autorádia stlumen.
0: Tak a teď už večer mzíčka na Marie Rotrová.

To byla Večerem zhýčkaná Marie Rotrová a jsme ve finále, takže za prvé moc vám děkuji za vaše e-maily, za vaše SMSky a ve finále je Dáša, která měla původně jiný typ, ale potom posouvá na rok 1987 podle Pet Shop Boys. A pak zdravím ještě paní Vlaďku, která mě poslouchala v autě a až teď může psát. Podle Ivety Bartošové Petrianů typuje rok 1987. Mám pocit, že to bylo buď v roce 87 nebo 88, kdy jsem je viděla spolu. Ale 1988 nedává liché číslo, vidíte? Ano. Takže správný typ je samozřejmě 1987. A já moc blahopřeji Renče, která to uhodla, představte si, hned na poprvé, jako mnozí z vás. No a já tady teď vítám Ivu Bendovou, která přestože je nemocná, tak vypadá tak krásně. Bys měla být nemocná vlastně pořád, ne? To je teda brzké uzdravení přeji. Já se na vás budu těšit zítra a posílám vám Sandru.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Ani jako dítě se nezastavila. Četla, kreslila, psala, hrála divadlo, vymýšlela hry. To všechno se báječně zúročilo v její současné profesi televizní moderátorky, dramaturgyně a autorky. Co Ivetě Toušlové imponovalo na herectví? Kdy pochopila, že od trápení jí může ulevit sdílení problémů? A které záležitosti mezi nebem a zemí u ní nacházejí odezvu?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ceny pohonných hmot v Česku dále rostou. Nemocenská v prvních třech dnech nakonec zřejmě zůstane, dohodla se koalice, a bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů. Litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítla část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
3: My trváme na tom, aby se proplácely první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
2: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří. Věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví, upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele, armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží ve mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci.
4: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Brněnské divadlo Polárka dnes zahajuje sezónu festivalem Polárkový dort. Až do neděle odehraje všechny své inscenace, které vznikly v předchozím roce, a zároveň přivítá i hostující soubory z celé republiky. Přestože program dnes začíná představením pro děti od 5 let, festival necílí jen na nejmenší diváky, doplňuje vedoucí divadla Martina Hanáková.
5: Vybíráme především podle věkových kategorií pro diváky vlastně od 4 let až do rané dospělosti. Každý den máme minimálně nějakých 8 až 10 představení a zároveň končíme vždycky každý den koncertem.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 12 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je nehoda na kilometru 178. Průjezdný je pouze pravý pruh, kolona je z kilometru 176 a nesouvisle jede až do omezení. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Benešov. Před omezením u Šmejkalky je hustý provoz, prudce se brzdí na 19. kilometru. A v Praze se zdržíte v Liberecké ulici směrem z centra na Ústí nad Labem. Před sjezdem na Prosek blokuje levý pruh nehoda, kolona je od sjezdu k Bulovce. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
7: Ano, hezký den, posloucháte Dvojku a začíná naše společné odpoledne a já můžu prozradit, že se vydáme třeba na Lipno, budeme společně uklízet Česko, no a chybět nebude ani vaše oblíbená soutěž. Jsem ráda, že jste si to ani dnes nenechali ujít, tak pojďme na to. Na začátek pro vás mám Jiřího Schellingera, ale to s tebou.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední dvojku a jestli nemáte plány na víkend, třeba vás zaujme následující zpráva. Co si udělat výlet k vodě a zároveň pomoci přírodě? To se stane, když se vydáte ke Slapské přehradě. Kvůli nízké hladině tam totiž na březích umírají škeble a přitom je můžete zachránit jednoduše tím, že vhodíte zpátky do vody. Podrobnosti nabídneme v reportáži na dvojce v následující 20 minutovce.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Tento týden jsme se v Jeste, ať vám to sluší, věnovali únavě a rozhodně to tedy nebyla žádná zívačka. Dnes toto téma společně s mým hostem, nutriční terapeutkou Andreou Pospíšil-Jakešovou, uzavřeme. Na řadě jsou otázky a odpovědi. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Traduje se, že v boji s únavou člověku pomůže káva. Dokonce znám i lidi, kteří jsou bez kávy, zejména po ránu, pěkně nevrlí. Jak to vlastně s kofeinem je? Pomáhá nám nabrat energii nebo spíš naopak?
3: Ano i ne. Ono, kofein, nebo káva a další kofeinové nápoje fungují jako stimulanty, čili oni v podstatě oddálí ten pocit únavy. Není to úplně tak, že by nám sami o sobě dodali tu energii. Oni vyloženě zdrojem energie nejsou, ale tak nějak nás nabudí, nastimulují.
2: Oklamají nás trošku.
3: V podstatě ano, oklamají nás, že tu energii máme. Každý jsme navíc na kofein trošku jinak citlivý, takže někomu to jakoby funguje lépe, někomu to nefunguje, někomu to funguje až příliš. Takže někdo si opravdu dá kafe dopoledne a ví, že potom večer nebude moc usnout a někdo pije kávu těsně před spaním a vůbec mu to nevadí. Existuje i nějaký určitý návyk, můžeme si ho časem vybudovat, takže už to na nás ten efekt nebude mít tak výrazný. Navíc bych se zase vrátila k tomu, že je to trošku takové dítko. Já sama piju kávu a různé čaje a tak podobně, takže já to nijak nehaním, ale opravdu spánek nám to nenahradí. A pokud bychom to s tím kofeinem úplně přehnali na to nějaké doporučené denní množství, tak naopak můžeme být i unavenější, a nebo můžeme jednoduše méně kvalitně spát a potom tedy ten následující den zase budeme unavenější a bude to takový nekonečný cyklus.
2: Existují nějaké suplementy, které mi pomůžou s tím, abych měla po celý den dostatek energie a neploužila se třeba už odpoledne, jako má toha?
3: Existují, když pominu ty suplementy, které můžeme užívat, pokud máme opravdu potvrzený nedostatek nějaké látky, například toho zmiňovaného vitamínu D a tak podobně, tak můžeme vyzkoušet, řekla bych, trošku alternativnější možnosti, například adaptogen ashwagandu, který nám může pomoci s tím levelem energie přes den. Napadá mě ještě koenzym Q10, který nás také může hezky nabudit. Někdy se zmiňuje i L-karnitin, který může mít pozitivní efekt na náš energetický metabolismus, na využívání energie, například stuku. A v poslední době se setkávám i s doporučením takzvaného NADH, je to takový specifický suplement, bývá v kombinaci s vitaminem B3, který by také měl opravdu fungovat na snížení únavy, vyčerpání a celkově by nás měl umět nabudit. Ale zdůraznila bych, že to jsou takové extra typy, které někdo může vyzkoušet, pokud už neví co, ale vždycky je zásadní začít od toho životního stylu. Spánek, jídelníček,
2: méně stresu,
3: odpočinek. Režim, ano, a pokud tohle pokulhává, tak nakupovat hromadu nejrůznějších suplementů nemusí mít úplně zásadní efekt.
2: Tak to jste řekla na závěr moc hezky. Díky, Andreo. To bylo povídání o tom, jak bojovat s únavou pomocí správného jídelníčku, a pokud vám něco, milí posluchači, uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký zbytek dne vám přejí Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: V odpolední dvojce doznívá kapela Roxette, no a my se konečně vydáme ke slibované Slapské přehradě. Kvůli snižování hladiny v okolí umírají na obnažených březích škeble. Povodí Vltavy nádrž upouští kvůli extrémnímu suchu. Český svaz ochránců přírody proto hledá dobrovolníky, kteří by škeble sbírali a vraceli do vody.
1: No ta je krásná,
2: může jít do vody.
3: S Kristýnou Váňovou a Zdeňkou Bémovou z příbramské organizace Českého svazu ochránců přírody jsme se vydali na sběr škeblí. Procházíme písečnou pláž u osady Zrůbek nedaleko Slapské přehrady.
1: Jsme tady asi 3/4 hodiny a máme jich 65. Zatím nejvíc jsme jich nazbírali v neděli 275.
3: Vidím, že vy máte kyblík, rukavice a holínky. Je potřeba ještě něco jiného?
2: Ne, pracovní oděv.
3: A je to zkrátka úplně tak jednoduché, že stačí sebrat škebly a hodit ji do vody.
2: Ano, přesně tak. Jak jste řekl.
1: Můžou tu být různé druhy, že je živá, se pozná, že je zavřená, je těžší a padá ke dnu.
3: Říká Kristýna Váňová. Škeble se často zahrabávají do hlubokého bahna, ale můžou je prozradit slávičky, které vypadají téměř přesně jako pistácie.
2: To je slávička mnohotvárná. Těch jsme před 2 lety našli 10. Je to invazní. No a podívejte se, co tady je teď.
3: Teď je tady jeden kámen, který je úplně obsypaný.
2: Tím, že jich je tolik, tak vlastně podle ty naše původní druhy.
3: Vysvětluje mi Zdeňka Bémová.
2: Pro jejich zdravotní stav sundáváme ty slávičky toho invenzního mlže.
3: Já jsem tady nějakou našel.
1: Ta vypadá dobře, tak hodíte si ji sám.
3: Dobře. Padím, když je hodím klidně dál do hloubky?
2: Je to lepší, protože voda neustále ubývá, takže kdyby to bylo těsně u břehu, tak by se museli znovu najít a znovu házet.
3: Zkusím teda daleko, ať je trošku v hloubce.
1: Výborně.
3: Podle koordinátorky sběru škeblí Elišky Prouzové dobrovolníci od minulého týdne nazbírali přes 5 000 kusů.
4: Máme vytipovaných 19 úseků. Ten první víkend se nám hlásilo dost dobrovolníků, bylo to okolo 90 lidí. Teď to postupně zase upadá, je možné, že je to i tím pracovním týdnem, ale určitě budeme rádi, kdokoliv bude mít čas a chvilku, třeba i hodinku po práci se jít podívat na Slapy, tak pokud nám pomůže.
3: Důvodem, proč hladina v oblasti klesá, je upouštění Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu. Vysvětluje ekolog z povodí Vltavy Jiří Vajt.
5: Děje se to především z důvodu zajištění ředění přečištěných odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod. Současná hydrologická situace ani její prognóza nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým významným srážkám, které by situaci změnily.
3: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ze Slap Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V přímém přenosu budeme vysílat z Vršovického divadla Mana. Dorazí Libuše Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Carmen Majerová, Petr Kostka, Hynek Bočan, Jiří Stivín nebo Marie Putnerová. A důvod? 80. narozeniny s námi bude slavit Daniela Kolářová.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: České risotto a italské risotto mají společnou především rýži. Výsledkem jejich přípravy by ale měl být úplně jiný pokrm. V čem se liší a proč je pro správné italské risotto tak důležitý druh rýže i dodržení receptu? Jak docílit jeho typické krémovitosti a proč se na závěr přidává máslo a parmazán? A dá se i z obyčejného českého risotta vykouzlit opravdu dobré jídlo? Tak to jsou otázky, které dnes položí kolegyně Tereza Stýblová v kávě o čtvrté. Hostem bude blogerka, respektive food blogerka a autorka kuchařek Šárka Erb Škachová. Tak jestli i vy máte nějaké dotazy, ať už na české risotto, anebo italské risotto, tak nám je klidně posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: Chladnější počasí přímo vybízí k pohybu venku. No a pokud byste chtěli spojit příjemné s užitečným, máme pro vás jeden tip. Už o tomto víkendu se totiž po celé republice uskuteční stovky dobrovolnických úklidů v rámci akce Ukliďme Česko. Připojit se tak můžete k celosvětovému úklidovému dni, během kterého vyrazí uklízet své okolí miliony lidí po celém světě. U nás je zatím naplánováno přes 600 úklidů. Jak se zapojit a kde je pomoc nejvíce potřeba, to už nám řekne Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. Dobré odpoledne, vítám vás na dvojce.
1: O tomto víkendu se bude uklízet v České republice zhruba na 400 místech, takže dá se říct ve všech větších městech. Z toho stovka akcí proběhne už zítra v pátek, typicky takové ty školní a případně firemní. A potom ještě dalších 200 akcí je naplánováno na zbytek podzimu.
0: A je letos mezi těmi stovkami míst, kde se sejdou lidé z pytle na odpadky, řekněme nějaké třeba speciální místo?
1: Tak trochu speciální je spolupráce se Stezkou Českem, i když oni s námi uklízeli už dříve, ale ne tak masivně jako tentokrát, protože bude se uklízet celkem 18 úseků Stezky Českem, což je vlastně 2000 kilometrů dlouhá trasa po hranicích České republiky. A některé ty akce budou i vícedenní, na celý víkend jsou naplánované a pokud by se někdo chtěl k těmhle akcím připojit, tak přes stezkačeskem.cz a odkaz Nenechávej stopy.
0: Mm-hmm. I letos se do úklidu zapojí také estonské velvyslanectví v Praze. Můžete připomenout, proč je to pro jeho zaměstnance doslova speciální akce?
1: Je to tím, že celosvětový úklidový den založila estonská nevládní organizace Let's Do It, která uklízí vlastně už od roku 2008 a i my jsme se při začátcích Uklidme Česko vlastně od nich trochu inspirovali a od té doby se ty jejich úklidy rozšířily, takže už se uklízí vlastně celosvětové zhruba ve 200 zemích a zapojilo se celkem už 640 milionů lidí. Poslední roky se dokonce uklízí pod záštitou OSN a zítra proběhne v Praze úklid estonského velvyslanectví, kde se kromě paní velvyslankyně zapojí dokonce i předseda estonského parlamentu, který je tenhle týden na návštěvě České republice.
0: A kdo všechno se tedy může do akce Ukliďme Česko zapojit a případně je třeba se někde registrovat a kde se případní zájemci dozví více?
1: Může se zapojit prakticky kdokoliv. Na sraz se dá přijít i bez registrace, i když samozřejmě je to lepší, aby ten organizátor věděl, kolik lidí mu tam zhruba přijde a ty konkrétní místa najdou lidé u nás na www.uklidmečesko.cz, tam interaktivní mapa, kde jsou přímo ty místa zobrazená, kde se uklízí, respektive kde je sraz k tomu uklidu. A má být, jak jste už říkala, to pěkné počasí, přes 20 stupňů něco málo, takže určitě vyrazte na akci, ať už organizovanou, anebo třeba i sami s rodinou.
0: No a poslední krátká technická otázka. Máme si případně brát pytle sebou, anebo je dostaneme na místě?
1: Organizátoři mají připravený pro účastníky pytle pevné na sběr odpadu, i pevné rukavice, ale pokud by těch lidí přišlo víc, tak vždycky je lepší si vzít pro jistotu vlastní.
0: Na letošní celosvětový úklidový den nás pozval za jeho organizátory Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. Děkujeme za to, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: Je 13 hodin a 49 minut, no a to je čas samozřejmě na koláček štěstí a já můžu už teď prozradit, že i dnes nás Halina Pavlovská pustí do svého soukromí a mluvit bude tentokrát o lásce.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Existuje krásná historka o Viktoru Hugovi. Když v roce 1862 vyšli jeho Býtníci, chtěl prý vědět, jak si kniha vede. Vydavateli údajně poslal jediný znak – otazník. Vydavatel odpověděl jediným znakem – vykřičníkem. Já, když jsem začala chodit s mým manželem, tak jsem se po Hugovi bezděčně opičila. Odjela jsem s rodiči na hory a svému milému jsem odtamtud poslala pohled. Strašně jsem se mořila s tím, co mu mám napsat. To, že na něj myslím, mi připadalo evidentní, proto jsem ten pohled koupila a proto ho posílám. Na vyznání tehdy ještě bylo brzo. Každá věta mi připadala banální a zbytečná. A tak jsem na pohled napsala jen miláčkovou adresu a své jméno. Tehdy prý můj budoucí muž pochopil, že jsem jiná než ostatní. Zamiloval se do mě a žili jsme pak šťastně až do jeho smrti. Říkám vám to proto, že 17. září je dnem psaní dopisů. Takže neleňte a pište. Víc vám řeknu příště.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: Absolutní novinku v řešení rakoviny dělohy přinese Moci bez nemoci s příběhem paní Lucie.
2: Jestli bude u mě nová metoda úspěšná, jsem nevěděla ještě v momentě, kdy jsem šla na operační sál. To, že to dobře dopadlo, jsem se dozvěděla až po probuzení z narkózy.
1: Laparoskopická operace dělohy bez jizev na břiše bude naším tématem.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Zákon o státních zaměstnancích vrací prezident do sněmovny. Kanadský premiér uvítal nabídku přidruženého členství v Evropské unii a bude polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňky, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
3: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
2: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
4: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
2: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížemi je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Dnes vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. U Navrátila podle ní zůstává porucha osobnosti a nikam se neposunul. Podle vedení věznice navíc nedodržoval pravidla nápravného programu. K projednávání případu se soud vrátí v listopadu. Navrátil si odpikává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. V roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu tam nenašli. Informovala o tom policejní mluvčí Michaela Richterová. Policie musela evakuovat desítky lidí. Všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. Po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisté pátrají. Nová výstava v regionálním muzeu v Mělníku přiblíží 50letou historii chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Právě před 50 lety oblast vznikla. Vernisáž jubilejní výstavy je naplánovaná na dnešní 17. hodinu.
5: Výstava ukáže například přírodní bohatství místa, ale i proměny a jeho historii. Digitální animace, na které se podílel Geologický ústav Akademie věd České republiky, ukáže miliony let trvající procesy vzniku Kokořínska a ikonických skalních pokliček. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno. Ojedinělé přeháňky, teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 12 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona za exitem Velké Popovice. Ze 16. kilometru na 24. ke Šmejkalce se zdržíte čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem z Prahy opatrně u sjezdu na Rosice. Na kilometru 178 se brzdí do zastavení. V levém pruhu se srazila 4 auta, za nimi je kolona v obou pruzích, osobní auta se zdrží 25 minut. A na D5 z Plzně do Prahy je fronta hned za Loděnicí z 9. kilometru. Brzdí i osobní auta v levém pruhu a k Ořechu se drží půl hodiny. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva Bendová.
7: A také čtvrteční odpolední Dvojka a před námi zpěvačka Madonna a její píseň La Isla Bonita. No a hned poté prozradím, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Co všechno může zůstat z místa, které už vlastně neexistuje? Pod hladinou Lipna leží pozůstatky Dolní Vltavice. Vesnice, která měla kostel, školu i hřbitov a byla domovem několika generací lidí. Právě k ní se ve svém novém románu Vltavice vrací spisovatel Jan Štifter. Po půl třetí budeme v odpolední dvojce mluvit o ztraceném domově, paměti, také velkých dějinách, které zasahují do obyčejných lidských životů, ale i o tom, proč některé příběhy nedokáže utopit ani voda. No a samozřejmě cestovat budeme i dnes po Česku. Ten dnešní tip na výlet, na ten se opravdu moc těším, protože nevím jak vy, ale já jsem vyrostla na čtyřlístku, tedy na komiksu Čtyřlístek. No a Vašek Žmolík včera slíbil, že nás tam dnes zavede, tedy za jeho hrdiny. A ta chvíle přijde už hned po písničce.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Kapela Buty dospívala, já už vítám Vaška Žmolíka. Hezké odpoledne, ahoj.
2: Děkuji, krásné odpoledne tobě i našim posluchačům nejrůznějšího věku, včetně těch školou povinných, protože ti by nás dnes mohli poslouchat taky.
1: Vašku, tak já myslím, že tentokrát pozvánku za zmíněným komiksem Čtyřlístek začneme malým opakováním. Co ty na to?
2: No, já naprosto souhlasím a nejprve navrhuji, si zopakujeme jména hrdinů komiksu. Jsou to dvojtečka.
1: Fefinka.
2: Bobík.
1: Pindia.
2: A Myšpulín.
1: No a nesmíme zapomenout ani na Zloducha.
2: Ano, ano, Kazimír Zádrhel se jmenuje.
1: No a taky připomeneme, že tahle partička svoje dobrodružství prožívá ve městě Třeskoprsky.
2: Což jsou severočeské doxy.
1: U rybníka Blaťáku.
2: Což je pochopitelně Máchovo jezero.
1: Pod hradem Bezub.
2: Ano, což je Bezděs. A já tě, Ivo, musím moc pochválit, protože se zdá, že jsi byla opravdu pozornou čtenářkou Čtyřlístku. A tak tě jistě, stejně jako řadu našich posluchačů, potěší, že právě v Doxech mají na zámku Muzeum Čtyřlístku, které je od jara v novém.
1: No to nás, Vašku, samozřejmě těší a také zajímá. Takže pověz, co nás tam čeká.
2: Celé jedno patro zámku věnované Myšpulínovi a jeho kamarádům. Z původní jedné místnosti se muzeum totiž rozrostlo do dalších prostorů. Přibyly taky velkoformátové ilustrace, které tvůrce komiksu, výtvarník Jaroslav Němeček, nakreslil speciálně pro toto muzeum. Součástí muzea jsou také 3D exponáty, jako ku příkladu červené autíčko Čtyřlístku anebo Myšpulínova vzducholoď.
1: A důležitá otázka, potkáme tam také samotné hrdiny?
2: No jasně, že raritou muzea je mimo jiné i to, že se tam můžeš setkat se všemi postavičkami v téměř životní velikosti, ale můžeš taky nahlédnout do Fifinčiny kuchyně, anebo do Pindova strašidelného lesa, anebo vidět Myšpulínovi vynálezy. Ale hlavně se dozvíš, jak tenhle komiks krůček po krůčku vznikal a jak se takový komiks vlastně tvoří. Nahlédneš totiž i do výtvarníkova ateliéru a na jeho pracovní stůl. Ten Němečkovi totiž do muzea věnovali. No a v muzeu je taky místo na hraní, na kreslení, je tam prostor pro besedy, pro přednášky anebo různé mini výstavy.
1: Vašku, jak tě tak poslouchám a jak tě znám, tak ty jsi určitě návštěvu nového muzea Čtyřlístku na zámku v Doxech nenechal ujít.
2: Máš pravdu, nenechal, a když už jsem tam byl, tak jsem tam natáčel a mými průvodci byli právě kreslíř Jaroslav Němeček, který Čtyřlístek, ten legendární Čtyřlístek, kreslí od května roku 1969, představ si to. No a společně s ním jeho paní a vlastně i můza, jak vím, Lucie Němečková, která je spolu s Jaroslavem Obstem a dalšími spolupracovníky autorkou té nové muzejní expozice v Doxech.
1: Uslyšíme tady jistě spoustu zajímavých informací.
2: Určitě, to si piš. Vždyť Čtyřlístek je fenomén.
1: To je pravda.
2: Už vyšlo podle autora, to si taky představ, skoro 1000 příběhů Čtyřlístku. S jeho hrdiny taky byly natočeny 2 celovečerní filmy. Taky několik krátkých animovaných snímků. Dál večerníčky a další se připravují. Audioknihy, videohry a hrdinové komiksu už se dostali také na poštovní známky.
1: No, je mi naprosto jasné, že jste měli s Němečkovými o čem povídat.
2: To jsme tedy měli. A co jsem s nimi natočil, tak to naši posluchači uslyší pozítří, tedy v sobotu po 15. hodině u nás na Dvojce.
1: Zařadím se mezi posluchače. K poslechu nás pozval Vašek Žmolík. Díky za to a určitě si Dvojku naladíme. Měj se hezky a naslyšenou příští týden v odpolední Dvojce a v sobotu té, na kterou si nás pozval, tedy ve speciálním počesku.
2: Taky se těším, naslyšenou.

0: Odpolední dvojka s datem 17. září a právě i k dnešnímu dni se váže jeden pozoruhodný příběh. A jeho hlavního hrdinu dodnes obklopuje řada tajemství a legend. Známe například přesný den jeho narození, ale už nevíme, ve kterém roce přišel na svět. Jisté naopak je, že patřil k nejvýznamnějším židovským myslitelům přelomu 16. a 17. století a stal se nejslavnějším pražským rabínem. Už asi tušíte, že dnešní příběhy z kalendáře budou patřit rabínu Lévovi. Víc už nám o něm v krátké ukázce poví Jitka Novotná a Honza Kovařík.
1: Nejprve působil na Moravě, ale nevíme v jakém městě.
2: Několikrát mu uniklo zvolení pražským rabínem, což byla pozice, o kterou nesmírně usiloval.
1: Za to byl vrchním rabínem města Poznaň a také rabínem jedné z nejvýznamnějších židovských oblastí v Polsku, kterou byla Velkopolská říše.
2: A nakonec se stal rabínem i v Praze, kde se ještě předtím odehrálo jeho slavné setkání s císařem Rudolfem II.
1: Pověsti vyprávějí, jak si měl Jehuda ben Becalel získat audienci tím, že na Karlově mostě zastoupil cestu císařskému kočáru. Kočár se rychle přibližoval, ale Jehuda se ani nehnul. Když po něm lidé začali házet kamením, aby ho zahnali, on kameny prý měnil v růže, které mu dopadaly k nohám.
0: Pořád příběhy z kalendáře, ve kterém se připomínáme výročí významných osobností, objevů a také událostí, vysíláme na dvojce každý všední den po 17. hodině. Tak se nenechte ujít ani ten dnešní, případně odvysílané díly si můžete poslechnout kdykoliv na webu dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Dolní Vltavici dnes tvoří hotel a přilehlé chatky, ale vesnice jako taková zmizela pod hladinou Lipna, ovšem její příběh zůstal. No a právě k němu se vrací spisovatel Jan Štifter. Jeho nová kniha se jmenuje Jednoduše Vltavice a my si o ní teď na dvojce budeme povídat. Dobré odpoledne, já vás zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Kdy jste poprvé narazil na příběh Dolní Vltavice a řekl si, že to je místo, o kterém chci napsat knihu, protože těch osad, vlastně, které Lipno jak si zatopilo, bylo mnohem víc?
1: Já jsem ten příběh slýchal už jako kluk, kdy jsem tam trávíval léto, my jsme jezdívali do Černé Pošumaví, což je kousek odtud, a tam jsem už vlastně jako dítě hleděl do vody a říkal jsem si, jestli uvidím věž kostela. Kostel tam v té oblasti býval, kostel býval centrem Dolní Vltavice. Já si pamatuju na to, jak jsem skutečně se domníval a vlastně jsem přijal tu tehdejší legendu, která se vyprávěla, že ten kostel a ta věž tam pořád je. Dneska víme, že není, že kostel byl rozbořený. Ale 4 roky nazpátek jsem se tudy procházel, hleděl jsem do vody znova už s takovýma jinýma otázkama a říkal jsem si, že to je místo, kam bych chtěl umístit svůj nový román.
0: No a jak jste vlastně tady tu původní Vltavici si při psaní představoval? Pomáhly vám případně fotografie, archivní materiály a třeba také vzpomínky pamětníků?
1: Já jsem rešeršoval v podstatě tak, co šlo, to, co šlo, to jsem použil. A kam šlo, tam jsem došel. Já jsem hodně si stavil tu vesnici na základě historických fotografií, hlavně fotoateliéru Seidl Český Krumlov. Porovnával jsem mapy, načetl jsem, co šlo. Jsou třeba skvělý vzpomínky Eriky Zemanový, která tam v 50. letech žila. A pak jsou lidi, kteří vlastně znali to místo v různých časových vrstvách. A o těch časových vrstvách je ta knížka. Ta knížka se odhrává ve 3 časových rovinách.
0: Nakolik vlastně je tam otisknut opravdu příběh té Dolní Vltavice a nakolik je ten příběh z pera autora?
1: Ten příběh vesnice je tam skutečný, je to vesnice, která v těch místech existovala od nepaměti po staletí. Ten kostel, který byl centrem městečka, můžeme i říct, měl gotické základy, okolo něj byl hřbitov, který se používal po staletí. A já jsem skutečně chtěl odhalit tu vesnici, respektive ukázat na to, že pod hladinou skutečně leží tyhle podobné příběhy. Ale ten příběh jako takovej, což je příběh v jedné rovině 10letého kluka a v té mladší rovině je to příběh 60letý Emmy, tak to je příběh, který jsem si vlastně vymyslel, to je veskrze moje fantazie.
0: Když se podíváme na samotný ten příběh, tak zmiňoval jste 10letého kluka, který se jmenuje Dort, ten za zamřížovaným oknem vykřikuje, že tu jednou budou plavat ryby. Je to vlastně pro vás obraz celé knihy, kdy dítě ještě netuší, co přijde, zatímco čtenář už ví, že jeho svět opravdu zmizí?
1: Je to o tom, že skutečně za našimi životy a za našimi světy se jednou zavře voda. A taky je to o tom, že vlastně nevěříme, že svět tak jako známe skutečně může zmizet. Mám za to, že nebo hodně jsem o tom přemýšlel, nejenom v kontextu Dolní Vltavice, ale všech těch dalších míst, které zanikly. A často o tom přemýšlím, jestli skutečně by si lidi z mostu, z města před 100 lety dokázali představit, že to město nebude jednoho dne existovat. Stejně jako jestli lidi z těch míst, kde je dneska Temelín nebo Dukovany, jestli by jim bývalo bylo někdy mohlo dojít, že ty statky nebudou existovat. A úplně stejně to funguje v té Dolní Vltavici, kdy Dor říká, já vidím, že okolo mě plavou ryby, vidím něco, to, co vy nevidíte, a oni říkají, to celý je vlastně úplný nesmysl.
0: Tak je mi jasné, že jste opravdu velmi, velmi hluboce hloubal nad, řekněme, i tím rozložením a naložením psychologickým jednotlivých postav. Tak podle vás, jak se díváte na to, že člověk přijde o dům, může si případně postavit nový, ale když přijde de facto o celý svět, o vesnici, o sousedy, o ten kostel, prostě o místo, kde, řekněme, vyrůstal anebo žil, dá se takováhle ztráta něčím nahradit?
1: Já myslím, že se to nedá nahradit, ale vlastně ani omluvit. My vlastně můžeme těm lidem vysvětlit, proč jsme to tak učinili, že jsou projekty, které skutečně potřebujeme. Potřebujeme elektrárnu, potřebujeme přehradu, ale vůči lidem je to podle mě skutečně vždycky zločin. Je to něco, co je nenahraditelný, je to vlastně pro ně neomluvitelný, protože my samozřejmě přirozeně potřebujeme mít kam se vrátit.

0: si věnovat. Ty dějiny vlastně psaný naprosto obyčejnýma lidma, který nevědí, že jsou součástí dějin. A mám to takhle asi v všech svých knihách, kdy často nechci, aby ty moje postavy byly ovládaný těma velkýma dějinama, oni tomu stejně úplně neutečou, ale v případě Dolní Vltavice podle mě to nejcennější, co tam je, tak je právě ten příběh těch obyčejných lidí, přes který se převalí to celý 20. století.
1: Říká spisovatel Jan Štifter, který je naším dnešním hostem. A my si povídáme o jeho poslední knize, nazvané Vltavice, a povídat si budeme i po písničce kapely Miraj.

0: brněnském studiu Českého rozhlasu právě teď sedí náš dnešní host, kterým je spisovatel Jan Štiftr. A my jsme se v tom prvním vstupu povídali o jeho novince s názvem Vltavice. Zeptám se, Brno není vaše město, kde žijete, ale já vím, že vy teď jedete turné po Moravě, tak pozvěte, kde aktuálně na vás tedy mohou případně vaši fanoušci se zajít podívat, kde budete mít autorské čtení.
1: Děkuju, nám dneska turné končí a to turné, které máme,
0: jsme to chytli.
1: Tak je turné s kolegou Jiřím Březinou, jeho českým autorem mnoha detektivek, a dneska nás čeká Hodonín v 17 hodin.
0: Takže případně mohou tam naši posluchači ještě dorazit.
1: Určitě, ano, budeme rádi uvidíme.
0: Jinak, Honzo, vy samozřejmě nejste neznámý našim posluchačům, naopak, já bych řekla, že jste skoro náš, když to tak použiju, protože vaše knihy Krajina rozstavených zvonů a také Café Grol jsme vysílali coby četby na pokračování. Jak se vám líbilo naše zpracování?
1: My tu spolupráci máme vlastně velmi úzkou, já taky píšu sloupky pro Budějický rozhlas a teďka v neděli vyšla povídka nová, která se jmenuje Jsi tak krásná, je to příběh z Budějických nevěstinců, navazuje taky na Café Grol, vlastně je to příběh z Café Grol dvojky z takový filiálky. Já si myslím, že to děláte moc hezky a proto já to rád dělám s váma, protože mám za to, že nikdo neudělá četby tak hezky jako vy.
0: Tak to se samozřejmě krásně poslouchá, ale děkujeme za to, protože samozřejmě ne vždy je pravidlem to, že se to musí nakonec autorovi líbit, tak já jsem ráda, že tomu tak nakonec skutečně je. No ale mám ještě jednu otázku. Nějak se mi doneslo, že vás čeká rezidenční pobyt v Horní Plané, kde byste měl snad psát další knihu. Co to znamená vlastně rezidenční pobyt a jak dlouho tam budete, abyste to stihl?
1: Je to v podstatě taková stáž, kdy stát vám, jakožto autorovi, nabízí možnost tady máš prostor, tady máš čas, bydli si tady a tvoř. A já jsem na měsíc, teď to bylo na 4 týdny, jsem získal pobyt v Horní Plané na břehu Lipna, což je pro mě nejideálnější místo, za prvý, protože je to v tom kraji, kterýmu se věnuju, a za druhý je to z Budějovic poměrně dostupný, takže tam můžou přijet za mnou i děti, mám 4 děti a manželka.
0: Já jsem se na to právě chtěla zeptat, jak jste dostal vlastně uvolněnku z rodiny při takovém počtu dětí.
1: Myslím si, že i díky tomu. Ono se jezdí třeba do Broumova, jezdí se do Krakova a pro mě asi jediná možná byla ta Horní Planá, jelikož tam vede přímý vlak České Budějovice Horní Plana. Čili můžou všichni přijet a zároveň já jsem tam autem za hodinku. A teď mě tam čeká právě tvorba nebo práce na knize, která doplní román Vltavice, což bude takový faktografický spisek, knížka, která by se měla jmenovat Fenomén Lipno nebo Fenomén Lipensko, a je to vlastně Lipensko ze všech stran a já tam jedu proto, abych nejenom psal, ale i chodil po břehu, povídal si s lidma a nasával další příběhy.
0: To jsem si právě říkala, že neočekáváte, že vás třeba osloví ještě další lidé, kteří nějakou spojitost s těmi případně zatopenými osadami a obcemi mají, jestli byste nenapsal knihu i o nich?
1: Já zatím vím, že mám takový plán napsaní, že když přijde někdo a řekne Honzo, tohle by si mohl napsat, tak vím, že v příštích 10 letech se to nepovede.
0: Že ten to už plán... máte jako dopředu takhle prostě naplánováno tolik knih.
1: Mám nějaký schéma toho, co chci psát. Chci třeba napsat knížku o tichých Budějovicích, jejich tichých místech a nejtichších lokalitách. A to jsou věci, na které se těším, ale mám je zatím ještě v nedohlednu, a tak zatím za ten horizont nechci skládat další úkoly.
0: Já jsem si vlastně teď uvědomila, že jsme ale nezmínili v tom rozhovoru o Vltavici jednu zásadní věc, a to jsou ilustrace Jaromíra 99, které jsou úžasné. Jak jste si vlastně, nebo jak jste se dostal k této spolupráci a měl Jaromír případně od vás nějaké zadání?
1: Já mám jako autor velký štěstí, že moje knihy vychází v edici Tvář a nakladatelství Vyšehrad, což je snad jediná, nebo aspoň pokud vím, jediná ilustrovaná edice beletrie pro dospělé čtenáře. Romány, povídky mají nejenom tu textovou formu, ale přichází k nim vždycky nějaký výtvarník, a každá moje kniha měla jiného výtvarníka, a tady v tom případě jsem si ukázal na Jaromíra, požádal jsem ho, jak vlastně přes mého kamaráda, tak přes nakladatelství, jestli by byl ochoten si moji knížku přečíst a samozřejmě jsem byl velmi potěšen a do dneška mě to vlastně, jsem tu radost nesetřásl z toho, že právě Jaromír 99, jakož to asi jeden z nejpřednějších současných českých ilustrátorů, tu knížku podpořil s vlastními ilustracemi.
0: Myslíte si, že to byla jednorázová akce, anebo dojde k nějaké, řekněme, delší spolupráce?
1: Já to mám zatím tak, že každou knížku mi ilustroval někdo jiný a myslím si, že by to taky mělo zůstat, protože každá ta knížka je trochu jiná a tím, že k té spolupráci přizvete výtvarníka, tak vlastně tak mu ještě dáváte možnost tu knížku posunout ještě někam úplně jinam a daleko dál, než kdyby u toho nebyl.
0: Před námi je poslední otázka. Kdybyste mohl alespoň na jeden jediný den nechat Dolní Vltavici znovu vynořit z vody, co byste tam chtěl vidět a koho byste případně chtěl potkat?
1: Ona se nám vynořuje tím, jak je sucho. Skoro každý den je ta hladina o něco níž, takže my ji ještě nejspíš dost možná velmi dobře uvidíme. Ale já se tam chci vrátit jakožto potapěč. Já jsem začal minulý týden trénovat ponor. Trénoval jsem v Rakousku u Atrze, nebo v Atrze. Teď mě čeká v neděli další trénink a až potapěči usoudí, že to umím, že to zvládnu, tak se tam ponořím a chtěl bych si proplout náměstí a místo, kde stával kostel. To je takový můj cíl.
0: Neuvěřitelně. Samé překvapení je spisovatel Jan Štifter, který byl naším dnešním hostem. Já doufám, že až se to povede, až se potopíte, takže sebou budete mít nějaký dobrý fotoaparát a že to zdokumentujete, aby jsme se tam případně mohli podívat i my. Díky za to, že jste si udělal čas, popřeji vám, ať budete dělat v následujících týdnech a rocích cokoliv, tak ať se vám daří, ať to děláte s takovým nasazením jako doteď. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se naslyšenou.
2: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou Bé.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko bude příští rok předsedat radě OECD, oznámilo ministerstvo zahraničí. Evropská komise navrhla zakázat sociální sítě pro děti do 13 let. Zařídit to budou muset digitální platformy. A je polojasno až oblačno, ojediněle i přehánky teploty do 22 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform. Zasáhnout musí Evropská unie.
3: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
4: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
2: Státní podnik Lesy České republiky dostal od antimonopolního úřadu pokutu přes 17 milionů korun, a to za smlouvu, která zakazovala export dřevní štěpky mimo území Česka. Informoval o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuta není pravomocná, podnik se může ještě odvolat. Lesy podle mluvčí Evy Jouklové s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí a považují ho za protiprávní. Podnik proto podá rozklad. V chrámu svatého Mořice v Olomouci dnes večer skončí letošní ročník Mezinárodního varhaního festivalu. Na závěrečném koncertu v 19 hodin se představí britský varhaník David Briggs, který působí jako regens chory v katedrále svatého Jana v New Yorku, pokračuje dramaturg festivalu Karel Martínek.
5: Ten se představí jednak jako improvizátor, v této oblasti opravdu velmi uznávaný, a také jako tvůrce transkripcí přednese velkolepý cyklus improvizací francouzského varhaníka Pierre Cocherot. A právě tyto improvizace on přepsal a na svém koncertě posluchačům představí. Samozřejmě zazní taky hudba Marcela Dupré, takže to bude takový, řekl bych, vrchol celého festivalu.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je polojasno až oblačno, ojediněle i přehánky, teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 12 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalíte od exitu 15 Velké Popovice. Kolona popojíždí 20 minut do zúžení na Šmejkalce na 24. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává kolona od sjezdu na Rosice. Z kilometru 178 se v osobním autě zdržíte až hodinu do zúžení u D2. Na kilometru 196 překáží v pravém pruhu porouchané nákladní auto. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí kamiony od exitu 10 Loděni. Místy zpomalují taky osobní auta. K Ořechu se zdrží až půl hodiny. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
7: A také čtvrteční odpolední dvojka, která už za chvíli nabídne poslední možnost tohoto týdne, jak se zapojit do soutěže, máte vteřinku.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Věřili byste, že se s pořadem Toulavá kamera vydávají televizní diváci na cesty už 23 let? No a přesně tolik let je s ním spojená také televizní moderátorka, dramaturgyně a autorka Iveta Toušlová. A právě ta bude hostem Jitky Novotné v premiérovém dílu pořadu Stříbrný vítr. A jak uslyšíte v naší ukázce, právě díky tomuto pořadu se Iveta Toušlová přesvědčila, že není tak nešikovná, jak se v její rodině myslelo.
2: Když jsme potom s Pepou Maršálem natáčeli speciály Toulavky a vlastně jsme jezdili za různými řemeslníky a výrobci a podobně a já jsem si vyzkoušela kde co, včetně toho, že jsem pletla košíky z orobince a tkala jsem koberce, foukala jsem sklo a malovala jsem ozdoby, vytvářela jsem vitráže, tak mě to neuvěřitelně šlo. Ona to neříkala maminka, ona to říkala tatínek. Takže já, když jsem to potom tátovi pouštěla, říkám, vidíš tati, tak ty si celý život mě cejchoval tím, jak jsem strašně nešikovná. Možná si mě i od toho odrazoval a mě to vlastně strašně baví. A musím říct, že v rámci toho speciálu mě některé ty činnosti i neuvěřitelně uklidňovaly. Že dokonce, když jsme vytvářeli vitráže, tak moje kolegyně a kamarádka Alenka Millerová v té době si zaplatila kurz vitráží, začala ty vitráže vyrábět a já jsem dokonce chtěla se na ten kurz přihlásit taky, protože to je nádherná práce a strašně mě bavilo.
1: Jestli jste poslouchali opravdu pozorně, to si jak si otestujeme už za malou chvíli, ale nejprve prozradím, že dnes je ve hře balíček od české značky Citronek.com, ve kterém je mořský kolagen a k tomu ještě poukaz v hodnotě 500 korun pro nákup na e-shopu. No a co musíte udělat? Správně odpovědět jako pátí v pořadí na otázku, z čeho pletla Iveta Toušlová v Toulavé kameře košíky. Tak svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: čeho pletla Iveta Toušlová v toulavé kameře košíky? Tak to byla otázka, na kterou jsem se ptala. Vy jste hojně odpovídali a tak to měla znít vaše správná odpověď.
1: Včetně toho, že jsem pletla košíky z orobince a tkala jsem koberce, foukala jsem sklo a malovala jsem ozdoby, vytvářela jsem vitráže, tak mě to neuvěřitelně šlo.
0: Z orobince, pokud jste napsali právě tuto variantu, tak teď už určitě netrpělivě čekáte, jestli právě vaše odpověď přišla co by pátá v pořadí. A tak balíček od české značky Citronek.com, ve kterém je mořský kolagen a k tomu ještě poukaz v hodnotě 500 korun pro nákup na e-shopu získává, protože poslal tu svou odpověď jako pátý v pořadí Slavomír Novák. Gratuluji. No a pořad Stříbrný vítr, tedy rozhovory Jitky Novotné se zajímavými ženami a muži, vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 9. hodině, reprízu potom ve středu po hodině 21. Jinak si tenhle ten pořad můžete samozřejmě poslechnout kdykoliv na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.
4: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Ulice bez zaparkovaných aut, za to plné sousedů, hudby, dobrého jídla, her a také nejrůznějších nápadů. Už tuhletu sobotu se na více než 160 místech po celé republice uskuteční 21. sousedské slavnosti nazvané Zažít město jinak. Co všechno se bude dít, to už nám řekne Anna Kociánová ze spolku Automat, který akci koordinuje. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Začneme tím hlavním. Co je vlastně smyslem akce Zažít město jinak a co chcete během jednoho dne tedy v ulicích ukázat?
3: Tak hlavním smyslem je ukázat, jak by mohla vypadat ulice bez aut, jak už jste říkala, ať už zaparkovaných nebo projíždějících, takže ty ulice sklidnit a taky dát dohromady sousedy a vlastně jim tu ulici přenechat. My jako spolek Automat zařizujeme zábory veřejného prostoru, veřejných prostranství pro ty sousedy, takže jim všechno na těch úřadech připravíme, dáme jim takhle tu ulici a řekneme, a teď už si vymyslete program, jaký chcete, každá ta lokalita má ten program po svém, ale má to nějakou jako společnou myšlenku. Je to akce, která je nekomerční, je apolitická, je vlastně založená na dobrovolnosti a všichni ty místní vlastně dělají ten program podle sebe, podle toho, co třeba je v daném místě trápí, že jim tam třeba chybí zeleň nebo místa pro setkávání nebo třeba hřiště pro děti, takže každá ta lokalita je zaměřená trošku jinak.
2: Letošní ročník má motto uličnictví, tak co si pod tím máme konkrétně představit?
3: Je to právě to využívání ulice k nějakému jinému účelu, než jsme si v posledních letech zvykli, kdy třeba v Praze, ale i v dalších městech ta automobilová doprava narostla opravdu leckde i jako přes míru. Takže chceme se vrátit trošku k těm uličnickým hrám, k tomu setkávání, k těm hrám na ulici. Ale někde to téma pojímají třeba i tak, že připravují procházky s lidmi, kteří prožili část života na ulici, bez domova, takže třeba podívat se zase na ty ulice očima tady těch našich sousedů, nebo sousedů třeba seniorů, nebo lidí s různými handicapy, kteří vlastně ty ulice vnímají úplně jinak, protože každý den prostě musí překonávat spoustu překážek při tom pohybu venku. Ale jako hlavní myšlenka je asi, že to chceme brát veselé, hravě a dovolit si vlastně i trošku to, co třeba jindy nemůžeme, takže se na té ulici vyřádit, hrát fotbal, dělat velkoformátové malby, nebo třeba v některých lokalitách se účastní i architektonické ateliéry, které vymýšlejí různé právě jako překážkové dráhy nebo prostě různé výstavy přímo v tom prostoru, kde jsou jindy auta.
2: Jak už jsme říkali, slavnosti se konají na více než 160 místech po celé republice. Jak jednoduše zjistíme, co se tuhletu sobotu děje právě v našem okolí?
3: Tak nejjednodušší je podívat se na web zažitmestojinak.cz, tam jsou vypsané lokality v Praze, kterých je asi 100 a pak dalších 50 až 60 v dalších městech. I když se podíváte na zažitmestojinak.cz/mapa, tak tam je to vidět i v jednotlivých bodech a tam už si stačí pak ten jednotlivý bod rozkliknout a je tam vidět program. Ale jenom jsem chtěla říct, že některé lokality mají opravdu našlapaný program a pojímají to víc festivalově, opravdu jede jedna kapela za druhou do toho doprovodný program divadla, pantomimy a tak dále. A jiné lokality to pojímají spíš, že se udělá sousedský piknik, nebo třeba je tam velký stůl, kdy každý může přinést nějakou domácí dobrotu, všichni se podělí a třeba je tam i setkání s pamětníky. Takže nedoporučovala bych úplně koukat na ten program a fixovat se na nějaké konkrétní časy, ale spíš se najít nějakou lokalitu, kterou máte poblíž nebo kterou právě byste rádi navštívili, kam se jinak nedostanete. Například v Praze to budou Kurty v Italské, které se mají brzo obourat, kde hrál ještě Edvard Beneš, nebo třeba v Ďáblicích bývalá samoobsluha včela, která se teď jmenuje Úl. Takže jsou to taková místa, kam člověk se běžně nevydá, ale v rámci toho Zažít město jinak jsou prostě otevřená úplně všem.
2: Říká Anna Kociánová ze spolku Automat, která nás pozvala na nadcházející sousedské slavnosti Zažít město jinak. Díky moc, mějte se hezky, ať se to povede. Naslyšenou.
3: Díky, na viděnou v sobotu.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Meteor na dvojce.
1: Bude na měsíci katapult, kam létají čápy a lze vydržet 5 let ohladu?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: V Segovi stojí stavba stará téměř 2000 let, má desítky oblouků, v nejvyšším místě skoro 30 metrů a její obrovské žulové bloky drží pohromadě bez malty. A co je ještě neuvěřitelnější, Římané ji nepostavili jako monument. Co to bylo? To už je otázka na Petra Horkého. Hezké odpoledne.
3: Byl to vodovod, když to řeknu moderním jazykem. V Segovi je opravdu nádherný antický akvadukt. Myslím, že hromada lidí už někde viděla jeho obrázek, nebo že si řekne, teď vlastně to vím. Ten příběh toho akvaduktu sahá někam do druhé poloviny prvního století našeho letopočtu, případně do počátku druhého století našeho letopočtu, kdy se do Segovie přiváděla voda z oblasti řeky Frio, přibližně 15 kilometrů od města. A to, co dneska obdivujeme v centru Segovie, tak je vlastně jenom ta nejslavnější nadzemní část toho akvaduktu, protože celý ten systém musel být logicky mnohem delší a většinu cesty ta voda vedla kanálem s takovým velmi mírným spádem, kdy Římané nepotřebovali čerpadla, využili gravitaci.
2: No, ty si náš díl dneska pojmenoval 2000 let bez malty, takže moje otázka je na snadě, opravdu je to postaveno bez cementu nebo malty?
3: To je na tom ta paráda. Fakt stojí za to si na to, já vím, že kdyby na to šáhal každej, tak prostě zrovna co z toho šutru bude, ale jako sáhnout si na to a říct si, to fakt šlo jako takhle vyladit a udělat. Tu monumentální část tvoří 20 000 žulových bloků. Žula je tvrdá jako žula. A ty jsou sestavené jenom na sucho a bez malty. Drží díky přesnému opracování a díky tomu jako geniálně vymyšleno využití té hmotnosti těch kamenů, aby se to rozložilo v těch klenbách, aby se to vlastně vlastní vahou k sobě vázalo a k sobě spojovalo. V nejvyšším místě u náměstí Azeguecho dosahuje téměř 29 metrů, kde to jsou dvě řady oblouků nad sebou. A uvádí se, že tam celkem těch oblouků je 167. To prostě je fenomenální stavba. Na to se dá chvíli stát a jenom koukat a říkat si, jako jenom tím, že to vymysleli, jak to poskládat, tohle to vytvořili, do toho kopnu a spadne to. Palec bych si ukopl, nohu bych si zlomil.
2: Člověka napadne, jestli bychom byli dnes schopni něčeho podobného.
3: Já v tomhle tom nejsem takový skeptik, často se říká, no to už dneska ne. Já si myslím, že bychom toho byli schopni, ale že jsme schopni dělat výrazně levněji stavby, které nám tu vodu přivedou tak jako tak, takže zkrátka přijdeme o tu krásu.
2: Dobře.
3: A proto si říkám, stojí za to vážit si toho, když někde se staví něco nového a myslí se i na to, aby to bylo krásné, aby se tímto město stalo hezčí.
2: No tak pojďme zpátky k tomu akvaduktu, tedy 2000 let starému, jak vlastně dlouho fungoval.
3: Tady to je citlivé téma, protože jak já říkám, že se umí dělat ty moderní stavby, tak ne vždy to vydrží opravdu dlouho. Musí se to opravovat. Myslím, že skoro každé město obyvatele vědí, proč to tady je každý rok rozkopaný, jo? Jako, že máme takové jako remsavé nálady. Tak představ si, že ten akvadukt přiváděl vodu do Segovie ještě ve 20. století. Postupně samozřejmě procházel opravami a část byla v historii jako poškozená, pak zase obnovená, ale svůj původní účel fakt plnil mimořádně dlouho. Dnes už to vodovod není, od roku 85 je historické centrum Segovie celé společně i s tím akvaduktem na seznamu UNESCO, ale je prostě úžasné, že fakt ve 20. století ti Římané to postavili prostě na 2000 let. A tady si myslím, už je pak důvod se zamyslet nad tím, jak to je s trvanlivostí těch našich staveb současných.
2: Máme se ještě hodně co učit.
3: Pak je krásné, že si vem, že památkou může být i něco tak běžného, jako je vodovod.
2: To je pravda.
3: Jo, a najdou v té Segovii prostě akvadukt. Je něco, co se fotí na pohlednice, na plakáty, do časopisu. Povídá se o tom v rádiu, jako my dva dneska, protože to je krásné a šokuje nás, jak dlouho to bylo funkční.
2: Ono tomu také pomáhá to názvosloví. Když řekneš akvadukt, tak to zní mnohem lépe než vodovod.
3: My jsme tam šli s rodinou, s dětmi, já jsem si z toho dělal takovou tu tátovskou legraci, tak jsem to tím jako kazil. Tak jsem neodolal, abych to nevnesl i sem do našeho vysílání.
2: Petře, děkuji dnes za velmi příjemné cestování a povídání a naslyšenou příště na Dvojce.
3: Děkuji moc. Krásný den a krásné cesty.

0: 15:39, to je aktuální čas a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a já zdravím Petru Sýkorovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Tak říkáme obě dvě hezké a krásné, ale jak moc hezké počasí právě teď je, tedy jak to vypadá aktuálně v Česku?
1: Tak není to vůbec špatné, máme většinu oblačno, jen zcela výjimečně se vyskytují přehánky, teďka máme jednu intenzivnější na Bruntálsku. Co se týče teplot, tak ty se pohybují od 17 do 22 stupňů Celsia a nejtepleji je ve středních Čechách, v Dobřichovicích, tam máme 20-21 stupeň.
0: No a co nás čeká v noci na zítra, jak bude?
1: Tak v noci bude polojasno až skoro jasno, potom od západu bude oblačnosti trochu přibývat a také se budou během noci hlavně na Moravě tvořit mlhy, která se ale zítra dopoledne rozpustí. Ráno bude poměrně chladné s minimy 12 až 7 a v údolí

0: tak bude kolem 13 stupňů. No a vítr bude během většinou mírně západní až jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Říká o zítřejším počasí meteoroložka Petra Sýkorová. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Vy se také mějte krásně.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, ještě 10 minut a pak už dnešní káva o čtvrté. Já jsem zvědavá, kdyby se měla Tereza Stýblová vybrat, jestli bude servírovat risotto nebo risotto. Hezké odpoledne.
1: No, to je těžká otázka, protože já mám ráda i to klasické risotto, co jsme měli na základní škole.
0: Přesně, já taky.
1: Ale mám ráda i tu italskou verzi.
0: A umíš?
1: Risotto dělám občas, ale nemyslím si, že bych to uměla tak dobře jako Italové. No. To krémové, mě totiž je podle mě delší ta příprava.
0: Přesně.
1: To mě odradí, takže udělám tu klasiku, ale snažím se, aby to nebyla taková trusivka.
0: No nicméně dneska právě toto bude tématem. Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou už posíláte svoje dotazy. Já se loučím, přeji jenom krásný čtvrtek a v pondělí se na vás v Odpolední dvojce těším, naslyšenou.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne hudební producentka Kateřina Žbirková, manželka zesnulého skladatele a muzikanta Mira Žbirky. Jaké je nést odkaz Mekyho Žbirky a přitom si jít vlastní cestou? Co chystá pro letošní podzim? A co jí v životě kromě hudby dělá opravdu radost? Kateřina Žbirková.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česká národní banka podle očekávání nezměnila základní úrokovou sazbu. Švédský premiér Kristersson po vítězství opozice ve volbách oznámil rezignaci. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně zataženo, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Návrh se tak vrací do sněmovny, informoval o tom Pražský hrad. Zákon má podle vládní koalice mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla jde ale proti doporučení Evropské komise chránit zaměstnance před politickými zásahy. Jeden z předkladatelů, Radek Vondráček z Hnutí ANO, řekl, že ho rozhodnutí prezidenta překvapilo.
5: Za mě je to možná nejvíce zbytečné veto, s jakým jsem se setkal ve své politické kariéře. Jestli pan prezident například tvrdí, že po novém zákoně bude možné po volbách někoho vyhazovat z práce, nech tedy pan prezident řekne, podle kterého paragrafu se to bude dít.
4: Vondráček zároveň zdůraznil, že je vládní koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Zákon by tak měl začít platit v původně plánovaném termínu, tedy od 1. listopadu. Švédský předseda vlády Ulf Kristersson oznámil rezignaci. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel. Vládnoucí pravicový blok o tři méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se tak po 4 letech vrátí do funkce premiérky. Nový předpovědní model chce vyvinout Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data a pomoct povodňovým komisím rychleji reagovat na hrozící přívalové povodně. Informace o aktuálním i očekávaném vývoji situace budou dostupné na jednom místě v přehledné podobě. Zlínský kraj chce na jeho vývoj přispět univerzitě téměř 2 miliony korun. Co nový model nabídne, popisuje mluvčí hejtman Soně Ličková.
6: Součástí projektu bude samotný predikční model, webové prostředí a také metodika pro vytvoření aktivního harmonogramu činností povodňových komisí. Systém využije také lokální meteorologické radarové technologie, které mají přispět ke zpřesnění předpovědi.
4: Nový systém naváže na předpovědní model, který už ve Zlínském kraji funguje. Celý projekt vyjde na necelé 3 miliony korun a jeho vývoj má trvat od letošního října do září 2028.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně zataženo, během dne se na severozápadě lokálně objeví déšť nebo přehánky a večer bude oblačnosti ubývat, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna je velmi silný provoz a kolona od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru na 14. a půltém stojí porouchané auto v odbočovacím pruhu na Velké Popovice. Fronta jede dál na Šmejkalku na 24. zdržíte se půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna za Domašovem popojíždí kamiony na kilometru 171. Osobní auta v levém pruhu zpomalují za exitem 182 Popůvky. Postupně tvoří kolonu i v levém pruhu do omezení u D2 až na 50 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
7: Přeji vám krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Mým dnešním hostem je foodblogerka a autorka kuchařek Šárka Erbškachová. Šárko, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne.
7: Jsem ráda, že vás vidím a mám pro vás na úvod velice záludnou otázku.
8: Jsem s ní.
7: Na tělo. Dneska si budeme povídat o risotu, tomu našem českém risotu a také, jak se to správně vyslovuje, risotto?
8: Risotto,
7: tak nějak to budeme říkat, italském.
8: Tak.
7: Italské variantě tohoto pokrmu. Tak vy jste který tým? Italský nebo český? No?
8: Tak dneska jsem takový ten italský tým, to se přiznám, ale umím si poradit i se zbytkem rýže doma v kuchyni a udělám si taky dobrý risotto.
7: Takže dneska jste tým italské risotto, ale dřív jste klidně vařila i to naše tradiční české.
8: Samozřejmě, protože jsem ani nevěděla dřív, vzhledem k mému věku taky, tak jsem ani nevěděla, jak může být dobré risotto, no, samozřejmě italské. Takže člověk, když se potom jako k tomu dostane, tak jako se zařadí do správného týmu.
7: Tak dneska, ano, tak dneska se budeme řadit do různých týmů, anebo do obou, protože asi když uděláme obě varianty z dobrých ingrediencí, tak určitě skvěle chutnají. Jasně. Šárka Erbškachová, náš host, má tady otázky k risottu, tak je posílejte na dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Repčkachová, foodblogerka a autorka kuchařek je dnes hostem Kávy o čtvrté. Není risotto jako risotto. Já se tady snažím to vyslovovat tedy italsky, pokud nás poslouchá někdo, kdo italsky umí, možná nás opraví, ale chci dát najevo ten rozdíl, že vlastně dneska budeme připravovat z podobných ingrediencí asi dvě různá jídla, protože ten postup bude jiný a i ta výsledná chuť a konzistence by měla být jiná. Jaký je základní rozdíl, Šárko, mezi těmito dvěma jídly?
1: Tak základní rozdíl bude určitě v tom umět si vybrat tu správnou rýži. Na našem trhu není vlastně tak třeba dostupná ta italská rýže, která se vlastně dělí na ty tři základní druhy. Pokud chceme vařit risotto, budeme říkat risotto. A vlastně české risotto, to si myslím, že vlastně jsme vařili vždycky, když nám zbyla rýže. Možná i někdy jsme si cíleně řekli, tak si ho uděláme, ale nepřemýšleli jsme o tom, jakou rýži si koupíme. A v obchodech byla samozřejmě dost často basmati a někdo dokonce ještě dneska zůstává u varných pytlíčků, tak co si budeme povídat. Takže vlastně tu základní surovinu ten člověk neřešil.
0: No, v době, kdy já jsem vyrůstala, dospívala, tak jsem ani nevěděla, že existuje jiná forma risotta, než jsme si připravovali doma my, nebo jsme to měli často ve školní jídelně. Mě to tady chutnalo, ale přiznám se, občas to bylo takové suší. Takže jsem se to snažila dohnat tím sýrem, samozřejmě ajdamem, typu ajdam, žádný parmazán. Až potom po revoluci a v posledních letech vlastně vidíme, kolik druhů rýže je k dostání. Jaký typ rýže je obecně na risotto vlastně nejlepší? Šátku?
1: Tak říká se, že taková jednička je rýže Carnaroli. Má svá určitá specifika, kdy se vlastně, Italové i sami říkají, že vlastně se tam dá jakoby nejméně pokazit. Jo, že to zrnko tak nějak trošku víc drží.
0: Že ho zkrátka tak snadno nerozvaříme, tak, když nechceme.
1: Pak je rýže Arborio, která je perfektní, ale samozřejmě má tam to úskalí, že jako nemá moc ráda to dlouhé vaření. Takže když to přetáhneme, tak je to potom takové trošku kašovité. No a Vialone Nano, to je takový ten vynález, v podstatě benátský, to je rýže, druh rýže. A kdo má rád risotto al hondo?
0: Co to je al hondo?
1: Rozlije se krásně po talíři, takže vlastně ta je na to úplně nejlepší. A každý, kdo byl v Itálii, tak určitě jako vlastně pozná vizuální efekt českého risotta a italského. Protože ten kopeček z toho italského skutečně neuděláte.
0: Ne.
1: To prostě nejde.
0: Tak.
1: A zase my jsme si na tom zakládali, jo, udělat si pěkný kopeček a posypat si to sýrem.
0: Jenom jeden kopeček mi stačí vždycky výdělně.
1: Takže jako risotto na kopečky, tak to určitě prostě nejde. Takže to je třeba taková.
0: Zmínila jste vůbec ale tu rýži právě basmati, anebo taky jsou různé rýže jako kulatozrná, která je vhodná právě na to, na krémovější konzistenci, takže to je, když bych chtěla dělat tu italskou variantu, tak pořídit tenhle typ rýže.
1: Pořídit si Carnaroli nebo Arborio rýži. Takže z toho se nám to povede. Vialone Nano se samozřejmě taky dá sehnat, je to drobnější zrnko, jsou tu pochopitelně italské prodejny, zejména v Praze, kam si teda já i chodím, takže tam se ženete. Ale jako risotovou rýži není problém dneska sehnat v obchodě.
0: A pokud bychom chtěli to české, to pěkně kopečkové, které drží tu konzistenci, tak rýže, která se asi nerozvaří.
1: No a já si myslím, že Češi si umějí poradit s tím, že ten kopeček si udělají vždycky. Jako chtějí, tak si právě tam do toho dají to všechno, co mají rádi, ať je to zelenina, nebo maso, nebo většinou se to třeba dělá, když něco zbyde, ale tak.
0: Já se pamatuju, že tam bylo vždycky právě maso, rýže, na posypku ten sýr a pak hrášek.
1: Hrášek,
0: někdy mrkev. A k tomu kyselá okurka.
1: Přesně, a bylo to dobré.
0: A bylo to dobré.
1: Tak.
0: Co patří do toho italského risotta? Je tam něco ještě podobného? Shodují se v něčem ty suroviny?
1: No, tak jako shodují se, shodovat se můžou, ale italské risotto bych řekla, že má daleko méně těch ingrediencí, než jako jsme schopni my dát do toho našeho českého. A má svá pravidla. Ale nemůžeme právě hovořit jenom o jednom způsobu. Protože risotto v podstatě se proměňuje region od regionu. Když se vezmete nejzásadnější risotto je vlastně milánské. Jednak se tam pěstuje ta rýže vedle Nováry, Trekáte, kde jsou rýžová políčka přímo. Tak milánské risotto je takový základ. A tam je třeba takové to specifikum, že se hodně dělá na másle ten základ. A potom, když budete pokračovat někam trošičku dál, někam blíž k jihu, i když čím blíž k jihu, tím víc těstovin zase, co si budeme povídat, tak tam se to taky jako všechno proměňuje a dělají se ta risotta trošku jinak. A když si vezmete Lombardii, tak v Lombardii vlastně máte jezera. Mm-hmm. A na těch jezerech dostanete bílé risotto, které vlastně je ochucené třeba šalvějí na másle a pak se na to pokládají plátky okouna, persiko, což je osmažená rybička. Takže to mně přijde taky takové zajímavé. A jsou to docela jako větší plátečky, takže to je to takové jako risotto, že by Čech řekl, to je jako prostě divný, protože každý má nějakou tu představu. Ale které je asi takové základní, tak řekněme třeba s to s houbama.
0: To s houbami?
1: No, fungi porcini, což jsou teda jako pro ně hřiby, tak fungi houby, že? Ale fungi porcini jsou prostě ty hříbky, plátky hříbků a s takovou tou krásnou houbovou vůní, tak to bych řekla, že možná je takové to typické.
0: To typické, no tak děláte mi chutě asi nejenom mě a teď navíc houby rostou, takže bychom přesně to mohli tak zakomponovat tuto ingredienci i do českého risotta. Povídáme si dnes se Šárkou R.P. Škachovou o risottu, o té české variantě, kterou známe i o té italské, řekněme tradiční. Otázky samozřejmě můžete posílat i dnes na e-mail dvojka@rozhlas.cz. No.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Není risotto jako risotto. Příjemné téma dnes v kávě o čtvrté pro Šárku Erbškachovou, foodblogerku a autorku kuchařek. Risotto v podstatě znamená malá rýže. Jsem se dívala do překladu, tak pokud ten překladač to říká správně, tak by to tak mělo být. Takže ta rýže je zakomponovaná vlastně už v tom názvu, takže je to základní ingredience. Určitě. My jsme tady mluvili o tom, že vlastně je to tradiční italský pokrm a že náš tradiční český pokrm je to naše risotto, které známe všichni z dětství, ale Šárka se ponořila do historie. Risotto tady u nás a zjistila velice zajímavé záležitosti a události. Tak povídejte, Šárko, na co jste přišlo?
1: Takže když se podíváme do kuchařek Magdaleny Dobromily Rettigové, která nám zemřela už v roce 1845, tak její recepty vlastně vycházejí z toho správného postupu italského, kdy je potřeba mít horký vývar, rýže se vlastně orestuje zpočátku na nějaké té cibulce nebo na něčem a pak se postupně vývar přilévá a tak dál. Takže ten způsob, který dneska vlastně my pro české jako risotto asi málo kde používáme, protože si ho uděláme rychlejš na nějaké pánvi smícháním něčeho, tak ten způsob vlastně tam byl zakomponován. Už vlastně u ní a v té době. A zajímavé je, že se používal teda parmezán a pochopitelně máslo, protože nebyl problém tyto suroviny sem kupeckými cestami dostat. Takže to mě právě přišlo úplně zajímavé a já jsem si říkala, když to otevřu, tak to tam 100% najdu tímto způsobem, protože jak jinak by to asi dělala, že?
0: Přesně tak, Dobromila. Než je děla. A takže to možná bylo, ale takové jídlo, které rozhodně, já bych řekla, že my dneska to risotto často bereme, jako že nám zbyde třeba rýže a zpracujeme i zbytky. Tak takže to asi tak nebylo. Magdalena to brala opravdu jako plnohodnotné jídlo s dobrými ingrediencemi.
1: Zbytku možná taky měli dost.
0: A tak šlo to tam určitě přidat. Ale říkala jste sama, že to italské risotto vlastně jednoduché, že tam je pár ingrediencí.
1: Pár ingrediencí.
0: A že my někdy tam toho dáváme hodně, ale i třeba proto, že chceme zpracovat to,
1: že
0: co
1: chceme
0: nám
1: něco zužitkovat. A proto pro nás je to volná disciplína. Když to pro toho Itala to žádná volná disciplína není. A tam jsou prostě pevná, striktní pravidla. Proto je to daleko jako horší. A vy, když přijdete do nějaké restaurace u nás a víte, co si chcete dát a pak dostanete něco jiného, no, tak se jako pak taky člověk nediví, že může přijít kritika.
0: Jak to tedy to italské risotto má vypadat a jaký je ten základní postup, abychom dosáhli té krémovitosti? Když jste říkala, že vlastně všude to tak krémové třeba nemusí být, ale
1: tak jsme se bavili o tom, že jsou tři hlavní druhy rýže na to risotto. A pro pravé italské risotto není rozhodující jenom kulatost té rýže, jsou to kulatozrné. Důležitý je především poměr škrobu uvnitř zrna a na jeho povrchu a schopnost zrna přijmout vývar, aniž by se to zrno rozvařilo. A měl by vlastně zůstat trošku pevný ten střed. To je rýže vařená na al dente. Italové někdy říkají, že i rýžové zrnko má svou kostru a svou páteř a že ta páteř prostě by tam měla být jako znát. Takže amyloza je jedna ze dvou hlavních složek škrobu, který je uložený uvnitř zrna rýže a druhou složkou je amylopektin. A poměr těchto dvou složek zásadně určuje, jak se rýže při vaření chová. A pak už záleží na kuchaři, aby prostě tu dobrou rýži si nepokazil a dospěl k tomu kýženému výsledku, aby jsme měli to krémové
0: risotto. A tím tomu, nebo toho docílíme jakým způsobem? Tak. Je to potřeba asi trpělivost a rozhodně z kuchyně neodbíjet.
1: A dá se říct, že existují tři kroky risotta. První krok je tostatura. A tostatura je opékání rýže. Takže je potřeba tu rýži trošičku opéct, aby se zrnko zahřálo a aby trošku
0: neuvařenou rýži, nebo už
1: přesně tak,
0: syrovou rýži.
1: A teď je důležitý ten základ. Když budete v Miláně, budete dělat milánské risotto, tak použijete máslo. Pokud budete někde Emilia Romagna možná, nebo tak, nebo spíš ještě níž, Emilia Romagna ta má taky velice ráda jako maslové věci a másla se taky tam moc nebojí, tak někdo třeba použije olivový olej. Někdy se používá i kombinace, protože třeba v Benátkách se dá trošku olivového oleje, trochu másla. Jo, to jsou teda jako moje zkušenosti a je to vlastně hrozně fajn takhle pokračovat a dává se právě třeba i trošku cibule nakrájené a měla by být prý nakrájená tak tence jako drobně, jak drobná jsou rýžová zrnka.
0: Mm-hmm, takže hodně drobně.
1: Hodně drobně. A oni mají teda taky svůj bílou cibuli, která je perfektní a není tak čpící a vlastně ta chuť je taková jako trošičku jiná. A důležité je, že ani ta rýže, ani ta cibule by neměla být jakoby tak trošku do hněda. Žádný jako velký karamelizování by tam nemělo proběhnout. Jenom zahřát a, mm-hmm. a tak dále.
0: Takže jenom zahřát a chviličku, protože a chviličku je pravda, že i třeba máslo se potom už přepaluje na vyšších teplotách, i olivový olej, takže to není žádné dlouhé. Ale
1: je důležité zahřát. Tak jakoby zapěnit uh-huh. si tu rýži a pak uvidíte, jak ona tak sklovatí krásně a vlastně se ukazuje ten střed toho zrna. Je to v podstatě vidět, když stojíme na tou pánví. Ale jako co si budeme povídat, risotová stejně od té pánve nepustí, protože tam stát musíte. Jo, v podstatě to musíte si pořád hlídat. No a pak je důležité mít horký vývar. A ten vývar by měl být tedy horký, aby jsme nezabránili právě klesání teploty v pánvi a klesání teploty v té rýži. Takže zalíváme trošku vínečka, zapomněla jsem, první věc je víno, aby nám to trošičku ochutilo, nejsou to žádné velké dávky, prostě trošku a nechat odpařit malinko a potom přilévat ten vývar. A není to tak, že bychom tu rýži v tom vývaru vařili, ale my potřebujeme, aby ta rýže ho do sebe absorbovala, takže dáváme po menších dávkách. A mícháme, až do toho kýženého teda konce, kdy ta rýže vlastně nabývá tu kvalitu toho, že se pustí ze sebe ten škrob, což je teda důležité, a začne nám to tak jako všecko, trošku se to tak jako zahustí, což i vidíme a doléváme, přiléváme, až se potom dostaneme k té poslední fázi, což je teda mantekatura, takže tam musíme dát studené máslo a strouhaný parmezán. A pěkně to tam zamíchat a rozmíchat a tím se nám právě stane ta krémová emulze.
0: Jenom poslouchat to.
1: A co jsem neřekla, trošku soli samozřejmě a bílý pepř. Třeba pokud děláme bílé risotto, tak je fajn třeba použít bílý pepř, anebo prostě si dáme pepř, jaký máme rádi, ale určitě Ital si teda dá pepř z mlýnku, pochopitelně. Lépe to voní, lépe to vypadá.
0: Italské risotto toho milánského typu jste teď
1: milánského typu, nedali jsme tam teda to zásadní, pro milánský typ je šafrán.
0: Tak,
1: o tom jsem teda nehovořila.
0: Ano, dohladíme to určitě ty další ingredience.
1: Protože bez toho není milánské.
0: Bez toho to nebude milánské, ale tak dáme i další varianty se Šárkou Erbškachovou, která je dnes hostem Kávy o čtvrté. Můžete se ptát na risotto na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: děkuju ti.
1: Šárka Erbš-Kachová, foodblogerka, autorka kuchařek je hostem Kávy o čtvrté. Dnes připravujeme risotto, ale hlavně teď tedy tu italskou variantu risotto. Šárka, já to tedy zopakuji.
2: Ano.
1: Říkala, že tedy spěníme, nebo necháme, nejdřív tu cibulku nebo tu rýži?
2: Můžeme tam hodit cibulku i s tou rýží, necháme to malinko zesklovatět.
1: Ano, a cibulka tedy nadrobno tak, jak jsou ta rýžová zrna. Na másle nebo máslo kombinace s olivovým olejem, nebo třeba jenom olivový olej. A pak tedy přilíváme ten teplý vývar.
2: Zastříkneme trošku vínem.
1: To víno. Malinko. A bílým?
2: Malinko.
1: Nebo červeným?
2: No, tak samozřejmě, když budeme dělat milánské risotto, tak použijeme bílé, ale třeba i v Benátsku se používá Barolo červené, nebo Amarone, i když si myslím, že zrovna Amarone to je jedno z nejlepších vín, tak je mi divný si ho dává do rýže. Proč ne? Dělají to tak. Takže potom má takovou jinou konzistenci, vypadá. A já jsem právě měla v Itálii zalévané tím červeným vínem.
1: A je to na té chuti tam poznat?
2: Jo, je určitě. A byla v tom právě čekanka červená a bylo to potom pokapané takovou redukcí balzamikového octa a posypané praženýma lískovýma oříškama. A bylo to velice dobré. To mi chutnalo taky. No. Takže vlastně je to takové tmavé.
1: No, takže to zastříkneme tím vínem a pak tedy práce s tím vývarem.
2: Tak, a vývar musí být horký,
1: horký,
2: abychom nesnížili
1: vývar. A hovězí, kuřecí,
2: no, hledajte, může být klidně hovězí, může být telecí, protože v Miláně se právě k risotto dělá osso buco, což je teda kolínko telecí sekané přes kost. A co je vlastně důležité, a dřív se tehle ten recept dělal tak, že se tam přidávalo hodně toho morku z té kosti. A to je právě na tom to jako famózní, že ten morek, ten už se dával právě do toho základu, k tomu máslu a mělo to famózní prostě chuť. A samozřejmě ten šafrán obarví, potom nám to risotto do krásně takové.
1: A ten se tam přidala až na konci.
2: Ten se tam přidává ke konci a je potřeba si ho právě třeba ve vývaru, v naběračce vývaru, menší množství pochopitelně. Buď budeme mít přímo nitky z těch pestíků, což je lepší určitě, ale v Itálii se prodává už jako ty takové jako jemňoučce mletej a v takém pytlíčku už si to jenom jako rozpustíte. No.
1: Když
2: já mám
1: tam
2: teda
1: trošičku.
2: Ty nitky doma, ale je potřeba dát jenom malé množství. No, ono to nádherně
1: jako
2: obaví.
1: Šafránu.
2: Jako šafránu, přesně tak.
1: Stačí.
2: Jednak je to drahá komodita.
1: Tak. Takže to je už taková ta třešnička.
2: Tak je to ta vzácnost.
1: A pak jste říkala teda to studené máslo na závěr ještě
2: ano,
1: a parmazán.
2: Ano, ano, určitě.
1: To je kvůli té konzistenci.
2: No, a to je právě ta mantekatura. Tu mantekato znamená vlastně to tam všechno krásně vymíchat. A je dobré to máslo mít studené, nakrájené na nějaké menší kostičky. Takhle si je pěkně rozhodit po té pánvi, mít nastrouhaný ten parmezán. A teďko je potřeba to pořádně jako zamíchat. Ale zase jde o to, nemůžeme to brát nějakou, bůh ví, jako kovovou nějakou lžicí nebo něčím. Oni dokonce v Itálii mají na to takové míchačky.
1: Speciální vařečku risotovou.
2: Speciální vařečku jsem si nemohla vzpomenout, jenom vařečka, kde je uprostřed i díra, aby mohlo to risotto jako proudit.
1: A to já vidím i tady, takže vařečka s dírou je na risotto italské. Dobře, já ji dokonce myslím, máma nevěděla se myslit.
2: Tak je, je potřeba to tam pěkně jako zapracovat.
1: Na těsto to moc nefunguje, tak vidíte, tak to bude na tu
2: A tím nám to skrémovatí nádherně a máme tu kýženou konzistenci, kdy teda pak je potřeba to třeba tak minutku dvě nechat jako odstát, připravit si nahřátý talíř. Určitě teda. Jako to si myslím, že právě věc, kterou my tady vůbec neděláme, tak je potřeba u některých těch pokrmů opravdu ten talíř nahřátý mít a to risotto teda samozřejmě si to vyžaduje.
1: Tak a nechtít po něm kopečky. A když tam ale dáváme nějaké další ingredience, tak ty připravujeme zvlášť. Vy jste mluvila o houbách, že to je taková ta nejtypičtější varianta asi podle vás, ale dává se tam určitě i maso nebo něco
2: může
1: jiného.
2: Se dát, tak to ale se... když se dělá houbové, jako risotto, tak se tam většinou maso nedává. To nám jako se zůstane.
1: A teď je sezóna hub, takže naše pěkné české hříbky, klousky, to všechno do toho risotta můžeme použít.
2: Určitě bychom mohli, jsou kraje italské, kde používají širší spektrum hub, ale třeba takový miláňan, ten teda určitě si dá radši fungi porčíny, což jsou teda hřiby smrkové, bílé hřiby, tomu někdo říká.
1: A to připravíme jak do toho italského
2: risotta? Porestujeme si to na másle, trošku si tam dáme soli, pepře, můžeme přidat trošku potom nějaké petrželky nebo něčeho, aby ten hříbek trošku jako změknul a trošičku se nám jakoby uvařil. I když právě tyhle hřiby můžeme i sklidně i syrové, protože se z nich dělá i karpáčo, takže tam jakoby nehrozí žádný problém. Jsou pak houby, které se musí připravovat delší dobu. Proto si myslím, myslím, že ty Italové mají rádi právě tohleto hříbkové, že je rychleji hotové.
1: No, já už jim, co budu dneska večeřet. Věřím, že i naše posluchači se nechají inspirovat buď k risotu italskému, anebo k tomu, řekněme, českému risotu, o kterém dnes ještě budeme mluvit, protože je tady na ten správný postup toho našeho risota několik dotazů, tak je určitě za chvilku zmíníme. Šárka Repčka-Chová je naším hostem. Budete se moci ptát už i po telefonu 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
4: Myslím si, že u filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
0: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
6: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
5: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
7: 666. Úžasné, pane doktore.
6: Neuvěřitelné.
5: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem Šárka Repškachová, foodblogerka, autorka, kuchařek. Povídáme si o risotu. Teď jsme připravovali hlavně tu italskou variantu a máme dotazy po telefonu. Poprosím Šárku o sluchátka, protože se teď propojíme s jedním nebo s jednou z vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Vlasta Šestajovice. Já nevím, jestli jste to už neříkali, nestihla jsem začátek. Ta rýže se před tím opražováním musí propáchnout nebo úplně rovnou ze sáčku na pánev?
0: No, pravda je, že tohle jsme nezmiňovali. Ano. My jsme říkali, že to je ta neuvařená rýže, která se má na chvilku opéct. Ale co to proplachování? Děkujeme za dotaz.
2: Přesně tak, děkujeme za dotaz, protože toto je velmi podstatné. Tato rýže na risotto se nikdy neoplachuje, protože my právě potřebujeme tam mít ten škrob, my ho nepotřebujeme vyplavit, ale musí nám tam zůstat. A to je podstatná informace a je moc dobře, že se na to ptáte. Ta se nikdy neproplachuje.
0: Mm-hmm, takže bez proplachování.
2: Ano,
0: na tento
2: bavíme
0: typ
2: se teda o těch italských rýže. Druzích rýže.
0: Tak tam určitě ne. No a pak tady byl dotaz po telefonu, ale nepůjde to přímo do éteru. Co všechno můžeme do toho risotta, a asi tady už se bavíme spíše o té české variantě, přidávat, jaké maso, jestli nějaké omáčky. Tady se i paní posluchačka na e-mailu ptá na správný postup vaření risotta. Píše, že podusí maso na cibuli, ať mleté nebo drobné kostky. Pak přidám letou papriku, podlije vodou, rýži uvařím zvlášť a pak všechno smíchám. Ale slyšela jsem, že je chutnější všechno smíchat a zapéct v troubě. Tak by jí zajímal váš názor.
2: Ano, určitě, tento způsob je také vhodný a já sama mám právě ráda jakoby zapékat v troubě a dávám si tam tu rýži v podstatě syrovou a jak se říká, utopím ji v nějaké té podušenině s masem, třeba vepřové maso. Spíš je to takový ten balkánský způsob.
0: Ano, dotazy na srbské risotto jsou tu asi tři, takže to můžeme takto.
2: To je právě takové šťavnaté, má krásnou barvu a i po těch

0: dám si k tomu třeba papriky a rajčata a udělám si v podstatě takový, řekněme, perkelt. Jo? A když už je to uvařené a rozhodnu se, protože si chci udělat nějakou dobrou rýži, tak tam přihodím trošku rýže a buď to dusím.
1: Ale neuvařené.
0: Neuvařené, dávám syrovou. A tak dusím to, může to být samozřejmě dušené i na kamnech, to samozřejmě. A nebo si to můžete dát i do trouby, to už pak je jedno. Ale důležité je vychytat právě ten poměr té šťávy a té rýže, aby nám ta rýže nevypila úplně všechno. Důležité je, aby to bylo takové trošku vláčné, aby nám tam jako malinko té šťávy zbylo ještě okolo.
1: A čím se řídit? Protože na obale je většinou napsáno samozřejmě, v jakém poměru máme tu rýži vařit, ale když ji zapékáme právě s nějakou šťávou, omáčkou.
0: To už se trošku takové ten cvik, jak se říká. Já jsem teda kdysi sepsala pár takových receptů, kdy jsem fakt to poctivě všechno vážila na gramy a na mililitry, protože to chtěli dcery po mně a vyšlo jim to samozřejmě. Ale to chce trošku toho cviku, ale myslím si, že ta rýže jakoby se umí zachovat docela jakoby fajn, zejména v té troubě, když se peče, tak ona se ani moc nepřepeče a důležité prostě, aby té šťávy trochu bylo. Řekněme, budeme říkat třeba centimetr na tu rýži. Centimetr až centimetr.
1: A když si nechám tu máčku třeba i stranu, tak můžu asi přilít, když no, se mi to vyvá.
0: Určitě,
1: mám pocit,
0: i to
1: že
0: vyšlo určitě. No,
1: ta rýže je bez šťávy. No. Tady je možná důležité, jaký typ rýže zvolit na to pečení. Bude to jiný typ než na to italské risotto?
0: To jsem používala třeba klidně basmati.
1: Nebo asi jasmínovou, ta by taky šla?
0: Jasmínovou, tak to používám spíš jako k něčemu jinému a teoreticky je taková kašovitější potom.
1: Mm-hmm, takže ta jasmínová, protože ta se taky tady hodně používá.
0: Určitě, no.
1: Myslím, tu do risotta byste nedávala, ta je spíš jako přílohová rýže.
0: Určitě, asi. Určitě. Já jako když dělám risotto, tak právě používám a stačí mi teda ty perfektní tři italské druhy, takže když chci udělat italské risotto, tak si právě na to nakoupím tu rýži a možnosti jsou, kde si ji koupit, nebo někdo si to přiveze z cest, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Nakoupí si takhle něco dobrého. No a ta basmati rýže je prostě na české risotto úplně fajn.
1: Zatím jsme tady nemluvili o bylinkách. Sůl jste zmiňovala u té italské varianty, asi u české, tu rýži zkrátka trochu osolíme, asi možná můžeme přepepřit, ale co nějaké jiné, které by to mohly nějak ochutit, pozvednout, pokud toto tady vlastně risotto vůbec potřebuje.
0: No, tak Italové také mají rádi bílé risotto s prezzemolo. Prezzemolo je širokolistá petrželka. My Češi jsme na tu kudrnku hodně, já ji mám teda taky ráda, proč by ne, ale dává se hodně třeba nasekané té plocholisté petržele.
1: A proč je lepší do toho risotto ta plocholistá?
0: Ta plocholistá, říká se, že ta kudrnka je taková tvrdší, já si to třeba nemyslím, já si ji pěstuju někde i ve skleníku, mám ji taky takovou jemnou, těžko říct, jo, ale ta plocholistá se používá vlastně všude, že jo, a ve velkém, jo, ve velkých svazcích v té kuchyni, takže Italové mají právě i takové jednoduché risotto, kam právě nasekají hodně té petržele, samozřejmě pak to mantekatují, což jsme si řekli, že je to máslo, a dávají tam ten parmezán. Mm-hmm. A je to taky dobré.
1: Takže vlastně jenom rýže z petrželí a jakou to udělá parádu. Mm. Když je dobrá ta konzistence.
0: Ale je tam to dobré víno.
1: To je pravda.
0: Trošku vína nám vždycky zbyde do té skleničky, takže oni si umí udělat ten požitek. A vystačí si právě s málo surovinama. Mm. A to je podstata tak nějak jako té italské kuchyně, že mají taková ta pravidla a my zase spíš máme takovou tu touhu třeba si trošku přilepšit a dát si tam jako něco jiného víc.
1: Když nám risotto nebo i risotto zbyde, co s tím? Tak o tom budu mluvit se Šárkou Erbškachovou. Po písničce stále máte možnost se ptát na e-mailu a nebo telefonovat 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Posloucháte Kávu čtvrté, kde jinde než na dvojce, Šárka Repškachová, autorka kuchařek, naším dnešním hostem. Připravujeme risotto i samozřejmě tu italskou variantu risotto. To je taková možná pracnější na přípravu ten postup, ale zase jednodušší na ingredience. U toho českého risotta se fantazie meze nekladou, můžeme k rýži asi přidat ledasco, ale zase u toho nemusíme tak dlouho asi stát, protože bereme někdy to naše risotto, jako jak už jsem zmínila na začátku, jídlo, kam můžeme zpracovat i zbytky. Co se stane, nebo co dělat, když nám zbyde ta italská varianta, což si tedy moc nedovedu představit, že by zbylo to vynikající italské krémové risotto, ale když tak, co s tím, dá se to třeba druhý den nějak zpracovat? Je tady i dotaz, jak ohřívat rýži a risotto?
1: Tak v Itálii jsou oblíbené arancíny a to je vlastně pokračování risotta, když to vezmeme. A tak je prostě fajn si udělat z té rýže, dělají se takové koule rýžové, které se obalí a uvnitř jsou plněné třeba ragu, může tam být masové nebo jenom zeleninové, nebo hříbková náplň, nebo se tam může dát nějaký typický sýr. Já jsem viděla takový s gorgonzolou, třeba s ořechy. Opravdu tam se také jako meze nekladou tady tomu. Jo. Jsou to takové koule, jako by to byl takový tenisák. Ale nejsou to jenom koule, můžou to být i homole a prostě arančíny.
0: A v čem se to obalí?
1: Šárku? Může se to obalit v jemné strouhance a pak se to smaží. Takže je potřeba z té rýže udělat takové hutnější to těsto, přidat si tam nějaké to vejce a udělat si prostě takový to těsto, aby nám to hezky drželo. Pak si v dlaní udělám takovou mističku, tu právě naplníme tím schladlým ragú a kouli uzavřem, obalíme ji v jemné strouhance, opečeme.
0: Tohle už nemůže zbýt.
1: Osmažíme.
0: To se musí. No, ale to se musí.
1: Ale jsou specializované obchody, kde právě prodávají jenom ty arančíny, takže přijdete, koupíte si jedno plněné tím, druhé tím, no je to fantastický, mi to přijde. A my zase z rýže můžeme dělat rýžové nákypy, například. A vůbec nemusí být špatné, přidáme spoustu nějakého dobrého ovoce a taky to není špatný zapečení.
0: Tady se ptá posluchačka, jestli jak to má udělat, aby se ta rýže nerozvařila do kaše.
1: A to je právě ten počátek naší debaty, že je důležité, jakou rýži použijeme, kolik má vlastně objemu toho škrobu. S každou rýží se právě může také trošku jinak pracovat. Pokud si koupíte jasmínovou, tak ta má také takovou vlastně jinou konzistenci. Basmati je více taková sypací, pak existují různé perské rýže, tam se ale nebudeme vůbec dostávat. A to je třeba velmi dlouhozrná rýže a ta vyloženě se úplně sype, voní, úplně je to nádhera. A dneska právě máme takovou možnost se trošku na tu rýži zaměřit, trošku si třeba něco o tom zjistit a právě vyzkoušet různé druhy. Takže přiznám se, že mě se jakoby rýže nepřevaří, protože už k tomu přistupuju s tím, že přesně vím, na co kterou chci. Mm-hmm.
0: Pak také existují ty celozrnné varianty rýží. Mm-hmm. Tu byste využila na risotto, anebo ne, protože asi když je tam stále ta slupka, tak se možná ta italská varianta připravuje hůře, nevím.
1: Určitě, ale tak tam se nebudeme právě přibližovat tomu, aby jsme měli risotto vlastně ve stylu al onda, co jsme si řekli, že se nám opravdu jakoby rozlije krásně po talíři, tak to nemůžeme po tady tom druhu rýže chtít. Ale pokud si vaříme zdravou stravu a trváme na tom, že chceme jíst zdravě, tak si prostě uděláme risotto, které nebude splňovat ty limity toho správného italského risotta, ale můžeme si tam všechny ty báječné suroviny dát také. Konzistenci budeme mít trošku jinou, ale tam není řečeno, že to nebude dobré.
0: Co kombinace třeba rýže, risotta, řekněme s luštěninami? Taky to?
1: Jo, také s fazolema jsem viděla různě dělané věci, ale přiznám se, že zase nejsem úplný takový odborník na to, abych si zkoušela každý italský nápad, ale myslím si, že právě v tom se odráží taková vlastně takový ten, jakoby ten nedostatek i v té kuchyni. Bylo trochu rýže, bylo trochu toho, smíchalo se něco s něčím a ono jako samozřejmě vždycky z toho vyjde něco dobrého. Mně například chutná právě připravovaná rýže v Chorvatsku. placku s mangoldem, s česnekem a s citronovou šťávou. A to je prostě, dělá se blitva z brambor, blitva je mangold, tedy chorvatsky, a dělá se právě jako šťouchané brambory s tím sekaným mangoldem. A přesně právě ten mangold a ten pečený česnek a ta citronová šťáva jde použít právě k té rýži. A je to báječná příloha třeba k nějaké pečené rybě nebo rybě na grilu, nebo k masu, pochopitelně i. Ale k té rybě je to takové fresh, tak mě to tak jako docela jde.
0: Jsou tu dotazy i na rýžovár, jestli ho doporučujete na přípravu rýže, tak obecně, Šárko, a potom i třeba na přípravu risotta.
1: Tak na přípravu risotta to jako vůbec teda si neumím ani představit, protože to risotto vyžaduje právě tu vaši pozornost. Vy musíte jako sledovat, co to zrnko dělá. Pro mě teda ten proces přípravy risotta není nic jako dlouhého nebo složitého.
0: Jak to dlouho vlastně trvá, když už
1: no, řekněme, do těch 20 minut se tam dostaneme určitě do kýženého konce, pokud máme horký vývar, všechny ty věci jako připravené. Takže těch 20 minutek bych viděla, že se tam záleží, jaké se dělá množství. Ono se právě také nedělá moc porcí. Mně se stalo v restauraci v Benátkách, že jsem si objednala a samozřejmě tam ale jdete do restaurace, že nespěcháte domů, to není žádná rychlovka. A z kuchyně mi vzkázali, že ano, ale že ještě počkáme, až se ke mně někdo přidruží, protože oni na té pánvi dělají 3 porce. Takže to bylo jako fajn, jo. České risotto si na nás počká, to si sedí na té plotně a prostě si ho nandáme, jak chceme, ale to italské ne. A teď jsem odbočila a zapomněla jsem, o čem jsem se bavila.
0: No, vidíte, o tom rýžovaru.
1: O tom rýžovaru, tak. Já jsem si rýžovar koupila, je to asi měsíc a jako ne, že bych nebyla spokojená, ale nejsem zase tak úplně nadšená. Ale vycházím z toho, že vemte si třeba Vietnamci, předpokládám, že každá vietnamská rodina, která rýži vaří dnes a denně, ten rýžovar má a prostě spoléhá na něj a je z něj nadšená, takže vůbec se to nedá zavrhnout. Myslím si, že je to prostě fajn věc do domácnosti.
0: Šárka Repškachová, foodblogerka, autorka kuchařek, byla dnešním hostem. Rychle to uteklo, jako vždycky. Skoro rychleji než příprava risotta italského. Těším se na příště. Děkuji. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Mějte se také hezky.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Ranní Dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října, 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
3: Totiž v září. Kroměříž září.
4: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
2: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání Dvojky od 14.00.
0: Protože ranní Dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Ruské drony opět útočily na cíle blízko polské hranice. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně zataženo a teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
5: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
4: Zaměstnavatelé mají výhrady k výši schodku. V rozpočtu jim chybí víc peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platů v příštím roce. Rusko znovu zaútočilo drony na cíle blízko polské hranici. Oznámil to premiér Donald Tusk i operační velitelství polských ozbrojených sil. Zasažený byl cíl asi 4 kilometry od hranice. Do vzduchu na východě Polska také vzlétly polské stíhačky. Ty preventivně dohlížely na bezpečnost polského vzdušného prostoru.
6: Velmi blízko polské hranice, nedaleko Jahodina, tedy blízko do Rohusku, znovu zaútočili, pravděpodobně na benzínovou stanici. Byl to masivní výbuch a vystartovali také naše vojenské letouny.
7: Řekl k ruskému dronovému útoku na západní Ukrajinu polský premiér Donald Tusk. Kvůli ruskému útoku dostali obyvatelé Lublinského a Podkarpatského vojvodství upozornění o činnosti polského letectva. V oblastech blízko hranic také zněly sirény. Jedná se o druhý podobný incident v krátké době. V neděli ruské proudové drony zasáhly blízko hranic s polským lokomotivu, vlaku a čerpací stanici. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot nebo hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelů v hlas. Upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
8: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo. Během dne se na severozápadě lokálně objeví déšť nebo přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty od 18 do 23 stupňů, na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále velmi silný provoz od sjezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce na 24. se osobním autem zdržíte půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je fronta kamionů už za velkou bíteší. Kolem kilometru 163 brzdí také osobní auta v levém pruhu. Za devíti kříži se kolona rozjede, další je pak od sjezdu na Rosice z kilometru 178 do zúžení u D2 a je to až na půl hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
9: 17. září jsou pro vás připraveny další příběhy z kalendáře a přestože by mohla být doma slavit narozeniny dcery, je se mnou ve studiu Jitka Novotná.
10: A je tady také můj milý a pozorný kolega Jan Kovařík. Dobrý den.
9: Zdravíme vás oba dva a nabízíme téma, které slibuje notnou dávku tajemna.
10: Ale nejen tajemna, také něco málo moudrých slov a myšlenek.
9: No zkrátka uvidíme, kam nás povídání o jedné významné osobnosti zavede.
10: Nejprve ovšem budeme muset její identitu zahalit do tří indicí, aby ji mohli naši posluchači, jak velí tradice tohoto pořadu, postupně odhalit.
9: A popravdě řečeno, dnes to bude úkol nelehký. Všechny indicie, které mě napadají, jsou totiž natolik jednoznačné, že každá další by byla zbytečná.
10: Asi tuším, která indicie tě napadla jako první, tak ti zkusím nabídnout méně jednoznačnou alternativu, což takhle jméno Josef.
9: No ale to je vlastně dobrý nápad, to by šlo. Tak já v podobném duchu přidám indicii Lvíče.
10: A do třetice napovíme tajemně znějícím slovem Maharal.
9: Tak co, už víte, kdo bude hrdinou dnešních příběhů z kalendáře?
10: Pokud ano, asi také tušíte, že nás čeká zajímavá hodinka.
9: A pokud ne, tak vězte, že nás opravdu čeká. Hned, jak za malou chvíli, odhalíme jméno našeho hrdiny.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Honzo, když už jsme jen krůček od odhalení jména dnešního hrdiny, docela by mě zajímalo, jestli jsem správně odtušila, jaké by byly ty tvé jednoznačné indicie.
1: No, já myslím, že je to úplně jasné. Jako první mě napadl golem, potom rabín.
0: Ano.
1: A ještě lev.
0: Tak to jsem si myslela. Teď už ale nezbývá, než vysvětlit ony méně jednoznačné nápovědy.
1: Máš naprostou pravdu. Pojďme na to. Slavný pražský golem měl podle pověsti dostat jméno Josef, aby nikdo nepovolaný nevěděl, že je to, řekněme, bytost umělá.
0: Místo lva máme lvíče, zatímco lev by totiž vedl myšlenky příliš jasně ke jménu lev. Lvíče, malý lev, je úzce spojeno se jménem Jehuda. To pochází od jména Juda, což byl praotec nejvýznačnějšího izraelského kmene Juda. A jelikož ten má jako svůj symbol lva, pak tedy syn kmene Juda je lvíče.
1: No, je to sice poněkud složité, ale pochopitelné. O ním lvíčetem z kmene Juda, o kterém vám chceme dnes vyprávět, nebude nikdo jiný než Rabbi Lev, tedy přesněji Jehuda Lev ben Becalel.
0: Známý též jako Maharal. Tajuplné slovo je vytvořené z počátečních písmen hebrejského Morenu Haraf Lev, náš učitel Rabbi Lev.
1: A to je vlastně velmi blízké slovu rabín, které, jak už jsem se byl přiznal, mi vytanulo na mysli mezi prvními.
0: V dnešních příbězích z kalendáře si trochu přiblížíme život tohoto moudrého pražského rabína, který byl jedním z nejvýznamnějších židovských náboženských myslitelů přelomu 16. a 17. století, a to v celoevropském měřítku.
1: Budeme samozřejmě vycházet z historických pramenů, ale byla by velká škoda vynechat mnohé pověsti, které se o něm tradují.
0: A rozhodně to není jen ta o golemovi.
1: A víš ty, na co teď myslím?
0: No, nevím.
1: My si Rabbiho Léva představujeme jako moudrého starce s plnovousem, ale sakra, promiňte mi to slovo, vždyť on musel být taky malým klukem.
0: Ano, a bylo by velmi pěkné podívat se na Jehudovo dětství. Bohužel, tedy Hospodinu, žel? O tom mnoho nevíme. Není jisté ani to, kdy a kde se Rabbi Lev narodil.
1: Pravděpodobně to bylo někdy kolem roku 1525. Některé zdroje ovšem uvádějí rok 1512.
0: Sám Jehuda o místě svého narození nikdy veřejně nemluvil. Víme však, že jeho bratr Chaim se narodil v Poznani. Snad tedy lze předpokládat, že Jehuda se narodil tamtéž.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce rádi věnujeme asi nejslavnějšímu pražskému rabínovi.
1: Tak mě, Honzo, napadá, že když už s určitostí nevíme nic o narození a dětství rabího Léva, mělo by být známé aspoň něco o jeho studiu, ne?
0: Ani to ne, milá kolegyně. Říká se dokonce, že veškeré moudrosti a vzdělanosti dosáhl samostudiem.
1: Jenomže jako rabín musel být přeci vyučen u jiného rabína.
0: Přesně tak, jak říkáš. A proto se předpokládá, že sice nestudoval sám, ale s principy výuky svých učitelů nesouhlasil a tak je v žádném ze svých textů nezmiňoval.
1: Tak to je bratelné, řekněme. Pojďme se tedy podívat na něco, o čem máme ze zdrojů jasno. Třeba na manželství rabího Léva.
0: Nechci tě zklamat, ale ani tím si příliš nepomůžeme.
1: Jak to? S jistotou víme minimálně to, že rabí Lév měl ženu Perl, s níž je i pohřben.
0: No to sice ano, ale nevíme, zda byla jeho jedinou ženou, tedy přesněji zda byla jeho první ženou.
1: A co ten příběh, jak si měl vzít dceru bohatého pražského obchodníka, který však náhle schudl a tak ze sňatku sešlo, ale nesešlo z lásky.
0: Já vím, ty myslíš ten příběh, jak si ona posléze založila pekařství, aby rodinu uživila, v krámku se ale mihnul tajemný muž, který na svůj meč nabodl chléb a nesl ho pryč nezaplacený. Následoval dívčin pláč, který zloděje obměkčil a za chleba jí dal kus vzácného sukna. No a to nebylo vše. V té darované látce dívka prý našla zlaťáky a konečně byla svatba.
1: Láska tak došla svého naplnění. K tomu máme doloženo, že si 32-letý Jehuda vzal 28-letou Perl.
0: A to je právě to zvláštní. Já to zkusím vysvětlit. Sám rabí Lév byl přísným zastáncem pravidla, že muž se má oženit v 18, nejpozději pak ve 20 letech. Můj první sňatek by se mu líbil. A že by sám on se svým prvním sňatkem čekal až do 32?
1: Dobrá, takže možná existovala nějaká první manželka, o které nic nevíme, a teprve poté Perl, na kterou si musel pár dalších let počkat.
0: Spekulace je to celkem trefná, jenže dochované historické prameny nic takového nepotvrzují. A dokonce ani o Perl samotné toho moc nevíme. Její jméno se v dochovaných matričních záznamech pražské židovské obce nevyskytuje, takže mohla, nebo možná musela, do Prahy přijít odjinud.
1: O mnoho lépe na tom nebudeme, ani když se pokusíme spočítat Lévovi děti. Je to dáno tím, že nejvíce biografických zmínek máme od Lévova životopisce Meira Perelse, který zjevně mnoho skutečností z Maharalova života záměrně překroutil, anebo dokonce zamlčel.

0: Do dějin vstoupil Jehuda Lev Becalel, známý více jako rabi Lev, především jako náboženský myslitel, učenec a moudrý rabín.
1: Nejprve působil na Moravě, ale nevíme v jakém městě.
0: Několikrát mu uniklo zvolení pražským rabínem, což byla pozice, o kterou nesmírně usiloval.
1: Za to byl vrchním rabínem města Poznaň a také rabínem jedné z nejvýznamnějších židovských oblastí v Polsku, kterou byla Velkopolská říše.
0: A nakonec se stal rabínem i v Praze, kde se ještě předtím odehrálo jeho slavné setkání s císařem Rudolfem II.
1: Pověsti vyprávějí, jak si měl Jehuda ben Becalel získat audienci tím, že na Karlově mostě zastoupil cestu císařskému kočáru. Kočár se rychle přibližoval, ale Jehuda se ani nehnul. Když po něm lidé začali házet kamením, aby ho zahnali, on kameny prý měnil v růže, které mu dopadaly k nohám.
0: Jehuda chtěl s císařem pravděpodobně probrat důležité otázky bezpečnosti židů v Praze, a to včetně bezpečnosti významných židovských myslitelů, kteří do Prahy přicházeli ze Španělska či Portugalska, odkud byli vyhnáni. Takže šlo také o to, aby je a s nimi i celou pražskou židovskou obec nečekal stejný osud.
1: Nicméně lze se dočíst i to, že císař si Leva pozval sám, nebo snad dokonce přišel k němu domů. Podle této verze byl důvodem císařské návštěvy zájem o kabalu, v níž se Lev dobře vyznal.
0: Vypráví se, že Jehuda ale také ctil pravidla, podle kterých správný kabalista nesmí nezasvěcenému nic prozradit. Přeci jen šlo o starou židovskou mystickou tradici, která vysvětluje podstatu světa, Boha i člověka, a jako taková není pro každého.
1: No tak upřímně, on Rudolf II. Jen tak někdo a navíc úplně nezasvěcený nebyl. Ostatně nebyl ani prvním v rodu Habsburků, kdo se o kabalu zajímal. Už jeho děd Ferdinand I. podporoval hebraistická studia ve Vídni.
0: Takže by si ti dva naopak chtěli ujasnit nějaké detaily? Třeba zásadní rozepři mezi alchymií a kabalou, kde kabala považuje za hlavní kov stříbro, zatímco alchymie zlato?
1: Kdo ví. Ať už se bavili o čemkoliv, k té schůzce mělo dojít v únoru roku 1592. Lev údajně s císařem setrval v přátelském rozhovoru. Alespoň tak se to píše v publikaci Židovského muzea Cesta života rabi Jehudy Leva ben Becalel.
0: Ovšem, pověsti hovoří jinak.
1: Počkej, císař chtěl golema?
0: Ale kde pak? To je naše představa ovlivněná filmem Císařův pekař, Pekařův císař. Nicméně Lev měl císaři ukázat cosi spektakulárního.
1: Já už vím, císař chtěl prý spatřit starozákonní proroky a Lev ho varoval, že se při seanci nesmí byt jen pousmát.
0: A tak se před císařem promenovala zjevení proroků. Panovníkovi to zjevně přišlo více vtipné než zajímavé, a tak se začal smát, až se za břicho popadal.
1: Lev se rozlobil, že císař pravidlo nedodržel, prudce zvedl ruce a nechal strop místnosti klesat pomalu dolů. Zastavil jej až těsně nad císařovou hlavou.

0: Zase jednou posloucháte příběhy z kalendáře, které čelí nejednoznačnosti a neúplnosti historických zdrojů o svém hrdinovi. Jisté je, že Jehuda Lev ben Becalel zemřel 17. září roku 1609, podle židovského kalendáře 18. Elulu 5369, a proto vám o něm vyprávíme právě dnes. Značná potíž je také v tom, že o této významné až legendární postavě se sice dochovalo mnoho zpráv, ale je složité oddělit zrno od plev. Ale snažíme se. A tak jsme alespoň prozatím probrali Jehudovy rabínské začátky, jeho manželství s o 4 roky mladší Perl a také jednu mýty opředenou schůzku, ke které snad došlo roku 1592. Tehdy se setkali náš hrdina a jeden z nejsvéráznějších panovníků, který kdy sídlil na Pražském hradě, tedy císař Rudolf II.
1: Pražské židovské město, to je mimořádně zajímavá a turisticky přitažlivá čtvrt v samotném srdci metropole, navzdory nemilosrdnému zásahu ze sklonku 19. století. Jestli pak tam najdeme v tomto našem putování nějaké hmatatelné stopy po životě hrdiny příběhu z kalendáře Rabiho Léva. Ať už se je podaří objevit, anebo budeme muset dále zapojit fantazii, věřím, že se dobereme atmosféry, která vládla při jeho kázáních i dalších důležitých aktivitách. Vedle těchto obrazů pochopitelně oživíme v našem vyprávění Goléma a přidáme pár dalších legend. Také se k tomu dozvíte, proč se 92. žalm, oslava stvoření a Boha jako dárce odpočinku, čte během šábesu hned dvakrát.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
4: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
3: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
4: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád ji deptaly obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
3: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
2: Každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na dvojce.

0: Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře je Jehuda ben Becalel, většině posluchačů známější spíš jako Rabbi Lev.
1: Ano, tohle označení se vám jistě vybaví okamžitě a hned k tomu i označení pražský rabín. Jenomže tím byl Jehuda až na sklonku svého života. Každopádně to bylo působení, které se dodnes v dobrém připomíná.
0: Vedle již zmíněného setkání s císařem slavil Jehuda úspěchy i uvnitř své obce. Například se mu povedlo přesvědčit bohatého primase a bankéře Mordechaje Majzla, aby nově vystavěnou Majzlovu synagogu věnoval pražské židovské obci. Majzl totiž jinak většinu svého majetku věnoval polské židovské komunitě.
1: Vedle takových úspěchů existují i zmínky opačného vyznění, třeba ta, že rabi měl být vězněn. Nacházíme ji však pouze v legendě, která vznikla pravděpodobně až v 19. století.
0: A za co měl podle té legendy skončit ve vězení?
1: Dva prostí Pražané ho prý falešně obvinili ze zneužívání magie. Jiná verze vypráví, že se dostal do konfliktu s vrchností, když hájil zájmy pražské židovské obce, což vzhledem k pověsti rabiho Léva zní nepoměrně věrohodněji.
0: No a nejvěrohodnější asi bude to, že celé je to jen výmysl. Rabi vězněn nebyl a po celou dobu byl v bezpečí svého domu.
1: Škoda, že alespoň dům rabiho Léva nám nezůstal jako svědek jeho působení. Vzhledem ke zničení významného počtu domů starého židovského města pražského v rámci asanace na přelomu 19. a 20. století už totiž nestojí. Ale až do zboření měl být označen znakem lva, který dnes najdeme v muzeu hlavního města Prahy. Právě to byl dům, do něhož měl podle jedné z verzí přijít za Lévem císař Rudolf II. V doprovodu slavného hvězdáře Tycha de Brahe.
0: A poslyš, víme alespoň, kde přesně ten dům stál?
1: Podle všeho na hlavní třídě, tedy v oblasti dnešní Široké ulice. Takto koupy domu upřesňují městské knihy z roku 1581. Dům mezi domy Judy Impresora a Zalmana Šenkýře, oboustranně ležící.
0: No a hned je to jasnější. Tak se raději vraťme k samotnému působení Léva jako rabího. Jaký byl?
1: Ve své funkci rabína, předsedajícího židovskému náboženskému soudu, si počínal přísně a spravedlivě. Ve svých kázáních ve staronové synagoze prosazoval pomoc chudým a obnovu duchovního života. Kázal o projevování úcty učencům proti narušování bohoslužeb světským tlacháním. Součástí jednoho z kázání byla i kladba proti lidem, kteří používají nadávku nadler, osočující z nemanželského původu.
0: Tak jako po celý život i v době svého pražského rabinátu hodně učil. Založil a vedl talmudistickou školu v pražském židovském getu a samozřejmě také hodně psal. Z této závěrečné etapy jeho života pocházejí spisy jako Studna exilu, Vítězství Izraele či Nádhera Izraele.
1: Už z názvů těchto děl možná tušíte, proč někteří považují Léva za jednoho z předchůdců sionismu. Ale na podrobnější vyložení takové teorie tady nemáme dostatek času. Zvláště, když v tom nejsou jednotní ani sami židovští badatelé.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Je nejvyšší čas povyprávět si slíbené pověsti o rabi Lévovi. A začít nemůžeme pochopitelně jinak, než litou o golemovi.
1: No ano, já nejsem proti, ale upozorňuji, že tím se zase dostáváme do oblasti domněnek.
0: Ale tak dejte pokoj. Já chápu, že nám chybí důkaz, že rabi Lév golema vůbec stvořil.
1: Co víc, chybí nám dokonce důkaz, že to byť jen zamýšlel nebo zkoušel.
0: Dobře, začněme pozvolně a obezřetně. Pojďme se podívat na to, kdo nebo snad co golem jako takový byl.
1: Výborný nápad. V kabalistické tradici jde o uměle vytvořenou bytost bez duše, která plní příkazy svého tvůrce. A jelikož jeho tvůrcem není sám velký stvořitel Bůh, je golem pochopitelně nedokonalý.
0: Oživuje se vložením pergamenu se svatým jménem do úst anebo napsáním slova emet, tedy pravda, na jeho čelo.
1: Samotné slovo golem znamená něco beztvarého, nehotového, nedokončeného, anebo taky zárodek či embryo.
0: Výborně. A jak tedy s tímto nehotovým zárodkem souvisí rabi Lév?
1: No, stvoření golema připsali Lévovi legendy až v 19. století. Patrně proto, že byl velkým mystikem a znalcem kabaly.
0: Navíc žil v éře Rudolfa II. V éře proslulé zájmem o alchymii, astrologii, okultní vědy, mystiku a samozřejmě už zmíněnou kabalu a cokoliv s ní spojené.
1: A tak podle pověstí měl rabi stvořit golema, tedy vlastně Josefa, z hlíny vltavských břehů, a to především jako ochránce židovského města pražského.
0: Golem svého tvůrce bezmezně poslouchal, jen v pátek, tedy o židovském šábesu, získával ještě větší sílu a rabi ho na tento čas raději zbavoval života.
1: Jednou ovšem zapomněl. Zpráva o tom, jak golem rozbíjí věci a ohrožuje lidi, rabiho Léva zastihla uprostřed předčítání 92. žalmu. Jehož čtení se podle tradice nesmí přerušit.
0: Rabi předčítání přerušil, golema uklidnil, vrátil se a začal je žalmem znovu.
1: Od té doby se prý 92. žalm ve Staronové synagoze čte vždycky dvakrát.

0: příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, bychom rádi ještě připomněli, že pověsti hovoří o našem hrdinovi, rabim Lévovi, také jako o skvělém soudci. Ostatně byla to jedna z jeho hlavních funkcí v rámci židovské obce.
1: K tomu však nepoužíval kouzla, ale vedle moudrosti hlavně svou morální autoritu a sílu osobnosti.
0: Když se dva sousedé přeli o hranici pozemků, přiložil prý rabi ruku k zemi a pravil, ať půda sama ukáže pravdu.
1: Půda samozřejmě nic neřekla, ale pod silou okamžiku a rabínova pohledu se rozmluvil podvodný soused. Jindy odhalil rabi křivé svědectví slovy: tvé oči říkají jinou pravdu než tvá ústa. A svědek se přiznal ke lži.
0: Nicméně podle pověsti rabi Lév dokázal použít i kouzla. Jednou za ním přišel jistý nafoukaný šlechtic a vynucoval si zasvěcení do magie.
1: Rabi mu řekl, že by musel být bez jediné viny, jinak se magie obrátí proti němu. Šlechtic však trval na tom, že žádnou vinu nenese a chce být zasvěcen.
0: V tu chvíli se před mužem zjevil přízrak jeho sestry a sestřiny dcery, které údajně zahynuly právě kvůli jeho hamižnosti. Šlechtice to pochopitelně vyděsilo a rabi Lév klidně pravil, že se jednalo o pouhé varování.
1: Legendy se vyprávějí i o smrti rabiho Léva. Ostatně měl se dožít na svou dobu neuvěřitelných 84 let.
0: Smrti prý dokázal velmi dlouho unikat. Údajně ji totiž potkal na hřbitově se seznamem těch, které si již brzy odvede. A na prvním místě bylo právě Jehudovo jméno.
1: Seznam jí vzal a smrt ho začala pronásledovat v mnoha podobách. Rabi si ovšem sestavil stroječek, který ho před smrtí varoval.
0: Ačkoliv smrt přicházela v různých podobách, stroječek ji pokaždé odhalil.
1: Jenomže pak se schovala do růže, kterou rabi mu přinesla vnučka. Dojatý rabi si k růži přičichl a nádech sladce mámivé vůně byl jeho posledním.
0: I když, jak se to vezme, říká se, že vlastně skutečně nezemřel. Údajně sedí ve své hrobce na starém židovském hřbitově a čte stále další a další knihy. A také lístečky s přáními, které mu lidé pokládají na náhrobek. A ta nejvroucnější z nich pak prý pomáhá naplnit.
1: Údajně tomu tak bude do chvíle, kdy za ním přijde neznámý mladík a ohlásí: velký rabi, otázka je vyřešena. Teprve tehdy se s povzdechem rozpadne v prach, stejně jako kdysi jeho golem.
0: Ovšem, o jaké otázce v tu chvíli bude řeč, to je tedy otázka.

0: Dnešní vyprávění, které jeho autor, scénárista Filip Jan Zvolský, zasvětil osobnosti legendárního tvůrce Golema, tedy rabínovi Jehudovi Levovi ben Becalel, je u konce. V duchu kabalistické moudrosti bylo plné tajemství a nejednoznačnosti.
1: Jak to myslíš?
0: No, přece tak, že kabalističtí myslitelé často, když něco odkrývají, zároveň to zahalují.
1: To je pravda, ale nějaké moudro na závěr snad odhalit můžeme, aniž bychom ho, jak říkáš, zahalovali tajemstvím.
0: Tak jistě můžeme, vždyť rabí Lev zanechal mnoho ponaučení.
1: Proto si od bájného tvůrce Golema zvolíme jeho citát o Adamovi. Ostatně i ten měl být stvořen z hlíny.
0: Citát zní takto. Adam nezhřešil proto, že byl slabý, ale proto, že chtěl být silnější, než mu bylo určeno.
1: Podle rabího Léva, tedy Maharala, tak nebyl hlavním hříchem samotný čin, ale narušení řádu, které šlo s takovým činem ruku v ruce.
0: A víte, co je zajímavé? Že právě tímto narušením řádu se podle Léva člověk povznesl nad zvířata i nad anděly, protože ti nemají svobodnou vůli a pouze naplňují vůli stvořitele.
1: A touto dosti zavazující představou, že totiž jsme my lidé nad zvířaty i anděli, se s vámi pro dnešek rozloučíme.
0: Díky za čas a vaši posluchačskou věrnost, kterou se trvale projevujete příběhům z kalendáře, budeme se snažit, abychom vás nadchli i nějakým příštím tématem.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Český rozhlas uvádí Tobogán.
2: V přímém přenosu budeme vysílat z vršovického divadla Mana. Dorazí Libuše Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Karmen Majerová, Petr Kostka, Hynek Bočan, Jiří Stivín nebo Marie Putnerová. A důvod? 80. narozeniny s námi bude slavit Daniela Kolářová.
1: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. Podle premiéra Babiše musí Evropa a Spojené státy dostat ruského a ukrajinského prezidenta k jednacímu stolu. Zítra bude polojasno až oblačno v Čechách, přechodně zataženo, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
5: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
6: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
5: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
7: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
5: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
4: Evropa spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na pražském obranném summitu. Válka na Ukrajině podle něj nepředstavuje jen vojenskou krizi, negativně také dopadá na světovou ekonomiku.
8: Současný svět podle Babiše nemíří k bezpečí, ale ke třetí světové válce. Evropa podle něj nemůže nečinně přihlížet, ale musí přinutit ruského a ukrajinského prezidenta, aby usedli k jednacímu stolu. Andrej Babiš z hnutí ANO vystoupil na úvod třetího ročníku pražského obranného summitu, který do metropole přivedl 250 vrcholných politických i vojenských představitelů, a to včetně polského, švédského nebo rakouského ministra obrany. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Policie v Německu zadržela Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství s tím, že se muž hlásil k ideologii teroristické organizace Islámský stát. Útok měl plánovat už minulý rok na jaře, ještě s další neupřesněnou osobou. Obstaral si proto střelnou zbraň. Německá policie muže podezřívá z pokusu o založení teroristické skupiny a tvrdí, že cílem bylo zabíjet lidi, které Iráčan považoval za nevěřící. Cenu Thálie pro umělkyni do 33 let dnes převzala herečka Simona Levandovská. Herecká asociace zároveň zveřejnila nominace na letošní ročník a oznámila laureáty cen za celoživotní umělecké mistrovství. Celkem herecká asociace letos udělí 20 cen Thálie. Slavnostní večer se uskuteční 3. října v Pražském národním divadle.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až oblačno v Čechách, přechodně zataženo, během dne se na severozápadě objeví lokálně déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 jsou kolony za Prahou směrem do Brna. Jedou z okruhu z kilometru 11 na 24 půl hodiny. Před Brnem je pak nesouvislá fronta z Prahy za Velkou Bíteší na kilometru 163. Za devítí kříži se osobní auta rozjedou, znovu pak popojíždí od Kývalky z kilometru 182 až půl hodiny před sjezd k výstavišti. Ucpaná je Praha, kolony jedou z D5 od Loděnice na Pražský okruh k Ořechu. Na jižní spojce jsou fronty od magistrály za Europark i k Mrázovce. Ucpané je široké okolí Blanky v Troji a mostu Barikádníků. To byly zprávy.
0: Český rozhlas 2.
9: Rádio, které vás baví.

0: nemoci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Svůj příběh přijde vyprávět paní Lucie. Při pravidelné kontrole u gynekoložky přišlo podezření na rakovinu dělohy. Její cestu zpátky ke kvalitnímu životu jí poskytla novinková laparoskopická operace bez jizev na břiše. I o ní bude řeč. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Jan Dvořák a jsem lékařem kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Moderní miniinvazivní technika je spojena s menší pooperační bolestí, kratší hospitalizací a hlavně rychlejším návratem pacientky do běžného života.
2: Pane doktore, vítejte.
3: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
2: A já děkuji za to, že jste ho přijal. Začněme prosím dnes vysvětlením diagnózy karcinom dělohy. O jaké onemocnění jde?
3: Tak nádor těla děložního, neboli vlastně takzvaný endometriální karcinom, je nádor, který vzniká z výstelky dutiny děložní, takzvaného endometria. Je potřeba ho hlavně nezaměňovat s nádorem hrdla děložního, což je onemocnění, které vzniká ze čípku dělohy.
2: Já děkuji za to do vysvětlení. Když se podíváme do řeči statistik, jak častý takový výskyt je?
3: V České republice v roce 2022 toto onemocnění mělo 2000 žen. Toto onemocnění je zdle dostupných dat spíše na vzestupu v české populaci.
2: Čím to je?
3: Je to dáno samozřejmě delším dožitím české populace a samozřejmě kumulací rizikových faktorů.
2: Dá se označit někdo jako riziková skupina pro tento typ onemocnění?
3: Jsou to pacientky, které trpí například obezitou po vysokém postmenopauzálním věku a i pacientky, které mají genetickou mutaci, například Lynchův syndrom, což je vlastně onemocnění, které je spojováno s vysokým rizikem nádoru tlustého střeva a právě dělohy, ale jsou to i pacientky, které trpí takzvanými anovulačními cykly, což jsou pacientky, které mají nepravidelnou menstruaci. A z lékařského hlediska, které můžeme vlastně označit jako rizikové faktory, je podávání čistého estrogenu u pacientek s dělohou.
2: Pane doktore, jak to poznáme? Vlastně jsou nějaké, řekněme, upozornění od našeho těla, že naše tělo je touhle diagnózou zatíženo?
3: Tak, nejčastěji se setkáme s tím, že pacientka přijde s krvácením v postmenopauzálním věku, kdy každé takovéhle krvácení je významný vykřičník, který vlastně by měl gynekolog vždycky řešit a pacientku by měl vždycky dovést do ambulance právě na kontrolu, protože může se jednat i o benigní krvácení z jiného důvodu, například ze zánětu, ale je tam i nemalá šance, že se může jednat právě o krvácení způsobené nádorem. Ale samozřejmě jsou i bezpříznakové možnosti tohoto onemocnění, kdy vlastně pacientku nemusí přivést do ambulance nic a nejde se to pouze při náhodné kontrole.
2: My si dnes budeme mimo jiné povídat o novinkové možnosti laparoskopické operace dělohy. Mimochodem, tu od letošního roku jako první v České republice provádíte právě u vás na vaší klinice. V čem je pro pacientky přínosná, v čem je jiná?
3: Tak, je to vlastně operace takzvanou technikou V-notes, což vlastně vychází z anglické zkratky, která volně přeložena znamená operace přes přirozené tělní otvory. A je to vlastně operace, která kombinuje právě již dva zaběhlé způsoby, takzvanou laparoskopii, kdy pomocí nástrojů a kamery operujeme v dutině břišní, a právě vaginální operace, kdy bez působení jizvy na břiše se vlastně operuje tedy na děloze či v malé pánvi. A tato technika obě vlastně přístupy kombinuje. Máme možnost vlastně operovat přes přirozené otvory bez právě jakéhokoliv zásahu do stěny břišní a právě ale máme vysokou přehlednost a možnost operovat mnohem větší nálezy díky kamerovému zvětšení a laparoskopickým nástrojům.
2: Za chvíli vám představím Lucii. Té byl karcinom dělohy diagnostikován. Ještě předtím si připomeňme základní body k prevenci tohoto onemocnění. Ta spočívá v udržování zdravé hmotnosti, zdravém životním stylu a užívání kombinované hormonální antikoncepce. Klíčem k včasnému odhalení je každoroční preventivní gynekologická prohlídka, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je Lucie.
4: Jestli bude u mě nová metoda úspěšná, jsem nevěděla ještě v momentě, kdy jsem šla na operační sál. To, že to dobře dopadlo, jsem se dozvěděla až po probuzení z narkózy.
2: Lucie, vítejte.
4: Dobrý den.
2: Já jsem moc ráda, že jste přijala dnes moje pozvání. Musím říct, že naproti mě ve studiu sedí novinářka, spisovatelka, naše bývalá kolegyně z Českého rozhlasu, paní Lucie Weissová. Jak je vám po tak dlouhé době tady v rozhlase?
4: Je to zajímavé, ráda na to vzpomínám, takže už jsem potkala několik kolegů. Je to hezké tady zase být.
2: Byla jste někdy jako respondent v Českém rozhlase?
4: Ano, taky jsem byla už někdy.
2: Ale vím, že u nás v pořadu Moci bez nemoci, a to ťukám, a také samozřejmě přinášíte naděje plný příběh. Je to poprvé, pověste, patříte k ženám, které dbají na preventivní gynekologické prohlídky?
4: Ano, musím se pochlubit, že ano. A dobře jsem udělala, protože právě jak pan doktor říkal, že některé ženy mají příznaky, některé ne, já jsem žádné příznaky neměla, bylo mi dobře, nic mi nebylo, ale šla jsem na preventivní gynekologickou prohlídku.
2: Což je velmi důležité upozornění pro nás, pro všechny, že někdy ten screening je život zachraňující. S jakým výsledkem tehdy ta preventivní prohlídka?
4: Moje gynekoložka, paní doktorka Pekařová, je velmi pečlivá. A ona tam nic neviděla, ale nebyla si jistá. A tak mě poslala ještě na jedno vyšetření ultrazvukové kapolináři do nemocnice, kde ani tam nic neviděli. A proto mě poslali na takovou malou operaci, které se říká hysteroskopie. Pan doktor mě opraví, jestli je to špatně. Ne, je to dobře. A tam pomocí kamery se podívali a vzali mi zřejmě kus tkáně a tu poslali na rozbor.
2: Tam se dostáváme tedy na nějaké histologické vyšetření, ještě si to všechno dovysvětlíme, ale vraťme se zpátky na začátek. Pane doktore, znamená to, že mnohdy je tedy tato diagnóza bezpříznaková, jak jsme se už dozvěděli, čím to je?
3: Je to tím, že ten nádor je vlastně v tak raném stádiu, kdy ještě se neprojeví právě tím abnormálním krvácením, ale už samozřejmě tam ty změněné buňky jsou, množí se a už můžeme například na ultrazvuku vyjádřit podezření, že tam něco může růst. A v ten moment následuje právě nějaký postup, buď kontrolní ultrazvuk s odstupem, zdali to opravdu se zvyšuje, to endometrium, zdali se tam ty buňky množí, a nebo právě se dělá nějaký intervenční zákrok, ať už takzvaná kyretáž klasická, anebo se vám právě koukne optikou, kamerou do dutiny děložní, odber se cílený vzorek, takzvaná hysteroskopie.
2: My jsme tady v příběhu Lucie na začátku slyšeli to, že chodila pravidelně na gynekologické prohlídky a že to jí vlastně přineslo bonus v tom, že to dobře dopadlo. Ptám se na to proto, že v pořadu Moci bez nemoci častokrát slýcháme, že ta včasnost záchytu a také včasnost léčby anebo mnohých řešení je život zachraňující. Je to i v souvislosti s touto diagnózou?
3: Je to tak a v České republice naštěstí se většina těch případů chytí v raném stádiu, což samozřejmě je velice důležité a velmi dobré pro naše pacienty, ale bohužel na toto onemocnění neexistuje žádný oficiální screeningový program. Je to pouze při rutinním ultrazvukovém vyšetření, může být vysloveno podezření, že se tam něco děje a z toho rezultují nějaké další právě postupy.
2: Poprosím vás také o komentář toho postupu, protože Lucie říkala, že byla na té pravidelné prohlídce, paní doktorce se něco nezdálo, bylo další do vyšetření, posléze odebrání vzorku, histologie, co nás ženy čeká v takovém případě a proč takový postup?
3: Tady ten postup byl zvolen, protože vlastně ten výsledek byl nejednoznačný v ten moment a proto se rozhodlo na vyšším pracovišti, kde je vlastně specialista ultrazvukový, který kontroluje ten ultrazvuk, tak vlastně se podíval, řekl, že jemu se to také úplně nezdá, ale že to ještě nesplňuje ty parametry toho, aby se dalo jasně vyslovit podezření na nádor, a poté vlastně rezultuje tedy nějaké odebrání vzorku z toho nádoru a v tomto případě to byla vlastně hysteroskopie jakožto cílená metoda.
2: Vysvětlete tu metodu, prosím.
3: Je to vlastně zákrok, který je v dnešní době možno dělat i v ambulantním prostředí. Bez nutnosti anestezie se tam vlastně podíváte nůčkou kamerou, ale samozřejmě to je otázka na daném pracovišti, s čím má lepší zkušenosti a jaký je ten nález, zda to dělá v narkóze nebo ne. A odebere se cíleně kamerou drobnými kleštičkami vlastně vzorek té tkáně, který se odešle na histologické zpracování.
2: Vy hovoříte o histologickém zpracování, to znamená při odebrání vzorku, co zjišťujete? Jak vlastně probíhá ta histologie?
3: Vzorek se vlastně pošle zalitý formulem, pošle se na histologické zpracování na patologický ústav náš, kde vlastně patolog zkoumá pod mikroskopem, vlastně pod barvením, jaké buňky tam jsou, co tam vlastně, z čeho to bylo složeno, a hlavně v případě, že je tam vyjádření podezření, že se jednalo o nádorové hmoty, tak i provádí takzvané imunohistologické vyšetření, které vlastně přímo jasně barví, zobrazuje určité receptory, které vlastně v tom nádoru jsou typické, a podle toho se určuje druh a právě jaký subtyp toho nádoru to je.
2: A následně možná i různé způsoby řešení, k tomu se ještě dostaneme. Lucie, s jakým výsledkem byla ta histologie a vlastně jaký další postup vám lékaři navrhli, jak vám ho vysvětlili?
5: No, já jsem se trochu cítila jako na houpačce, protože to byla vždycky dobrá zpráva, špatná zpráva. To, že jsem šla na to vyšetření do nemocnice, tomu jsem nepřikládala žádný význam. Paní doktorka to neviděla jasně, tak mě tam prostě poslala, ono se to už nestalo poprvé. Tehdy se nic nedělo, řekli, že tam nic nemám, takže jsem si nedělala vůbec žádné starosti. Když jsem byla na té hysteroskopii, tak jsem taky si nedělala žádné starosti do té chvíle, než mi přišel telefonát z nemocnice, že se tam něco našlo a že musím jít tedy na zákrok. A to jsem pochopila, že jsou tam samozřejmě nějaké rakovinové buňky a že to není dobré. V zápětí jsem ovšem zas dostala dobrou zprávu, že právě díky tomu včasnému záchytu je to v úplně rané fázi a že se tedy nemusím ničeho bát, že vlastně to asi nebude žádný problém. No, tak takhle to vlastně vypadalo, domluvili jsme si termín té hysterektomie a já jsem na ní šla.
2: My jsme se dostali vlastně k tomu samotnému zákroku, hysterektomii. No, jaký zákrok, kde vlastně co vyřeší v tu chvíli, že nám s takovou diagnózou?
3: Tak hysterektomie je vlastně chirurgické odstranění dělohy a vlastně je to zákrok, který známe jako klasický zákrok právě na spoustu onemocnění, ať už benigních nebo i vlastně maligních, jako jsou právě nádory těla dělohy. Je to vlastně zákrok, který můžeme provádět klasickým řezem, což je v dnešní době na ústupu, ale stále to ještě má své opodstatnění u nemalého množství pacientek. A nebo je to možné vlastně provádět laparoskopicky, vaginálně, klasickým přístupem, takzvaně ze spodu, anebo právě kombinací těchto metodů, tou technikou V-notes, jako je u nás teď vlastně jako relativní novinka na našem pracovišti. A je to vlastně zákrok, kdy se tedy vlastně chirurgickými řezy odstraní děloha, eventuálně vejcovody a vaječníky.
2: Pane doktore, co pro ženu obecně znamená odstranění dělohy? Tak samozřejmě asi každého z nás lajků napadne plodnost, ale co vlastně se děje v těle ženy? Jak potom funguje dál bez dělohy?
3: Zde je důležité říci, jestli se jedná o pacientku, která již proběhla menopauza nebo ne. U premenopauzální pacientky, který vlastně ta pacientka, která ještě menstruuje, tato menstruace už nebude krvácet. A u postmenopauzální pacientky, která vlastně již nekrvácí, tak samozřejmě ta již nebude vůbec menstruovat a z jejího pohledu se příliš moc toho nezmění. Co je spíše pro nás důležitější je, zda se v průběhu toho zákroku odstraní i vaječníky, které tvoří hormony, a u pacientky, která by ještě menstruovala, by odstranění vaječníků vedlo i k právě takzvanému vlastně chirurgickému přechodu.
2: Já děkuji za to do vysvětlení, Lucie. Vy jste před chvílí říkala, že to byly horší zprávy, dobré zprávy, že to bylo trošku jako na houpačce. Vzpomínáte na svoje první setkání s panem doktorem? Vlastně ptám se na tu debatu o tom, jak vám vysvětlili tu možnost zákroku novinkového, který jste podstoupil.
5: Já jsem vlastně nedopověděla celou tu houpačku, protože nejdřív mi lékaři řekli, že to bude velmi jednoduché, že to bude laparoskopickou metodou, že tedy nebudu mít žádný řez, jenom pár malých otvorů, jenomže pak mě poslali na další vyšetření a ukázalo se, že v mém případě to není možné, protože i kdyby dělali řez, i kdyby dělali laparoskopickou metodu, já jsem předtím už absolvovala několik břišních operací, které se týkaly střev, a já jsem tam měla a mám takové srůsty na těch střevech, že mi řekli doktoři, že kdyby to udělali klasicky, tak by mi poškodili určitě střevo. Museli by mi jeho část vzít a to samozřejmě nikdo nechtěl. Takže zase špatná zpráva. No a teprve pak přišla ta dobrá zpráva, že existuje metoda, kterou přinesl tady pan doktor Dvořák a která je právě ani neřez, ani klasická laparoskopie, a která, pokud by se v mém případě povedla, prostě nebudu mít žádné jizvy a nebudu mít žádné potíže, protože ty střeva zůstanou stranou, těch se nedotknou.
2: Rozumím, vy vlastně mluvíte o té houpačce, o tlaku psychickém určitě, který člověk má, když se dozvídá horší, lepší zprávy. Jaký je návod na toto zvládnout, nebo jakým způsobem jste to zvládala vy? Existuje na to nějaký?
5: To nevím, já myslím, že je to v povaze každého člověka. Jsou lidi, kteří jsou negativní a katastrofičtí třeba až, a ty jistě si to budou brát velmi k srdci. Já jsem pořád měla nějakou naději, pořád to vypadalo celkem dobře, i když tam byly různé komplikace, i když se nevědělo, jakým způsobem mi to udělají. Ale hlavní věc je, že jsem věděla, že jsem přišla včas. To je podle mě to důležité a lékaři mě ujistili, že právě můj včasný příchod, kdy jsem neměla vůbec žádné příznaky, že vlastně to, co mám v těle, že tomu se říká malá rakovina, mi někdo řekl. To znamená, že je to ještě taková samozřejmě maligní, ale trošku jakoby benigní záležitost, kterou pravděpodobně přežiju.
2: Pane doktore, z vašeho pohledu, jak je důležitá komunikace mezi lékařem a pacientem? Teď vlastně mluvíme o té důvěře, o bezpečí a o té naději, že to dobře dopadne. Jak důležité je to pro pacienta, jak důležité pro vás jako pro lékaře?
3: Tak komunikace s pacientem je v dnešní době absolutní základ a měla by být vždycky na prvním místě. Samozřejmě ne, vždycky to vychází stoprocentně, protože samozřejmě je nedůvěra ze strany pacienta, jak ten zákrok bude probíhat, zdali je to správná diagnóza. Těch překážek na té komunikaci je bohužel hodně a z naší strany je vysvětlení pacientovi, co ho bude čekat, jakým způsobem bude ta technika probíhat, by měla být základní a měla by to být jedna z prvních věcí, kterou ten pacient se od nás vlastně dozví.
2: A s námi je teď v telefonickém spojení i režisérka Jitka Němcová, také kamarádka paní Lucie Weissové. Dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
6: Já vám přeju hezký den, dobrý den.
2: I my vám děkuju za pár minut vašeho času. Povězte a zavzpomínejte s námi, kdy jste se vy dozvěděla o diagnóze, Lucie. Co vám tehdy řekla?
6: Já jsem se to dozvěděla vlastně hned a řekla mi, že to asi nebude žádná legrace. A tak jsme to probírali. Moc dlouho jsme to probírali, protože jsme měli před sebou cestu do Itálie na měsíc. A já bych moc chtěla poděkovat panu doktorům a panu doktorovi za tu možnost, že to takhle dopadlo, když byla na operaci, za tu revoluční metodu, protože škoda, že nešla to operaci dřív, protože to dopadlo výborně a mohla klidně se mnou odjet do té Itálie. Ale bohužel nevěděla, že tam bude 2 dny a půjde domů a že budou takhle šikovný.
2: No, Lucie by na to ráda zareagovala.
5: Ano, já na to musím reagovat, protože já jsem měla termín operace 9. dubna a letenku do Itálie jsem měla na 10. dubna.
2: Těsně.
5: Čili ano. Oni mě sice hned den po operaci pustili domů, ale na let do Itálie to teda ještě nebylo.
2: Každopádně dobrá zpráva, milé dámy, je, že si to můžete dát jako repete znovu tu Itálii, teď, když
6: no ne,
2: už je to všechno pohodě.
6: Ono to bylo stresující, protože já jsem pořád na paní Luci myslela, jak a co bude, pak když mi dávala zprávy, ale pak mi došlo, že jsem ve Sperlonze jenom se psem sama a vlastně jsem jí potřebovala taky na cestu zpátky autem, že jo. A musela jsem to odřídit, protože můj pes mě nepomohl v tom řízení.
2: Ano, to chápu, ale že to byla strašná situace, paní režisérko.
6: Ale vlastně všechno bylo skvělý, protože jsem měla pro ní strašný strach. A pořád jsem na ní myslela, ale pak jsem byla ráda, že je to tak, jak to je. A tak děkuju doktorům, jsou šikovní, nejšikovnější a můžeme si volíznout všech 10 prstů, jaký máme doktory.
2: Je to pravda, pane doktore, toliko chvály, chcete na to reagovat?
3: Já moc děkuju za tolika chvály, to jsem ani jako nečekal. A jenom bych přidal takovou trošku vtipnou historku, kdy právě jedna pacientka po podobném výkonu, jenom v menším rozsahu právě touto operační technikou, šla první den hned po něm okamžitě do práce a nevěřila nám, že jsme ji operovali.
2: Tak to vlastně Lucie možná mohla vyrazit s vámi, když to teď slyšíme takhle zpětně. Co říkáte, paní režisérko?
6: No trochu mi zkazila dovolenou, že jo?
5: Dostala jsem vynadána.
2: Ano, a evidentně to ještě rezonuje pořád v paní režisérce, i když o tom mluvíme. Paní režisérko, poslední otázka. Ano. Jak dlouhá byla z vašeho pohledu rekonvalescence? Jak to Lucie všechno zvládla?
6: Prosím vás, ona je mimořádný případ. ona už chtěla letět na tenis a ona prostě tu bolest a všechno, co má, zašlape do země. Kdyby jsme ji nehlídali, tak už někde lítá po kurtu a je úžasná, zvládla to skvěle.
2: Paní režisérka Jitka Němcová, kamarádka Lucie Weissové s námi ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka v pořadu Moci bez nemoci. Já děkuju, že jste si na nás udělala čas, přeju vám hodně zdraví.
6: A já vám taky. Všem.
2: Lucie, dovolte mi posunout se na operační sál. My jsme se z té vizitky dozvěděli a je to jasné, že člověk očekává, jak to celé dopadne a zjistí to, až když se probere. Jaká byla ta první informace po operaci? Na co vzpomínáte?
5: Byla tam paní anestezioložka a ta se na mě velmi vesele smála a říkala, povedlo se to. A říkala, já jsem to viděla, jsem tady 30 let a viděla jsem to prvně v životě, tuhle operaci. Takže skutečně to bylo novum. Nevěděli, já myslím, ani sami doktoři, jestli v mém případě to půjde a jestli se to povede. A já jsem to samozřejmě taky nevěděla. A mám takový dojem, že byla pro mě připravená taková ta jipka pooperační pro ty těžké pacienty. A já jsem se nakonec do ní dostala, protože pro jistotu byla připravená. A já jsem se tam cítila velmi nepatřičně, protože tam byly ostatní ženy, které byly v opravdu těžké případy, měly mnohem komplikovanější diagnózy i ty operace. A já jsem se cítila skoro zdravá. Mm-hmm.
2: Zní to krásně, my jsme slyšeli od paní režisérky Němcové, že jste chtěla jít hned hrát tenis. Musím se i vás zeptat, jaká byla ta rekonvalescence, jak dlouho to trvalo, jak vám bylo?
5: No vlastně nejdřív mi bylo velmi dobře, ale pak jsem pochopila, že to bylo taky proto, že jsem měla určité tišící prostředky na tom jipu. A když mě druhý den pustili a já jsem přišla domů a navštívili mě vnučky, tak jsme si spolu hráli a jsem si cítila naprosto zdravá. Chápu tu pacientku, která tvrdila, že jste ji vůbec neoperovali, ale bohužel tedy, když dozněly ty utišující prostředky, tak samozřejmě nějaká bolest přišla a musela jsem přece jenom trochu ležet a zotavovat se, ale bylo to vlastně skvělé.
2: Mm-hmm. Pane doktore, jak dlouhá je rekonvalescence po takovém zákroku?
3: Tak ta rekonvalescence je samozřejmě velmi individuální, záleží na tom rozsahu toho zákroku, ale oproti právě laparoskopii nebo klasickému řezu je obrovská výhoda, že toho člověka nelimituje ta bolest té břišní stěny. Většina pacientů právě udává, že ten druhý pooperační den se cítí nějaký tlak v podbřišku, kdy jako tam už nám najednou věří, že jsme tam něco dělali, ale není to nic, co by vyžadovalo silné tišící léky, jako je to právě u té bolesti, která vychází z té břišní stěny. Mm-hmm. Ta rekonvalescence z dostupných dat je významně kratší právě oproti laparoskopii a vychází, že stejně ale doporučujeme ten klidový režim většinou těch 6 týdnů.
2: Mm-hmm. Pro koho je taková operace vhodná? Kdy ji volíte?
3: Tak, to je dobrá otázka, protože my tu pacientku vlastně můžeme tento provést skoro jakékoliv pacientce, která by o tento přístup měla zájem. Ale dominantně to volíme právě u pacientek, které za sebou mají nějaký komplikovaný operační zákrok, právě který by limitoval ten přístup do té dutiny břišní, jako to bylo tady u paní Lucie, a nebo právě u pacientek, u kterých očekáváme komplikace při tom základním vlastně břišním přístupu, jako je například u obézních pacientek, kdy může být komplikované hojení, a nebo právě u pacientek, kdy už kombinujeme nějaký jiný vaginální zákrok, tak se to vlastně všechno s vozovkama vyřeší ze spodu.
2: Když tedy je pacientka vhodná pro takový zákrok, dosáhne na něj, dostane se takového zákroku všem? My jsme tady vlastně říkali, že to je novinka poprvé na vaší klinice. Jak je to s dostupností?
3: Tak, zde bohužel narážíme na hrazení pojišťovnou, protože je to nový zákrok, který v České republice nemá samostatný kód a ten materiál pojišťovnou hrazený rutině není. Z tohoto důvodu vlastně významně stoupají náklady na tu samotnou operaci, protože se používají jednorázové materiály, které bohužel tedy nám nikdo nezaplatí. A vlastně u pacientek, u kterých je toto vhodné, u kterých vlastně pacientka bude jasně benefitovat z tohoto operačního přístupu, tak volíme tento přístup s tím, že vlastně všechno jakoby hradí tedy nemocnice, že vlastně to jde s vozovkama na bedra nemocnice, A pokud přijde pacientka, která si žádá tento operační přístup a není k tomu jasný benefit té metody, jako právě ochrana té dutiny břišní, aby jsme neporanili třeba střevo při tom zákroku, tak zde to nabízíme formou nadstandardu pro naše pacientky.
2: Mm-hmm. Jak tomu mám rozumět? To znamená, že si musí uhradit ten zákrok?
3: V případě toho, že pacientka vyloženě žádá tento operační přístup, tak si ho bohužel musí uhradit.
2: Mm-hmm. Kolik to stojí, pane doktor?
3: Stojí to 17 000 korun.
2: Lucie, máte za sebou zákrok, který vás vrátil zpátky do kvalitního života, jak jsme slyšeli, velmi rychle. Tím spoluúčastníkem vaší jízdy zpátky do života byl i pan doktor Dvořák, který je tady s námi. Chtěla byste mu teď něco povědět? A jak se vám dneska daří?
5: Děkuji za optání. Daří se mi, řekla bych, dobře. Rozhodně, pokud jde o tu operaci, kterou jsem prodělala. A já už jsem mu poděkovala, když se na mě přišel podívat na JIP. Protože jsem skutečně velmi vděčná za to, že on přinesl tu metodu a za to, že ji na mě vyzkoušeli a že ji vyzkoušeli úspěšně. A že mi nezpůsobili žádná další zranění, která by se asi stala, kdyby mě operovali nějakou klasickou metodou. Kvůli těm, jak už jsem se zmínila, kvůli operaci střev, kterou jsem prodělala dříve.
2: Pane doktore, budete na slova díku reagovat?
3: Já jsem velmi rád, že se ta operace povedla. Bylo to velmi důležité v tom přístupu, samozřejmě ve vašem případě. A moc děkuji.
2: Lucie, já děkuju vám za to, že jste přišla sem k nám do pořadu Moci bez nemoci, že jste přinesla další naději, která je tak v životě lidském potřebná. Přeju vám hodně zdraví.
5: Děkuju vám moc krát.
2: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dál v podcastovém rozhovoru. Naším tématem bude urogynekologie. Hovořit budeme o léčbě poruch pánevního dna a dolních močových cest u žen. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Jan Dvořák, lékař kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a také urogynekolog.
0: Moci bez nemoci.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
7: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
8: Zavůní oceánu.
7: Jaký je první úkol?
8: Místními chutěmi.
9: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
8: Historií.
7: Tady se narodilo Portugalsko.
8: I nečekanými zážitky.
9: Počkej.
8: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
9: Takhle nějak vypadá ideál.
8: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Srdcovky od Dvojky.
11: Je čtvrtek 17. září. Digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 32 minuty 44 vteřiny. No a svátek mají dnes Nadeždy a Nadi. Prvních žije v České republice 17 893, druhých 2096, tedy podle posledních zveřejněných údajů. Nadežda, často ve zkrácené podobě Nadia, však existuje také samostatně. Je to slovanské rodné jméno ve významu naděje. Jeho původ leží v doslovném staroslovenském překladu jména Elpis stejného významu, přičemž v ruštině pak došlo ke vzniku podoby Nadežda. Má své varianty i v dalších slovanských jazycích. Jméno Nadežda nebo Nadia nosili nebo nosí zpěvačka Urbánková, herečky Konvalinková, Chmelařová, Munzarová a Gajerová nebo tanečnice Hajdašová. Ke všem dnešním oslavenkyním letí v tomto okamžiku z dvojky sváteční blahopřání. No a znělka ta současně po čtvrté v tomto týdnu předznamenává, že na programu stanice, kterou posloucháte, jsou písničky od srdce, pro duši a pro uši. Ověřené a časem prověřené nahrávky, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vám tento týden nabízí a ze studia v Praze na Královských Vinohradech uvádí a současně dobrý zvuk přeje Miloš Skálka.

Pro domácí hudební scénu platilo v uplynulých minutách jméno Vabiho Daňka. Ten se narodil 30. ledna roku 1947 jako Stanislav Daněk ve Zlíně, ale stihnul to tak říkajíc na poslední chvíli, protože kdyby se narodil až po únoru roku 1948, měl by už v rodném listu jako místo narození zapsaný Gottwaldov. V oblasti trampské hudby se etabloval jako člen sokolovské skupiny Plížák, se kterou získal v roce 71 nejvyšší interpretační ocenění na festivalu Porta. No a stejný triumf slavil na Portě o 3 roky později se skupinou Rosa. Za svůj tvůrčí přínos oblasti moderní trampské hudby převzal Vaby Daněk v roce 1979 Zlatou Portu. V posledních letech hrál především ve dvojici s kytaristou Milošem Dvořáčkem a s kamarádskou hudební formací Ďáblovo stádo. Dnešní písnička byla bohužel už jenom vzpomínkou na Vabyho Daňka, který odešel na věčnost po vleklých zdravotních problémech 16. listopadu roku 2017 ve věku 70 let. Outsider Walls je skvělá autorsko-interpretační vizitka Vabyho, jejíž nahrávka vznikla v roce 1984. Výjimečný kytarista a současně také zpěvák Eric Patrick Clapton, rodák z anglického města Ripley, je ročník 1945. V 60. letech působil ve skupinách Roosters, Yardbirds, v Majalových Blues Breakers, v triu Cream, v Lennonově Plastic Ono Bandu nebo v uskupení Delany and Bonnie and Friends. V roce 1970 si Eric Clapton postavil vlastní skupinu Derek and the Dominoes a s ní se de facto vydal na solovou dráhu. V roce 2000 byl uveden v Clevelandu do rock'n'rollové síně slávy a v roce 2004 obdržel z rukou královny Alžběty II. Řád britského impéria. Z poloviny 70. let pochází jeho verze jinak často nahrávané skladby Boba Dylana, ve které se ťuká na nebeskou bránu, Knockin' on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door. Na nebeskou bránu ťukal, stejně jako v roce 1975 Eric Clapton. Písničku, která nás čeká, si pražský rodák Petr Rezek, ročník 1942, vybral z repertoáru amerického zpívajícího autora, rodáka z newyorského Brooklynu, Harryho Nelsona, který se ovšem na hudební scéně říkal Nelson. Nahrávka skladby Everybody's Talking, každý mluví, každý něco říká, zní v jeho podání v dnes už kultovním filmu Midnight Cowboy, půlnoční kovboj v hlavních rolích s Dustinem Hoffmanem a Johnem Voightem. No a povídání na deskách znamenala v roce 1969 Nelsonův vůbec první hitparádový singl. Mimochodem, písnička vyšla poprvé na singlu už v roce 1968, ale tehdy dosáhla pouze na 113. místo žebříčku Billboardu. To až film Půlnoční kovboj z nahrávky udělal hit. Nelson, svého času věrný parťák Johna Lennona, při jejich spanilých jízdách po nočních klubech města, které nikdy nespí, poté, co se někdejší kytarista a zpěvák skupiny Beatles přestěhoval do New Yorku, zemřel v polovině ledna roku 1994 na srdeční infarkt. Bylo mu 52 let. Petr Rezek pořídil českou verzi skladby Everybody's Talking s textem Pavla Žáka a pod názvem Modrá zem na jaře roku 1974 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně, a to za doprovodu skupiny Kardinálové Zdeňka Merty.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Nahrávka vznikla na jaře roku 1974. Znovu zamíříme do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kde už jsme dneska jednou byli s Ericem Claptonem. Na ostrovech nás totiž čeká silně proměnlivá hudební formace Alan Parsons Project. Londýnský rodák, kytarista, hráč na klávesové nástroje a také producent Alan Parsons působil svého času jako zvukový mistr v oněch vyhlasných studiích Abbey Road a natáčel mimo jiné album Abbey Road liverpoolských The Beatles nebo Dark Side of the Moon skupiny Pink Floyd. Své hudební formaci dal název Projekt, a to v době, kdy se tohle označení prakticky nepoužívalo, zatímco dneska je projekt skoro všechno. Skupina Alan Parsons Project se na hudební scéně prosadila na začátku druhé poloviny 70. let. Koncertovala na světových pódiích a natáčela především alba. Ale na konto si připsala také pár hitparádových singlů, především potom Za mořem. Doma ve Spojeném království měla všeho všudy dva hitparádové singly a ve Spojených státech jich bylo bezmála 20. Na konci jara roku 1981 byla skupina Alan Parsons Project v žebříčku týdeníku Radio and Records na 7. a v Billboardu na 15. místě, a to s nahrávkou skladby Time. Čas.
1: Srdcovky od dvojky.

Time a Alan Parsons Project, hudební formace, která se u nás představila v Kongresovém centru Praha na skvělém koncertu, který se odehrál v polovině března roku 2000. Čeká nás písnička, kterou pro pražského rodáka Jiřího Korna složil Josef Kolín, zatímco text připojil Vladimír Čort, neodmyslitelně spjatý s mnoha hity interpretů ostravské skupiny Flamingo. Vladimír Čort opatřil melodii anglickým textem, skladbu nazval Flying Hydroplane, létající hydroplán, a Jiří Korn s ní v roce 1976 zvítězil v Paříži na tamním soutěžním festivalu Grand Prix de Paris de la Chanson. V české verzi se písnička dostala k posluchačům pod názvem Robinson a Jiří Korn ji naspíval v lednu roku 1977 ve studiu Mozarteum za doprovodu orchestru Václava Hybše.

Robinson bylo mé jméno. Jiří Korn v nahrávce ze začátku ledna roku 1977. Vydáme se dnes už po třetí do Spojeného království, tentokrát za dvojicí Erasure, která je v tomto pořadu poměrně častým hostem. Tandem tvoří komponující instrumentalista Vince Clark a textující vokalista Andy Bell. Vince Clark působil jako hráč na klávesové nástroje v dnes kultovní skupině Depeche Mode. Potom vytvořil skvěle zpívající tandem s robustní vokalistkou Moaje, to byl Alison Moaje, to byla dvojice jezů, hrál také ve formaci The Assembly, no a potom už byl jenom krůček k Erasure. Dvojice na hudební scéně poprvé uspěla se svými chytlavými písněmi v polovině 80. let a od té doby se jí stabilně daří. Čeká nás v pořadí druhý britský hitparádový single dvojice Erasure a současně nahrávka, která Vince Clarka a Andyho Bella katapultovala na hudební výsluní. Byl konec roku 1986 a písnička Sometimes, někdy, obsadila tehdy druhé místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů, zatímco úspěch dvojice Erasure na druhé straně Atlantiku měl teprve přijít. Tam se totiž tandem prosadil až o dva roky později.

Sometimes a britská dvojice Erasure. V písničkách Od srdce pro srdce, pro duše a pro uši jsme na dvojice poslouchali její první velký hit z konce roku 1986. U a s touhle písničkou jsme vstoupili do další hodiny čtvrtečního večera. Teď máme 19 hodin, 6 minut a k tomu 15 vteřin. Dvojka vysílá živě. Je před námi vzpomínka na Karla Hálu, jehož pozemská pouť se vejde mezi letopočty 1933 až 2008. Karl Hála zemřel náhle, krátce před nedožitými 75. narozeninami. Velký idol Karla Gotta, který ho poslouchal přes otevřená okna kavárny Vltava, protože v té době neměl na útratu, získal posléze právě díky Karlu Gottovi v polovině 60. let angažmá v divadle Apollo, které Karel Gott založil spolu se sourozenci Jiřím a Ladislavem Štajdlovými. Ze zpěvníku Karla Hály stačí připomenout názvy několika jeho písní a hned bude každý doma. Dej mi pár okovů, chci zapomenout můj očenář Zámoří, Vyvalte sudy lodí bílou, Hádej, Matildo, a tak bych mohl pokračovat. V roce 1970 naspíval Karel Hála ve velké formě skvělou, bezmála gospelovou píseň skladatele Jindřicha Brabce, kterou autor textu Milan Čepelka nazval Patří ti veliký dík. Rozhlasový orchestr, který se postaral o doprovod, tehdy dirigoval Václav Hybš a doprovodnými vokály přispěl sbor Lubomíra Pánka.

0: Patří ti veliký dík. To byla vzpomínka na Karla Hálu, zpívajícího ve skvělé formě a v nahrávce z roku 1970. Krátko dechá anglická formace Tight Fit měla z kraje 80. let doma na britských ostrovech 5 hitparádových singlů a jednou dokonce dosáhla až na první místo. A to z cover verzí písničky Lion Sleeps Tonight, Dneska v noci lev spí. Jde původně o africkou lidovku, kterou již v roce 1939 nahrála na desky jihoafrická skupina Solomon Linda and the Evening Birds. Potom v roce 1952 americká skupina The Weavers a jedničkový americký hit udělala z téhle písně, to bylo na sklonku roku 1961, newyorská skupina The Tokens. No ale nás čeká už zmíněná anglická skupina Tight Fit, která se svou verzí obsadila na začátku roku 1982 první místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Dneska v noci Lev spí, The Lion Sleeps Tonight. Anglická skupina Tight Fit ve svém jedničkovém ostrovním hitu ze začátku roku 1982. Mimochodem, v dobách své existence předváděla skvělou verzi téhle písně v provedení a kapela také domácí vokální formace Čtyřtet. Je před námi v písničkách Od srdce, pro duši a pro uši vzpomínka na kapelníka, kytaristu, skladatele, občasného textaře a příležitostného zpěváka Ladislava Štajdla, který se narodil v březnu roku 1945 ve Stříbrné Skalici v okrese Kolín. Od dětství se učil hrát na klavír v soukromé škole Františka Kubelíka. Už v době středoškolských studií začal hrát se studentskou kapelou a krátce potom s průkopnickými rock'n'rollovými skupinami Crazy Boys se studijní skupinou Big Beatu Pavla Sedláčka, respektive s formací EP Hi-Fi. Chvíli působil také v rock'n'rollové Karkulce. V roce 1963 začal na doporučení režiséra, pianisty a skladatele Karla Mareše působit v semaforském představení Noc turné a potom také v dnes legendárním Big Beatovém pásmu Ondráš podotýká, které vytvořil Karel Mareš spolu s jeho bratrem Jiřím Štajdlem. V polovině 60. let na sebe poprvé výrazněji upozornil jako skladatel pro interprety právě v té době založeného divadla Apollo v čele s Karlem Gottem. Z divadelního orchestru pod jeho vedením se posléze po návratu z Las Vegas stal orchestr Ladislava Štajdla a začal nový příběh jeho hudební kariéry. Z melodií Ladislava Štajdla připomínám namátkou písně Trezor a Bum Bum, obě složil ve spolupráci s Karlem Gottem, dále třeba Doremilá kávusy osladím, Nestarej se kamaráde, Odna už se říkat ne, Přijala pouť ráno, Jedu dál nebo Snů plný krám. Ladislav Štajdl odešel na věčnost na konci ledna roku 2021 v nedožitých 76 letech. No a nás čeká autorská nahrávka Melodie Ladislava Štajdla, kterou autor textu Zdeněk Borovec nazval Miluji tě. Snímek vznikl na začátku března roku 1980 v televizním nahrávacím studiu a zpívajícího Ladislava Štajdla tehdy doprovodil jeho orchestr a sbor.

Miluji tě, autorská nahrávka Ladislava Štajdla ze začátku března roku 1980 a současně z televizního seriálu Zkoušky z dospělosti. Půvabná americká zpěvačka Belinda Carlisle se narodila v Hollywoodu v polovině srpna roku 1958 a na hudební scéně debutovala jako hlavní zpěvačka dívčí rockové skupiny Go-Go's, se kterou vystupovala a nahrávala v letech 78 až 84. V první polovině 80. let měli Go-Go's ve Spojených státech 7 hitparádových singlů. V roce 84 se skupina rozpadla a Belinda Carlisle se vydala na úspěšnou solovou dráhu. Go-Go's se potom v původní sestavě nakrátko vrátili na scénu v roce 1990 a potom o 4 roky později a znovu v roce 2001 několik návratů. Belinda Carlisle měla, co by solová zpěvačka, v letech 1986 až 1991 9 amerických hitparádových singlů, mezi nimi také ten, který se jmenuje I Get Weak, Cítím se slabá. V lednu roku 1988 byla tahle nahrávka v žebříčku amerického Billboardu na druhém místě a v listech Cashbox a Radio and Records shodně na místě třetím, zatímco o chvíli později v britské singlové dvacítce na místě desátém. Belinda Carlisle se cítí slabá. I Get Weak.

I get weak. Cítím se slabá a Belinda Carlisle. Transatlantický hit téhle hollywoodské rodačky ze začátku roku 1988. V následujících necelých třech minutách se ponoříme se skupinou Olympic do dávnověku naší big beatové scény. Poté, co se skupina rozhodla vyměnit převzaté skladby za původní repertoár a jejím prvním autorským hitem se stala písnička zpívajícího sólového kytaristy Petra Jandy a textujícího basisty Pavla Chrastiny Dej mi víc své lásky, komponoval bezmála všechny písně své domovské skupiny Petr Janda, zatímco texty byly dílem Pavla Chrastiny a poté bubeníka Františka Ringo Čecha. Ale i tohle tvrzení má pár čestných výjimek, proto jsem řekl, komponoval bezmála všechny písně Petr Janda. Čeká nás totiž nahrávka písničky, jejíž melodii složil doprovodný kytarista skupiny Olympic a svého času také kapelník skupiny George and Beethovens a manžel herečky Andreje Čunderlíkové Ladislav Klein. Jeho skladbu slovy opatřil Pavel Chrastina, dal jí název Vzpomínka plíživá a nahrávka vznikla v nahrávacím studiu někdejšího československého filmu v Praze ve Smečkách na jaře roku 1966, tedy před bezmála neuvěřitelnými 60 lety.

0: Olympika, jeho vzpomínka plíživá. V dnešních písničkách Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši na rozhlasové dvojce to byl návrat do jara roku 1966. A zůstaneme ve stejném roce. Skupina Los Bravos vznikla ve Španělsku, i když její zpěvák Mike Kogl se narodil v Německu. Mimochodem Mike Kogl nahrával také jako solista, a to pod uměleckým jménem Mike Kennedy. V případě skupiny Los Bravos se stalo to, o čem tady hovořím poměrně často. Hned první hitparádový singl skupiny měl totiž tak obrovský úspěch, že už se potom souboru nikdy nepodařilo takový úspěch zopakovat, ani se mu přiblížit. Singl skupiny Los Bravos s písničkou Black is Black, Černá je černá, obsadil z kraje léta roku 1966, kde jsme právě byli s Olympikem, druhé místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů. Potom nahrávka Hravě přeskočila vody Atlantiku a v létě téhož roku byla v žebříčku amerického hudebního týdeníku Record World druhá, v Cashboxu třetí a v Billboardu čtvrtá. Pro skupinu z evropského kontinentu to byl nečekaný a doslova fantastický úspěch. Písničku potom v polovině 70. let vrátilo znovu do života francouzské dívčí trio Belle Époque a znovu úspěšně. No ale nás čeká originální nahrávka španělské skupiny Los Bravos z inzerovaného roku 1966. Černá je prostě černá. Black is black.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Black is Black a španělský kvintet Los Bravos. Poslouchali jsme jeho celosvětový hit z roku 1966. Karel Zich, zpěvák elvisovsky zabarveného baritonu, skladatel posluchačsky vděčných melodií a také brilantní hráč na 12-strunnou kytaru, odešel z tohoto světa nečekaně 13. července roku 2004 při potápění na Korzice. Bylo mu 55 let. V roce 1999 vyšlo autorské album Karla Zicha nazvané Já ti zpívám, a mezi tehdejšími novinkami, jejíž nahrávky vznikaly na přelomu let 1998-1999 ve studiu Audio Cockpit Edison, byla také melodie Karla Zicha v duetu s Ivonou Přenosilovou, kterou autor textu Eda Krečmar nazval Kde jen ty chvíle jsou. O hudební doprovod se postarala skupina vedená hráčem na klávesové nástroje, violončelisto a tamburínu Michalem Pavlíkem.

Kde jen ty chvíle jsou, autorská nahrávka Karla Zicha v duetu s Ivonou Přenosilovou z přelomu let 1998-1999. V březnu roku 1988 vznikla v suprafonském studiu Mozarteum nahrávka Melodie Karla Svobody, kterou autor textu Karel Šíp nazval Správná noc. O hudební doprovod Karla Gotta se tehdy postarala studiová skupina Electrovox pod vedením autora hudby.

Rok 1988, Karel Gott a Správná noc, ať je taková i ta vaše. Dnešní hudební setkání zvolna končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. Je tady hudební finále, o které se postará velká hvězda americké a potažmo světové scény moderní country Dolly Parton, která nedávno odešla na druhý břeh řeky života. Zemřela 25. srpna ve věku 80 let. V nadžánrových amerických přehledech měla Dolly Parton 2 desítky hitů v countryovém přehledu Billboardu, potom neuvěřitelných 113. S autorskou nahrávkou písničky Here You Come Again, Už si tady zase, byla na podzim roku 1977 v žebříčku Billboardu 3., v listech Record World a Radio and Records shodně 6., v Cashboxu 7. a v countryovém žebříčku Billboardu suverénně 1. A vzpomínkou na královnu country music Dolly Parton také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii. A kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, vážím si toho. Vám u rozhlasových přijímačů a dalších přístrojů, na kterých nás posloucháte, ať se vydaří dnešní večer, ať je to řečeno s Karlem Gottem, ta správná noc. K tomu hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání, posledního v tomto týdnu, loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tady budou bleší pohádky a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Doufám, že se těšíte na další bleší pohádku. Nebojte se, mám je tu pro vás. A přiznám se, že jsem sám docela zvědavý, která ze zbylých tří blech se dneska osmělí ke skoku. A na jakého psíka její výběr padne. Lecos asi napoví název Béda a Lolinka. Honem do Hajan, ať můžeme začít.

0: Dobrý večer, děti. Tři blechy seděli v houstnoucí tmě na lavičce v čím dál prázdnějším parku. Maličká Meda podřimovala, blešák Skóča co chvíli oznámil, že je to marné a že už se psem nikdo do parku nepřijde, jen silák Béda se pořád s nadějí rozhlížel. To takhle nejde, je třeba si zachovat naději, vysvětloval svým společníkům. Do parku ještě rozhodně někdo přijde a on, Béda, si rozhodně najde na dnešní noc teplý byt. A taky, že ano. Ačkoliv už byla opravdu noc, k lavičce se pomalým unaveným krokem blížil starý pán a kolem něj vesele poskakoval malý psík. Béda usoudil, že to je jeho šance. V rychlosti obejmul Skóču a Medu, kterou tím probudil, zasoustředil se, zacílil své tělo, rozhoupal se a byl ten tam. Meda si otřela slzu a Skóča se do tmy díval ještě mrzutěji než před chvílí. Ani jeden z nich neviděl, že Béda na malého yorkshireského teriéra doskočil jen tak. Zachytil se na chlupech jeho ocásku. Poměrně rychle se ale vyškrábal na psí tělíčko a štrádoval si to směrem k uším. Cestou si trochu zahambeně pomyslel, že on, největší blešák z party, se nachází na hodně malém psovi, trošku trapas. U ouška si sedl a představil se. K jeho překvapení mu Fenka jménem Lola odpověděla, že o něm od první chvíle ví a ať se opováží jí štípnout. I když byla malá, řekla to tak, až se Béda zastyděl, že na štípání a na trvalý pobyt v její srsti vůbec pomyslel. Omluvil se a navrhl Lole, že kdyby odběhla od svého pána zpátky do parku, seskočil by z ní. Yorkshireka Lola ale nesouhlasila. Nehodlala se vracet do parku. Sdělila Bédovi, že když už na ní jednou hupnul, stal se její blechou a o tom, jak to s ním bude dál, rozhoduje ona. Možná jsem maličká, ale ne hloupá, řekla na závěr svého proslovu. Béda si pomyslel, že je navíc poněkud panovačná, ale vzhledem k tomu, že šli lidu prázdnou, nebo spíš zvěřo prázdnou ulicí, neměl moc na vybranou. Starý pán a Lola vstoupili do jednoho z domů a poté do jednoho z bytů. Tam pán psíkovi sundal obojek, pohladil ho a dál si ho ale nevšímal. Ani si nerozsvítil, sedl si do křesla u okna a zůstal tam sedět a zírat do tmy. Lola si hupsla na svůj pelíšek, spát ale nehodlala. Zatřepala hlavinkou a štěkla na Bédu, že od něj očekává pomoc. Vysvětlila mu, že její paní, babička Lupínková, nedávno umřela. Teď se o ní stará děda Lupínek. Jenže ten od babiččina odchodu skoro nemluví. Nikam s ní nechodí, nesměje se a nehází žádné šunčičky z talíře. On je vlastně ani nekupuje. A dokonce Lole občas zapomene dát čerstvou vodu. Prostě Lolina situace je nedobrá a ona s ní chce něco udělat. Béda byl z jejího požadavku paf. Jak by jí jako mohl pomoct? Lola byla ale přesvědčená, že na ní ani náhodou neskočil náhodou a že vůbec nevadí, že v tuto chvíli ani jeden z nich neví, co dál. Blešákovi Bédovi nezbylo, než zůstat přes noc. Mnoho toho nenaspal. Byl ze sebevědomého drobného psíka tak nesvůj, že se ho neodvážil ani štípnout. Ráno Lola vzbudila dědu Lupínka radostným štěkotem. Děda si hluboce povzdychl, mechanicky poplácal psíka po zádičkách, beze slov mu dal obojek a šli na procházku. Pomalu se blížili k parku. Právě když si Béda pomyslel, že ať si Lola říká, co chce, on z ní při nejbližší možné příležitosti seskočí a počká si na jiné zvíře, pocítil, jak se její odvážné yorkshireí srdíčko prudce rozbušilo. Nechápal proč. Kus od nich šla jenom stará paní v červeném kloboučku s nákupní taškou.
1: S, blešáku, něco mě napadlo, šeptala Lola. Prosím tě, zahop si na mě jako blázen tak, aby byly tvoje skoky pořádně vidět a pak mě hodně štípni.
0: Bédu ten požadavek úplně rozhodil. Vůbec neměl chuť ho splnit. Byl vyhlášený bleší silák a Lolinka byla tak droboučka. Kdyby ho někdo z ostatního blešstva viděl hopsat na malinké Yorkshirece, co by si o něm pomyslel? No tak, honem, štěkla Lola. Jsi přece blechané, co pak tě mám prosit? Tohle Bédu trochu urazilo. Samozřejmě, že byl blecha. A navíc pěkně hladová blecha. A tak si se v hodností svého počínání přestala lámat hlavu, skočil z Lolina ouška na její zadeček a pořádně jí štípl. Lolinka zavila, jako by byla šakal a začala se válet po zemi. A Béda skákal dál, ze zadečku na hlavu, pak s přemetem na zadní nožku a pak zas hodil salto na přední. Děda Lupínek se zastavil a zděšeně zíral na psíka zmítajícího se v prachu cesty. Lolina záchvatu si všimla též paní v červeném kloboučku. Přiběhla k ním, přidřebla si k válející se Lolince a začala jí uklidňovat. A tak se stalo, že si na rozdíl od vyděšeného dědy všimla blešáka řádícího ve psí srsti. Aha, váš pejsek má blechu, řekla mu. Blechu? Já se lekl, že má nějaký záchvat a že mi umře, hlesl děda. To ne, spíš to vypadá, že jí ta blecha hodně štípla a že je moc citlivá, vysvětlovala paní dědovi. Ten se pomalu uklidnil, stejně jako Lola a Béda. Mám snít na veterinu? Zeptal se paní s červeným kloboučkem děda. Paní se usmála a řekla dědovi, že ona už sice pejska nemá, ale když ho ještě měla, tak takovéhle situace řešila koupelí se speciálním šampónem. Děda pokýval hlavou a pak se paní začal doptávat na značku šampónu a kde by ho mohl koupit. Paní mu ochotně odpovídala, vysvětlovala, co se žene v normální lékárně a pro co by měl jít raději do speciálního obchodu. Mluvili spolu dál a dál. Děda se ptal paní na to, jakého měla psa, paní zas dědy na to, jak je Lola stará. A pomalu se vydali směrem k nejbližším obchodům. Lola za nimi spokojeně cupitala a tichounce Bédovi vysvětlovala, že tuhle milou dámu potkávají s pánem každý den. Ona se na dědu moc pěkně usmívá, on ji ale vůbec nevidí. Teda Lolo, ty jsi herečka, řekl jí Béda, když pochopil její lest. Jaká pak herečka? Jsem yorkshireský teriér, zasmála se Lola, poděkovala Bédovi a ten z jejich zad plavně seskočil na trávník poblíž jemu dobře známé lavičky. Tak tedy naschledanou, Lolinko. A ať máš zase brzy v misce nějakou tu šunčičku, rozloučil se s ní Béda. Lola se za ním ještě otočila, mrkla očkem a byla fuč. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Je naprosto nezbytné.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
5: Hana Zagorová 80.
6: Rybičko zlatá, přeji si.
4: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
5: Marty Jandové,
4: Evy Burešové,
5: Kateřiny Marie Tiché,
4: Terezy Maškové,
5: Veroniky Kek-Kubařové,
4: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: 24. listopadu v pražské Lucerně.
4: Více na www.zagorova80.cz.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Byl tě jeden člověk, takový je podtitul Toulek českou minulostí, už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad v 21 hodin. Ve 22 hodin četba na pokračování, přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 7.6. se ve vašem rozhlasovém přijímači ozvala důvěrně známá znělka, jejíž kapky odměřují čas. Zatím jsme ani jednou úvod tohoto pořadu nezopakovali, na což správně poukázali naši posluchači manželé Vysloužilovi z Prostějova. Z tohoto ohlasu je patrné, že museli všechny ostatní díly sledovat. V případě sebemenší pochyby by se jinak podobného tvrzení dozajista vyvarovali. Díky jim je i tento prolog originálem. Tak jako léta předtím, budete i dnes naslouchat hlasům patřícím
0: Ivaně Valešové,
2: Františku Derflerovi,
3: Igoru Barešovi
1: a Josefu Veselému. Roli režiséra právě přijal Jaromír Ostrý a my rádi připomínáme rovněž Petra Ohoru Ohořejše, jeho štoulkami se inspirujeme. Pro dnešní schůzku jsme použili úvodní slova jedné písničky. Brzy se dozvíte proč.
2: Byl tě jeden člověk.

0: O ceně písní národních, jež moravskými nazýváme, poněvadž jsme je po Moravě sebrali, ale které se s nepatrnou obměnou snad i jinde zpívají, zde pronášeti úsudek se nám zdá býti zbytečné. Neboť bychom jen opakovati museli, co už jiní o podobných písních řekli. To však každý rád uzná, že ne ozdobami, jakými učený básník plody své okrašluje, nýbrž nelíčenou prostosrdečností chvály nabývají. Sbírka tato nepodobá se nákladné zahradě, do které by zběhlý zahradník z dalekých končin divy přírody snášel, důvtipně je pořádal a s mnohým uměním choval. Než my podáváme kytku polních kvítek, jak je sama pouhá příroda mezi zpěvumilovným lidem naším vyvedla. I polní kvítko často libou vůní a lesknoucími se barvami uznatelů odiv vynutí a bez chlubnosti Čech i Moravan písně národní své může stavěti po boku písním podobným národu kteréhokoli.
1: Tato umně roubovaná slova nalézti lze v předmluvě ke svému dílu, jež autor nazval
0: Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými.
1: Je to výsledek práce, před kterou lze i dnes smeknout klobouk.
2: František Sušil věnoval shromažďování písní přes 30 let svého života.
3: První sbírku vydal v roce 1835.
2: Ta obsahovala 190 písní, převážně z okolí Rousínova.
3: Další sbírku, kde užívá srovnání s jinoslovanskými prameny, vydal za 5 let na to.
2: Třetí Sušilova sbírka
3: vyšla s odstupem 20 let.
2: Obsahuje i popisy lidových zvyků a výročních obyčejů.
3: Celkový počet písní, které František Sušil shromáždil, dosahuje čísla 2361.
1: 2361 písnička. Neuvěřitelné číslo.
3: Přitom se jedná o práci jediného člověka.
2: Sušilova sbírka u nás nemá konkurenci.
3: Dodnes patří k základnímu fondu pro studium moravské písňové tradice.

0: Teď už jsme jakoby schrnovali a uzavírali, ale ještě jsme se ani nepodívali do rodiště této osobnosti.
1: Nepodívali, leč ono jméno tu už padlo.
0: Kdy?
1: Před chvilkou. Zaznělo v souvislosti s první sbírkou moravských písní.
2: Sbírkou 190 písní, převážně z okolí...
0: Rousínova.
2: Správně. Z okolí Rousínova u Brna.
1: Právě tam František přišel na svět.
3: Obdrželi jsme od Pána Boha třetí dítě, chlapca, dne 14. června, míno jeho Franc, o 16:00.
2: Tento zápis učinil šťastný rodič Fabián Sušil do svého deníku.
0: Rok nám chybí.
2: Hned ho doplním, 1804.
1: Tatík Fabián nebyl rousínovským rodákem, ale oženil se s dcerou zdejšího měšťana Terezií a v Rousínově hned u hlavní silnice naproti kostelu zakoupil hostinec zvaný U Černého medvěda.
2: Což byla slušná živnost, protože toto město po staletí znamenalo důležitou zastávku na cestě z Brna do Olomouce.
1: V Sušilově zájezdním hostinci mohli cestující nejenom přenocovat, ale také vyměnit unavené koně za odpočaté.
2: Hostinský se však nevěnoval pouze čepování. Byl rovněž horlivým písmákem.
1: Kromě toho měl v okolí pověst vlídného dobráka, který měl rád humor.
0: Zřejmě měl v životě štěstí.
1: A to bych neřekl. Spíš mě nad jeho osudy napadá jedno biblické jméno.
0: Jaké?
1: Job.
3: Otec od života hodně zkusil.
0: Tak to jsme se dozvěděli v knize doktora Radomíra Malého s názvem František Sušil.
3: Trpěl celý život dávivým kašlem, častokrát musel ulehnout. Po hospodářské stránce byla rodina těžce postižena finančním bankrotem habsburského mocnářství v roce 1811, kdy přišla o všechny své úspory. Později pak, když Sušilovi byli na cestách, lupiči jim vnikli do domu a kradli všechno do posledního talíře.
0: Snad halíře.
1: Nikoli talíře, byl to přece hostinec.
3: Sušilovým se narodilo celkem 7 dětí, 5 jich ale v dětství zemřelo. Pouze František a jeho sestra Josefína se dožili dospělosti.
0: Opravdu Jobův úděl.
2: Fabián si ale na svůj osud nestěžoval.
1: Rodiče poskytli Františkovi první a poctivý základ výchovy.
3: Matka Terezie patřila k rázným, ale zároveň něžným, citlivým ženám. František Sušil rád dával k dobrému jednu výchovnou lekci, kterou mu uštědřila. Když začal chodit do obecné školy, ulil se jednou se spolužáky z vyučování. Matka se to dozvěděla, chlapce uvázala na provázek a tak toho přivedla do třídy. Ten pak měl celý život odpor k jakémukoliv podvodu.
2: Rodiče ho dali vyučit hudbě.
1: Oblíbil si hru na flétnu a na klavír.
2: A stal se dokonce členem rousínovské kapely.
1: Tatík měl nejenom šťastnou povahu, ale velmi zahořel pro vlasteneckou věc.
2: Jako člen obecního výboru se zasadil o to, aby se v Rousínově úřadovalo česky.
3: V rousínovském kostele svaté Maří Magdaleny působil jako kaplan matčin bratr, strýc František. Ten rovněž smýšlel vlastenecky a právě on měl hlavní podíl na tom, že se jeho synovec rozhodl pro kněžství.
1: K čemuž bylo ovšem zapotřebí dobrého základního vzdělání.
0: Taky si myslím.
1: František je dostal.
0: Kde? Na rousinovské škole?
1: To by nestačilo. Strýček kaplan využil tehdejšího gymnaziálního zákona a synovce vyučoval soukromně s tím, že se musí každého půl roku podrobit na některém z gymnázií zkoušce.
2: František pokaždé exceloval.
1: Otec by sice raději viděl, kdyby syn po něm převzal živnost.
2: Ale jeho studijní výsledky nakonec rodiče přesvědčili, že duchovní stav bude pro něj správnou volbou.
1: Po rozdílových zkouškách mohl 15-letý František nastoupit do vyšších tříd piaristického gymnázia v Kroměříži.
3: Poslední gymnaziální ročníky dokončil František na Filozofickém ústavu v Brně. Po maturitě odchází do brněnského kněžského semináře. Na kněze byl vysvěcen roku 1827.
0: A pak už čekala na mladého duchovního první fara.
2: Byl ustanoven kaplanem v Olbramovicích u Moravského Krumlova, což byla vesnice s naprostou převahou německého obyvatelstva.
0: Obtížná situace pro českého vlastence.
2: Tím spíše, že druhý kaplan, ač příjmením Procházka, byl odchvancem německých škol a měl velikou nedůvěru k jakýmkoliv buditelským snahám.
1: A právě kaplan Procházka znamenal pro Sušila první úspěch.
0: V jakém smyslu?
1: Získal Procházku pro českou věc.
2: Když ho pak přeložili do Ivančic, byl to už jiný člověk. Působil tam podobně jako Sušil. Nejenom horlivě katolicky, ale i vlastenecky.
0: A co v Olbramovicích, tam Sušil také sklízel plody své práce?
1: Tak jednou sklidil.
0: Ano, výborně.
1: Nebylo to výborné, tedy aspoň z počátku.
0: Tak jaké to bylo?
1: Ale no tak na facky.
3: Sušilův zápal pro češství nebyl zdaleka pochuti všem olbramovickým farníkům. Značná část jich ostentativně zdůrazňovala svou německou národnost a Sušilovi dávala najevo pohrdání a nepřátelství. Vyvrcholilo to tím, že velkostatkář Josef Seidl uštědřil jednu neděli kaplanu Sušilovi facku z malicherného důvodu. Nepočkal na něj se začátkem bohoslužeb. Sušil byl však velkorysý. Veřejně Seidlovi odpustil a začal ho vyhledávat, aby s ním diskutoval. A ku podivu, Seidl se nakonec Sušilovi omluvil a s obou mužů se časem stali dokonce přátelé.
2: Kněžství Sušilovi naplňovalo život.
0: I když, říkám si, někdy jinak, než by si sám přál.
2: Mnohem víc ho však přitahovala vědecká práce.
0: Lidová píseň?
2: Ne, biblistika. Vyhrál konkurs na uprázdněnou katedru biblického studia v Brně a ve 33 letech se ujal výuky nového zákona v kněžském semináři.
1: Měl pro toto místo všechny předpoklady.
2: A nejenom teologické. Ovládal celkem 5 živých jazyků. Němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a polštinu.
1: Kromě mateřštiny samozřejmě.
2: A že měl perfektní znalost mrtvých řečí, tedy latiny, starořečtiny a hebrejštiny, to se rozumělo jaksi samo sebou.
0: Vlastně hned poté, co byl ustanoven profesorem, rozhodl se pro další práci.
3: Položil jsem sobě za životní úkol, dá-li Bůh, obšírným výkladem nového zákona duchovenstvu posloužiti, kterážto práce teprva po mnohých letech k žádanému cíli přivedena býti může.
0: To měl tedy pravdu s tou předpovědí. Teprve 3 roky před svou smrtí ohlásil svému příteli Karlu Vinařickému.
3: Jsem právě hotov.
1: Jako exegeta?
0: Tedy vykladatel písma?
1: Musel znát starší i současnou literaturu k tomuto tématu.
2: Na svých žácích požadoval, aby ovládali nový zákon nazpaměť.
0: Tento postup mu někteří zazlívali.
3: Já chci mít jistotu, že všichni kněží, ač každodenně v písmě svatém čísti mají, aspoň jednou v životě celý nový zákon důkladně přečetli. Nebyla by to věčná hanba, kdyby mnohá stařenka evangelička v horách písmo svaté lépe znala než velebný pán?
0: A on sám šel, tak říkajíc, příkladem?
2: Ovšemže. Svědčí o tom historka o konkurzu na místo profesora, kterého se zúčastnil.
3: Přišel do sálu a uviděl na stole ležet 2 tlusté knihy. I ptal se naivně komisaře, co to za knihy jsou.
1: Písmo svaté, řecké a latinské.
3: A k čemu?
1: Inu, kandidátům na citování. Snad neumíte, pane, písmo svaté nazpaměť?
3: Ano.
1: Jakže?
3: Česky, latinsky a řecky umím písmo nazpaměť. Jenom německy. Německy ne.
1: Tož dáme knihy pryč.
2: Sušil byl se svou písemkou hotov jako první. Práce všech uchazečů byly zapečetěny a zaslány vídeňské fakultě na posouzení.
0: Jak dopadl František Sušil?
2: Jeho práce byla uznána za výtečnou, ba dokonce za takovou.
3: Pro niž nestačí chvály.
1: Vláda mu nabídla okamžitě profesorské místo ve Vídni s ročním platem 3000 zlatých.
0: Otevírala se před ním přímo neskutečná kariéra.
1: Jenomže on se tou nabídkou celý poděsil.
3: O bože, já nepůjdu z milé Moravěnky. Nače já potřebuji tolik peněz, já mám dost v Brně.
0: Na rozdíl od Sušila leckdo neodolal a do Prahy z milé Moravěnky odešel.
1: V Brně dostal do začátku 1/5 pražské částky.
0: Ano, i takové znám.
1: U studentů si zde získal okamžitě oblibu.
2: Především svým lidským přístupem.
1: Ten se projevoval mimo jiné tím, že v případě existenčních potíží svých žáků jim přispěl finanční částkou.
2: Jako pedagog však neznal slitování.
1: Po svých studentech chtěl důkladnou znalost nového zákona.
0: Když jeho žák neprokázal odpovídající vědomosti, položil mu otázku.
3: Víte-li pak, milý pane, kdo to byl svatý Servulus? Nevíte? Já vám to tedy povím. Byl to svatý žebrák ve 4. století, který na rozdíl od vás neuměl číst ani psát, ale Písmo svaté ovládal lépe než vy. Jděte a nechoďte ke mně dřív, dokud nebudete nový zákon znát, alespoň tak jako Servulus.

0: To jsme však vyrazili po stopách Františka Sušila příliš daleko dopředu.
1: Ano, musíme se vrátit do začátku 20. let 19. století.
0: Tehdy ještě Sušil studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži.
1: A právě v té době hledal František Ladislav Čelakovský přispěvatele, kteří by mu sbírali lidové písně do připravované sbírky.
2: Osměluji se za tou příčinou kvašnosti s šetrnou otázkou se obrátiti. Zdali byste jinak s usilováním mojím stejné mysli a nemaje jiného pro sebe záměru, ze sbírky vaší opis některých moravských písní mi přepustiti volni nebyli.
0: Takto zdvořile se obrátil básník na gymnaziálního studentíka Sušila.
1: Z vydání sbírky sice sešlo,
3: ale Sušil svůj příspěvek moravských národních písní sebraných v okolí jeho rodiště na Rousínovsku vydal vlastním nákladem.
2: Písničky pak začal František Sušil sbírat nejenom ve svém rodišti, ale po celé Moravě. A také ve Slezsku, na Opavsku a na Těšínsku v místech, kde čeština neustoupila polštině. Vypravil se i do slovanských osad v Rakousku. Nejprve si vzal pomocníky, venkovské učitele, ale po špatných zkušenostech dělal tu práci sám. Nadále využíval pomocníky jen k tomu, aby mu sezvali lidové zpěváky ze svého okolí na jedno místo, buď to na faru nebo do hospody, a tam je poslouchal a po jednom či dvou vystoupeních byl schopen zapsat melodii a text.
3: Nesbíral ale bez rozdílu.
0: Vybíral si?
3: Nevybíral, jenže bujnější písně mu jaksi zůstaly utajeny.
0: Jak bujnější?
3: No, řekněme erotické.
0: A proč?
3: Byl to přece jenom kněz. A tak se lidé před ním ostýchali takové písničky zpívat.
0: I když v hospodách byly určitě oblíbené.
3: Bez pochyby.
1: Snažil se zachovávat všechno tak, jak to slyšel.
3: Ze všeho toho obrovského sesbíraného materiálu vybral jen část, a to dokonce pouze menší část.
1: Některé varianty sloučil, někde očišťoval dialekty, aby ve slovácké písni nebyly hanácké koncovky a podobně.
3: Také písně, které už uveřejnil Karel Jaromír Erben, do své sbírky nezařazoval.
1: V pozdějších sbírkách jiných autorů je ale jenom málo písní, které František Sušil nezachytil.
2: Proč, Kalino, v struze stojíš? Snad se sucha tu zebojíš?
3: Já se sucha nic nebojím. Kde jsem zrostla, tady stojím.
2: Proč, Kalino, neprokvétáš? Malinama nezasedáš?
3: Já jsem dávno prokvétala červenýma malinama. Zhora vrabci obzobali, zdola pany oblámali. Oblámali na kytečky, mládenečkům na kloboučky. Ulomila každá svému, já u Boha nemám komu. Já svo pustím po potoce, snad ju nande někdo přece. Já ju pustím po palášo, kde mládenci koně pasó. Pasó jich tam na dolině, na té drobné jatelině. Pasó jich tam na trávníčku. Chyť kytečku, šohajíčku.
1: K vlastní sběratelské práci přistupoval Sušil velmi zodpovědně.
3: Často se vracel i několikrát na jedno místo, aby zachytil úplnější znění melodie nebo textu.
1: Jeho sbírky, to je repertoár 370 obcí ze všech oblastí, především Moravy.
3: Ve své práci byl František Sušil neustále poháněn obavami ze zániku. Snažil se zachytit poslední zbytky toho, co si lidé na venkově ještě pamatovali a uchovávali.
0: Ve svých dopisech se svěřuje i s nepochopením a nesnázemi, se kterými se při své práci potýkal.
2: V loni zde byly Prusy a zuřila cholera. Nemohl jsem se nikam pustiti. Letos míním ještě po Moravě západní se podívati, jak asi po převratech těch veškerých na náš národ sešlých píseň národní se povahuje a nemá-li některá ves, ve které jsem nebyl, nějaký poklad, jejž bych vyzvednout ti mohl. Vydám se na cestu Bohdá 23. tohoto měsíce, hodlaje se opět asi po 14 dnech vrátiti. Načež tu pobudu nějaký den, opět jinam se podívati hodlám za touž příčinou.
0: Jeho vytrvalost se stala přímo pověstnou.
2: Maně mne pudí tužba k opětnému procestování krajů na Moravě, kde bych nějakých národních písní došel. Nejednou jsem se již zklamal a chodě dlouho a dlouho se namáhav s prázdnem jsem se vrátil. Ale vzpomínka na dojití oné písně aneb toho či onoho sličného nápěvu mne tak dlouho obluzuje a okouzluje, že dokonav těch darmovedných úsilí zapomínám. Jsou to věru zvukové z nejvniternějšího vnitra útroby lidské a mohu říci, že žádný národ nemá takových melodií, co těch národů pod sluníčkem putuje. Nejsem již mlád, nohy neslouží jak jindy, také se věc ta nevyplatí, jež to sotva něco se nachází. Přece ale nemohu odolati, bych se nevydal na cestu a v ty kraje se nepodíval, kde by se snad něco mohlo tajit.
0: Přitom ho stále víc trápil revmatismus a vleklá oční nemoc.
2: Oko, milé oko, zber se v novou sílu. Propůjč se mně čile ku novému dílu.
0: To už není text lidové písničky, ale jeho vlastní rýmování.
1: Kromě neduhů ho trápila rodinná tragédie.
3: Staral se totiž o děti po své zemřelé sestře Josefce.
1: Jeho synovec František, uvězněný v souvislosti s revolučními událostmi roku 1848 v Praze, byl osvobozen poté, co strýc složil kauci z prostředků získaných prodejem rodinného majetku v Rousínově.
3: Synovec však spáchal v červenci 1862 sebevraždu. A to se na Sušilově zdraví nepochybně podepsalo.
1: Měl záchvaty kašle a revmatismus spolu s dnou způsobili, že nemohl chodit. Musel se dávat vozit na vozíčku po brněnských Lužánkách.
3: Lékaři mu doporučovali pít v hojné míře žinčicu, kterou vyráběli Bačové na Valašsku.
1: Proto začal jezdit do Rožnova pod Radhoštěm a do Bystřice pod Hostýnem, kde trávil často i několik týdnů.
2: Přibližuje se mi den, v rubáš budu oblečen.
3: Smrt ho zastihla v Bystřici v poslední květnový den roku 1868.
1: Jeho pohřeb byl vypraven z minorického kostela, kde biskup Šávgoč vedl smuteční obřady za přítomnosti více než 300 kněží, jeho bývalých žáků a spolupracovníků.
0: Zůstala po něm 2361 písnička. Neuchovávají se v žádném trezoru, přesto představují hotový národní poklad.

0: Byl tě jeden člověk.
1: Byl tě jeden člověk.
0: Bylo mu jakkolvěk.
1: Bylo mu jakkolvěk.
0: Šel od role k roli obhlídat obilí.
1: Obilíčko moje, co si jest tak pěkné? Obilíčko moje, co si jest tak pěkné?
0: Potkala ho smrti na pěkné silnici.
2: Co děláš, můj choti? Mám s tebou mluviti.
1: Nech mě, milá smrti, mám já co činiti. Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti. Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti.
2: Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé. Už ty musíš jíti, všecko opustiti.
1: Běda mne hříšnému, jsem dlužen každému. A najvěc jednému, pánu bohu svému. A najvěc jednému, pánu bohu svému.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to bylo 706. vydání pořadu Toulky českou minulostí. Připomínám, že 707. schůzku uvedeme zítra večer ve 20 hodin a podtitul zní Josef Božek, stavovský mechanik na prvním českém učilišti technickém. Poslouchejte zítra ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne hudební producentka Kateřina Žbirková, manželka zesnulého skladatele a muzikanta Mira Žbirky. Jaké je nést odkaz Mekyho Žbirky a přitom si jít vlastní cestou? Co chystá pro letošní podzim? A co jí v životě kromě hudby dělá opravdu radost? Kateřina Žbirková.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Zůstanou základní úrokové sazby i po dnešním jednání Bankovní rady Centrální banky beze změny. Co by mohlo zvýšit inflaci? Jak jsme na tom s nezaměstnaností? Kam zamíří ceny ropy? Jaká bude ekonomická spolupráce Evropy a Kanady a jak si může Unie uchovat konkurenceschopnost a nezávislost na Číně? O tom se chystáme mluvit s profesorem Richardem Hindlsem, emeritním rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Souhlasíte s odhadem expertů, že Bankovní rada České národní banky dnes ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%?
7: Ano, ten názor je poměrně silný v ekonomické veřejnosti a celkem tomu odpovídá i ekonomická situace. I když ty inflační tlaky tam jsou, ty nepochybně v těch budoucích obdobích ještě jsou letos dvě měnově politická zasedání, jedno myslím 5. listopadu a jedno 17. prosince, pokud si to dobře pamatuji.
6: Takže mohla by se případně sazba zvýšit?
7: Já si myslím, že do konce roku mohla, neříkám, že se tak stane, ale ty inflační taky tam jsou, není to vyloučeno. Samozřejmě pro růst ekonomiky to dobrá zpráva není, protože každý růst sazeb a zdražování peněz vlastně zpomaluje ekonomiku. Náš ekonomický růst je takový, docela to jde, abych to řekl lidově, ale mohlo by to být i lepší, asi bychom to potřebovali o něco lepší, ale pořád jsme nad průměrem Evropy. Těch inflačních tlaků je tam celá řada, kromě těch tradičních typu prostě problémy s bytovou politikou, nájmy, vlastnické bydlení, problémy se službami, ve kterých stále pokulháváme, prostě nemáme dost řemeslníků a tak dále, tak v těchto věcech už je to trvalka. Do toho se nám letos přidal Blízký východ, když to mám říct jedním slovem. No ale pak si myslím, že je tam taková nášlapná mina, to jsou potraviny, protože ty vlastně dneska drží inflaci dole, drží dole docela nízko, protože když se podíváme, že seženete máslo někde kolem třeba 20 korun, litr mléka 8 korun, 10 korun, vejce, vzpomeňme si, kde to bylo před 2-3 lety, kdy jsme byli cukr stál, já nevím, 70 korun, tak tohle všechno už je za námi, to máslo, mléko, maso, jsou velmi nízko, ale já si myslím, že tenhle ten rezervuár pro nízkou inflaci se vyčerpal a že to budou právě potraviny asi, které začnou zvedat tu míru inflace výše. Samozřejmě k tomu se přidává už zmíněný Blízký východ, on už to vlastně není úplně jenom Hormuz. Dneska jsem viděl, že se zase dali hodně do pohybu Hutijové, takže to je vlastně takový ten od Saúdské Arábie na východ, oni si tam prostě vyřizují nějaké účty, Hutijové se dají v zásadě považovat za něco, co je vyzbrojováno Iránem, takže se trochu připojili k té kampani, která na tom Hormuzském průlivu je, ale ohrožují ten další průliv, který tam je. No a pak si myslím, že ty ceny paliv, energii, ropy, prostě ohrožuje i ta válka Ukrajina-Rusko, protože Rusko vlastně z toho, že dřív měl obrovské zásoby ropy, nebo má je furt, ale tím, že jsou napadány jejich rafinérie a obráceně také na Ukrajině, tak se vlastně Rusko stává paradoxně trošku dovozcem, protože ono v tuhle chvíli ty rafinérské produkty nemá, takže paradoxně i Rusko zatěžuje tu energetickou soustavu hledáním svých zdrojů pro svoje ropné produkty.
6: Teď aktuálně ale ceny ropy klesají, alespoň tedy včera to tak bylo, přispívá k tomu zpráva, že Saudská Arábie nabízí dodatečné dodávky přes Omán. Myslíte, že je to jenom výjimečný výkyv dolů?
7: Po dnešku si to myslím, protože vlastně se stala teď terčem, nebo taková ta kampaň pokračuje ze spoda Jemeny pod Saudskou Arábií, pokračuje vlastně ta kampaň proti Saudské Arábii. Navíc ty výroky se denně mění, jednou je to tak, po druhé je to tak, to jednání asi zamrzlo v tuhletu chvíli. Jak to vypadá vojensky, si asi netroufá už dneska vůbec nikdo říct, takže z tohohle pohledu si myslím, že to určitě vyřešeno není. Navíc se blíží zimní sezóna, nebo aspoň teda v Evropě, nebo na severní polokouli, kdy bude potřeba topit, kdy bude potřeba také do průmyslu dostat zase znovu energie a tak dále. To znamená, že tady to riziko samozřejmě, a když si k tomu připočteme potraviny, tak se, a to dneska potraviny představují zhruba 17-18% spotřebního koše, potraviny a nápoje tedy, tak se dostáváme do situace, že ta míra inflace je nějakým způsobem vlastně na začátku svého růstu, ty 2% plus minus, které máme teďko, to asi možná nevydrží, takže dneska si myslím, když se vrátím k tomu, co jste se ptal na začátku, dneska banka nic neudělá, bankovní rada, ale u toho, řekněme, 5. listopadu nebo 17. prosince si tak úplně jist nejsem.
6: Když jste mluvil o proinflačních rizicích, jak je to s trhem práce? Nezaměstnanost v Česku v srpnu byla asi 5%, proti červenci se nezměnila, ve srovnání s tím loňským rokem se podíl nezaměstnaných zvýšil asi o 0,5% bodu. To je přiměřené?
7: Tak pořád je to hodně dobré číslo, už to není to 3,5, nebo tak, jak jsme to mývali ještě možná před rokem a půl, před dvěma lety, to už ne, ale těch 5% je pořád velmi nízká inflace, je velmi nízká míra nezaměstnanosti, je podprůměrná z hlediska evropského srovnání, vede to k nedostatku pracovních sil, i když se to trošku změnilo, zvyšuje to tak na růst mest, na odborové vyjednávání, na kolektivní smlouvy a tak dále, čili zvyšuje to tlak na růst mes a samozřejmě růst mes a příliv peněz do oběhu může pochopitelně vyvolat také inflační taky, i když si nemyslím, že míra nezaměstnanosti nebo nezaměstnanost jako fenomén bude tím hlavním tahounem, co by třeba Českou národní banku vedlo ke zvýšení úrokové sazby, i když si nemyslím, že o víc než 0,25, ale dneska to nebude.
6: Teplo podle teplárenské společnosti v příštím roce je zdraží. Proč a jak moc?
7: Tak to všechno souvisí s energiemi. Samozřejmě to teplo vzniká různě. Může vznikat z plynových, může vznikat z parních elektráren, může vznikat z uhelných elektráren, ale nebo tepláren, ale prostě energie jdou nahoru. Bohužel se to opakuje před... Nebude to, aspoň doufám já, že to nebude tak jako v roce 2022-2023, ale energie nahoru jdou. Zatím není vidět úplně to světlo na konci tunelu, že by se ten lijev zastavil, a tak se může stát pochopitelně, že i to teplo bude součástí toho, co... I když jsem slyšel, že některé teplárny říkají, že letos ještě nezdraží, zdraží za rok.
6: No a jakou roli teď hrají ceny zemního plynu, protože i ty by mohly přispět k vyšším cenám elektřiny?
7: Když se dostali nahoru rychleji než ropa, než některé další produkty, to si myslím, navíc jejich zásoby tenčí. Prostě ta logistika, nejenom v tom, co se kde vytěží, ale také logistika, ty, řekněme, ta transferová místa jsou velmi ohrožena dneska ve světě. Takže pochopitelně nejenom ten nedostatek možná zemního plynu nebo těch příslušných energií, ale také problémy s logistikou můžou vést tomu, že se to tak stane, a zemní plyn je, myslím, nejvýše za poslední 4 roky, takže to problém asi je.
6: Evropská centrální banka před týdnem podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Proč?
7: Dneska zvýšil také FED, jak jsem si všiml, když jsem šel sem, to znamená ve Spojených státech, kde se i míra inflace pohybuje nad 3%, se tak děje. Když se podívám na evropskou inflaci, ona je vyšší než u nás. Teď tady nebudeme řešit problém, co je harmonizovaný index cenový a co jsou ty národní indexy, ale míra inflace je v Evropě vyšší než u nás, to znamená, že Evropská centrální banka přitopila nebo pustila trošku plyn směrem nahoru. Na druhé straně si uvědomíme, že je třeba rozdíl mezi úrokovou sazbou u nás, která je 3,75, a tím, co dělá ECB v eurozóně, je prakticky 1,5 bodu. Takže je to poměrně velký rozdíl na to, že ty míry inflace, pokud se budeme dívat na harmonizovaný cenový index, tak tak od sebe zase vzdálené nejsou. Ten harmonizovaný index, čili ten společný nebo sjednocený pro celou Evropskou unii, je u nás vyšší než ten, který máme jako národní. Takže Evropská centrální banka také tuší, rizika tuší je FED, jak jsem si dneska ráno všiml ve zprávách, tak ty důvody jsou přibližně stejné, i když asi ve Spojených státech to nebude tolik těmi potravinami, jako více energie. My Spojené státy také začínají trpět na nedostatek energií a ropy. Tak z tohohle pohledu si myslím, že ty inflační tlaky jsou asi různé, na co se ptáte, ale jsou. A to je to, proč ty banky přistupují k tomuhle kroku.
6: Ostatně představitelé ECB předpokládají, že úroky porostou ještě letos, že možná k tomu příštímu zvýšení by mohlo jít už v říjnu. Je to podle vás pravděpodobné?
7: No, je to přesně to, co jsem říkal o tom, co se může stát u nás v těch zbývajících dvouměnově politických zasedáních na začátku listopadu a polovině prosince. Možné to je, samozřejmě těžko se to predikuje, protože nikdo neví, co se dneska v tom světě děje. Ten svět je tak, řekněme, jako v pohybu, pokud to řeknu hodně eufemisticky, tak je hodně v pohybu, až příliš, možná na můj vkus trošku, tak z tohohle pohledu to pochopitelně ty obavy ekonomů nebo bankéřů vyvolávat může, a ten, to, na co jste se ptal, ten krok ke zvýšení sazeb, to asi logiku má.
6: Možná je překvapivé, že podle Mezinárodního měnového fondu globální hospodářství nečekaně dobře zvládá ten energetický šok způsobený konfliktem na Blízkém východě. Myslíte si to taky?
7: Jo, tak když se řekne celosvětové hospodářství, to je strašně široký pojem. Když si vezmeme Evropu, vezmeme si samozřejmě Čínu, která je dneska asi hlavním tahounem ekonomického růstu ve světě, i když už také ne v těch číslech, jako bylo třeba před 5 lety. Když se podíváme na Spojené státy, na Jižní Ameriku, která si hraje takovou svou vlastní energetickou politiku, protože je to úplně jiný světadíl, tak z tohohle pohledu prostě ty věci možné jsou, a to zvládnutí energetiky je

0: nízkého základu, pořád jsme zvykli se poměřovat těm evropským číslům nebo americkým číslům, ale tyhle ty země mají obrovský růst a obrovský potenciál a čínská ekonomika zřejmě brzy bude zemí číslo jedna z hlediska objemu ekonomiky, nikoli na hlavu, ale z hlediska objemu asi bude hlavní ekonomikou, tak to prostě je a jestliže Čína produkuje dneska tempa někde kolem 4, možná i 5%, tak asi jo.
1: Je dobře, že to je hlavní zaklínadlo ekonomů, ten růst. Neměli bychom uvažovat taky o udržitelnosti?
0: No, on to není jenom udržitelnost, ale taky životní úroveň. To už se tak jako velmi často tady, my jsme si zvykli na tu zjednodušenou poučku, roste nám HDP, klesá nám HDP. HDP příliš nevyjadřuje to, co, jak žijeme, co je vlastně našimi prioritami, jakou máme vlastně, jaký máme přístup k životu, je to číslo. Je to číslo velmi komplikovaně získat celosvětově velmi dobře srovnatelné díky národnímu účetnictví, ale málo to vypovídá o tom, co se děje. Já si pamatuju, že jsem u toho tenkrát na tom zahájení byl v Paříži, nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz a francouzská vláda tehdy rozhodli, že se pokusí vytvořit nějakou studii, která ukáže vlastně nakolik růst nebo pokles nebo prostě změny v růstu hrubého domácího produktu vážou na životní úroveň.
1: Na kvalitu to, života.
0: Našeho života, na kvalitu našeho života. Neskončilo to dobře, byl to prezident Sarkozy tenkrát, který inicioval, já jsem na tom zasedání byl, bylo to s velkou slávou. O dva roky později jsem tam byl také, kdy tam přišli vlastně prezentovat výsledky a bylo to tristní. Ne, že by se neudělala ta práce, Joseph Stiglitz je renomovaný ekonom, ale prostě ono to úplně nejde. To prostě hrubý domácí produkt a systém národního účetnictví je jedna věc a kvalita našeho života je věc druhá. To propojení se úplně nedá udělat a není to nic špatného, tak to prostě ty fenomény v ekonomii jsou.
1: Hostem je dnes ekonom profesor Richard Hintls.
2: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
1: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v září stabilizovala, sice se zvýšila, ale méně než se čekalo. Co z toho podle vás plyne?
0: Německo má problémy, které jsou poměrně, řekněme, způsobeny větším množstvím příčin. Když jsme se před chvilinkou bavili o plynu a o ropě a o energetických zdrojích, německá ekonomika je energeticky velmi náročná. Dlouhou dobu žila z levného plynu z Ruska. To byla vazba, která byla v evropské ekonomice a vlastně v celosvětové ekonomice velmi silná. Tato vazba padla. Německo je pořád takovým tím zdrojem chemického průmyslu, těžkého průmyslu, automobilového průmyslu a něco se zadrhlo. Zadrhl se automobilový průmysl, protože dneska vlastně v podstatě Čína ohrožuje, prostě ovládá svět. Uvádí se, že čínský automobilový průmysl, který ještě před 10 lety, si troufnu říct, možná před 15, byl v plenkách, dneska produkuje velmi kvalitní vozy, které dokáží konkurovat evropským trhům. Dnes se odhaduje, že podíl na celosvětové výrobě čínských automobilů je kolem 30%, čili třetina. Zatímco u evropských automobilek, nechme jenom Volkswagen, ale máme další automobilky ve světě i v Německu, tak poklesl na nějakou šestinu. Takže vlastně dneska čínská produkce aut je výrazně vyšší než evropská, nebavme se jenom o Německu. Do toho si přidejme, řekněme, energetickou náročnost a teď nechme stranou ten plyn z Ruska, ale energetickou náročnost Německa. A já jsem se díval do národních účtů Německa. Oni v podstatě neroste míra investic. To investování, zejména do moderních technologií v Německu je, neříkám, že stagnuje, to si netroufnu říct, ale podíváme se na poměr, říká se tomu hmotné zdroje investic nebo hrubá tvorba fixního kapitálu vůči hrubému domácímu produktu, Německo moc neroste. To znamená, že pořád řeší tu svoji vysokou náročnost energetickou. Jejich vlajková loď automobilový průmysl teďko trošinku je v defenzivě a asi to tak na nějakou dobu zůstane a tím pádem vlastně Německo není už takovým tím tahonem, pořád je to největší evropská ekonomika, 4., 5. na světě nebo možná 3., velmi vyspělá prostě, ale není tam všechno, jak bylo dřív.
1: No, odborníci prý jsou ohledně oživení německé ekonomiky opatrní optimisté, tak já nevím, vy taky.
0: No, já nevím, když se člověk podívá zpátky, tak nechme teď covid, ale když se člověk podívá zpátky 10 let, tak německá ekonomika se s tímhletím problémem potýká poměrně dlouho. Já si vzpomínám na období před covidem, kdy také příliš nerostla, ale podařilo se jí velmi výrazně zlepšit své veřejné finance. Tenkrát zadlužení Německa vůči hrubému domácímu produktu bylo někde kolem 80% a poměrně rychle se jim to srazilo, podařilo srazit na tu maastrichtskou hranici 60%. Pak přišel covid, energetika, krize v dodavatelských řetězích a už jsme byli zase zpátky, ale už tenkrát na německá ekonomika dokázala tohleto snížení, řekněme zadlužení, přestože neměla, kdo ví, jak vysoký růst, mělo třeba výrazně nižší, než jsme ho měli v té době my. Takže já jsem optimista, neoptimista, ještě před čtvrt rokem třeba index nákupních manažerů nevypadal moc optimisticky v Německu, tak ta čísla se samozřejmě mění, čtvrtletí je v ekonomii poměrně dlouhá doba, ale nevím, uvidím. Zatím je to pořád taková ta zelená nula. Z hlediska růstu HDP, když se o tom bavíme.
1: Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně a obchodní deficit, který se dostal do zlomového bodu. To prohlásila včera předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v tom svém každoročním projevu o stavu Evropské unie. Jak to bude chtít dosáhnout?
0: Já se přiznám, že jsem to docela sledoval včera a že jsem z toho trošku na rozpacích. Bylo to takové to trošku je třeba, měli bychom. Moc jsem tam konkrétního neslyšel, samozřejmě neslyšel jsem ten projev celý, ale v médiích i v zahraničních se toho objevilo hodně, ještě dneska ráno to vlastně je pořád prezentováno. Není tam úplně, není mi z toho patrno úplně jak. Je to takový ten projev o stavu Unie v uvozovkách, ve kterém se taky nemusí úplně říkat všechno, co se bude dělat a jak se to bude dělat, ale trochu jsem tam z toho nevyporozuměl, co by se mělo dít. Pravdou je, že dneska ty světové mocnosti, řekněme, ty dva hlavní póly v ekonomice jsou Čína a Spojené státy. Není to Evropa, přestože má víc obyvatel Evropská unie než Spojené státy, mají jich méně než Čína. Není to Evropa, je to Spojené státy. To vymezování se vůči Číně je pochopitelně možná trošku problém. Čína také hraje svoji celní válku, což cítíme na tom, že se nedaří vyvážet některé věci do Číny v potravinách a jsme na začátku v té debatě, kde jsme byli, protože ten přebytek potravin snižuje ceny v Evropě a jedním z důvodů jsou čínská cla na třeba evropské maso a tak dále, takže se masem zaplavuje dánské maso, španělské maso, možná i německé maso a snižuje to ceny. Nicméně z toho, abych se vrátil k tomu, co se včera odehrálo, jsem z toho byl takový trošku, měli bychom, jak jste říkal, nebo je třeba. Vůbec jsem nepochopil, co to mělo být s tím článkem 4 o kolektivní nebo možnosti vyjednávání o kolektivní obraně, tak jsem nepochopil, tak je na to nebo není na to, bude nové na to v rámci Evropy, nebo je to takový blok vůči tomu, co dělá americká administrativa. Trošku jsem z toho nebyl moudrý, se přiznám.
1: Podle serveru Politico von der Leyenová zaskočila země Evropské unie slovy o přidruženém členství Kanady. Jakou by mohlo mít podobu a co by to Evropanům přineslo?
0: Já vůbec nevím, jestli takový institut existuje, tím, že tam přijel kanadský premiér, tak viděli
1: je
0: jsme.
1: Je to novinka.
0: Je to novinka. Zachytil jsem, než jsem ráno odcházel sem, že okamžitě reagoval prezident Trump, který opět vytáhl svoji vlajkovou loď, to jsou cla.
1: Že pohrozil, řekl, že je to akt nepřátelství.
0: Akt nepřátelství a pohrozil Kanadě vysokými cly, tak to zas nebude úplně mít dobrý dopad na akciové trhy prostě a na situaci, byť třeba jenom přechodně. Já nevím, co je přidružené členství, neslyšel jsem to nikdy, že by někdo byl. Je to určitý takový možná vzkaz do Spojených států, do Washingtonu. Možná je to nějaká snaha rozšířit Evropskou unii, která má dost svých problémů, tak já nevím, co to je.
1: No ale myslím, že ekonomická dohoda nebo obchodní dohoda už existuje a navíc jsou různé dvoustranné smlouvy, čili ono to, ekonomický smysl by to dávalo.
0: Asi by to dávalo, ekonomika Kanady je velmi vyspělá na to, že Kanada nemá doví kolik obyvatel, je to obrovská země s obrovskými možnostmi, nerostné bohatství prostě a tak dále, takže Kanada je hráč samozřejmě ve stínu Spojených Spojených států, ale víme, jak ty dohody jsou někdy komplikované, jak jsou na dlouhou tráť a nevím, taky je tam ta vzdálenost trošku mezi Evropou, ono samozřejmě ta, řekněme, gravitační síla toho, kde jste a kde chcete prodávat, také hraje roli, je to přes oceán, tak nevím, ale trošku jsem z toho zčela, včera nebyl úplně moudrý.
1: Dnes má návrh státního rozpočtu projednat tripartita a znovu koaliční rada. Co o těch jednání lze očekávat?
0: Hodně slov, málo výsledků, bych tak si troufil odhadnout na ta situace. Dneska asi není nikdo, kdo by byl spokojen s tím saldem 389 miliard. Ti jedni říkají, že to prostě jinak bez toho nejde, ti druzí říkají, že je to špatně, ale neříkají nic, co by se s tím dalo udělat a ono toho také moc takhle v krátké době udělat nejde. Takže nevím, tripartita bojuje proti, řekněme, snížení sociálních dávek, proti snížení podpory v nezaměstnanosti, prostě proti sociálním aspektům toho, nebo tak, jak je rozpočet této chvíli nastaven, ještě nebyl ani ve vládě, nebo nebyl schválen ve vládě, tak odbory bojují za sebe, ale ona je ta situace taková, že všichni jedním dechem říkají, snižují ten deficit, ale ať se to nedotkne mě. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to jednání nejenom dnešní tripartita, ale i ta koaliční schůzka, řekněme, celý ten další proces, který provede nakonec definitivní podobě státního rozpočtu, toho příliš nepřinese. To saldo těch 389 proponovaných miliard se asi trošku sníží, ale budou to, nevím, jednotky, 20 miliard, nevím.
1: Tak třeba opoziční starostové a nezávislí tvrdí, že zrušením populistických dárečků by se ten deficit snížil třeba o 50, možná 70 miliard. Co si o to myslí?
0: No, pořád se bavíme o výdajové stránce. Jo, to je vlastně, když se vrátím k té tripartitě, tak i tripartita prohlásila, že vlastně škrty na té výdajové stránce tuhle situaci nevyřeší. Čím dál tím silnějším hlasem zaznívá, že prostě bez celkové reformy, a už to dneska říká spoustu ekonomů i spoustu daňové politiku, reformy. Daňové, ale teď nemyslím jenom daně, a nemyslím jenom daně z příjmu osob, třeba nebo právnických nebo fyzických, ale to máte také odvody sociální, zdravotní, nemocenská a tak dále. Bez celkové revize tohodle toho systému si myslím, že to nepůjde. K tomu je potřeba vůle, odvaha, ta tady chybí, protože to možná může být poukázka na porážku ve volbách, ale já si myslím, že k té situaci to pomalu směřuje a že je jenom otázka času, kdy se najde někdo hrdinský a k tomuhle kroku přistoupí. Když se podíváme na naše, řekněme, celkové daňové a odvodové zatížení je nižší než je průměr, ne výrazně, ale je nižší. Nechci teď připomínat třeba severské země, protože zase jich Evropy má úplně jiný režim a dluhovou pást a tak dále, ale myslím si, že to směřuje postup a ten názor sílí. Směřuje to k tomu, že se do toho bude muset hrábnout, vzít tušku, gumu a papír, abych tak řekla, začít počítat.
1: No, možná už to zaznělo, že vláda má rozpočet schválit teď v pondělí.
0: Myslím, že v pondělí.
1: A už taky jsme řekli, že proti tomu vysokému schodku protestovaly i ty menší koaliční strany. Tuším, že SPD teď požaduje nějakých 7,5 dolů z rozpočtu obrany. V jaké podobě tedy čekáte, že bude ten rozpočet schválen? Vy jste řekl, že možná o pár miliard
0: se sníží. Asi tak, bych to viděl, tak 389 to nakonec možná nebude, tak to bude 365, nebo nevím, to mě nikdo nebere teďko za slovo, ale prostě to, co my bychom potřebovali, je skutečně významný zásah a každá úprava v tom rozpočtu, a teď to neberu politicky, protože to především v tuhle chvíli politický boj, ale každá úprava toho rozpočtu vyžaduje úpravy na výdajové i na příjmové straně a to bez určité odvahy nepůjde, protože i škrtání výdajů má své limity a stejně tak vlastně růst příjmu, to znamená změny možná daňového základu nebo daňových pravidel, vyžadují určitou odvahu a také určitý čas, protože ty daně se nemůžou měnit každý týden, to vyžaduje také nějakou přípravu. Říká se, že ten poměr je tak třeba 40-60 příjmy výdaje, jako jenom z té výdajové strany to nebude a všechno to, na co se ptal dneska tripartita, pondělní zasedání vlády, dnešní koaliční rada, je pořád o těch výdajích, není to o příjmech.
1: Naším hostem byl bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindl. Moc děkuju. Naschledanou.
0: Krásný den, děkuju také.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
3: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
3: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
3: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
3: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
3: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
3: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
3: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
3: chytrý telefon,
2: DAP rádia a další ceny.
3: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera 17. zářijového tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínám, že premiérová vydání vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy slibovaná repríza.
6: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
7: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. Jsem nadšen, že mě posloucháte. Opravdu. Určitě jste všichni viděli legendární film Grease, který se u nás jmenoval Pomáda a v Mexiku Vazelíne. A tam se na konci filmu Olivia Newton-John promění z cudné holky v takovou sexy svůdnici v koženém oblečení. A to bylo proto, že v téhle písničce, pokud se teda soustředíte na text a ten je naprosto jasně o sexu, tak není o čem mluvit, leda, že by to bylo v horizontální poloze. To chudinka musela zaspívat, přitom ona byla v soukromí velmi cudný a skromný děvče, úplně jiný, než by si člověk o ní řekl po shlédnutí klipu téhle písně. Taky při natáčení prý měla obavy z toho, jaký bude okolí vnímat. Ovšem její manažeři ji samozřejmě ukecali, aby ji nahrála, protože věděli, že mají v rukou obrovský hit. Oni totiž tehdy skladatelé Steve Kipner a Terry Shedick přišli s touhle písní, která se původně jmenovala Let's Get Physical. A místo psaní o emocích lásky se rozhodli napsat o fyzické stránce lásky, což prý mnoho posluchačů v písni shledalo velmi osvěžující. Zajímavý, že jo? A píseň vyšla asi měsíc poté, co začala vysílat MTV, takže videoklip byl na novém kanálu strašně mockrát vysílaný. Na začátku v tom klipu je Olivia Newton-John, respektive ona si v něm dobírá muže s nadváhou, kteří se snaží zoufalé cvičit aerobik. To je vlastně dost nekorektní, že jo? To by dneska asi neprošlo posmívat se tlouštíku. No a celá myšlenka spočívala v nenápadném naznačení, že píseň je o sexu a o mužích s nadváhou, kteří zoufalé cvičí, aby taky mohli. No a v době, kdy píseň vyšla, právě aerobik si získával popularitu, takže videoklip na tenhle ten trend velice rychle naskočil a měl i několik takových dalších scén, ve kterých Olivia vede kardiocvičení, které tlouštíci nezvládají, a tak jsou nahrazeni svalnatými muži, kteří ovšem zase Olivii ignorují a začnou se párovat mezi sebou, což teda nenápadně naznačuje, že to asi budou gejové. A je zajímavý, že navzdory těm lascivním tématům neměl videoklip žádný problémy a byl obrovským komerčním i kritickým hitem. A získal cenu Grammy za videoklip roku a píseň byla neskutečných 10 týdnů na prvním místě v hitparádě ve Spojených státech. No, Tak tady máte píseň o osvěžující horizontální poloze. Teda, počkejte, ne je to obráceně, je to osvěžující píseň o horizontální poloze.

Tak to byla slušňačka Olivia Newton-John a teď to budou neslušňáci Rolling Stones a jejich písnička In the Stars. Teda představte si, že ty magoři Rolling Stones vydali další desku. Přitom Jaggerovi a Richardsovi je přes 80 a Ronnie Woodovi je skoro 80. To album se jmenuje Foreign Tongues a účinkují v něm i jejich kámoši. Paul McCartney v něm účinkuje, Steve Winwood, Robert Smith ze skupiny The Cure a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Neskutečný. První single z téhle desky, který vyšel na začátku května, je píseň In the Stars. Ono to totiž není žádná nostalgická balada, ale fakt je to přímočarej rock. No, uslyšíte. A Stouni v ní naprosto nekompromisně navazují na takovej ten jejich typický bluesrockovej a vlastně dost špinavej živej zvuk. A název písně In the Stars má evokovat osud, předurčení, štěstí, náhodu, prostě je to psáno ve hvězdách. A u Stones to samozřejmě vůbec není žádnej romantický fatalismus. U nich je to život je chaos, touha, hazard, noc, tělo, osud. A člověk se tomu směje do tváře. Tak to oni charakterizujou. Ta píseň má videoklip, který na sebe teda musím říct strhl docela pozornost, hlavně použitím takzvaného deepfake, což je digitální omlazení členu kapely. A ve videu se Jagger, Richards a Wood objevují jako mladší verze sebe samých v atmosféře takový divoký party, která připomíná 70. léta. Kritici píší, že In the Stars působí jako píseň, kterou Rolling Stones chtějí říct. Ještě nejsme muzeum. No jsou, ale to je jedno. A že to není pokus tvářit se jako mladá kapela, ale je to využití staré stounovské energie v současném balení. A digitální omlazení v klipu je možná trochu kontroverzní, ale zároveň výstižní. Stones jsou dnes staří muži, kteří pořád nesou obraz svých mladších, drzých a nebezpečných kluků. A že právě to je na nich zvláštní. U většiny kapel by prý takovej návrat vypadal jako nostalgie, ale u Stounu to pořád působí jako pokračování jedné velmi dlouhé, velmi špinavé a velmi životaschopné rock'n'rollové kapely. A abyste věděli, o čem zpívají. Někteří lidé hledají své štěstí v otočení karty nebo v házení kostkami ve sklenici od whisky. Protože pokud chceš najít své štěstí, potřebuješ hodně štěstí. Stál jsem tam, když udeřil blesk. Cítím těžkou ruku, jak se plete do mých plánů. Je to ve hvězdách, je to náš osud, je to ve hvězdách, napsáno pro tebe a pro mě. No, je tu jedovatý mrak, v zemi je nemoc, všichni souci v talárech mají svá razítka. No, chceš tančit, dokud se nezhroutí střecha? Jo, a kytary křičí a zbor stále zpívá. Cítím těžkou ruku, která se pletla do mých plánů. Je to ve hvězdách, je to náš osud. Je to ve hvězdách napsáno pro tebe a pro mě. Je to ve hvězdách, není to žádná záhada. Je to ve hvězdách, jsme to jen ty i já. Je to ve hvězdách, ve hvězdách, ve hvězdách. Takže In the Stars a nezapomeňte, fakt je to ve hvězdách.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Kate Bush od konce 70. let do roku 93 vydala docela dost desek, teda konkrétně 7. A pak se na všechno na 12 let vykašlala. Po tehdy posledním albu The Red Shoes z roku 93 byla údajně totálně vyčerpaná. Bylo to její 7. album za 15 let a faktem je, že její desky byly takový čím dál tím náročnější a komplikovanější. Byla za něma cítit opravdu dlouhá studiová práce, hodně složitý aranže, potom videa, vlastní produkce a taková její patologická kontrola na vším. A já si pamatuju, jak jsem někde čet, že byla svý muzikanty, normálně srezala prostě. S tou bych teda chtěl hrát, no dobře. A k tomu ještě natočila film, který se jmenoval The Line, The Cross and The Curve, který později sama označila za A Load of Bollocks, tedy v podstatě za úplnou hovadinu a za ztrátu času. No a pak si vzala pauzu. Neplánovala ale 12 let. Podle profilu v Guardian to měly být pouze 2 roky na odpočinek. A v roce 96 už napsala písničku King of the Mountain a to bude ta, kterou za chvilku uslyšíte. Takže napsala text a pak šel život jinudy. V roce 98 se jí narodil syn Bertie McIntosh a ona se rozhodla být opravdu plnohodnotnou matkou. Nechtěla chůvu ani hospodyni, chtěla vést normální rodinný život. A ona tím vlastně udělala něco, co teda je fakt, že v popusu je skoro nepředstavitelný. Prostě neobětovala život kariéře, ale svou kariéru si podřídila životu. Jak jsem říkal, text k písni King of the Mountain Kate napsala už v roce 96, ale ta písnička vznikla mnohem později a jako single vyšla v říjnu v roce 2005 a byl to opravdu velký návrat Kate Bush téměř po 12letém tichu. A ta píseň otevřela její 8. studiové album Aerial, který bylo vydaný o měsíc později. A single z písní King of the Mountain, čili Král hor, se v britském žebříčku dostal na 4. místo a byl to její první velký hit po mnoha letech. Ta píseň, obzvláště jako na první poslech, působí jako taková tajemná, pomalá a hypnotická. A ta skladba, to je docela zajímavý, no. Ta skladba je o Elvisovi Preslim. Přesně o mýtu, že Elvis možná neumřel a někde v ústraní žije dál. A Kate Bush v rozhovorech říkala, že jí zajímala hlavně extrémní tíha slávy, jak člověka může zničit, izolovat a proměnit v legendu, která vlastně už skoro není lidská. A v jednom rozhovoru k jejímu albu Aerial řekla, že lidé podle ní nejsou stavěni na to, aby takový druh slávy unesli. A v textu ona zpívá. Viděl jsi ty řady žen? Viděl jsi, jak křičí a pláčou? Viděl jsi, jak se blíží bouře? Viděl jsi toho chlapa, co řídil? Dokázal bys šplhat výš a výš? Dokázal bys vyšplhat až na samý vrchol? Proč si multimilionář naplňuje svůj dům bezcennými krámy? Vítr si píská, vítr si píská. Přes dům, Elvisy, jsi tam někde venku a vypadáš jako šťastný muž? Ve sněhu z Rosebud, nebo to nevím, jak se čte, Rosebud možná. Takže ve sněhu z Rosebud a Králem hory další hollywoodská servírka nám říká, že čeká tvé dítě a kolují zvěsti, že jsi v ledu, že jednoho dne znovu povstaneš a že existuje fotografie, kde tančíš na svém hrobě a vítr fouká skrz dům. Elvisy, jsi někde tam venku a vypadáš jako šťastný muž ve sněhu z Rosebud a Králem hory. Elvisy, jsi tam někde venku, vypadáš jako šťastný muž a vítr fouká, fouká, fouká a tím to končí. Teda já vám musím říct, že tato Kate Bush, vlastně přeloženo, ona se jmenuje Kačenka Křoví, je to trošku zvláštní, takže tato Kačenka Křoví je docela chytrá holka, tak poslouchejte.

To byla Kate Bush. A teď tu mám pana Arna a francouzský jméno jeho písničky. Francouzština je hrozná. Tam není jediný slovo, který se čte tak, jak se píše. No, zkusím to přečíst francouzsky. Les filles du bord de mer, což znamená česky zhruba dívky z mořského pobřeží nebo holky od moře. Tuhle písničku původně napsal a naspíval belgicko-italský šansonier Salvatore Adamo. Vyšla jako single v polovině 60. let, někdy kolem roku 65, na značce His Master's Voice. A autorem hudby i textu byl Adamo sám. A v Nizozemsku se skladba dostala na 3. místo, top 40 v Belgii na 7. A tím celá paráda skončila. Ta písnička to je vzpomínka na mládí, moře, pláže, dívky, od pobřeží a tak dál. Prostě text má takovou lehkou nostalgii. Salvatore Adamo si vybavuje holky u moře, jejich světlou pleť a jejich pohostinnou duši, letní erotiku, bezstarostnost a trošku mužské ješitnosti. A u Adama ta píseň zní jako takový sladký retro šanson. Sice elegantní, melodický, no ale s úsměvem. Je to prostě letní vzduch 60. léta, pobřeží nevinnost a nějaká nenápadná smyslnost. Kdybych ji tehdy slyšel, asi bych ji považoval za příšernou. Ale tehdy jsem byl dost radikální, dneska jsem mnohem laskavější. No ovšem pak o 30 let později, v roce 92, přišel pan Arno z Ostende vlastním jménem Arnold Charles Ernst Hintjens. Byl to belgický zpěvák, skladatel a herec. A on se proslavil nejdřív jako frontman skupiny TC Matic, jedné z takových nejvýraznějších belgických kapel 80. let, a po jejím rozpadu v roce 86 pokračoval docela úspěšně solově. A Arno sáhnul po tomhletom příšerným cajdáku a všechno bylo jinak. On ji trošku předělal, on ji přiblížil k hospodskému blues rocku, ke kabaretu nebo snad k pobřežnímu šansonu. A hlas Arna opravdu není krásný v takovém tom klasickém smyslu, ale on je skvělý tím, jak je poškozený, jak je směšný a zároveň tragický. Arno zpívá francouzsky, ale s belgickým přízvukem, což já samozřejmě nepoznám, a prý s onou zvláštní neohrabaností, ale která vlastně u něj by neměla být slabinou, ale znakem autenticity. A v některých jeho živých verzích téhle písně on s ní dělá vlastně takovou lidovou hospodskou hymnu. Publikum tam zpívá s ním a z písničky o kráskách na pláži se jednoduše stane píseň o celé ztracené Evropě, o kabaretech, přístavech, o alkoholu, o fetu, o šansonu a o obyčejných lidech. A když Adamo opravdu tuhle píseň zpívá, tak vidíte jakousi filmovou pláž 60. let, ale když ji zpívá Arno, tak opravdu vidíte starý hnusný přístav, mokrý kabát, zakouřený bar a chlapa, který se směje, aby nemusel brečet. Takže užijte si belgického Toma Vejce, jak ho někdo charakterizoval, a jeho holky od moře.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ondřej Soukup u mikrofonu a dál vysílám a vysílám. Víte, když jsem asi jako 12letý kluk viděl v černobílý televizi s mými rodiči a s mým bratříčkem takovou blondýnku, krásnou blondýnku, jak zpívala písničku Červená řeka, tak mi ani ve snu nemohlo napadnout, vůbec mi to nemohlo napadnout, že s ní budu o více jak 50 let později hrát golf na Kanárských ostrovech. Já teda vlastně tehdy jsem netušil, že vůbec něco takového jako golf existuje a Kanár ostrovy, to byla taky naprostá neznámá. Netušil jsem taky. No a pak jsem ji jednou potkal, to mi bylo asi 17 a tehdy už jsem fatálně miloval hudbu. Takže šel jsem tehdy pasáží rokoko se svým starším spoluhráčem z tehdejšího Big Beatu, který jsme měli s kytaristou, musím říct s nejhubenějším tvorem z Prahy s největšíma zvonama. To byly takový kalhoty, co se tehdy nosili do zvonu. Takže to byl vlastně největší frajer, který se jmenoval Láďa Maťátko. A ona šla proti nám. Ještě s Neckářem a Kubišovou. Všichni mě tehdy připadali jako nad lidi. Prostě pubertální obdiv. A Maťásko je znal, pozdravili se a já jsem mu šíleně záviděl. A já si pamatuju, jak on mi tehdy řekl. Jo, když se budeš hodně snažit, tak se s nimi možná taky seznámíš. Já jsem teda nechápal, jak se mám snažit, ale tuhle blbost si pamatuju do dneška. No, pak se dlouho nic nedělo. A někdy kolem roku 79 jsem hrál asi půl roku s orchestrem Václava Hybše. A Helenka Vondráčková tam s ním často vystupovala a nějak jsme se seznámili a docela skamarádili. A já jí později napsal písničku, ke které text napsal Zdeněk Borovec, jmenovala se 7 dní a Helena si ji vybrala na svoji desku Zrychlený dech v roce 1982. Já teda musím říct, že jsem měl tehdy strašnou radost, protože ta písnička to opravdu, to nebyl žádný mainstream, to nebyl žádný malovaný džbánku. Prostě to byla píseň, ale já jsem byl tehdy strašně ovlivněný americkým popem, který jsem moc poslouchal. Takže to na tu písničku mělo docela vliv a on to samozřejmě nemohl být žádný hit, ani to nebyl žádný hit, ale Helena si ji přesto vzala. A nedávno jsem dokonce zjistil, že ji hrála na koncertním turné, na nedávném koncertním turné a musím říct, že mě tím velice mile překvapila. Tak si tuhletu nahrávku z roku 1982 poslechněte. Jo, a já v ní hraju na baskytaru, na moji milovanou, opravdu strašně milovanou baskytaru Fender Jazz Bass, kterou mi o Vánocích v roce 83, 19. prosince, ukradli z auta v západním Berlíně. My jsme tam tehdy hráli s Karlem Gottem. A jeli jsme domů a zastavili jsme se na chvilku a auto jsme někde nechali na nějakém parkovišti. Za 20 minut jsme k němu přišli a mělo vyražený zadní okno, kytara pryč, všechny dárky pryč, dobře, červen, všechny dárky. Ale tenhle ten Fender Jazz Bass z roku 1962, to byla strašně vzácná kytara, ta by dneska měla obrovskou hodnotu, protože Fenderu tehdy vyhořelo někdy o pár let později všechny zásoby dřeva, takže všechny kytary vyrobené do určitého roku a tam ona patřila, tak měly obrovskou hodnotu. No a já jsem na té kytaře, já jsem si nadědal snímače Di Marcio, se jmenovali, a ty měli velmi charakteristický zvuk, ten já okamžitě na každý nahrávce poznám a tadyhle v té nahrávce je to velmi dobře slyšet. Takže 7 dní a Helena Vondráčková.

Sexo, violencia i jantas. A slečna Rosalia. Já teda musím říct, že španělská zpěvačka Rosalia je opravdu hodně zajímavá holka. Samozřejmě ona velmi dobře zpívá, ale mě ještě mnohem víc zajímá jako skladatelka nebo spoluskladatelka, jako textařka a jako spoluproducentka. A já si myslím, že ona je i ideový motor jejich dost takových nestandardních projektů, které jsou ale celosvětově velmi úspěšné. Já jsem z jejího projektu s názvem Lux, což je jakási jednotka světla, hrál už dvě písničky. Jedna se jmenovala La Perla, to je taková pomstichtivá píseň o nevěrníkovi, a druhá se jmenovala Berghain, což je klub v Berlíně, takovej, kde se hodně hulí, a to byl duet z Björk. A teď to bude úvodní skladba z tohoto alba s teda dosti bizarním názvem Sexo, violencia i jantas, což teda znamená sex, násilí a pneumatiky, ale ty pneumatiky, to je tady asi spíš myšleno jako hřmot kol. Ta skladba je otevírací overtura, čili úvod do světa alba Lux. Samotný album je rozdělený do 4 movements, ona tomu říká tedy do 4 částí, a je formálně inspirované klasickou hudební stavbou, a právě tato skladba otevírá první z nich. V několika recenzích je popisována jako éterický, orchestrálně vystavěný začátek, který hned na startu nastavuje hlavní napětí alba mezi pozemským, tělesným a násilným světem na jedné straně a duchovností, milostí a transcendencí na straně druhé. No, krásná slova, tesat do mramoru. A dál. Recenze skladbu líčí jako směs orchestrální popové, artpopové, liturgické a experimentální estetiky. Některé texty ji popisují jako skladbu, která začíná jemněji a pak se rozvine do většího, téměř obřadního zvuku. Musím teda říct, že ta deska musela být dost drahá. Já jsem si četl všechny kredity, co tam jsou, a je tam strašně moc muzikantů, hodně producentů a koproducentů, celý London Symphony Orchestra a Flamengo Ladies Choir. A ještě k textu. Podle tvůrců Rosalie je píseň založená na kontrastu dvou světů. Název doslova znamená sex, násilí a teda pneumatiky nebo kola. A v dostupných výkladech je to chápáno jako obraz drsné fyzické městské reality, proti níž stojí obrazy jako holubice, svatí, milost a nebe. A v recenzích a ve výkladech se opakuje, že Rosalia v písni zkoumá otázku, zda lze žít mezi oběma světy, tedy milovat svět a zároveň Boha, tělo i duchovno, zemi i nebe. A to je prý hlavní klíč k celé skladbě i k albu Lux jako celku. Rosalia zpívá, kdo by mohl žít mezi těmito dvěma, nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Kdo by mohl žít mezi těmito dvěma, nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Kdo by mohl pocházet z této země, vstoupit do nebe a vrátit se na zem, ať mezi zemí, země a nebe nikdy by nebylo půdy v tom prvním. Sex, násilí a pneumatiky, krvavé sporty, mince v hrdlech, v tom druhém záblesky, holubice a svatí, milost, ovoce a polibek váhy. Kdo by mohl žít mezi těmito dvěma? Nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Tak, to byl překlad. Vidíte, já teda nevím, jak dlouho povídám. A přitom ta písnička má jenom 2 minuty a 26 vteřin. Tady je.

0: Zvláštní hudba, vidíte, Rozály a takový ten konec ustřihnutý. No, to taky v rádiu normálně neuslyšíte.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
0: No, a já se s váma rozloučím písničkou, která teda musím říct, že při její nahrávání, tak ta se mnou zacloumala jako snad nic a nikdy. Je to zvláštní, je to písnička, která se jmenuje, všichni znáte, Tam za vodou v Rákosí. Totiž někdy kolem roku 2000 měla Lucka Bílá na Nově pořad, který se jmenoval Lucie na Bílo. A v každém díle ona tehdy měla jako hosta nějakého zpěváka nebo zpěvačku nebo skupinu, prostě zaspívala s nimi nějakou písničku, která buď ji udělali jako duet, nebo už původně byla duet. A všechny ty písně byly přetočeny, protože tehdy se živě skoro nic nevysílalo, takže všechno muselo být nahrané a jenom se na snímek otvírala pusa a někdy mimo, všimněte si to, některých snímkách je docela vidět. A samozřejmě tím pádem bylo všechny tyhle ty písničky předtočit a já jsem je všechny nahrával u mě ve studiu. To znamenalo, že se u mě vystřídali, já nevím, úplně všichni, kteří v tomto oboru vůbec jsou. Nechci je jmenovat, protože to by bylo prostě, já nevím, 20, 30, 50 jmen. Prostě všichni. A v naprosté většině jsem je nahrával já. Prostě postavil jsem dva mikrofony, posadil se za mixážní pult, zapnul a nastavil kompresory a nahrával jsem. Já teda musím říct, že vlastně já dělám zvukařeně někdy docela rád. Ona je to taková kumulovaná funkce producenta, hudebního režiséra, zvukaře, mikrofonisty, aranžera, prostě všeho, co je v hudbě a při jejím míchání potřeba. Takže já jsem tam byl vlastně v tom momentě za všechno. I za toho zvukaře. No a jednou přišel nahrávat Valdemar Matuška duet Tam za vodou v Rákosi, který napsal Karel Mareš a text k němu napsal Jiří Štajdl, kterého prý slova napadla, když vozil svoji tehdejší velkou lásku Vlastu Kahovcovou na pramici po Jevanském rybníku. Dobře, Vlastu Kahovcovou tímto zdravím. No a Lucka přišla naspívat tenhle ten krásný duet s Matuškou. To on se nějak vracel, bylo to dlouho po emigraci. Vím, že tehdy musel si pořád stříkat do krku kortikoidy, prostě, že se mu opravdu hodně těžko dejchalo. No a my jsme si dlouho povídali a pak teprve jsme se dostali k práci. A Lucka se s Valdemarem postavili k mikrofonům do nahrávací místnosti a já jsem se do vedlejší místnosti, do režie posadil za mixážní pult. Pustil jsem základy písně a oni začali zpívat. První frázi zaspíval Matuška, ten vlastně ten duet začínal. A mě, normálně mě vylítly slzy do očí. Já jsem s tím nemohl vůbec nic dělat. Já jsem něco tak emočně silného snad nikdy neslyšel. To šlo úplně mimo mě. Já jsem se musel otočit, aby mě skrz sklo, který bylo mezi těma dvěma místnostma, aby mě neviděli, protože já jsem se za to strašně styděl, protože mě to bylo blbý. Zvukař je za pultem a brečí, jo. Ale bylo mi to houby platný, protože mě to

Klo těch slz, jak oni zpívali, čím dál tím víc. Já jsem v podstatě skoro nebyl vůbec schopen vnímat, co oni zpívají a jestli ten zpěv je v pořádku, jenom jsem se kroutil a takhle jsem dělal prostě, aby k ním byl pokud možno pořád zády a aby oni mě neviděli. No a když píseň skončila, tak se samozřejmě zeptali, jestli to bylo v pořádku. A já, jak jsem byl otočený zády, tak jsem třaslavým hlasem zamumlal, že bychom to měli vzít pro jistotu ještě jednou. To jsou prostě obligátní keci, když si nejste jisti. Protože někdy to musíte rozhodnout, říct ne, to je v pořádku, ale vy za to nesete zodpovědnost. No a tímhletím se de facto kryjete. A je pravdou, že já jsem se tímhletím kryl, protože já jsem vlastně vůbec nevěděl, co naspívali. A oni, že samozřejmě, a začali jsme natáčet znova do další stopy. A já se znova rozbrečel. Totiž Matuška zase začal zpívat tu písničku, ale on začal úplně jinak, on zase ten začátek odfrázoval jiným způsobem, ale bylo to tak strašně muzikální. Co on s tou melodií i s tím textem dělal, prostě já na tohle to nikdy nezapomenu. Ta nahrávka je na YouTube, můžete se na ní podívat, je to Lucie Nabílo, tam jí zpívá s Lucí. No, ale já se s váma chci rozloučit originálem této písně z roku 1963, kde ji Valdemar Matuška zpívá s Evou Pilarovou. Takže Carpe Diem, váš Ondřej Soukup.

Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínám, že premiérové vydání vám nabídneme už v sobotu, krátce po 10. hodině dopolední.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: V přímém přenosu budeme vysílat z Vršovického divadla Mana. Dorazí Libuše Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Carmen Majerová, Petr Kostka, Hynek Bočan, Jiří Stivín nebo Marie Putnerová. A důvod? 80. narozeniny s námi bude slavit Daniela Kolářová.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
3: Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
4: Totiž v září. Kroměříž září.
5: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
3: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00.
0: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
2: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
5: Regina,
4: Jakub.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný, stále ještě letní večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby na pokračování. Je mladá, krásná a bohatá. Co víc si může přát. 17-letá Jean má po odchodu z kláštera celý život před sebou. Když se s rodiči odstěhuje na zámek, sní o klidném životě na venkově, plném lásky a porozumění. Brzy se však seznámí s vikomtem Žilienem a její bezstarostný život se obrátí vzhůru nohama. Četbu připravila Iveta Novotná, čte Dana Černá.

3 měsíce zůstala Jeanne ve své ložnici. Zeslábla a pobledla a všichni si mysleli, že zemře. Potom se postupně vzpamatovávala. Papa a tetínka Lizon se od ní vůbec nehnuli, oba teď bydleli na Topolce. Plynoucí čas a rychle se střídající měsíce poprášily zapomněním jako nashromážděným prachem všechny její vzpomínky a bolesti. A Jeanne se celé oddala svému synovi. Z Paula se stala modla, jediná myšlenka 3 bytostí shromážděných kolem něj. Plynula jednotvárná a příjemná léta. Jeanne mazlivě zdrobnila Paulovo jméno na Paulé, což ovšem malý neuměl správně vyslovit a v jeho podání z toho vyšlo Paulé, kuřátko. Všichni se tomu neustále smáli a přezdívka kuřátko už mu zůstala. Rychle rostl a ti 3, jak baron rád říkával, jeho 3 matky s oblibou měřili jeho výšku. Na futru dveří od salonu dělali každý měsíc nožíkem krátké vrypy, aby viděli, o kolik vyrostl. Potom začalo hrát v rodině významnou roli i jiné stvoření, pejsek Masakr, kterého Jeanne zanedbávala, neboť veškerý její čas pohltil syn. Krmila ho kuchařka Ludivin a žil ve staré boudě před konírnou sám a stále na řetězu. Paul si ho tam jednou ráno všiml a začal křičet, že si ho chce pohladit. S nekonečnými obavami ho k němu dovedli. Pejsek radostí křepčil kolem dítěte, které ječelo, když je chtěli oddělit. Masakr se stal Paulovým nerozlučným kamarádem, bez nějž se ani chvilku neobešel. Jeanne do kostela nechodila od chvíle, kdy farář zavraždil Fenu. A také kněze podezírala, že měl prsty ve strašlivé smrti hraběnky a Juliena. Abbé Tolbiac tštil čas od času zkazatelny oheň a síru a v nezastíraných narážkách proklínal zámek. Terčem jeho urážek a kleteb byl především baron.

Když bylo Paulovi 12, vyvstal velký problém. Měl jít k prvnímu přijímání. Jednou ráno přišla za Jean tetínka Lizon a naléhavě jí připomněla, že nemůže déle nechávat chlapce bez náboženského vzdělání, že musí plnit své první povinnosti. Uváděla všechny možné argumenty. Měla tisíce důvodů a především zdůrazňovala, že musí myslet na lidi, s nimiž se stýkají. Co by si pomysleli? Zmatená a nerozhodná matka váhala a tvrdila, že s tím ještě můžou počkat. Avšak o měsíc později, když navštívila vikomtesu de Brisville, zeptala se jí ta dáma náhodou, letos půjde váš Paul k prvnímu přijímání, že? A zaskočená Jean odvětila, ano, madam. Tohle obyčejné přitakání rozhodlo. Jean neřekla nic svému otci a poprosila tetinku Lizon, aby chlapce zavedla na katechismus. Měsíc šlo všechno hladce. Kuřátko se však jednoho večera vrátil a sýpal a na zítří kašlal. Vyděšená matka se vyptávala a dozvěděla se, že ho farář poslal do konce hodiny za trest do průvanu ve dveřích kostela, protože nedával pozor. Nechala tedy synka doma a sama ho naučila základy náboženství. Ale abé Tolbiak, navzdory úpěnlivým prosbám tetinky Lizon, odmítl chlapce připustit k prvnímu přijímání, neboť podle něj nebyl dostatečně připravený. Stejně to probíhalo následující rok. A tak podrážděný baron prohlásil, že chlapec nepotřebuje věřit těm bláhovostem, aby z něj vyrostl poctivý člověk. Bylo tedy domluveno, že ho vychovají jako křesťana, ale nikoli jako praktikujícího katolíka a že až bude plnoletý, sám se svobodně rozhodne, jak se postaví k víře. Baron si vzal na starost Paulovo studium a učil ho latinsky. Matka však měla pro otce jediné doporučení, hlavně ho neunav, a neklidně kroužila kolem místnosti, kde se učili. Papá jí zakázal, aby chodila dovnitř, protože je každou chvíli přerušovala otázkami, není ti zima na nohy, kuřátko, nebo nebolí tě hlava, kuřátko, nebo se obracela na učitele. Nenech ho tak dlouho mluvit, papá, bude ho bolet v krku. Kuřátko dospíval. Bylo mu 15 a měřítko na zárubní dveří ukazovalo 1,58 m. Duchem však stále zůstával dítětem, nevědomým, naivním, dušeným dvěma ženami a laskavým starým mužem, který myslí uvízl v minulém století. Jednoho večera baron promluvil o internátní škole. Jean se okamžitě rozeštkala. Nepotřebuje přece mít nějaké zvláštní znalosti. Uděláme z něj statkáře, venkovského šlechtice. Bude se starat o půdu jako tolik jiných urozených mužů. Čeká ho šťastný život i stáří v tomto domě, kde teď žijeme my a kde také zemřeme. Co víc si může přát? Baron však zavrtěl hlavou. Jean, nemáš právo takhle nakládat s jeho životem. To, co děláš, je zbabělé a je to skoro zločin. Obětuješ vlastní dítě pro své osobní štěstí. Schovala si obličej do dlaní a vzlikala.

Nakonec bylo rozhodnuto, že na začátku školního roku dají mladého muže do školy v Havru. A celé léto ho hýčkali ještě víc než obvykle. Jean často naříkala při pomyšlení na odloučení. Připravovala mu výbavu, jako by měl být pryč z domova 10 let. Pak jednoho říjnového jitra po probdělé noci nastoupili baron, obě ženy a chlapec do kočáru, který klusem táhli 2 koně. Vyjeli směrem do Havru. K liceu přicházeli ze všech stran v doprovodu rodinných příslušníků nebo služebnictva chlapci různého stáří. Mnozí plakali. Jean a kuřátko se dlouho objímali. Tetinka Lizon zůstávala v pozadí, zapomenutá, s tváří schovanou v kapesníku. Zíhlý baron však zkrátil loučení a svou dceru odtáhl. Všichni 3 pak nastoupili do kočáru a vrátili se na topolku. Na zítří Jean celý den až do večera proplakala. Den na to nechala zapřáhnout lehký 4-kolí otevřený kočár a odjela do Havru. Kuřátko už se zjevně s odloučením smířil. Poprvé v životě měl kamarády a na židli v hovorně se nedočkavě vrtěl touhou, aby už si zase mohl jít hrát. Jean za ním jezdila obden a v neděli, když měl vycházku. Nevěděla, co dělat během vyučování mezi přestávkami, a tak zůstávala sedět v hovorně. Neměla sílu ani odvahu vzdálit se od licea. Ředitel si ji pozval k sobě do pracovny a požádal ji, aby nejezdila tak často. Upozornil ji, že jestli hodlá bránit synovi, aby si ve chvílích volna hrál s kamarády a pracoval a neustále ho bude rušit, určitě ho vyloučí ze školy. Baron byl upozorněn krátkým dopisem. Jean tedy zůstávala na topolce pod dohledem jako vězeň. Vyhlížela prázdniny mnohem úzkostlivěji než její syn. Pokaždé, když opět viděla svého syna, zdálo se jí, že byli od sebe 10 let. Měsíc od měsíce byl dospělejší, mužnější a z ní se stávala stará žena. Paul ve škole moc nepracoval. 2 ročníky musel opakovat, jedním jakž takž prolezl a tak se octl v nejvyšším ročníku, když mu bylo 20. Stal se z něj vysoký světlovlasý mladík s huňatými licousy a s náznakem knírku. Teď přijížděl každou neděli na topolku on. Protože se už dávno učil jezdit na koni, najal si jednoduše koně a cestu urazil za 2 hodiny. Jednoho sobotního rána dostala Jean od Paula dopis, v němž jí oznamoval, že v neděli nepřijede, neboť přátelé organizují výlet a on je pozván. Celou neděli se mučila úzkostí, jako by hrozilo nějaké neštěstí. Ve čtvrtek už to nevydržela a odjela do Havru. Zdálo se jí, že se Paul změnil, ale nedokázala říct, v čem to vězí. Vypadal tak nějak živě, mluvil mužnějším hlasem. A náhle jí oznámil, jako by to bylo něco naprosto přirozeného: víš, mama, protože si přijela dneska, nepojedu v neděli na topolku, zase budu něco mít. Sebralo jí to. Nevěděla, co odpovědět. A když se octla sama v kočáře, táhlí hlavou podivné myšlenky. Už svého synáčka nepoznávala. Nebyl to její chlapeček z dřívějších dob. Poprvé si uvědomila, že je velký, že už jí nepatří, že bude žít po svém a nebude se o ní, o dědečka a o tetinku Lizon starat. Připadalo jí, že se v jednom jediném dni proměnil. Tohle má být její syn? Její milovaný hošík? Tenhle vousatý, silný mladík, který projevuje svoji vůli? Během následujících 3 měsíců zajel Paul na topolku jen občas a to ještě zjevně spěchal, aby byl už zase zpátky v Havru. Jean to děsilo a baron neustále utěšoval a opakoval: jen ho nech, je mu přece 20. Pak se jednou ráno objevil na zámku dost špatně oblečený starý muž a francouzštinou se silným německým přízvukem se scháněl po paní vikomtese. Po zdlouhavých obřadných pozdravech vytáhl z kapsy špinavou náprsní tašku a prohlásil: váš syn potřeboval peníze a já jsem mu něco půjčil. Vím, že vy jste hodná matka. Chvěla se, ale proč nepožádal mě? Lichvář obšírně vysvětloval, že šlo o dluh ze hry, který musel být uhrazen na zítří dopoledne.
že Paul dosud není plnoletý, že by mu nikdo nic nepůjčil a jeho čest by byla kompromitovaná. On tomu ovšem zabránil a poskytl mladíkovi službičku. Jean zazvonila na barona, který okamžitě pochopil situaci. Směnka zněla na 1500 franků. Zaplatil 1000 a mezi čtyřma očima řekl muži: hlavně sem už nikdy nechoďte. Lichvář poděkoval, pozdravil a zmizel. Dědeček a matka neprodleně vyrazili do Havru. Když však přišli do licea, dozvěděli se, že Paul už tady měsíc není. Ředitel obdržel 4 listy, v nichž se hovořilo o žákově nevolnosti a v dalších listech o tom, jak nemoc probíhá. Všechny byly podepsané matkou a v každém listu bylo potvrzení od lékaře. Všechno bylo samozřejmě padělané. Jean a barona to přibylo k zemi. Jen se na sebe dívali a nebyli schopni slova. Ředitel je odvedl k policejnímu komisaři. Na zítří našli mladíka u jedné vydržované dívky ve městě. Dědeček a matka ho odvezli na Topolku. Během cesty si nevyměnili ani slovo. Jean plakala s tváří schovanou v kapesníku. Paul se lhostejně rozhlížel po krajině.

V průběhu týdne vyšlo najevo, že za poslední 3 měsíce nadělal Paul 15 000 dluhů. Věřitelé se zpočátku neukazovali, protože věděli, že bude brzy plnoletý a znali jeho uspokojivé rodinné poměry. Nedošlo k žádnému vysvětlování. Chtěli ho získat zpátky vlídností. Připravovali mu nejlepší jídla, hýčkali ho, rozmazlovali. Paul zahálel, byl podrážděný, někdy i hrubý. Baronovi leželo na srdci jeho nedokončené studium. Jeanne se děsila při pomyšlení na další odloučení, přesto si však kladla otázku, co s ním budou dělat. Jednou večer se nevrátil domů. Dozvěděli se, že odplul se 2 námořníky do Havru. Policie ho hledala marně, nebyl k nalezení. Dívka, která ho předtím u sebe schovávala, rovněž beze stopy zmizela. Prodala nábytek a zaplatila nájem. V Paulově pokoji na Topolce našli 2 listy od té dívčiny, která patrně šílela láskou po něm. Hovořila o cestě do Anglie, neboť údajně sehnala nezbytné peníze. Za několik dní dostala Jeanne dopis od syna. Drahá mama, neměj o mě strach, jsem v Londýně a zdrav, jen potřebuju založit. Nemáme žádné peníze a občas se ani nenajíme. Žena, která tu je se mnou a kterou z celé duše miluju, utratila všechno, co měla, aby mě nemusela opustit. 5 000 franků. Jistě chápeš, že jsem zavázán ctí, abych jí v první řadě tuto částku vrátil. Byla bys velmi laskavá, kdybys mi poslala 15 000 franků z dědictví po papá, protože budu brzy plnoletý. Pomůžeš mi tak z velkých nesnází. Sbohem, drahá mama. Líbám tě z celého srdce, rovněž dědečka a tetinku Lizon. Doufám, že tě brzy uvidím. Tvůj syn, Vicomte Paul de la Mare. Napsal jí. Nezapomněl na ni tedy. Vůbec ji nezarazilo, že jí žádá o peníze. Pošle mu je, když už žádné nemá. Co záleží na penězích? S pláčem utíkala k baronovi, aby mu list ukázala. Jeanne skočila z naprostého zoufalství do jakéhosi nadějeplného opojení a bránila Paula. Vrátí se, určitě se vrátí, když napsal. Baron byl střízlivější a pronesl: to je jedno, ale opustil nás kvůli té ženské, má ji tedy radši než nás, vždyť nezaváhal. Žaniným srdcem projela strašlivá bolest. A náhle v ní vzplála nenávist k té milence, která jí ukradla syna. Skoro ji nenapadlo, že příčinou Paulova pomatení je nějaká poběhlice. Teď však baronova poznámka tuhle sokyni připomněla a odhalila Jeanne, jakou má nad synem osudovou moc. Ucítila, že mezi ní a touhle ženštinou začíná lítý boj. A také si uvědomila, že by raději syna ztratila, než se o něj dělila s jinou ženou.

Poslali Pólovi 15 000 a 5 měsíců o něm neslyšeli. Potom se u nich objevil jakýsi zmocněnec, aby urovnal podrobnosti dědictví po Julienovi. Jean a Baron bez námitek vydali Pólovi všechno, dokonce se vzdali užívacího práva, které patřilo matce. Když se Pól vrátil do Paříže, dostal 120 000 franků. Během 6 měsíců napsal 4 listy, v nich stručně popisoval, jak se mu vede, a končil dopisy odtažitými projevy něhy. Pracuju, tvrdil. Vybudoval jsem si pozici na burze. Doufám, že vás někdy navštívím na Topolce, mý drazí. O své milence se vůbec nezmínil. A toto mlčení znamenalo víc, než kdyby o ní popsal 4 stránky. Baron říkal, musíme počkat, až ho ta vášeň přejde. Vrátí se k nám sám. Jejich život byl k uzoufání. Uběhlo poměrně hodně času, kdy o Pólovi neměli žádné zprávy. Potom je jednoho rána vyděsil zoufalý dopis. Má drahá mama, jsem ztracený. Pokud mi nepomůžeš, zbývá jen jedno. Proženu si mozek kulkou. Právě nevyšla spekulace, která pro mě měla být vrcholně úspěšná. A já dlužím 85 000 franků. Jestliže nezaplatím, znamená to pro mne ztrátu cti, bankrot, nemožnost cokoliv dál podnikat. Jsem v koncích. Opakuju ti, že si spíše vpálím kulku do hlavy, než bych čelil takové hanbě. Nejspíš bych si už sáhl na život, nebýt ženy, o níž nikdy nemluvím, ale která je mým strážným andělem. Líbám tě z celého srdce, drahá mama, možná naposledy. S Bohem, Pól. K tomuto listu byly připojeny obchodní doklady, které podávaly detailní vysvětlení o Pólově bankrotu. Baron obratem odpověděl, že to vyřídí. Odjel do Havru, aby tam získal informace. Uvalil hypotéku na pozemky a získal peníze, které poslal Pólovi. Mladík poslal 3 dopisy plné nadšených díků, v nichž sliboval, že co nejdřív přijede, aby objal své drahé. Nepřijel.

Uběhl celý rok. Jean a Baron se chystali na cestu do Paříže. Chtěli ho najít a přesvědčit ho, když od něj dostali vzkaz, že je opět v Londýně a zakládá paroplavební společnost Paul Delamar a spol. Po 3 měsících paroplavební společnost zkrachovala a ředitel byl stíhán pro falšování obchodních knih. Jean dostala nervový záchvat, který trval několik hodin. Potom ulehla. Baron opět odjel do Havru, informoval se, setkal se s advokáty, obchodníky, správními zástupci a exekutory a zjistil, že deficit společnosti Delamar činí 235 tisíc franků. Znovu zatížil hypotékou své statky. Zámek Topolka a 2 statky teď byly značně zadluženy. Jednou večer baron právě vyřizoval poslední formality v pracovně Paulova zástupce a náhle se svalil na podlahu. Postihl ho záchvat mrtvice. Jean to přijel sdělit jízdní posel. Když dorazila do Havru, papa už byl mrtev. Abbé Tolbiac odmítl vpustit baronovo mrtvé tělo do kostela navzdory zoufalým prosbám obou žen. Barona tedy pohřbili za soumraku a bez obřadu.

Ke konci zimy dostala tetínka Lizon, již bylo 68, zánět průdušek, z něhož se vyvinul zápal plic a tiše zesnula. Žán tetínku doprovodila na hřbitov. Viděla, jak hlína dopadá na rakev a sesula se na zem s touhou v srdci také zemřít a už dál netrpět. V tom ji vzala do náruče silná venkovanka a odnesla ze hřbitova jako malé dítě. Neznámá žena s ní zacházela jemně a současně nesmlouvavě. Žán upadla vyčerpáním do spánku, zdeptaná únavou a utrpením. Uprostřed noci se probudila. Na krbu svítila noční lampička, v křesle spala žena. Kdo to je? Nepoznávala ji, přesto se jí zdálo, že ten obličej už viděla. Mohlo jí být tak 40 nebo 45 let. Byla silná, červenolící, s širokými rameny, zdatná. Velké ruce jí visely po obou stranách křesla. Vlasy měla prošedivělé. Určitě tu tvář už viděla. Neschopnost vzpomenout si ji dráždila. Pomalu vstala, aby se podívala na spící ženu víc zblízka. Náhle žena otevřela oči, uviděla Žán a prudce se napřímila. Vy jste vstala? Jenom vám to ublíží v tuhle hodinu. Honem zpátky do postele. Žán se zeptala, kdo jste? Žena jen rozpřáhla ruce, uchopila Žán, znovu ji zvedla a odnesla do postele. Byla silná jako muž. Jemně Žán položila na prostěradlo, sklonila se nad ní, skoro na ní nalehla. Rozplakala se a zoufale ji začala líbat na tváře, do vlasů, na oči. Máčela jí obličej slzami a blábolila. Má ubohá paní, slečno, Žán, vy mě nepoznáváte. A Žán zvolala, Rozalí, děvenko. Objala ji kolem krku oběma pažemi, přitiskla ji k sobě a líbala ji. Obě se objímali, vzlikali, mísili své slzy a nemohli se od sebe odtrhnout. Jak to, že se svrátila? Rozalí odpověděla, Kruciš, co pak vás teďka můžu nechat samotnou? Hodně se změnila, děvenko, ale ne tolik jako já. Rozalí se dívala na bělovlasou, hubenou a povadlou ženu, která byla při jejím odchodu mladá, krásná a svěží a připustila, to je pravda, madame Jean, změnila jste se a měla jste taky proč. Ale nezapomeňte, že jsme se neviděli 24 let. Odmlčeli se. Znovu se zamysleli. Žán ze sebe konečně vypravila. Byla jsi aspoň šťastná? A Rozalí, váhajíc ze strachu, aby u Žán neprobudila nějakou příliš bolestnou vzpomínku, vykoktala. Ale jo, madam, nemůžu si moc naříkat. Byla jsem šťastnější než vy, to určitě. Jenom jedno mě vždycky trápilo, že jsem tady nezůstala. Pak se náhle zarazila. Uvědomila si, že se mimo děk dotkla citlivého tématu. Žanin hlas se zachvěl úzkostí, když se ptala, a tvůj syn? Jaký je? Jsi s ním spokojená? Ano, madám, je to dobrý chlap, pracuje jako ďas. Před půl rokem se oženil a teď převezme můj statek, když já půjdu zase k vám. Žán se chvěla dojetím a zašeptala, takže ty už mě neopustíš, děvenko. A Rozalí vyhrkla, ještě to tak, madam, už jsem to zařídila. Pak si Žán v posteli sedla a najednou jí popadla zvědavost. Vyprávěj mi všechno, děvenko, celý svůj život. Dneska mi to udělá dobře. Rozalí si přisunula židli blíž, sedla si a začala mluvit o sobě, o svém domě, o svém světě. Zacházela do nejmenších podrobností. Popisovala svůj dvůr, občas se smála starým událostem, které v ní probouzely pěkné vzpomínky. Postupně zvyšovala hlas jako selka zvyklá poroučet. Nakonec prohlásila, jo, dneska mám pěkný majetek, ničeho se nebojím. Pak se zarazila a pokračovala tišeji, to vám za všechno vděčím. A taky proto od vás nevezmu žádnou gáži. Ne, ne, to ne. A jestli nechcete, zase půjdu. Žán namítla, přece si nemyslíš, že mi budeš sloužit zadarmo? A proč ne, madám? Peníze. Vy ještě, abyste mi dávala peníze. Mám jich asi tolik, co vy. Víte vy vůbec, kolik vám zůstalo po těch všech hypotékách, půjčkách, nezaplacených úrocích, co porád rostou? Víte to? Nevíte, že ne?
No, tak vám říkám, že nemáte víc než 10 000 důchodu. Možná ani těch 10 ne. Dejte na mě. Ale já vám dám všecko do pořádku. A hodně rychle.

Guy de Maupassant, Jeden život. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Dany Melanové připravila Iveta Novotná. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Hudební spolupráce Ondřej Gášek, četla Dana Černá. Režii měl Lukáš Hlavica. Připomínáme, přátelé, že pokračování uvedeme už je zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Hezký čtvrteční večer. Známá znělka a tradiční čas napovídají, že na dvojce Českého rozhlasu právě začíná noční mikrofórum, hodina příjemného povídání na dobrou noc. Nerušený poslech a šťastnou cestu všem, kteří jsou právě na cestách, přeje od mikrofonu Jaroslav Sedláček. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech měl řadu velkých hvězd. Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Harvey Keitel, Jeffrey Wright, Maggie Gyllenhaal a tak dál a tak dál. Výraznou postavou této velkolepé filmové hostiny ale byl i můj dnešní host. V hlavní soutěži měl hraný film Čika Čeka, ke kterému dělala kameru a který je aktuálně k vidění i v českých kinech, a v sekci Zvláštní údení představila ve světové premiéře svůj dokument Robert Richardson, Bílý ďábel, což je mimořádně otevřený a strhující vhled do života, práce a řekl bych i vztahových selhání jednoho z nejlepších kameramanů světa, Roberta Richardsona. Oba ty filmy se setkaly s mimořádně vřelým přijetím publika a do poslední chvíle ve Varech bojovali o cenu diváků. Mým dnešním hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová. Ahoj Jani, vítej na dvojce.
1: Ahoj Jardo, děkuji moc za pozvání.
0: Jaké to bylo, obrazně řečeno samozřejmě, sedět u toho opulentně prostřeného stolu na té velké narozeninové karlovarské party s těmi největšími hvězdami světového filmu? Užila jsi to?
1: Tak já jsem nebyla na té večeři, tam já jsem nebyla.
0: Já myslel celý ten festival, ale nemyslel jsem jednu konkrétní party, samozřejmě těch party je tam spousta.
1: Ale jestli to směřuješ k té premiéře v hlavním sále v Termálu, tak to byl neuvěřitelný zážitek, z kterého já každý den žiju a myslím si, že dlouho ještě žít budu.
0: Plakala jsi? Dojalo tě to ten potlesk, ten úspěch toho filmu?
1: Tak já jsem plakala už na začátku, když jsme nastupovali na pódium, tak já jsem vlastně neměla moc připravenou řeč, co budu říkat, a když jsem se tam postavila a něco ze mě mělo vypadnout, tak při první větě jsem začala brečet a takhle jsem brečela celou tu dobu, co jsem mluvila, asi těch 5 minut, a takže to bylo úžasné.
0: A co tě tak dojímalo?
1: Asi to, že jsme to dodělali, že to uvidí první diváci, a když jsem viděla ten zaplněný Termál, kde bylo 1200 lidí, tak jsem tomu vůbec nemohla uvěřit. A to děkování, a že za mnou se stál Robert, a který opravdu přijel, bylo úžasný.
0: Musím říct, potvrdit posluchačům, že ten pohled z jeviště Termálu do toho velkého sálu je nádherný. Ale vlastně si říkám, jak to, že jsi byla nervózní, když před tvojí kamerou už seděli takový tvůrci jako Quentin Tarantino, Oliver Stone, Martin Scorsese. Ty už bys měla být na trému zvyklá, respektive už bys jí měla se naučit odbourávat.
1: No, pro mě je daleko komfortnější být za tou kamerou, než být před tou kamerou v záři v uvozovkách těch reflektorů a něco ze sebe dostat smysluplnýho. Tak asi z tohoto a ještě z toho, jak vůbec ten film přijmou diváci, protože do té doby v podstatě to viděl úzký náš
0: tvůrčí
1: tým. A teďka to poprvé ve Varech viděli diváci a já jsem byla strašně překvapená a moc šťastná, jaký ohlas ten film měl.
0: Mým dnešním hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová, vnučka jednoho velmi slavného českého režiséra, ale o tom až po písničce.

0: kameramankou a režisérkou Janou Hojdovou jsme si před písničkou povídali o velké karlovarské narozeninové party, ke které přispěla hned dvěma svými filmy, přičemž oba se v hlasování diváků o nejlepší film umístili hodně vysoko. Jani, jsou ceny to, proč děláš ty filmy, nebo proč se vlastně člověk pouští do natáčení? Jaké puzení nebo touha ho ženou a za čím vlastně?
1: Ne, u mě to určitě není touha potom získávat ceny. Mě to ani vůbec nenapadlo, že bych někdy mohla stát ve varech ještě s dvouma filmama. To bylo neuvěřitelné, ale já si myslím, že to je touha něco vytvořit, něco, aby si po sobě zanechal. A celá ta tvorba toho filmu je pro mě něco fascinujícího, že třeba tady například s tím dokumentem o Robertovi Richardsonovi, tak opravdu z jednoho e-mailu, který jsem mu poslala v roce 2016, začala vznikat takhle obrovská věc. A já jsem musela překonat tolik překážek a byla jsem v podstatě celým tím jeho příběhem tak posedlá, že já jsem ani nemohla přestat, mě furt zajímaly nový a nový věci. Takže já si myslím, že u mě je to nějaká touha něco vytvořit a něco, co se bude lidem líbit, co je může inspirovat.
0: Což mimochodem v tom dokumentu je velmi dobře vidět, protože když už Robert chce to natáčení ukončit, tak ty se razancí a nekompromis nosní mládí mu říkáš ne, točíme dál. A tady legend poslechne a točíte dál. Pojďme k tvému dědečkovi. Já jsem před písničkou poslíbil posluchačům odhalit tvého dědečka. Tím byl velmi slavný český režisér Bořivoj Zeman, který natočil mimo jiné pohádky Pyšná princezna, Šíleně smutná princezna, respektive komedie Dovolená s andělem, Anděl na horách. Nebo myslím, neprávím trošku pozapomenuté, ale za mě určitě skvělé psychologické drama Mrtví mezi živými. Máš na něj vůbec nějaké vzpomínky, protože on umřel, to by bylo nějak 2,5 roku. Máš nějaké vzpomínky nebo spíš takovou tu rodinnou tradici?
1: Tak vzpomínky mám spíš takový, když jsme za ním s maminkou chodili do jeho garsonky a já jsem byla asi hodně energická, skákala jsem tam po jeho gauči a on se strašně bál a jenom říkal, ne, neskákej, sedni si. Tak to je asi jediný, co si jakoby živě, na co si živě vzpomínám. Ale jinak já jsem byla opravdu hodně malá, když zemřel, ale samozřejmě, že dědeček je s náma denodenně. Maminka o něm velice často mluví, říká o něm, že to byl muž jejího života a my teďka chystáme s Matějem Chlupáčkem udělat Pyšnou princeznu barevnou.
0: Hraný protože film.
1: Ne, obarvit.
0: Obarvit původní
1: Pyšnou princeznu, protože já jsem zjistila od maminky, že děda v tom 52. roce chtěl Pyšnou princeznu mít barevnou.
0: Všechno to bylo měla točit ano, na barevný materiál, ale ten měl zpoždění. A protože se nedalo čekat, tak...
1: Ne, oni dali barevný materiál režisérovi Vávrovi a ten natočil film na barevný materiál a děda dostal černobílý materiál, takže v podstatě všechno bylo připravené, kostýmy, dekorace pro barvu. A já, když jsem to zjistila, tak jsem říkala, tyjo, tak to musíme mu splnit to přání a tu Pyšnou princeznu nabarvit. Takže teďka řešíme kolorování a doufám, že to brzy vznikne.
0: Vidíš, a já když jsem kdysi o tomhle filmu psal, tak dobový tisk tvrdil, že se ano, mělo točit na barevný materiál, ale že se dodávka barevného materiálu spozdila, ale ona se nespozdila, ona byla jaksi soudruhy přemístěna k soudruhovi osvědčenějšímu.
1: Ano.
0: Co se tak doma u toho rodinného stolu nejvíc straduje o dědečkovi? Na co se v souvislosti s ním nejvíc vzpomíná maminka?
1: Asi na jeho humor, lásku, vřelost, že ho lidi měli hrozně rádi a naše Vánoce jsou každý rok, se nesou v duchu teda dědečkových pohádek. Maminka pravidelně u štědrovečerní večeře pláče.
0: Takže vlastně dědeček zemřel na Vánoce.
1: A dědeček zemřel na Vánoce, takže my to tam máme ještě takhle vlastně z 23. na 24. prosince a v podstatě každý rok už těch 30
0: nepočítejme to, je to hodně let, ano, 35, jo.
1: 35 let se opravdu pravidelně Pyšná princezna hraje 24. Tak si myslím, že z toho může mít radost.
0: To je moje naprosto nejoblíbenější pohádka dětství, takže...
1: Je, tak to mám radost.
0: Ty jsi údajně byla zamilovaná do šíleně smutné princezny a neustále jsi s ní hrála na Helenku Vondráčkovou.
1: Mm-hmm. Ano, jo, teda to si zjist... No ano, je to tak, já jsem milovala jako dítě, protože ta právě, že ta Pyšná princezna, jak byla černobílá, tak já jsem si k ní udělala vztah až později, ale jako dítě jsem milovala šíleně smutnou princeznu, barevná, moderní, Helenka Vondráčková, já jsem i do Vacova Škaneckáře byla zamilovaná a pro mě to byla number one.
0: Chtěla jsi být herečkou, nebo jsi chtěla být jenom krásná princezna?
1: Ne, chtěla jsem být herečkou, dokonce jsem jednou i se přihlásila na casting, když začala u nás vznikat Ordinace v Růžové zahradě a šla jsem na casting, nevybrali mě.
0: Na nějakou dětskou roli? Nebo na
1: byla
0: co?
1: To nějaká holčička, který bylo třeba 11 nebo 12, něco takovýhleho. Že mě to docela mě to drželo, že budu herečka, ale naštěstí to nezůstalo.
0: Tvoje maminka Zuzana Zemanová je režisérka, tatínek Petr Hojda kameraman. Měla jsi nějakou jinou šanci, než dělat ten film?
1: Já si myslím, že ne, protože ještě je tam vtipný to, že vlastně tátův tatínek byl kameraman. Takže my jsme to tam opravdu, to tam takhle v tom

0: Je spíš jako fotografa, protože jestli se nepletu, a teď doufám, že se nepletu, on dělal fotky Karlu Kachyňovi do filmu Dobré ano, světlo, ty ano. Akty mimo jiné i Ivanky Chýlkové.
1: Ano, ano, ano. A shodou okolností asi 2 roky zpátky tak měl právě výstavu z těch fotek v Prašní bráně z Dobrého světla.
0: Profese kameramana byla dlouhá léta výsadou mužů, mimo jiné, protože kamera bývala dlouhá léta hodně těžká a samotná manipulace s ní vyžadovala opravdu značnou fyzickou sílu. Je to pořád ještě dneska ta mužská disciplína? Bylo těžké prosadit se jako žena mezi muži v dosud výhradně mužské profesi, nebo už to bylo za tvých studií samozřejmé? Protože já se přiznám, že já třeba žen kameramanek moc neznám. Já bych asi, kdybych je měl vyjmenovat, tak by mi stačila jedna mačetou zmožděná ruka.
1: Ano, ale já si myslím, že se to začíná měnit. Já když jsem studovala, tak v každém ročníku, skoro v každém ročníku byla jedna žena. A například teďka myslím ve 2. ročníku na FAMU jsou 4 ženy. Takže se ty počty začínají navyšovat a i ta veřejnost už tu profesi začíná vnímat i tak, že jsou kameramani, ale i kameramanky. A samozřejmě, že je to i tím, že ta technika je daleko více dostupnější.
0: S čím se třeba ty setkávala? Setkávala se s nějakou nedůvěrou v tomhle směru?
1: To úplně ne s nedůvěrou, já jsem se spíš setkávala s takýma těma otázkama, jestli tu kameru unesu, jestli to zvládnu, ale já si myslím, že tahle
0: profese... To je nedůvěra.
1: To je nedůvěra, ano, to je ne, jo. Ale spíš, já si teda myslím, že je to spíš psychicky náročná práce, že v dnešní době je to hodně psychicky náročný, než fyzicky taky, ale je to hodně o psychice.
0: Si vzpomínám, jak kameraman Miroslav Ondříček mi vyprávil, jak svému synovi Davidovi Ondříčkovi vymlouval, ať rozhodně nechodí na kameru, protože to je ta nejhorší profese u filmu, protože kameraman chodí první na plac a odchází poslední.
1: Ano,
0: mým dnešním hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová.

0: Noční mikrofórum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: S kameramankou a režisérkou Janou Hojdovou jsme si už povídali o jejím velmi slavném dědečkovi. Nakousli jsme velké divácké úspěchy jejich posledních dvou filmů. Ostatně písnička, kterou jste právě slyšeli, která právě dozněla a která se jmenuje Je to jen o nás dvou, byla jednoho z nich z filmu Čeka Čeka. A obecně jsme se také bavili o tom, proč je tak málo žen kameramanek, ale že už se to mění. Jak ty vzpomínáš na svoje studia na FAMU? Co tě to tam dalo nejvíc, nebo co je taková ta nejhezčí vzpomínka na FAMU, nejcennější do života, profesionálního?
3: Tak já si myslím, že jsem měla to štěstí, že ještě za mě se tam opravdu točilo hodně na film, takže to mě dalo
2: surovinu,
3: na filmovou surovinu.
2: Nikoli na digitál.
3: Takže to mě dalo hodně, protože přece jenom je to úplně něco jiného zmačknout čudlík a pak si všechno vlastně udělat v postprodukci, než protože když jsem připravovala svůj absolventský film Barevnou etídu, ta se točí ještě snad i dneska na 35 mm film, tak my jsme měli omezený počet těch rolí toho materiálu, měli jsme asi 16 minut.
2: To tak dřív bývalo, protože filmová surovina byla drahá, tak nikdy nebylo filmové suroviny. Dost. A člověk si musel sakra rozmyslet, co natočit.
3: No ano, přesně tak. A tak já jsem jezdila na tu lokaci, kde se to celé odehrávalo, tam jsem si to krokovala, abych přesně věděla, kolik minut, kolik vteřin mě zabere jeden záběr, kolik jich můžu udělat, kolikrát je můžu zopakovat. Takže to byla asi největší škola a taky důležité seznámení se Šimonem Holým, se kterým jsme se seznámili, když já jsem byla ve druhém ročníku, Šimon byl v prvním, protože na FAMU je to vždycky tak, že kameramani točí s o rok mladšími režiséry. A se Šimonem my jsme si mezi sebou vytvořili obrovský pouto, přátelství a natočili jsme doteď spolu 4 celovečerní filmy, tak toho si cením hodně. A to, že jsem si potom vybrala jako svou diplomovou práci právě Roberta Richardsona a díky tomu jsem začala s tím dokumentem.
2: Než se dostaneme k Šimonovi a než se dostaneme k Robertovi, zajímá mě ještě jedna věc. Vlastně udělat školu je fajn, ale myslím si, že ten druhý a možná, že i mnohem těžší krok je zvládnout ten přechod ze školy do praxe. Co pro tebe bylo nejtěžším v tomhle směru?
3: No, u mě to takhle, já jsem vždycky všechny cvičení, které já jsem si dělala oborový na katedře kamery, tak jsem si je i sama režírovala a já jsem v podstatě za těch 5 let studií jsem si vytvořila nějaký svůj showreel, což si myslím, že je skvělý takhle k tomu přistupovat, protože ty si tam vlastně zadarmo natočíš věci, na kterých se něco naučíš a ještě je můžeš do budoucna zúročit, když začínáš. A takže ten přechod měla jsem Šimona, který je velice vytrvalý, akční a nebojí se ničeho a velice brzy, v podstatě ano, myslím si, že asi rok potom, co jsem odešla z FAMU, tak jsme natočili Zrcadla ve tmě, náš debut, a takže u mě to šlo v tomhle tom slova smyslu zaplať pámbu dobře, protože jsem měla Šimona, za kterého jsem moc ráda, a do toho jsem točila ten dokument, takže jsem lítala všude možně a točila jsem a nějaký už kontakty během té školy jsem si udělala, že jsem do toho dělala nějaký jiný věci, takže zaplať pánbu jsem ten přechod neměla asi tak ostrej.
2: Čím si vyhovujete se Šimonem?
3: Já si myslím, že už dneska po těch letech my se opravdu známe už asi, já nevím, 12, 15, nevím, teďka slavy let, tak už se známe natolik dobře, že já vím, jak Šimon pracuje, on ví, jak pracuju, máme stejný humor, že tam došlo k nějaký symbioze a máme stejný vkus, což je hrozně důležitý.
2: První 3 filmy se Šimonem, zmíněná Zrcadla ve tmě, následovaly filmy A pak přišla láska a Hello, welcome, byly nízkorozpočtové. Přece jenom, když ten člověk je mladý, odchází z FAMU, chce ukázat, co všechno se naučil, chce dobít svět a najednou to výrazné finanční omezení, málo natáčecích dnů. Jak si to vnímala tohle? Na jednou stranu příležitost, ano, točím celovečerní film, ale na druhou, vlastně Šimon to dělal víceméně za vlastní peníze, protože neměl žádnou podporu ani od fondu, ani od žádné televize. Točil to vlastně za své, takže to spíš byla taková kamarádská akce.
3: Určitě to byla kamarádská akce, ale Šimon už, když ty filmy píše všechny, tak je vidí. On je velice vizuální režisér a on věděl, jaký na to má finanční prostředky a co si může dovolit. A s tímhle s tím vlastně my jsme do těch všech třech filmů šli a jelikož já jsem předtím neměla zkušenost s velkým natáčením, že bych byla jako hlavní kameramanka na nějakým zaplaceným, zafinancovaným filmu, tak já jsem k tomu tak přistoupila, že to chceme udělat a vzala jsem to tak, jak to je a já si myslím, že když máš dobrou látku, tak ty věci můžeš vytvořit tak, aby si nepotřeboval šílený budžety.
2: Což mi zase připomíná, Teodor Pištěk vyprávěl, že když dělal na Barandovi jakýkoliv film, takže vždycky na ten film bylo málo peněz a vždycky měl nějaké mantinely a že to strašně pomáhalo té fantazii. A když poprvé dělal, teď nevím, jestli to byl Amadeus, tak najednou měl nekonečný rozpočet a mohl jet do Itálie se vybírat látky a cokoliv. A najednou říkal, a tam v ten okamžik na mě dopadla ta tíha, protože tam se mohlo všechno a bál jsem se, abych to neskazil. Máš to taky tak? Pomáhají ti mantinely?
3: Já si myslím, že určitě, že mantinely jsou hrozně důležitý a vlastně to rozvíjí tu fantazii, no přesně tak.
2: Když jsem se byl zájem podívat na natáčení filmu Čika čeká, když jste točili ve Šluknovském výběžku, režisér Šimon Holý měl zrovna zlomenou nohu, protože si na ní v posilovně omylem pustil závaží. A strašně mě bavila ta situace, kdy se režisér doslova na place plazí před svými herci. Jak ty jsi to užívala jako kameramanka?
3: To bylo šílený, protože my jsme teda na natáčení Čeky Čeky měli Šimona, který měl úraz, pak to byl Honza Cina, tam toho bylo daleko víc a my jsme vymýšleli, jak to uděláme, aby Šimon mohl, protože chtěl být co nejblíž hercům, ale on tam nemohl být, protože by se tam vůbec s tou nohou, kterou musel mít nataženou nejlépe v leže, aby se tam vešel, takže to bylo strašně, tam nastávalo hrozně komických situací. Ale pak to bylo nějak lepší a na konci už skoro chodil, ale ono se mu to stalo podle mě v půlce nebo nějak takhle, takže to bylo docela těžký, jezdil tam pak na nějakém křesle, no neuvěřitelný.
2: A vlastně Honza Cina se, pokud vím, nějak zranil nebo natáhl záda před natáčením té klíčové scény, kde měl pečlivě nacvičené číslo, choreografii a najednou se to museli na place překopávat a musel být nějak nošen, protože nemohl být moc jako sám v pohybu. No, to je taky výzva pro kameramanku.
3: No, Honza Cina si tu nohu zlomil při zkoušce s Eliškou Soukupovou té choreografie. A teda z toho úrazu já jsem byla hodně nešťastná, protože najednou on nemohl běhat po schodech a celá ta choreografie se tomu musela přizpůsobit, takže to já jsem nebyla úplně ráda.
2: Ale ve filmu to není poznat, že tam je zlomená noha. Ty jsi jeden film točila i ve francouzsko-německé produkci, jmenoval se Anexe. Je natáčení českého a zahraničního filmu v něčem diametrálně odlišné, v nějakém detailu nebo v něčem, v nějaké hierarchii hodnot nebo...
3: Ono je to odlišné v tom, že je tam jiná pracovní doba. Ve Francii je 9 hodin, což ty 3 hodiny jsou hodně znát, protože to máš 9 hodin i s pauzou na oběd, takže ty točíš 8 hodin čistého času. A ono je to vlastně hrozně málo. Že já se furt dostávám do takového toho rozpolcení, co je lepší, protože jelikož mám dítě, tak kolikrát si říkám, abych potřebovala, aby ty natáčecí dny byly kratší. Ale pak, když seš na tom place, tak na tohle to zapomeneš a chtěl by si tam být co nejdýl to jde a všechno natočit. Takže tohle to bylo asi jako nejtěžší, no.
2: A kdyby jsi teď měla vybrat radši kratší směnu nebo delší směnu?
3: No, teď říkám delší směnu, protože vždycky za to bojuju, i když se vyhlásí pauza na oběd a musí být ta pauza na oběd v 1:00, protože jinak bude se platit lunch penalty, tak já vždycky ne, ještě pojďme, ještě to uděláme, jednou vydržte, protože chceš to udělat nejlíp, jak můžeš.
2: Tomu rozumím. Nemáš pocit, že v poslední době vzniká nějak moc českých filmů?
3: No já jsem překvapená, strašně moc filmů vzniká.
2: Právě tím vlastně, jak došlo k té digitalizaci, výraznému zlevnění natáčení i distribuce, protože ta filmová surovina už se netočí na tu drahou filmovou surovinu, nemusí se vyrábět filmové kopie, všechno jsou to jenom nějaké digitální soubory, tak najednou je to mnohem dostupnější a najednou mám dojem, že diváci, ani my profesionálové nemáme vlastně šanci všechno vidět, co ti kolegové dělají, protože každý týden minimálně jeden až dva filmy mají premiéru.
3: Je to tak, dneska už se točí na telefony, takže ty si koupíš telefon za 50 tisíc a vlastně na něj můžeš natočit film. Nikdo nepozná rozdíl, diváci nepoznají rozdíl. Teď to nemyslím tak, že podceňují diváky, vůbec ne, ale vlastně je to tak kvalitní, že ty nepoznáš rozdíl. Ale já si právě myslím, že ta filmová surovina je hrozně důležitá, aby tady s náma zůstala, aby se nezavíraly laboratoře, by s náma zůstaly laboratoře, protože přeci jenom ta filmová estetika je úplně něco jiného.
2: Mým hostem je kameramanka a režisérka Jana Hojdová, se kterou se po písničce vydáme do společnosti těch největších hollywoodských hvězd. Budu se jí ptát třeba na to, jaké to je režírovat Quentina Tarantina.

0: Noční mikrofórum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým hostem je vnučka legendárního režiséra Bořivoje Zemana, dcera kameramana Petra Hojdy a režisérky Zuzany Zemanové Jana Hojdová. Já jsem řekl kameramanka, režisérka, producentka bych taky možná měl, možná mohl říct fotografka, ale v tuhle chvíli bych asi měl říct především dokumentaristka, protože teď by jsem si chtěl povídat o tvém mezinárodně asi nejviditelnějším filmu, který se jmenuje Robert Richardson, Bílý ďábel. Je to film, který měl premiéru právě letos v Karlových Varech a sklidil tam obrovský úspěch. Ty už to naznačila, že si o něm psala vlastně diplomovou práci. To byl ten důvod, proč si mu napsala mail nebo proč se scháněla po jeho e-mailové adrese? Protože asi už jenom sehnat e-mailovou adresu na Roberta Richardsona nebylo úplně jednoduché.
3: No ano, takhle to začalo. Já jsem napsala do Asociace amerických kameramanů, že o něm píšu diplomovou práci, chtěla bych s ním udělat rozhovor a rozebrat s ním 3 jeho Oscarové filmy.
2: A tam nějaká sekretářka to nehodila do koše, ale...
3: A sekretářka, nic se nestalo, nikdo mi neodepsal 3 měsíce, takže já jsem začala chodit do Národního filmového archivu, tam jsem začala kopírovat všechny American Cinematography časopisy, kde je jakákoliv zmínka o Robertu Richardsonovi. A začala jsem analyzovat tyhle ty 3 jeho Oscarové filmy, což je teda Letec, Hugo a jeho velký příběh a JFK. A pak jsem to po 3 měsících poslala ještě jednou, úplně ten stejný e-mail a asi do 5 minut oni mi napsali, přeposlali jsme tvůj e-mail Robertovi a on mě asi za 5 minut odepsal, s čím chceš pomoct, rád ti pomůžu.
2: A když ti poprvé zavolal, co to s tebou dělalo?
3: No já už jsem jenom z té jeho odpovědi byla úplně vyřízená. Já jsem tomu vůbec nemohla uvěřit, protože sice jsem měla nějakou odvahu, nebo já ani nevím, já jsem asi o tom ani nepřemýšlela. Prostě jsem něco poslala a vůbec jsem jako nepřemýšlela nad tím, co
2: na
3: z toho
2: můžu...
3: Na důsledky. A takže už jenom z toho, že mi odepsal, tak jsem byla úplně v šoku. A pak, když mě poprvé zavolal, no já jsem byla strašně nervózní. Já jsem vůbec se vždycky na něco vymluvila, že nemůžu a nebo něco dělám a zavolám zpátky, protože on byl hrozně otevřený už od začátku a chtěl si se mnou vlastně povídat, chtěl mě ten svůj příběh sdělit, takže to bylo skvělý.
2: Jaké bylo vaše první osobní setkání?
3: No, tak já jsem začala psát tu diplomku, to jsme si vlastně mailovali, on mě potom začal, pak jsme si začali volat a já jsem ho poprvé viděla na Novém Zélandě, když on točil film Adrift, protože jsem tu diplomku chtěla dokončit a chtěla jsem si ho vyfotit a dodělat to. A když jsem ho poprvé viděla, zjistila jsem, jaký ve skutečnosti je, protože to nepoznáš z těch Skypeů, nebo v té době jsme si hodně zdobili ještě Skype, telefonovali, tak skrz tu obrazovku nepoznáš vůbec, co se za ním skrývá. A když jsem ho viděla, říkám, tyjo, musíme udělat dokument. A on nechtěl, on mě řekl, ne, můj život není zajímavý, já žádný dokument nechci, ale já jsem začala na iPhone, díky iPhoneu, točit. A když on potom zjistil, že to, myslím vážně, podala jsem žádost na Fond české kinematografie, na vývoj a dostala jsem ji, tak si řekl asi, že jo a souhlasil s tím.
2: Robert ve Varech vyprávěl, že hned na začátku prošlo vaše přátelství zatěžkávací zkouškou, když si uvízla v nějaké jeskyni nebo kde. Co přesně se tam stalo?
3: To bylo právě na tom Novém Zélandě a on měl den volna a já jsem říkala, že bych hrozně chtěla něco z toho Zélandu vidět, protože já jsem jenom s ním jezdila na ten plast, což byl obrovský zážitek pro mě, ale chtěla jsem něco vidět ze Zélandu, tak jsem si vygooglila tady ty jeskyně. A tam jsme jeli a šli jsme na prohlídku s jedním pánem a on říkal, jako je to trošku náročnější, není to úplně pro lidi, který mají klaustrofobii. Já říkám, jo, to bude v pohodě, to dáme. No a my jsme tam museli prolíst takovou úplně úzkou skulinkou. No a já jsem se uprostřed zasekla a nemohla jsem tam ani tam. A jsem nevěděla, co mám dělat a on se hrozně smál, měl z toho radost, potěuchlou. a prostě mě vytlačil strašnou silou ven a jak on říká, tedy tím se potvrdilo naše přátelství, že mě tam nenechal zemřít.
2: Ty jsi s Robertem Richardsonem zažila spoustu úžasných věcí a já se přiznám, že vlastně ani nevím, na které se mám ptát dřív, jestli on tě vzal na udílení Oscaru, když byl nominovaný za film Tenkrát v Hollywoodu, vzal tě na natáčení některých filmů, dokonce ti svěřil kameru na natáčení těch filmů. Co pro tebe bylo nejvíc wow?
3: No, to je těžká otázka. Já asi si myslím...
2: Asi americký film, jako, já nevím, točila si taky nějaký, nevím kolikátou kameru Tenkrát v Hollywoodu, to znamená...
3: No tak tam jsem chodila, protože takhle, tam dostat se na natáčení je velice těžké. Já jsem se tam teda mohla dostat skrz Roberta, ale já jsem tam samozřejmě si chtěla něco natočit.
2: A Quentin,
3: což je problém, a Quentin nesnáší digitální kamery. Takže já jsem přivezla z Česka dvě české 8mm kamery a jednu jsem Quentinovi dala a tu druhou jsem si nechala u sebe. A on, když to viděl, ty kamery, tak říká, hele, tak se jdi tady převlíknout do kostymérny a budeš tady dělat kompars a u toho si něco můžeš točit. Ale nesmí zabírat mě, což bylo... těžký pak točit toho Roberta, který je furt vedle toho Quentina. Takže jsem tam dělala takovouhle kameru, že jsem tam chodila s tou osmičkou a snažila jsem se tam jako nějakým stylem zabrat Roberta a nezabrat teda Quentina. A potom jsem byla jako třetí kameru, jsem dělala na filmu A Private War, Soukromá válka, kterou dělal s režisérem Matthew Heinemannem. A tam jsem byla u třetí kamery a byl to pro mě strašný stres.
2: Prosím, když tak řekneš, tak jsem přišla ke Quentinovi, jednu kameru jsem mu dala, druhou jsem si nechala. Jak je to jako přijít ke Quentinovi a dát mu kameru?
3: Já jsem se, jo, no tam jsem ho vlastně viděla, ne, takhle bylo, tam jsem se s ním viděla poprvé v životě. No ne, tak pro mě to bylo něco, protože Hanebný pan Charty v té době ještě, že on v té Hanebný pan Charty jsem viděla v kině asi 5krát. A já jsem ho samozřejmě obdivovala. A takže se s ním setkat osobně bylo úžasný zážitek. No ale potom samozřejmě, když už ho vidíš po několikátý a on je velice přátelský, otevřený, jo, ono je hrozně zajímavý, že u všech těchto z těch celebrit ty zjistíš, že nejtěžší je se k ním dostat, ale když už s nima seš, tak oni jsou hrozně přátelský a snaží se ti víc vstříc.
2: No ale tak na tom place nechtěla, aby ho točila, jak ho donutila, aby si se ti sednul před tu kameru a povídal o té práci s Robertem?
3: Já si myslím, že tam spíš na tom natáčení šlo o to, abych jako neukázala nic té kuchyně, jak točej, jo? Že nešlo jako vyloženě o ně jako o osobu, ale spíš o to, abych toho moc neukazovala. No a tam já jsem se ho zeptala, jestli by bylo možné s ním udělat rozhovor do dokumentu. On mě řekl jo, ale... Teď právě začala ta detektivka, protože já jsem na něj nedostala e-mail. Takže jsem se pídila a Robert mi ho taky nedal. A já jsem se teda začala pídit přes všechny asistenty jeho agenty k němu, což trvalo 3 roky.
2: Takže Quentin Tarantino ti na place řekne ano, já ti dám rozhovor a začíná 3 leta a na báze přes asistenty se dostat tomu potvrzení toho ano.
3: Jo, přesně takhle to bylo, protože ty napíšeš e-mail a na ten e-mail ti nikdo třeba 2 měsíce neodpoví. Tak ty ten e-mail napíšeš znovu, pak ti někdo odpoví, ty hnedka odepíšeš a zase čekáš, ten tě zase přepinkne někomu a takhle to celou dobu trvalo. Až jednoho dne ve čtvrtek mě si napsali, pamatuju si ten čtvrtek, v září to bylo, tak mě přišel e-mail od jeho asistentky, že Quentin bude v pondělí available.
2: K dispozici
3: v Tel Avivu a že s ním tam můžu udělat rozhovor.
2: Takže máš čtvrtek a ty víš, že v pondělí budeš mít Quentina Tarantina v Tel Avivu, ano. A teď musíš zařídit úplně všechno.
3: Úplně všechno a hlavně jsem věděla, nebo jsem chtěla si sebou taky vzít filmovou kameru a film. Takže já jsem musela vyřešit filmový materiál, kameru, jak to tam dovíz, aby se neosvítil a tak dále. Dát dokupy digitální kameru, všechno si připravit. A přijeli jsme do Tel Avivu. On si přímo řekl, kde to teda chce natočit a já jsem byla v hrozném stresu, protože byť už jsem měla za sebou x těch rozhovorů, já jsem za tu dobu natočila asi 58 rozhovorů. A Tak, ale přece jenom jako bavit se s Quentinem Tarantinem, jako v té angličtině, není to tvůj rodný jazyk, jo, tam bylo spoustu ale pro mě. Ale když on vešel do těch dveří, tak já jsem jako pochopila, že se nemusím vůbec ničeho bát, protože on mě hnedka tam začal organizovat, říkal, tady to udělej, tady si sednu, chci sedět veš, chci sedět níž. A v podstatě já jsem myslela, že ten rozhovor bude trvat půl hodiny, protože třeba s Oliverem Stonem, ten mě řekl, máš půl hodiny a opravdu jeho asistentka to stopovala. A tu půl hodinu na moji první otázku, kde Robert Richardson měl 20-minutový monolog. Takže já jsem z toho byla velice vystresovaná, že se ho teda nezeptám na ty osobní věci, které mě zajímaly. Pak mě ve finále ještě přidal dalších 25 minut, takže dobrý. Ale myslela jsem, že takhle to bude probíhat s tím Quentinem. Ale Quentin byl úplně v pohodě, ten si objednal steak, sednul si a povídali jsme se 3 hodiny.
2: Takže ty máš 3hodinový materiál s Quentinem Tarantinem, který ho si ve filmu Robert Richardson Bílý ďábel musela užít jenom zlomek. Co budeš dělat s tím zbytkem vůbec? Asi musí mít spoustu unikátního materiálu. Chceš to nějak ještě dál využít, nebo už to zůstane uložené možná někdy v Národním filmovém archivu?
3: Já bych byla moc ráda, kdybychom to nějakým způsobem ještě zužitkovali, ale to začnu asi řešit až tady po tomto maratonu, co teďka s dokumentem budeme mít, tak bych chtěla právě udělat takový různý kratší dokumentíky, protože mně přijde hrozná škoda to nevyužít.
2: To rozhodně. Vraťme se ještě k tomu udělení Oscaru, kdy jsi byla s Robertem, on byl nominován za film tenkrát v Hollywoodu. Jak jsi ten večer užila? Jaké to je být po boku nominovaného na Oscarovém gala večeru?
3: No, byl to velký stres ne pro mě, ale hlavně pro něj, protože on opravdu tyhle ty akce nesnáší sám na...
2: On na některá udělení dokonce nešel.
3: Ano,
2: protože... Na některá se díval z domova a byl, já jsem si to dneska počítal, byl 10krát nominovaný a 3krát toho Oscara získal. To je skvělá bilance.
3: To má to docela dobrý. Každopádně je to pro něj velký stres, takže on asi 100krát za ten den řekl, že tam nepůjde, ať tam jdu s někým jiným. A pak teda ve finále tam šel, ale v podstatě on říkal, hele, já to stejně nevyhraju, takže si to tam odseděl a pak rychle zdrhnul. On to nemá rád, tyhle ty akce, takže si to tam moc neužil.
2: Ty jsi celý ten večer, pokud vím, právě točila na mobil a to mě vlastně zajímá. Máme klíčové okamžiky svého života točit na mobily, nebo si máme tyhle okamžiky prostě hlavně užít a mobil nechat v kapse? Jak ty to vidíš takhle s odstupem?
3: No tak vzhledem k tomu, že já jsem s tím počítala, že to použiju, tak já jsem vlastně chtěla, právě proto já jsem tam hlavně chtěla jít, protože já jsem mu říkala, tyjo, kdyby si dostal toho Oscara, tak je to úžasný.
2: Pro tvůj dokument.
3: Čtvrtý, jako pro mě by to bylo super, takže já jsem právě říkala, musíme tam jít, takže a ty tam nemůžeš vytáhnout ten telefon, jo, to je další věc, že ty tam nemůžeš jakoby během toho přenosu točit. Tak já jsem se ho takhle dala dolů, takhle jsem ho točila z podhledu, abych teda viděla tu reakci, která teda nebyla úplně pozitivní, ale, nebo pozitivní, pro něj pozitivní, ale v ten rok dostal Oscara Roger Deakins za film 1917, což byl skvěle natočený film, takže právě dostal Oscara. Ale já si myslím, že je moc hezký mít nějakou vzpomínku a pro mě jsou v těchto z těch situacích daleko důležitější, nebo důležitější, mají možná větší cenu fotky. Mm-hmm. Zachycení toho okamžiku.
2: Mým dnešním hostem je Jana Hojdová.

0: S kameramankou, režisérkou a producentkou Janou Hojdovou si povídáme nejen o jejich filmech, slavných předcích, setkáních s hvězdami světového filmu, ale krátce jsme probrali i její studia. Ale řekl bych si, že se stále vyhýbáme tomu dost možná nejdůležitějšímu, a sice osobnímu životu. Jaké to je balancovat kariéru, filmovou kariéru s tím osobním životem? Dá se to?
1: Je to hodně těžký a já si myslím, že já se snažím, ale jde to hodně těžce. Protože tím, jak vlastně my pracujeme, my nemáme omezenou pracovní dobu, tak ty můžeš pracovat ve dne, v noci a můžeš, není to tak, že já se snažím pracovat, pokud teda netočím, třeba do 3 hodin a pak se věnovat dceři a pak, když usne, tak zase. Ale úplně se mi to nedaří, protože teď už jsem čím dál tím víc. Je to docela náročný a jsem docela unavená, takže usínám kolem 11. a už se mi to nedaří, jak se mi to třeba před rokem dařilo, že jsem chodila spát třeba ve 2 ráno a bylo to lepší.
0: Ano, s tím odpočinkem to bude takhle, nebo s nároky toho těla to bude čím dál tím náročnější, abych tak řekl. Co by ti pomohlo, nebo obecně, protože vlastně svého času, už nevím, kdo to byl, kdo vystoupil na těch Českých lvech a kdy vlastně měl takovou plamenou řeč ohledně toho, aby se myslel na ty rodiče, nejenom na ty matky, ale na ty tatínky, protože přece jenom ty směny na tom filmu jsou opravdu velmi dlouhé a tam je to nárazové. Když točíš, tak prostě točíš měsíc v kuse nebo díl a prostě nejsi doma vůbec a pak třeba máš zase nárazově, kdy můžeš být celý den s tím dítětem. Co by vlastně vám pomohlo nejvíc?
1: Já si myslím, že by pomohlo, kdyby už, když se dělají rozpočty na ty filmy, tak se rovnou počítalo s nějakým příspěvkem nebo s nějakou chůvou, která ti nějakým stylem může pomoct, nebo s nějakým zázemím pro ty děti na tom natáčení, ale to asi nejde, protože to pak zase by si se nesoustředili. Je to hodně těžký, já jsem se teďka o tom hodně bavila se Šimonem právě Holím. Co by nám pomohlo, a já si myslím, že to je hodně jako neřešitelná situace, že to takhle asi bylo vždycky, možná se o tom míň mluvilo a já mám to štěstí, že mám maminku a tatínka, který jsou aktivní a pomáhají mi, teď například spinka Anička u mého tatínka. Takže to je skvělý a tatínek Aničky, partner, taky pomáhá, ale ten dělá taky ve filmovém průmyslu, tak je to taky těžký to skloubit. A já si myslím, že by nám pomohlo nějaký příspěvky na chůvu, no.
0: Tvoje rodiče se rozvedli poměrně záhy, pokud vím, a aspoň co já posleduju na sobě a myslím si, že to máme všichni. A my všichni se snažíme neopakovat ty chyby, na kterých se dopouštěli rodiče na nás. Takže jaká je tvoje strategie vůči Aničce? Co si kladeš za priority a jak moc se ti to daří naplňovat ty tvoje záměry?
1: No tak já bych samozřejmě chtěla, aby Anička měla rodinu, maminku a tatínka, to jsem se vždycky přála, tak uvidíme, já doufám, že se to podaří, je to těžký.
0: A teď vlastně úplně možná i poslední otázka a možná ta úplně nejzásadnější, když mám dojem, když si takhle to promítnu to naše povídání zpětně, asi mi dáš jednoznačnou odpověď. Nejzásadnější kameramanská otázka, digitál nebo filmový materiál?
1: No já jsem pro filmový materiál, ale nevím, jestli si na něj já ještě někdy natočím něco. Byla tak bych ráda.
0: Myslím si, že řada filmařů se k němu vrací nějakým způsobem. Samozřejmě je to dražší. Já vím, že třeba když Vladimír Smutný chystal nějaký film s Janem Svěrákem, teď už nevím, takže opravdu dělal zkoušky digitálu i té filmové surovinovy a mistr kameraman Smutný říkal, já sám bych to nepoznal už vlastně, co je digitál a co je filmová surovina ve výsledku, myslím.
1: Ono jde ale celkově o ten proces vzniku toho filmu, úplně jiný přístup, ale já si myslím, že tady vidíme, že filmy mají čím dál tím nižší rozpočty a čím dál tím méně natáčecích dnů, že ten digitál je pro producenty daleko jednodušší.
0: Levnější.
1: Ale no, ano.
0: Mým dnešním hostem byla kameramanka a režisérka Jana Hojdová. Jani, díky za tvůj čas i odpovědi, a se ti daří a už teď se moc těším na barevnou, pyšnou princeznu.
1: Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to moc fajn.
0: Od mikrofonu se loučí a příjemnou noc ve společnosti Nočního proudu vám přeje Jaroslav Sedláček.

0: blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne hudební producentka Kateřina Žbirková, manželka zesnulého skladatele a muzikanta Mira Žbirky. Jaké je nést odkaz Mekyho Žbirky a přitom si jít vlastní cestou? Co chystá pro letošní podzim? A co jí v životě kromě hudby dělá opravdu radost? Kateřina Žbirková.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
3: Myslím si, že úpravu filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
0: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 17. září, který otevírá skupina Nuclear Valdez s písničkou Share a Little Shelter.

17. zářijovém nočním proudu vás tentokrát čekají především hudební novinky, protože leccos zajímavého a leccos dobrého se v posledních dnech urodilo. A tak právě novým deskám a novým nahrávkám se budeme v tomhletom čtvrtečně-pátečním nočním proudu obšírně věnovat. Ovšem navzdory tomuto slibu a navzdory tomuto tvrzení, teď je tady nachystán jeden léty prověřený kousek. Ota Baláš a jeho Jesus.

Maps and Legends. To byla vzpomínka na americkou kapelu R.E.M. A teď jedna tuzemská novinka. Pod názvem Sisyfa vydal své nové studiové album Igor Orozovič. Herec, ale taky zpěvák, muzikant, skladatel, pianista. Je to po mém soudu album hodně vydařené, album hodně šansónové. A pokud se chcete o téhleté desce dozvědět víc a povícero si z ní poslechnout, tak můžu slíbit, že Igor bude mým hostem ode dneška za týden ve čtvrtečně pátečním nočním proudu, kde tuhle tu desku samozřejmě velmi důkladně rozebereme a taky si z ní hodně lecos poslechneme. Tak to se stane od zítřka za týden a teď prozatím jedna ochutnávka. A to v podobě písničky To a jen.

kráčí duch tohajem, je vážně zvláštně ustrojen, v kabátu pánském

Pánská.

No Man's Woman a vzpomínka na Sinéad O'Connor. Pomalu ale jistě se blíží půlnoc a s půlnocí také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka. Ale po nich samozřejmě čtvrtečně páteční noční proud pokračuje dál a jak jsem byl slíbil hned na začátku, bude zasvěcen výhradně hudebním novinkám.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Royalu Union Saint-Gilloise 0-3. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Je pátek 18. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
2: Schodek by Česko mělo podle předsedy motoristů Petra Macinky postupně snižovat díky legislativním změnám už v průběhu příštího roku.
3: Reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
2: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
4: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
2: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
2: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel ale kritizuje třeba to, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
6: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
1: Prezident Pavel ve čtvrtek naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. A právě na spuštění nového EET 2.0 se už začaly připravovat firmy v Česku. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Několik z nich si ale stěžuje, že nemá dost informací.
7: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
8: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
7: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
9: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
7: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform.
10: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé v nich hlasují i lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
11: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už třetí podobný případ.
12: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
13: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím dva infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnilo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. Dva z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
14: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit ji daleko, ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
15: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
16: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
15: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech.
17: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
18: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
19: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
18: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy prohráli 0-3 s belgickým Royal Union Saint-Gilloise. Západočeši tak prohloubili svou výsledkovou krizi, když vyhráli pouze jedno z posledních 5 soutěžních utkání. V dalším zápase pomohl český křídelník Václav Černý při vstupu do Evropské ligy fotbalistům Bešiktaše Istanbul vítězným gólem k výhře 4-1 nad Olympique Marseille. A čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin a pokračuje kapitán týmu Patrik Indra.
20: V osmifinále narazíme na Belgii, která se opírá o dvě hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. A náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehody na D1 před Souticemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před sjezdem na Trhový Štěpánov střetla dvě osobní auta. Na 56. kilometru blokují levý pruh. Na místě je policie, projíždějte opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně omezením za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze jeden pruh, ten vedený protisměrem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy teď je čerstvá nehoda za odbočkou na Bezděčín. Na 41. kilometru na místě bude za chvíli policie, projíždějte opatrně. A na dálnici D52 z Brna do Mikulova zpozorněte za odbočkou na Hrušovany. Na 18. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla, zablokovaný je odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
21: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční proud, který bude, jak jsem slíbil, od této chvíle zasvěcen v podstatě výhradně čerstvým hudebním novinkám.

Dancing while the world is ending. Tak takhle vtipně a ironicky se jmenuje písnička, nová písnička dvojice Stanley Simmons, která otevřela další hodiny tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. A pakliže jsou vám tahle ta dvě příjmení povědomá, tak to není vůbec žádná náhoda, protože se jedná o syny Paula Stanleyho a Gina Simmonse, tedy zakládajících členů americké kapely Kiss. Synové se dali dohromady, založili spolu také kapelu, která je hudebně trošičku odlišná od toho, čím se proslavili jejich glam rockoví nebo hard rockoví otcové. Tohle to byl jejich aktuální single. Kapela má prozatím na svém kontě těch singlů pět, má za sebou i nějaké to živé vystoupení a v dohledné době by se mělo objevit celé regulérní album, které se bude jmenovat právě jako tenhle ten čerstvý single, který jsme si poslechli. No a já vám tím pádem nabídnu z toho chystaného alba ještě jednu ochutnávku, píseň Lilith.

Tres Passer, tak se jmenuje nové album zpěvačky Grace Potter. My jsme si z něj poslechli písničku Main Street USA, takže už z názvu téhleté písničky je patrné, z jaké země tahle ta zpěvačka pochází, ale ono konec konců nemusela by to být ani písnička o hlavní silnici v USA, protože ta muzika evidentně naznačuje typický americký sound. Jedná se o v pořadí šesté album téhleté 43-leté rodačky z Vermontu a v našem případě je to první albová novinka, kterou si v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu představujeme.

Ride or Die a Grace Potter, to byla druhá ukázka z nového alba téhleté americké zpěvačky, alba v podstatě rockového, nebo dejme tomu poprockového, ale velmi příjemně melodického, velmi příjemně energického, které, jak jsem sám před pár dny oskoušel, se náramně hodí třeba k poslechu na cestách v autě.

Happiest Day of My Life, to byl nový single zpěvačky Paris Jackson a současně také titulní písnička jejího v pořadí druhého alba. Stejně jako před chvílí potomci zakládajících členů Kiss je i Paris Jackson dokladem toho, že jablko nepadá daleko od stromu, protože je dcerou ikony světového popu Michaela Jacksona.

Bang Bang, druhá ukázka z alba Happiest Day of My Life zpěvačky Paris Jackson. 28letá Paris Jackson je rovněž modelka, také herečka. Hudebně debutovala v roce 2020 a tohleto album, které si představujeme, co by novinku, je tedy její v pořadí druhé.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka a v něm čtvrtečně páteční noční proud teď v pátek 18. září. No a my teď pohlédneme do kalendáře právě k tomuto datu, k datu 18. září, abychom si připomněli, že právě v tento den v roce 1970 opustil tento svět kytarový král Jimi Hendrix.

Pure Ecstasy, tak se jmenuje nové album americké kapely Bertus, z něhož jsme si právě teď poslechli písničku Beautiful Again. Je to kapela, která vznikla v Ohio v roce 2012 a tohleto nové album, které si teď právě představujeme, je jejich v pořadí šesté.

0: Muzika Bertus ve své podstatě vychází z grunge raných 90. let, ale přistupuje k těmto kořenům svým tak trošičku modernějším, učesanějším, uhlazenějším způsobem. Jejich aranže, jejich výrazné melodie, jejich pojetí zpěvu jsou místy takové, že by tím, myslím, nepohrdla ani která popová kapela. Takže vzniká taková zajímavá směs.
1: Time and there's just a point you hit.

a čarovné slovíčko s otazníkem na konci, tak to je název nového alba Horkýže Slíže. Slovenské punkové kapely i u nás velmi dobře známé a velmi oblíbené. Jedná se v pořadí o jejich 10. oficiální studiovou desku a fanoušci téhleté své rázné kapely z novinky rozhodně nebudou zklamáni.

Horkýže slíže a Savannah Bear. Tahle ta nová deska Horkýže slíže obsahuje všechno to, co na této svérazné kapele mají už léta letoucí její fanoušci rádi. Jsou tam ty ostré kytarové, rockové, nebo chcete-li punkové riffy. Jsou tam vtipné, ironické, místy až trošku nekorektní texty. Tady je možná trošičku škoda, že frontman Kuko je občas sype takovým tempem, že je trošičku problém těm textům porozumět. Ale každopádně, pakliže patříte k fanouškům téhleté osoby, té kapely, tak se při poslechu její nové desky a co černé slovíčko určitě pobavíte.

0: a nezjistili nič, a nezjistili nič.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Dnes s Iljou Kučerou mladším.

This Mirror Wakes a Tom. To byla titulní písnička naší další dnešní albové novinky. Titulní písnička nového alba newyorské kapely s velmi svérazným názvem Interpol. Jedná se v pořadí o 8. album Interpolu a vyšlo oficiálně 28. srpna letošního roku a dosavadní reakce jak fanoušků téhleté newyorské skupiny, tak odborné kritiky jsou velmi, ale opravdu velmi kladné.

Interpol See Out Loud. Členové kapely prozradili, že energii a sílu k nahrání téhleté nové desky získali velice zajímavým a velice záviděníhodným způsobem. V roce 2024 prý odehráli v Mexico City koncert pro 150 tisíc diváků. A to byl zážitek tak silný, tak sugestivní, že je to náramně nakoplo a že si řekli, pojďme novou desku udělat opravdu, ale opravdu pořádně. A myslím si, že se jim to povedlo.

Písnička Say Yes, která otevírá nové album skupiny Weezer, které se jmenuje jednoduše a prostě Weezer. Nicméně díky jeho zlatému přebalu se mu také občas přezdívá Gold Album. No a je to další albová novinka, kterou si představujeme v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu.

Shine Again, písnička z nového alba kapely Weezer, alba eponymního alba, které se jmenuje Weezer, anebo chcete-li, jak jsme o tom před chviličkou mluvili, kterému se říká Gold Album. Tohleto nové album kapely Weezer vyšlo po čtyřleté pauze, 4 roky po vydání desky poslední. V roce 2022 měla kapela takový smělý plán a během jednoho jediného roku vydala 4 maxi-singly. A ty maxi-singly chtěla potom spojit do regulérního alba. Nicméně nastaly jisté ekonomické problémy a k vydání celé té velké desky toho regulérního alba nedošlo. Navíc byla plánována i řádka koncertů a k neradosti kapely prodeje vstupenek nebyly takové, jaké si management představoval, takže ty koncerty byly zrušeny. Je pochopitelné, že na kapelu dopadla určitá neradost. Nicméně poté se její členové společně zúčastnili filmového natáčení a tam znova naskočila ta jejich kolektivní nálada, ta touha spolupracovat, společně tvořit. Shodli se na tom, že najednou vznikla atmosféra, z níž dostali chuť se opět pustit společně do práce a tak začali chystat nové album, začali psát nové písničky, začali natáčet. No a výsledek právě teď posloucháme, protože si představujeme jejich aktuální album Weezer.

Everything's Fallen, tak tohle to byla titulní písnička nového studiového alba kapely The Warning. The Warning jsou tříčlenná dívčí sesterská kapela pocházející z Mexika. A tahle ta deska, kterou si představujeme jako poslední dnešní novinku, je v pořadí jejich pátá. A osud, vznik téhleté dívčí sesterské kapely je úplně čítankový příběh, který rozhodně stojí za zmínku, tak se k němu dostaneme, ale až po následující písničce.

Tři sestry Villarrealovi tvoří kapelu The Warning, mexickou kapelu The Warning. Všechny tři dívky se věnovaly muzice už od nejútlejšího dětství, učili se na různé hudební nástroje, záhy si rozdělili, která z nich bude v tom rockovém power triu obsluhovat který z nástrojů, a pustili se do práce ještě intenzivněji. Doma ve svém dívčím pokoji pořádali soukromé koncerty, ty koncerty se natáčeli na video a ta videa potom posílali na YouTube, a tak se o kapelu postupně začali zajímat i jiní lidé. V době, kdy věkový průměr téhle té kapely byl od 9 do 14 let, tak natočili tímhletím způsobem v pokojíku taky cover verzi písničky Enter Sandman od Metallica. A postupně na YouTube údajně tahleta nahrávka získala na 200 milionů zhlédnutí. Je-li to pravda, to je otázka, ale každopádně co pravda je, že si ji tam povšimli i členové Metallica a kladně ji ohodnotili, což samozřejmě začínající dívčí kapela hodně pomohlo. Podařilo se jim sehnat i patřičné finance, tak se dostali na kurzy na prestižní americké hudební škole v Berkeley. No a tak nastartovali svou seriózní hudební kariéru, která je teď už reprezentována pátým albem, které si představujeme v Nočním proudu jako závěrečnou novinku.

Dospěli jsme k samotnému závěru tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu, pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou opět za týden, kdy bude mým hostem v tomto studiu Igor Orzovič. Tohle je Český rozhlas 2, noční proud, Ilja Kučera mladší a Tina Turner.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Dámy a pánové, vítejte v rádiu Na cestách. Dnes se s našimi hosty vypravíme do historie populární rozhlasové ankety Šarmantní osobnost, která letos slaví kulatou 30. Přejeme vám příjemnou zábavu.
5: Hezký den, nebo už vlastně podvečer, vám všem tady v Hronově před Jiráskovým divadlem a také vám u rozhlasových přijímačů.
6: Zdraví vás Jiří Kánský.
5: A Lada Klokočníková.
6: Hezký den. Naše rádio Na cestách, dnes vás jsme tomu velice rádi, zavítalo sem na Jiráskův Hronov 96. ročník amatérské přehlídky si to určitě zaslouží a my jsme velice rádi, že právě tady můžeme během následující hodiny odstartovat naše turné u příležitosti 30. výročí posluchačské ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
5: Je to tak, anketě je 30 a proto i hosté, které jsme sem dnes pozvali, jsme pečlivě vybírali.
6: Ano, a říkali jsme si, když Jiráskův Hronov, tak by to mělo být divadlo, no a když rozhlas a anketa Šarmantní osobnost roku, tak také Šarmantní osobnosti. No a tak nám dovolte, abychom vám je teď představili.
5: Vítáme mezi námi Šarmantní osobnost roku 2020, herce milujícího divadlo, pana Jana Přeučila.
6: Společně s ním přijala pozvání herečka Eva Hrušková, několikrát nominovaná v anketě Šarmantní osobnost roku, vynikající herečka, dáma milující divadlo, ale milující také Hradec Králové a dokonce i Hronov. Vítej, Evo.
7: Hezký večer. Dobrý večer.
5: A nechybí ani moderátor Aleš Cibulka, původní profesí také herec. A v roce 2001 i moderátor gala večera Šarmantní osobnost roku. Aleši, vítejte.
8: Děkuji za pozvání. Krásný den vám všem u rozhlasových přijímačů i tady v Hronově.
6: A jsme rádi, že pozvání přijala také zpěvačka, herečka, textařka Iva Marešová, která nám zpívala s rozhlasovým Big Bandem v listopadu loňského roku na posledním gala večeru Šarmantní osobnost roku. Ivo, vítej.
5: A dnes bude